0: To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
2: Správně. Konec vlády jednoho Lábuse.
3: Konec vlády jednoho Lábuse.
4: Naše heslo,
5: vente Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kaisera, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
6: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu, ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlal a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No, máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, a neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až když jsem, až se všichni dosmáli, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jeřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, Gelé Royale, lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání.
6: Já umalu, já to nevydržím. To je moje smůrata.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
7: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné.
6: Jau, vrazi, jau.
7: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
5: Takže půjdu, mám jiného přítele.
7: Koho?
5: Dobrou knihu.
8: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
4: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
7: Mámo, červená!
5: Táto, zelená!
7: Mámo, flek!
5: Červená!
7: Flek!
5: Zelená!
7: Flek!
4: Barevný televizor do každé rodiny.
9: Ta píše... Ta píše...
4: Tušky Kohinor do celého světa.
9: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
10: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
9: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
10: Já tě mám facku.
9: Ale brouku.
10: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
9: Ale co to je s tebou dneska?
10: Já tě mám facku.
9: Ono tak, au, přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
1: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
11: Co blbneš, člověče?
12: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
11: Martičko! Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
12: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
1: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A tu si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já zaprvé, já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už viděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nehrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně a jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Vy ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my tomu lidi měli, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. Tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře a on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda smete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Já mám taky na dálku.
5: Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece jen, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkal jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládenci, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: Mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řadu udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, že jo, takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no, tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
1: Ukončeme to tady, prosím.
0: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
1: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila. Hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař?
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
3: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo, já nebyl.
4: Jako nebyl.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
4: a ty
3: tak.
4: Bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takhle složený. Jenom se mi stalo, já přišel do lékárny. Mně se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji. Oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě... Říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem... Takže...
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: Tak chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo,
0: vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože za prvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni Mustrakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práci ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, no a dál?
7: Dál už je.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak se jde na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivone! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
12: To si teda pište. Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
12: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
0: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika.

0: vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábu? A když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
2: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
3: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
4: To je právě na aerobik, to je zřímá.
2: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
5: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro vlastice.
6: Pojď, tále čumáku je celá vesnice.
7: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
2: No jo, nahý jste tam, že
7: nahý. Cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
2: Ale nahý jsme tam nebyli.
7: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
8: Děvčata, děvčata, klid.
9: No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
7: V gumátách a s vídlema z vás žádný jítel nebondli.
10: Holky, já jdu domů. A ti tam jdou ty mladý na
9: správně.
7: To ne, to jsme si nedomluvili. Ne, to jsme spánku všecky, to ne, tohleto. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
10: A že nechaj.
7: Ne, domluve, to ne, to pozor, to ne.
9: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
7: To jsme si to rozuměli teda, tak ale. Gabino, Popova, se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
11: Vidíte ho, kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
12: A jo, to prevít, a teď zvíkne sám.
7: Co jste se zbláznili, že se zbláznili? Lidi, lidičky, lidičky, pomoc! Lidi, já udal matušku, já!
13: Nebylo tohle, to tady nebylo.
14: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
7: Co jste se zbláznili, nebo co? Ženský, slyšíte?
15: Ještě puste mě. To je nějaký omyl. To přece v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad nebo život.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, tedy takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce navíc to bylo, že se celý ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Kor vidět s tou náušnicí, jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
0: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi, co zás?
4: Když mi seženeš Cčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
3: Dáš si kávu?
4: Dáš si čaj?
3: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
4: A od koho je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený.
0: Jiří, hráli jste někdy takové etýdy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Ludou Kajzerem někde v nějaký vinárně před, krátce po listopadu 89, a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tohle bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte, první klavici, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No, tak.
6: Nechte to.
5: Tak děvčata, prosím vás, říct. Tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolikátého to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkal.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Velký, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo?
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No? To tak blbě učí.
5: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána!
6: Bez Štěpána,
5: jak ještě, do koše, no a
6: dál, no. Pak to... Svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Neviděl tohleto. Opravdu, zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa... Zapa...
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
0: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout? Co bylo zakázáno? S čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básni, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
0: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Ako ty prokletí, co jsi učinil?
9: Neruším.
10: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku... dostat do formy.
9: Po ránu, teď je 11:30.
10: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
9: Yeah. No jo, vy jste halt bohémové, že jo?
10: Jo, bohéma Puccini, to je krásná opera.
9: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
9: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já. Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
9: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
9: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
10: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
9: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý činže? Mě říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
10: Kdo, pes?
9: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
10: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
9: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnéhorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte, Švitotinka, Švitotinka, taky jsem měla dobře poznanezený hlas, víte.
10: Tak už budeš
9: říkat! Mě to zničí,
10: já za chvíličku letím do studia, mám tam zpívání,
9: odřu,
10: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuniťánku, to by ztratil hlas!
9: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, v pacete, lidi jsou...
10: Já se nebudu rozpakovat!
9: Věce, co to děláte, vy měškáte!
10: Ano! Paní Houdová!
7: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
10: Tak Holdu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejž, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já...
11: Já zabil! Já zabil!
9: Nezabil! My jsme nezničitelní!
0: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě? A byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, už se teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
0: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Oldies jako na dlaní, aneb historie z černých drážek.
1: Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli Oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Cigeinerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Část Couldn't Resist Her with Her Pocket Transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dennyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona, oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Porovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

My good woman, lie strong. Aged in the wood, woman,

0: oh boy,
1: this is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače, protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí. Víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmej den, sedmej díl, sedmej sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel ji Točer a textoval Michael Prostějovský. Ten Svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobré dopoledne vám všem. Uprostřed prázdninových dnů, myslím si, nás čeká pěkné posezení s hostem, který rozdává radost. A řekla bych, že je vlastně věčným dítětem, protože jeho práce se kolem dětí točí. Ale nemusí to tak být jenom kolem dětí, nabaluje to na sebe i dospělé. A já vám hned vysvětlím, co tím myslím. Představím vám nejdříve Karla Preise. Zdravím tě, dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
4: A k tomu doplňuji celoživotní klaun.
5: Dá se to tak říct, protože divadlu jsem se začal věnovat ve svých 15 letech. Vlastně v 19 jsem se stal klaunem a snažím se být klaunem doteď.
4: My jsme to teď zkoušeli počítat, protože přesně tu dobu se známe, 30 plus
5: tak
4: let. Klaunovství, myslím si, že je vlastně jedna z nejzásadnějších profesí historicky se vyvíjejících. Klaun je vlastně někdo, kdo může říkat tu absolutní pravdu.
5: Je tam velká svoboda, ano. Jakože nemusím něco skrývat, můžu reagovat tak, jak chci. A tak, jak byli dříve šašci, třeba se na hradech, kteří byli rádcové panovníků, tak my klauni to máme jinak, že my pracujeme tady a teď s tím, co je. Souvisí to i s mojí prací, jedna ta část, jsem působím jako zdravotní klaun v nemocnici a častokrát se nás ptají, když jsme jako zdravotní klauni, jestli, nebo jak jsme vnímáni, tak já to vnímám, že jsme klauni, kteří jsou v nějakém prostředí a my samozřejmě neléčíme děti, ani nevíme, jak ta situace je, jaká je jejich, jak je vážná, ale můžeme pracovat s tím, co je teď, v tuto chvíli. A to mě na tom hodně baví.
4: Já jsem vlastně si uvědomila, že jsem zaměnila šaška s klaunem. Že šašek je ten, který směl králi říkat pravdu za všech okolností, čili mu nastavoval zrcadlo, byl to jeho rádce. A jako jediný byl bezúhonný za tu pravdu. A ten klaun má vlastně tím pádem trošku jiné poslání, vlastně musí rozdat radost asi tady a teď.
5: Bylo by to vhodné. Snažíme se o to, abychom tu radost rozdávali.
4: Myslím si, že k tomu musí vést ale nějaká cesta. Jestliže si v 15 se začal dotýkat divadla, tak tam se předpokládá nějaký vztah, který vznikne na základě něčeho. Takže proč divadlo v 15, v takovém věku, kdy ti kluci dělají všechno možné?
5: Musím se přiznat, že měl jsem dvě dovednosti jako mladý muž nebo jako žák základní školy. Byl jsem dobrý sportovec a dařilo se mi rozesmát spolužáky. Co se mi nedařilo, bylo učit se. Ale díky tomu, že jsem byl v kolektivu oblíbený a že jsem reprezentoval třídu, školu v různých sportech, měl jsem nějaký svůj kredit, jsem měl.
4: Jaké sporty jsi dělal?
5: To je dobrá otázka, protože těch sportů bylo více. Dlouhou dobu jsem dělal sportovní gymnastiku. Ta mě bavila.
4: Teď jsem vytřeštěla oči, protože jsem si představovala všechno možné, ale tohle ne.
5: No, takže jsem dělal přemety, salta a takové věci. Potom jsem se nechal ovlivnit, tak jsem hrál baseball. Když byli třeba zvoráci, tak jsem byl vodákem. No ale proč divadlo? To bylo období, kdy jsem hrál baseball a zároveň jsem hrál divadlo. Obě dvě ty činnosti vyžadovaly svůj čas a já jsem došel do bodu, kdy jsem se musel rozhodnout. Pro ten baseball mě to bavilo, byl jsem dobrý na pálce, byl jsem dobrý běžec, ale neuměl jsem moc dobře házet. A to je problém. A vybral jsem si divadlo. Dělal jsem pantomimu, zvolil jsem nejdříve pantomimu a potom postupně jsem došel k tomu klaunskému oboru. Ta pantomima je k tomu, co já dělám, hodně blízká a jsem rád za to, že jsem tu průpravu pantomimickou měl, protože ta práce, gesta, mimika je velice důležitá. Když se vrátím třeba k té práci v nemocnici, tak nemusím mluvit, ale mluví moje tělo, mluví moje oči, mluví moje mimika a to jsou prostředky, které používám.
4: Já umím definovat, čím okouzlí pantomima mě jako diváka. Ale když si mim vybere pantomimu, tak proč to dělá?
5: Já když jsem dělal pantomimu a udělal jsem představení, tak mě na tom bavilo to, že je to mezinárodní jazyk, že je to srozumitelné, jak třeba pro děti, pro dospělé, ale je tam i ten mezinárodní přesah. Takže jsem jezdíval na festivaly, které byly mezinárodní, jsem byl srozumitelný v tom sdělení.
4: Karel Preiss, připomínám, ten je teď se mnou tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a se mnou ve studiu je Karel Preis. Je zásada pro klauna mít červený nos?
1: Je to takové znamení, takový symbol. Já ten klaunský nos používám, rád to používám.
0: Jezdil jsi s pantomimou, dělal si to divadlo a najednou je z tebe klaun v těch nemocnicích, kromě jiného.
1: V době, kdy jsem se věnoval pantomimě, tak jsem pokukoval po tom klaunském oboru. Když jsem se učil třeba žonglovat, tak jsem se učil tak, že jsem měl nějakou videokazetu, nějakou čtvrtou, pátou kopii a já jsem si pustil tu pasáž toho žonglování a vždycky jsem si to pauznul a teď jsem si nakreslil, jakože míček letí. Teď ty možnosti jsou úplně někde jinde, internet, kurzy, stáže a takové. Co já jsem jezdíval, tak to byly letní školy pantomimy. Snažil jsem se vzdělávat, jak to šlo a to klaunství mě začalo více přitahovat. Když jsem byl na vojně na Slovensku, v Ružomberku, tak jsem tam četl slovenské noviny a četl jsem tam Americe navštěvují klauni
0: nemocnice.
1: Tak. A to byl takový zlom. A to jsem si říkal, to bych chtěl. Když jsem skončil základní vojenskou službu, tak jsem jako neznámý člověk šel zaťukat na ředitelnu jedné ostravské nemocnice. Říkal jsem, bych chtěl být klaunem u nich v nemocnici a ten pan ředitel byl takový jakože
0: Osvícený,
1: by se řeklo. Řekl tak jo. A potom jsem se spojil s organizací Zdravotní klauni, s jeho zakladatelem, Gary Edwardsem, který jednou mi zavolal a ptal se mě, jestli jsem to já, který hraje v nemocnici a že on taky hraje v nemocnici a jestli bychom se nespojili. On měl chuť, aby to bylo celorepublikové, tak jsem souhlasil a stal jsem se součástí organizace Zdravotní klauni. Příští rok budu mít 25 roků, co jsem v této organizaci.
0: Může se přihodit, protože pro mě nemocnice rovná se docela jako tíživé prostředí. A ty chodíš za dětma. Vidět nemocné dítě nedělá nikomu dobře. Jak moc to člověka jako může se mlít?
1: Já působím v nemocnicích pro děti, ale hrajeme i pro seniory. To je součást projektu Zdravotní klauni, že docházíme i do domovů, kde jsou seniori. Ano. K tomu, co se ptala, tak mnoho let mi trvalo, než jsem se naučil, abych z toho prostředí čerpal, abych mě to i dobíjelo, protože jsem jenom přicházel a vydával jsem. Postupně jsem se naučil, že z toho prostředí dokážu i čerpat, radovat se, byť ty situace nejsou lehké a jsou těžké. Ale je mnoho situací, které se mě dotknou, nad kterýma přemýšlím, anebo které mě semelou. Uvedu příklad. Minulý týden jsem byl v nemocnici, byla tam slečna, mohla mít tak 14-15 roků, byli jsme tam s kolegou, něco jsme hráli a já jsem si všiml, že to děvče má pořezané ruce, prostě, že tam bylo nějaké sebe poškozování. Tak to jsou věci třeba, nad kterýma přemýšlím. Hodně, co mě semele, je třeba, když jsem na jípce a je tam dítě, které leží, nemluví, má plenku, prostě uzlíček malinký. A na stěně visí fotografie, jsou zdovolené, jak to dítě běhalo, sportovalo, jak hraje fotbal. My jsme s kolegou taky na takovém pokoji byli, něco jsme hráli a já jsem si všiml jedné fotografie a já říkám, my hrajeme, jakože jsme u moře, stejně jako vy tady máte tu fotku. A to jsem brnknul na něco, dotkl jsem se něčeho bolavého, protože maminka v tu chvíli řekne, to bylo den předtím. A já nevím. Víš, jako mě nepřísluší jako ptát se, co se stalo. Aha. Já to nevím ani od sester, pokud se to nějak nedozvím od maminky, tak já nevím. Ale na druhou stranu, tím, jak docházíme do těch nemocnic pravidelně, tak nastávají situace, že ty děti se lepší, začínají mluvit, začínají chodit. Vezmu molitánový míček, hraju si s míčkem a dám ten míček tomu dítěti a najednou to dítě jako zmáčkne ten míček a sestřičky, které třeba nakukují, je tam najednou rachot, říkají, pojď se podívat, on zmáčkl ruku. Takže to jsou takové jakoby velké zázraky, které vydáváme.
0: Nikdy se ti nepřihodilo v myšlenkách, třeba jenom už toho bylo dost?
1: To, že toho bylo dost, to ne, ale nastala situace, kdy bylo těžké pro mě jít na nějaké oddělení a to bylo v době, kdy u naší tenkrát malé vnučky, teprve pětitýdenní, se objevila leukemie. Ta vnučka byla v Brně na onkologii a já jsem měl v tu dobu problém jít v Ostravě na hematoonkologii, protože to bylo takové čerstvé a bolavé. My jako zdravotní klauni máme supervizi, máme podporu jako tak, když takové situace nastanou, tak můžeme si vyžádat třeba nějakou terapii, anebo můžeme říct, dávám si pauzu, ne, nebudu hrát. Teďkon jsme lidé a můžou nastat situace, kdy je to pro nás těžké.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Povídám si s Karlem Preisem, mužem, který rozdává radost především dětem nebo seniorům, buď v nemocnicích nebo v domovech, jsi říkal. Jak moc jiné to je publikum v tom vysokém věku ve srovnání s tím publikem toho nízkého věku?
1: Když jsem byl oslovený, jestli bych nechtěl hrát i v domovech pro seniory, tak jsem si říkal, že to je taková zajímavá oblast, že by mě to zajímalo. Takže jsem se připravoval, vzdělával jsem, abych mohl ty domovy navštívit. Moc hezká situace nastala ještě předtím, než jsem šel poprvé na oficiální návštěvu do domova pro seniory, tak jsem byl přizván. Byla akce velká v domově pro seniory, kdy jsme pozvali fotografa a ten fotograf fotil nás jako klauny plus ty seniory a udělali se velké fotografie a rozhodli jsme se, že ty fotografie zvětšíme, zarámujeme a těm seniorům věnujeme. A měli jsme pozvané kamarády z Brna, co mají klaunskou kapelu. Oni hráli a v pauzách měla být vernisáž těch obrázků. A protože já jsem ještě oficiálně nenaštěvoval ten domov pro seniory, takže jsem byl přizván k tomu, abych jenom dámy doprovázel a když bude hrát muzika, abych s nima třeba stančil. Takže to jsem takhle jako splnil. Byl to krásný večer, rozdali jsme fotografie a potom chvilku na to už jsem šel oficiálně do stejného domova, už jako klaun. No a během té klauniády se mi staly tři zajímavé věci, na které rád vzpomínám. První věc byla, že jsme byli na jednom pokoji s kamarádkou, něco jsme rozehráli a chtěli jsme zpívat. A paní se nadechla, že bude zpívat s námi a nezačala. A říkám, paní Maruško, teď jsme měli zpívat a vy nespíváte. A ona říká, já jsem si uvědomila, že od smrti manžela jsem nespívala. Bylo to takové nějaké nepatřičné a už je to více let jako. Ale potom zpívala. Tak to byl první takový silný moment. Druhý silný moment, ve stejný den vešli jsme na pokoj a byli tam dva pánové. Jeden pán seděl na kraji postele, opíral se o noční stoleček a žádnou reakci na nás neměl. Druhý, který ležel, tak více na nás reagoval, tak jsme samozřejmě více věnovali času tomu pánovi, něco jsme zpívali, něco jsme povídali a když odcházíme, tak kolegyně tak pohladila po rameni toho pána, který za celou dobu se ani nepousmál a nereagoval a když ho pohladila a řekla, my zase přijdeme, tak byli vidět, tak mu tečou slzy. Takže my jsme vlastně celou dobu si mysleli, že v úvozovkách tady je to zbytečné, nebo tady
0: se
1: nic neděje a byl to pro něj velký moment silný, který ho rozplakal. A třetí takový silný moment, který byl, už se blížilo poledne a ti seniori někteří se pomocí těch oholí, chodítek na vozíku, nebo sami, jak to šlo, přemysťovali do jídelny. No a když tak jak procházím chodbou, tak najednou slyším, tady je ten můj tanečník. A to byla paní, s kterou jsem tančil, když byla vernisáž těch fotografií 14 dní předtím. A já říkám, no kde jste? Já vás hledám celý den. A ona říká, no jsem tady. Budeme tančit? A já říkám, tady? Na chodbě? A říká, ano. A říkám, můžeme. Tak jsem ji vyzval, tančili jsme valčíček, dokončili jsme tanec a já jsem jí nabídl rámě, že ji doprovodím do té jídelny. A paní se mě tak chytla a ušli jsme dva kroky a paní se zastavila. A říká, já nechci. A říkám, jak nechcete? Mě to učili v tanečních, já vás musím doprovodit. A říká, ale já se nechci dostat do řeči. Takže to jsou takové věci, které zažíváme. Situace, kdy si myslíme, že to nemá cenu a má to velký význam, reaguji na věci, které zažili třeba 14 dní předtím. Mnohdy to není o tom klaunském, o tom humoru, protože tam pracujeme jinak, aby kdybych zakopl, tak ten senior má o mě strach, musím dělat velká gesta, musím pomalu mluvit a taky nejsme v bílých pláštích jako v nemocnici, ale každý máme svůj oděv a máme i svoji historii. A já jsem třeba, když jsem v nemocnici, tak jsem doktor Dudel a když jsem u seniorů, tak jsem Alfred Cumel. A ta historie Alfreda Cumla je, že on byl kulturní referent. Jo, a tady ty věci nám pomáhají v té komunikaci. Jo, to znamená, že já jsem cestoval, pořádal jsem koncerty a řeknu, Vrátil jsem se, nevím, z výletu z Norska a já vyprávím skutečné zážitky, co jsem zažil. A je to takový impuls, že vlastně ten staroušek nebo ta babička začnou vyprávět o tom, jak oni cestovali. A je to o té komunikaci, že pootevřu nějaká vrátka, že navodím nějaké téma.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vaše.

0: Posloucháte stále povídání s Karlem Praisem, celoživotním klaunem. Neschází takovému klaunovi být před tím sálem a dělat ty věci, které nejsou zatíženy příběhy všech těch lidí, se kterými se takhle potkáváš?
1: Tak u mě to není minulost, protože mimo to, že hraji v nemocnicích a pro seniory, tak mám své klaunské divadlo, takže setkávám se i s publikem.
0: Takže kompenzuješ to stále?
1: Ano, hrají třeba na náměstí, hrají pro děti. Jako klaun působím už přes 13 roků třeba v České televizi v jednom pořadu. To je pořad o vaření pro malé děti. Mnoho věcí, které dělám, tak je věnováno dětem.
0: Myslím si, že jako bláznivin umíš vymyslet spoustu. Vybavuju si detail z našeho posledního setkání, nevím kolik let staré, kolotoč. Prostě když se rozhodneš, že si pořídíš kolotoč, tak si ho pořídíš.
1: Je to pravda, no? A proč ne? Že
0: no jasně,
1: jo?
0: Že proč ne?
1: Tak v současné době mám kolotoče dva a třetí vyrábím. Jeden je pro dospělé a jmenuje se cyklokolotoč. A cyklokolotoč je vlastně, že jsem spojil 8 normálních bicyklů, kol, šlapacích, dal jsem je za sebe, pak jsem je přes koleno ohnul, spojil do kruhu, dal jsem k ním sloupky a střechu. Takže na tomto kolotoči může jet 8 dospělých lidí.
0: A pohání ho tím, že šlapou?
1: Že šlapou, otáčejí se, vlastně mají střížku, točí se. Je to pro ty, co rádi jezdí na kole a nechtějí je doma pouštět. A druhý kolotoč je, ten je dětský, ten je pro malé děti a to je úplně takový magnet pro děti třeba z rok a půl až já nevím, třeba 6 roků. A to je kolotoč, kdy je dřevěná točna. Na tom jsou vyřezávaná zvířátka, traktůrek. Ta točna je na kolečkách a aby se z toho stal kolotoč, tak jsme k té točně z boku přidělali bicykl. Takže dospělý člověk si sedne na ten bicykl, jezdí do kolečka a otáčí tu točnu. Zase je to kolotoč, který...
0: Pro cyklistu, který se bojí na cestách.
1: Pro cyklistu, který se bojí na cestách a má třeba hodně dětí nebo vnoučat, tak je může vozit. Takže my takto vozíme děti, anebo rodič vozí nějaké děti.
0: Promiň, kde je máš?
1: Ty kolotoče?
0: No.
1: Tak pokud nejsou někde na nějaké akci, tak já mám své sklady a tam mám uskladněné, jako já nemám jenom kolotoče, já mám třeba divizi kuriózních kol. To je třeba 30 kol, které dovezu na náměstí a lidé se na těch kolech jezdí a jsou kuriózní v tom, že třeba normální bicykl je normální, že ta vidlice drží kolo uprostřed. Jo? Jakože, no a moje kolo třeba nedrží uprostřed, takže když ty jedeš, tak chvilku seš nahoře a chvilku dole a je to, jako kdyby si, já to kolo se jmenuje velbloud, tak to je takové jako specifické. Nebo mám kolo, které vepředu má normální kolo, ale vzadu jsou dvě kola na sobě a ty máš řetěz na tom horním kole a vlastně musíš šlapat dozadu, aby si jel dopředu. Jo? Takže takových kol, takže to jsou třeba báječná kola. Máme cykloautodráhu, to jsou zase dvě kola na stojanu a ať už dospěláci nebo děti šlapou a jak když šlapou, tak vyrábějí elektřinu a pohánějí autička na autodráze.
0: No, počkej, a tohle všechno si vymýšlíš?
1: Něco jsem si vymyslel, něco mě zaujalo, že jsem objevil, ale hodně věcí jako si vymýšlíme. Velkou radost mám, jedna z takových posledních věcí, co jsme si udělali, nebo co jsem nechal udělat, je obří kuličková dráha. Ano, já jsem majitel přenosné kuličkové dráhy, která má 2x15 metrů. Třeba na náměstí postavím kuličkovou dráhu. A to jsou jakoby jednotlivé stoly, kde jsou zvířátka, různé kužely, já nevím co, bludiště, dřívečka a takové. No a je to sespárované, to znamená, že to dítě, které chce si hrát na tom, tak si nabere kelímek kuliček, teď to nasype na kuličkovou dráhu a ty kuličky, stovky kuliček protékají tou kuličkovou dráhu přes ty stoly, žlaby a i přes nějaké stoly, kde jsou zvonečky a ty kuličky stečou až zase dolů do nějakého dalšího škopíku a tam si zase vezme, nabere kuličky a o 2 metry dál mám 15 metrů zpátky, to znamená, že to dítě může běhat do kolečka, pouštět tisíce koleček. Tak to je velká radost, protože já jsem si myslel, že to bude pro něco starší děti a funguje to pro děti zase třeba z 2 leté, 3 leté, 4 leté.
0: No. Hele, ty nemáš šanci zastárnout.
1: Já nevím. Tak roky přibývají, ale zatím se držím.
0: Co ti můžu popřát nejlíp?
1: Ať mám dobré dny, a ať zůstává radost.
0: Přeju ti dobré dny a spoustu radosti. Tahle chvíle radostná byla, já ti za ně děkuju, měj se krásně.
1: A já děkuji za pozvání.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes nechybí v nočním vysílání Dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Po letech rekonstrukce je v Novém Kabátě historický zámeček v areálu Arboreta Nový dvůr na Opavsku, který původně sloužil coby letní sídlo majitelů panství nebo velkostatku. Slezské zemské muzeum, pod které Arboretum spadá, stavbu postupně vybavuje a zprovozňuje pro víceúčelové využití. S Davidem Váhalou, který má na starosti propagaci muzejních areálů, se do obnovené stavby podívala i Petra Štrimplová.
1: My se přes dvojité dveře dostaneme do útrop zámečku, který je jedním vlastně z obnovených klenotů areálu Arboreta Nový dvůr. Tady se to krásně rozléhá.
2: Jsme ve vstupní hale, díky těm kamenným obkladům je tady krásná akustika. Celý suterén zámku chceme vlastně užívat k různým společenským kulturním akcím. Arboretum je velmi populární, takže i tyto prostory nabídneme nejen návštěvníkům, ale i pro různé konání akcí.
1: Dovedu si tu představit ten svatební obřad, máte to tu i tak nachystáno tady v přízemí.
2: Je to tak, Arboretum je de facto takovým tradičním svatebním místem na Opavsku. Byly tady oddány, to jsou možná stovky párů za posledních 20-30 let. Každoročně je to opravdu velké množství svatebčanů, kteří k nám míří.
1: My se podíváme do patra, budeme po schodišti, které má nádherné zdobení.
2: Tady bohužel během té pohnuté historie tohoto objektu se nedochovalo příliš mnoho těch autentických dobových prvků v té stavbě a právě to schodiště s litinovým zábradlím a s dřevěnými dubovými sloupy je jedním z těch původních prvků, které tady byly.
1: Takže ten sloup, já si na něho s dovolením sahnu.
2: Ten sloup je z 19. století. Mm-hmm. Ten má dneska nějakých, dejme tomu, 150-160 let.
1: Krásné dřevo.

0: Balkón s úžasným výhledem v té době, kdy ten zámek byl obýván těmi původními majiteli. To okolí nebylo tak zalesněné, takže tady byl výhled. Ty prostory teďka máme nachystané. Chceme tady udělat stálou expozici, která by se věnovala historii a majitelům tohoto areálu. Vypadá to, že tento rok bychom mohli začít, když se podaří sehnat finance, tak bychom chtěli na příští návštěvnickou sezónu to otevřít a zpřístupnit veřejnosti.
1: My se v rámci toho zámečku ještě někam dostaneme?
0: Celé to vrchní patro je tady celá řada místností, včetně vlastně i toho sanitárního zázemí pro návštěvníky. My jsme původně předpokládali tu expozici pouze v těch dvou největších sálech, nicméně pracujeme s variantou, že celé to vrchní patro otevřeme návštěvníkům a vznikne tady i takové zázemí pro děti, kde by si mohli něco tvořit nebo zábavnou formou edukace získávat vědomosti.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Původní vzhled a lesk vrátila někdejšímu panskému zámečku v areálu Arboreta Nový dvůr nedávno dokončená rekonstrukce. Stavba s pozoruhodnou historií se nadechla a těšit se může na nové využití, třeba stálou muzejní expozici. S Davidem Váhalou ze Slezského zemského muzea zámeček prošla i naše kolegyně Petra Štrimplová a společně nakoukli i na balkón.
1: Obr balkon. My se teď s Davidem Váhlou přes dveře zase dvojité dostaneme, aby jsme si trošičku tu plochu užili s tím výhledem. Úplně to vidím. Stoleček s kávou.
2: My už teďka, i když ten zámeček je relativně prázdný, už ho zpřístupňujeme veřejnosti v rámci komentovaných prohlídek při akcích, které se tady konají, a návštěvníkům se tyto prostory líbí, takže chceme do nich vrátit život, a i když by byly nějaké ty větší akce, určitě to občerstvení by tady našlo své příznivce, to úplně se nabízí, aby to tady znova ožilo.
1: Tady vlastně bylo panské sídlo, připomeňme, kdo to tu spravoval.
2: Mezi nejvýznačnější majitele patřil Kvido Riedl, který je spjatý také s arboretem v Bílé Lhotě na Olomoucku. On vlastně vybudoval dva velmi cenné dendrologické areály. On byl nejen velice na svou dobu progresivní pěstitel nejen zemědělských plodin, ale sbíral i různé rostliny z celého světa, ale zapsal se do dějin českého chovatelství tím, že byl první, kdo uchovnil v českých zemích norika a vlastně vyšlechtil i jeho odrůdu takzvaného slezského norika.
1: Padl letopočet, jak starý ten zámeček je?
2: Zámeček byl vystavěn v polovině 19. století, pak docházelo samozřejmě k jeho různým úpravám, nicméně v roce 1945, kdy ho zkonfiskoval stát, tak až do té poloviny 50. let byl výrazně devastován, byly tady vysekány všechny historické prvky a ta skáza byla dokonána jeho transformací ve strojní traktorovou stanici od konce 50. let. Potom se vrací ta jeho užitná funkce, kdy sloužil zejména jako zázemí odborných pracovníků arboreta a knihovna odborná. Nicméně po té rekonstrukci už jsme nechtěli, aby ten zámeček byl nepřístupný. Naším cílem je, aby byl otevřený veřejnosti a prostě takovým živým kulturním a společenským centrem arboreta.
1: Rekonstrukce proběhla kdy?
2: Rekonstrukce s kolaudací byla ukončena zhruba před rokem. Minulý rok už jsme v rámci akcí návštěvníky vpustili. Celý minulý rok docházelo k vybavení a zařízení suterénu stavby. Nyní se přemísťujeme do prvního patra, které bychom chtěli během letní sezony vybavit muzejním fundusem, vitrínami, rámy, abychom mohli připravovat stálou expozici.
1: Výklenek je malebný. To mohla být nějaká taková zašívárna.
2: Těch původních fotek z toho přelomu 19. a 20. století nemáme mnoho, je to jenom pár kusů, nicméně aspoň u těch velkých místností víme, co se tam nacházelo, a zrovna tady v tom malinkém výklenku byla evidentně osobní pracovna Kvido Riedla.
1: Sotva na stůl a židli, ale moc zajímavý prostor, už jenom ten tvar.
2: Je to šestiúhelník s výhledem vlastně na zámeckou terasu, takže průhled do přírody.
1: Krása. Z Arboreta Nový dvůr, Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Trump označil hormuzský průliv za nové americké území. Podle Íránu žije v bludu. Počasí bude oblačno, až zataženo místy přehánky, postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
2: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
0: Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes bude pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Zítra pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Americký prezident Donald Trump zveřejnil mapu, na které označil Hormuzský průliv za nové americké území. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Garíba Bádí v reakci na síti X napsal, že Trump žije v bludu. Americký prezident taky dodal, že Spojené státy neplánují žádné rozhovory s Íránem. Navzdory utlumenému provozu v průlivu Trump uvedl, že trasa zůstává otevřená. Včera jednu z 6 lodí, které po ní pluly, zasáhl neznámý projektil. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě, jenže i jejich ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy navíc podle portálu Bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům, letos to bylo skoro o 50 víc. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
3: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bez domova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
0: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy opatrně, pokud budete sjíždět na 50. kilometru na městec Králové. Na exitu vyšetřují nehodu, jsou tam i záchranáři, průjezd je omezený. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem na kilometru 120,5 pojedete kolem porouchaného auta, tak raději zpomalte. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už Vláďa Slezák.
4: Hezké dobré ráno, krásný den všem, co vstáváte s Dvojkou ve středu 19. srpna. Ludvíkům speciálně k dnešnímu svátku nezapomeňte popřát a Krištof tu bude mít písničku na viděnou. Podíváme se i do Českých novin. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

To byl Krištof s písničkou na viděnou 9 minut po 5. hodině. A teď dnešní noviny a ta první zpráva, to už jste vy vysílání dvojky slyšeli. Před volbami je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů, ukázal zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne. Systémy byly ale celou dobu stabilní, informovala o tom včera Digitální a informační agentura. Část uživatelů se dostala do fronty na vstupní bráně, která místy nestíhala dostatečně rychle navyšovat kapacitu, uvedla agentura a píše to dnešní Právo. Pouze málo trendů z doby covidu v Česku vydrželo až do současnosti. Vyprávět by o tom mohli třeba prodejci kol s přeplněnými sklady a rostoucími dluhy. Jinak na tom jsou ale obytné vozy. Zájem Čechů o ně po pár klidných letech opět výrazně roste a přibližuje se covidovému boomu. Tak o tom píší Hospodářské noviny. No a už jste také podlehli internetovým šmejdům, kteří vám vysáli bankovní účet. Stává se to jedním z největších problémů, při kterém lidé přicházejí o peníze. Mladá fronta dnes má několik řešení, co s tím dělat. No a teď už taky ABBA ve vysílání dvojky.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes nás čekají oteplení a přeháňky, zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno, ojedinělé v severní polovině území místy, to se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. A teď okurky a Lucie Bílá.

Posloucháte Dvojku a my už to pro vás máme historické záležitosti pro ten dnešní den. Tak třeba rok 3580 před naším letopočtem, to jeden sumerský řemeslník vynalezl kolo. Teď máme rok 1850, zahájil kopřivnický sedlář Ignác Šustala ve své dílně výrobu vagónů a kočárů. Později z ní vznikl jeden z prvních výrobců osobních a nákladních automobilů na světě. Od roku 1911 se továrna jmenuje Tatra. A teď rok 1848. Noviny přinesly zprávu o nalezištích zlata v Kalifornii. Vypukla kalifornská zlatá horečka. V roce 1866 americký továrník Oliver Winchester začal sériovou výrobu pušek pojmenovaných podle něho Winchesterovky. Stejně jako Coltovy revolvery se staly nejpoužívanějšími zbraněmi amerického západu. V Praze je založen první český klub fotoamatérů. Píše se rok 1889. A teď rok 1900. Na pařížských olympijských hrách se odehrál první a poslední olympijský zápas v kroketu. V Karlových Varech byl zahájen první mezinárodní šachový turnaj, to se psal rok 1907 a v roce 1929 byla zahájena stavba kostela nejsvětějšího srdce páně na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. A ještě rok 1995, to se konal poprvé hudební festival Rock for People, no a v roce 2002 byl na Václavském náměstí v Praze otevřen Palác knih Luxor.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohli převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028. Na rezortu financí budou dnes pokračovat jednání o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ministryně Alena Schillerová projedná hospodaření dalších 7 rezortů, mimo jiné zdravotnictví, obrany a dopravy. Některé požadavky ale zůstávají nedořešené a jednání proto budou pokračovat i ve čtvrtek. Nový maďarský premiér András Baka se dnes ujímá funkce. Baka dřív působil jako předseda nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany TISA premiéra Petra Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Současná maďarská vláda se snaží o proměnu institucí, které roky ovládal Fidesz. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy odsuzuje. Ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovu.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne čekejme od jihu i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů. Na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na D49 z Hulína do Frištáku, velice opatrně v okolí Holešova, pohybuje se tam auto proti směru jízdy. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy, opatrně před omezením u Hostopečí. Na kilometru 25 byl po nehodě rozlitý olej, jezdí se proto zatím jen jedním pruhem, aktuálně se ale nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Vláďa Slezák.
2: Krásné dobré ráno, a to v 5.33. Dnes stačí zmáčknout tlačítko a během sekundy máme fotku. Před 200 lety fotograf potřeboval na jeden snímek i dlouhé hodiny. Jak se z pomalého kreslení světlem stal proces, ve kterém část práce odvádí i algoritmy, tak to prozradíme na Světový den fotografie už za okamžik. Ve středu 19. srpna a Ludvíkům popřejeme všechno nej. Tady je pro vás další písnička.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte dvojku. Světlo, citlivá deska a hodiny čekání. Tak vznikala první fotografie. A právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Dnes je navíc Světový den fotografie. A my si tak připomeneme, jak fotografování mezi tím urazil obrovský kus cesty. Od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejen zaznamenat, ale část z něj i dopočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
2: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlená z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
1: Výhled zachytil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My ji tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
1: To, co dřív zachytil,

0: Takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
0: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionů fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Po velmi krátkém chladném období nás čeká oteplení a přehánky. Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne bude zejména na jihu území místy polojasno, ojedinělé v severní polovině území místy, to se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy bude až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Teď Anik Stáru a taky Jaroslav Uhlíř.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: To byl Jaroslav Uhlíř a teď Milan Štajndler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Štajndlera pro dnešní den.
3: Dnes je středa. Jsme uprostřed týdne. Nevím, proč právě na středu byla umístěna hláška středa jeho tam třeba. Třeba jako povzbuzení na druhou polovinu týdne, nebo jen prostě proto, že se to rýmuje. Ale podívejme se, co o středě řekly některé známé osobnosti. Třeba Marilyn Monroe prohlásila, že když jste zdraví a mladí, můžete si v pondělí naplánovat sebevraždu a ve středu se už zase smát. Nebo britský spisovatel John Wyndham napsal, myslím, že v knize Den Trifidů, že když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Středa je zkrátka den, kdy už jste unavení z práce, ale ještě nemáte společensky přijatelný důvod pít. Ve středu už víte, že ten týden nebude stát za nic, ale ještě je dost času, aby se to zhoršilo.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Štajndlera pro dnešní den.
0: A teď už se loučí taky Vláďa Slezák, popřeje krásný den a posílá Modern Talking. Za chviličku, ranní dvojka.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery, svědci z okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Bylo 6 hodin.
8: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministryně financí má za sebou první den jednání o rozpočtu s vládními kolegy. Schůzky budou pokračovat i dnes. Horko a sucho podle německých zemědělců, tam nejvíc zasáhne sklizeň řepky. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky, postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. První část ministrů byla včera vyjednávat o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Konkrétní částky, s kterými mají jejich rezorty hospodařit příštím roce, ale nikdo z nich nekomentoval. Někteří se na rezort financí vrátí zítra.
9: Dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost. Představil ale hlavní cíle.
10: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů, abych nezapomněl, budeme zvyšovat platy.
9: Naopak vyřešený rozpočet má třeba ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
11: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích rozpočtových.
9: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Stát bude i příští rok za firmy a domácnosti platit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Dohodli se na tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO a jeho stranická kolegyně ministryně financí Alena Schillerová při jednání. Letos stát na tyto poplatky vydá asi 41 miliard korun. Ministerstvo průmyslu chce naopak ušetřit na vlastním provozu a fungování podřízených úřadů. Němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může být podle jejich svazu asi o 7% nižší než minulý rok. Zemědělci proto žádají státní podporu.
12: Předseda svazu německých zemědělců Joachim Rukvít označil sklizeň za zklamání. Horko a sucho nejvíc postihlo oblasti na jihu Německa. Třeba pšenice, jakožto obiloviny zabírající nejvíc orné půdy, podle Rukvída bude o 9% méně než loni. Nejzasaženější plodinou je ale řepka. Její sklizeň může klesnout o pětinu. Svaz zemědělců proto apeluje na státní pomoc a tvrdí, že potravinová bezpečnost je stejně důležitá jako výdaje na obranu. Stát s konkrétními kroky zatím vyčkává, až bude úroda skutečně sečtená. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Česká filmová a televizní akademie dnes oznámí, který film bude Českou republiku zastupovat v boji o americkou cenu Oscar v kategorii nejlepší zahraniční film. Sedmičlenná předvýběrová komise z 10 filmů přihlášených producenty vybrala 5 snímků. Čikačeka, Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Neporazitelní, 5 švestek a Poberta.
13: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo během dne, od jihu i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
8: Doprava.
0: Celý úsek dálnice D49 ve směru z Frištáku do Hulína teď prověřují policisté. Potřebují zastavit vozidlo, které jede v protisměru. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy za sjezdem na Litoměřice čekejte potíže hned na začátku omezení. Na 40. kilometru se po nehodě projíždí jen levým pruhem. Jedno havarované auto skončilo mimo silnici, druhé blokuje pravý pruh. Projíždí se ze 41. a 5. kolem 5 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Ranní dvojka.
8: Startuje Ranní dvojka.
4: 6:04, dnes je středa 19. srpna. Dnes má svátek, jestli si to dobře pamatuju, Ludvík.
14: Ludvík.
4: Ludvík
14: se taky objevuje v některých vašich podpisech e-mailových. Ano. Tak všechno nejlepší a dobré ráno.
15: Jsme s jedním Ludvíkem mluvili. Mám takový pocit, že jsem se optal, kolikátý je.
14: Jo, to máš pravdu. To se mi nějak vybavuje.
4: Ludvík. A dnes je Světový den fotografie. Kdy jste naposledy drželi v ruce fotografii? Teď nemyslím fotku v mobilu, že?
15: No, kamaráde.
4: To je co?
15: Dobrá otázka.
4: Tak je to jedna z otázek, která dnes bude padat. Já jsem se ptal Reginy, jestli náhodou k rannímu špeku, protože milí posluchači víte, že začínáme ranním špekem, nepotřebuje nějaký zvuk. Tak se chvíli na mě dívala a pak říkala, a víš, že jo, takový, jestli by si našel takový hrc.
15: To je ono? Hrc.
4: Takový hrc.
14: No, není to moc zvukatý špek, to ne.
4: Zvukatý?
14: To ne.
4: Víš, kolik včera našli...
15: Teď jsem zmaten.
4: Víš, kolik včera našli manžel Reginy a syn kilometrů?
15: Našli. Já takhle, já myslím, kolik našli hub.
4: Já taky.
14: Ani jednu.

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: 6:10 na sekundu přesně. Regina může začít zadávat špek. Moc se těšíme. Zvuk hrc jsem nenašel, tak jsem ho jenom mixil. Udělal jsem.
2: Jo, to by možná šlo.
1: Tak jo.
2: Tak já začnu odborně. Z výzkumu totiž vyplývá, že spíš mě, jako to slovo, používají lidé nad 35 let výš.
3: Takže už tam je spíš a výš.
1: Ano. A není na konci spíš, není ž.
2: Není, ale to není důležité.
1: No tak spíš.
2: Můžeš si tam klidně dát i ž.
3: Takže 35 plus.
1: 35 plus.
3: Všichni, co nás poslouchají, že?
1: Ale jakože dejme tomu, 18-letí to úplně běžně nepoužívají.
2: Vyplývá to z různých jazykových výzkumů.
1: Aha, jo, takhle.
2: Ale neznamená to, že by to mladší neznali. Dávám se pod, na i proti.
1: Se dáváš?
2: Jo. Nesedávám tam, ale dávám se tam.
1: Panenko, nesedávej v koutě.
2: Takže pod bazén, pod štěrk, pod mulčovací kůru, pod dlažbu, na plot, na záhony, na balkón, proti mrazu, proti plevelu.
1: No to já vím, co seš, ale nevím, jak to říct jedním slovem.
2: No, a to je právě podle mě největší oříšek dnešního špeku.
1: Bydlíš v Hornbachu?
2: Tam taky.
3: Co jsi to napsal?
1: Nevím.
3: Je na N? Je to na N?
2: Není.
3: Aha.
1: Co jsi myslel na N?
3: Netkanka.
1: Jako netkaná textil.
3: Ale proč by to říkali starší 35 let, to nevíme.
2: Tak pojďme
3: netkaná textilie.
2: To slovo prozkoumat dál. Protože jazykovědné nástroje zároveň ukazují, že ženy o mně mluví skoro dvakrát víc než muži. To máte brokát, popelín, Manchester, Damašek, gabardén, tweed, blue denim.
1: No ale nejsi l.
2: Nejsem l.
3: Látka. Ale jdeme dobře.
2: Jdete dobře.
1: No jasně, jsi nějaká, ale látka, za první látku jsme nedávno, myslím, měli. A to nejseš. Ale seš.
2: Ale jsem.
1: Takže my hledáme nějaký pojem.
3: Je to na I?
2: Ne.
4: Na P?
2: Ne?
1: Na I, co jsi
2: ani
1: myslel?
2: Ani na I, ani na P.
1: Co jsi myslel?
3: No. Obyčejnou izolaci. No tak dál jsem nedošel, no. Počkej.
1: Ne, není to na P, počkej.
3: Já už tuším.
2: No to je dobře, to je dobře.
1: Dobře,
2: tak já ještě přihodím další. Jsem plochý útvar, který vzniká propojením dvou vzájemně kolmo probíhajících soustav, nití nebo drátů, osnovy a útku.
1: Ano, ano. Toto všechno víme, ale potřebujeme vědět tento synonymum, že jo?
2: Ano. A pak už mám úplně poslední, takovou na Jakuba. Jsem výsledkem práce pavoučice Niny.
1: A proč tam je to hrc?
3: Já...
1: Ty to víš?
3: No já...
1: To? No, tak to napiš Regině.
3: Je to na to.
2: Jo. Takže z výzkumu vyplývá, že spíš mě, jako to slovo, používají lidé nad 35 let výš. Dávám se pod, na i proti. Takže pod bazén, pod štěrk, pod mulčovací kůru, pod dlažbu, na plot, na záhony, na balkón, proti mrazu, proti plevelu. Jazykovědné nástroje zároveň ukazují, že ženy o mně mluví skoro dvakrát víc než muži. To máte brokát, popelín, Manchester, Damašek, gabardén, tweed, blue denim. Jsem plochý útvar, který vzniká propojením dvou vzájemně kolmo probíhajících soustav nití nebo drátů, osnovy a útku. Jsem výsledkem práce pavoučice Niny.
1: Tam je problém ty drátky, to nebude jenom látka. Že, protože málo kdo chodí v brnění. Že?
3: Ono to je částečně příjmení i jednoho slovenského významného podnikatele. Tam to kořenové slovo je. Myslím, že on by vlastně ten špek mohl klidně vyrobit. Patrik.
2: A taky si myslím, že podobné příjmení má jeden z někdejších kolegů radiožurnálu, nyní působících na ČT24.
3: Ano. A jmenuje se Dan.
1: No, to asi vím, kdo to je, ale... Já vím, jak mluví. To vím.
3: A to slovo skutečně lidé mladší 35 let nepoužívají nebo dokonce neznají.
2: No, asi ta znalost by tam byla, ale to je logicky, že by se 20-letí používali úplně tohle slovo.
3: Je, myslím, už je
2: že
3: to pro ně archaismus.
2: Povídají o něčem jiném. Oni možná do toho dorostou. Až budou schánět
3: pod bazén,
2: pod štěrk, pod mulčovací kůru, pod dlažbu, ale zatím je to netrvý.
3: A jak tomu říkají mladí?
2: Já myslím, že se jinak o tom vůbec nebaví.
3: Já myslím, že jo.
2: Jo? Hele, tata teď kupoval takový špek na plot.
3: Máma dostala k Vánocům krásnou.
2: Taky.
1: Dvojka@rozhlas.cz, zkuste nám napsat třeba váš tip, jestli máte chviličku času. Já jsem chtěl pustit jednu zpěvačku německou, která vystupovala pod jménem Nina Hagen, ale tu tak. Teď nemám. Já půjdu dát to Slovensko, i když to není ten politik, a to já neznám teda vůbec, ale zatančit si s těbou bych chtěl Adam Ďurica po tvém...
3: Já se vůbec nedivím.
1: Po tvém výkonu ve Frýdku Místku. Jestli můžete, milí posluchači, je to ve 14:15. Je to stránka Celodenní záznamy, tam si puste. I v rozhlase je možné si užít taneční vystoupení pana Jakuba Kaloče, kterému jsme celou dobu říkali, řek Zorba.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Raní dvojka na špeku.
1: 6 hodin 19 minut, skoro 20. Myslím si, že je čas odhalit ranní špek, na který snad jsme všichni přišli po těch nápovědách Riginy Květoňové, i když nám tam něco drhne, ale mezi tím technicky zdatný kolega Jakub Kaloč přišel na to, že existuje i technická.
2: Mhm. Ocelová technická, kovová.
3: No tak, co budeme dělat?
2: Zaměstnanci Tavokovu by nám mohli zavolat.
1: Čeho?
2: Tavokovu.
1: Tavokov?
2: To je společnost, která vyrábí špeky.
3: Fakt?
1: Tavokov. Tak jako má to logiku. Je pravda, že dům tady za námi, který už tady neexistuje, tak se objevil ve filmu Vesničko má středisková a tam bylo napsáno dřevoplech. No. Mi nebylo úplně jasný, co tam vyrábí. Takže jsme to odhalili. Seš tkanina?
3: Je to tak. Mm.
1: Tkanina.
3: Tkanina.
2: Tkanina.
3: To je jako obtížně hůř vyslovitelné slovo. Tkanina. A Iveta se ptá, hádá správně tkaninu a ptá se, jak je to s tou ninou. No tak to bylo takové to, co dělá pavouk? Tká, ano.
1: Ano, ano.
3: A když se pavoučice jmenuje Nina, tak máte ten výsledek.
1: A to tak se jmenuje, jo.
2: Že to nebyla Špitálníková.
3: Ale jednu Ninu, aspoň v takovém širším okolí máme, napsala Iva, že to je jméno její sestry.
1: Ano.
2: No a ten podnikatel Patrik Tkáč.
3: Ano.
2: Ten je známý.
3: A to je ten Daniel
1: Tkáč. Mm-hmm. Kolega. Tak. Tvůj kolega.
3: Tkáč.
1: Tkáč. Máš asi pravdu, že mladí, nebo respektive pod 35 let, nepůjdou do obchodu, tady, jak se jmenuje ten obchod, nevím, a řeknu, dobrý den, abych chtěl tričko, ale chtěl bych trošku jinou tkaninu.
2: Ano, přesně.
1: Z jiné tkaniny.
2: Dostala krásné šaty z tkaniny.
1: Z tkaniny, v těch si se vdávala, ne? V těch šatech ty byly tkané.
3: V těch se každá vdávala.
2: No jinak jsem přicházeli poměrně časté odpovědi s textilem. Bude to asi textil?
3: Ano, anebo textílie.
2: Nebo textílie.
3: To často chodilo. Ale to máš z auta, píše, mě z toho leze tkanina, jestli ne, tak nic, tak vám to leze správně, Tomáši.
2: Z auta?
3: Ano.
2: Mu leze tkanina? To bych si koupil nové.
3: A nebo možná otevřít dveře, tak vytáhnout tkaninu a zase otevřít.
1: No, ale pokud to není nějaký umělý materiál, tak skoro každá látka je tkaná, ne? Nebo ne?
3: No.
1: Je to tkanina skoro všechno.
3: No jasně.
1: Ty právě nítě, když se nám z toho tahají, že?
3: Je to tak.
1: Napsala Irena, že myslela, že to je látka, protože na šaty si jdu koupit látku a ne tkaninu. Ireno, je jasné, že se to slovo prakticky už nepoužívá. Hmm. Ale asi jenom v tom průmyslu.
2: Mm-hmm. Kovové nebo ocelové tkaniny.
1: Jak jsme na začátku říkali, ta textilie, jak jsme to říkali.
2: Netkanka, netkaná textilie.
1: Netkaná textilie.
3: Já vím, mě trošku ve mně se zachvělo.
1: To byl ten hrc.
3: To bylo ono. Ale myslím, že zdatně použila tkaninu taky Mirka, která píše, po delší době se pokusím hádat zamotaná do noční tkaniny. Že by? Zdravím vás a každé ráno se na vás moc těším. Mirka z Valašska. Zamotaná do noční tkaniny.
1: Tak jsme všichni zamotaný do noční tkaniny vždycky.
2: Já jenom odskočím, ty jsi přál všem Ludvíkům,
1: ano,
2: k svátku, tak napsala Lída, náš synek se měl jmenovat Ludvík, ale když jsem zjistila, že manžel to jméno vybral podle sádrového trpaslíka z večerničku, jakkoliv krásného, dala se mu jméno Hinek.
1: Já jsem myslel, že ta historka bude. Náš syn se měl jmenovat Ludvík, ale narodila se dcera, jmenuje se Jiřina. Podle sádrového trpaslíka. Napsal Michal, věrný ročník, taky 77. Dobré jitro, geotextilie, to taky známe, ten výraz svět.
2: Ano.
1: Tak jsem dnes namydlený a najednou napsal, počkat, tkanina. Víš, asi rozepisuje ten e-mail.
3: Jasně.
1: Je tam celý ten průběh.
3: Několik minut přemýšlím, co je to za koninu, ale vy jste měla na mysli asi tkaninu. Zdeněk.
1: Že to není konina, ale tkanina.
2: Je to lajntuch, Richard.
1: No lajntuch je prostěradlo německy, no, ne?
2: Tkané.
1: No jasně.
3: A Vlaďka ročník 64 píše, ze staré fotografie vím, že moji předkové měli doma tkalcovský stav a tkali plátno. Od toho tkalcovského tkaní vznikla tkanina. Tak.
1: No, že pod Krkonoší, nebo vůbec, tam to má velkou tradici, je to tkanina na rozdíl od tkaničky.
3: No jo.
1: A viď, tkanička, tkanička. Z drátky by to bylo asi pletivo. Pletenina.
2: No, to je ono. To je asi síťovina, pletenina.
1: A vlastně pletivo je taky spletené dohromady.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, to je pravda.
2: Krásné ráno, milí, včera jsem uhodla záhy. Dnes nějaká plachta, ale jak se to jmenuje, nevím, možná tepich.
1: Tepich. Jenom ještě tam u toho minulého e-mailu s tou tkaničkou. Přeji krásně utkaný den a ne popletený.
3: To je hezký.
1: Iva 52.
3: Typuju tkaninu, ale nikdy jsem neuhodl, takže nevěřím, že zrovna dneska se trefím. Sakra dobrý ročník 64 Jarda.
1: Sakra, vy jste to trefili.
3: Sakra jste dobrý.
2: No ale Josef napsal z Rožnova pod Radhoštěm plátno.
1: No, je to,
2: to je vlastně plátno.
1: Že? Je to plátno.
3: No?
1: A to se taky nepoužívá.
3: A to možná víc, ne?
1: Kam jdeš, pláteníku?
3: To je okres na severu.
1: Ne. To je krásná pohádka. Zaplatíš 3 groše nebo něco, víš co? Ne? Já věděl, že trefíš něco úplně jiného. Já vím, že jsem mal pláteník. No. Asi, aby byl lidem blíž.
3: Jo, to je nějaký blízký slovo.
2: Počkej. No. A to v okresu na severu.
1: No, okres na severu je Pláteník, ne? Moučka, Jaroslav Moučka.
3: No jo.
2: No, ještě jsem to neviděl.
1: To je škoda.
2: Ne, já myslím, že ne.
1: Já ti půjčím, já mám všechny díly.
2: Ne. Už se s ní natrápil dost.
1: No, počkej. To nemá třeba s mužem na radnici ani srovnání.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platů ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na tom dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Ta bude ve schůzkách s jednotlivými ministry pokračovat i dnes. Studentské bydlení oproti loňsku zdražilo podle webu S-Reality v některých univerzitních městech o víc než 10%. Často studenti proto volí pokoj ve sdíleném bydlení. Nejdražší nájemní byty jsou v Praze. Za samostatný pokoj studenti zaplatí zhruba 12 000 korun bez energií. Podle realitních kanceláří ale metropoli dohání Brno. Ta za pokoj bez energií lidé tam zaplatí 9,5 tisíce korun. V amerických státech Aljaška, Florida a Wyoming končí primárky před listopadovými volbami do kongresu. Republikáni doufají, že si na podzim udrží těsnou většinu pro druhou polovinu funkčního období prezidenta Donalda Trumpa. Demokraté se mezitím snaží získat na svou stranu voliče nespokojené s Trumpovou administrativou. Volby tak mají zároveň prověřit aktuální podporu amerického prezidenta. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení. Informovala o to agentura AFP, podle které to byly druhé větší otřesy v oblasti v posledních dnech. Nové zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra, který zůstal po zbytek dne zavřený. Podle Národního geografického institutu měly otřesy dopoledne sílu 4,8 stupně. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno buď láska, který dnes začne na několika místech v Brně. Návštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle organizátorů vzájemné pochopení a sounáležitost.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem z Brna do Prahy zbystřete mezi sjezdy na Vlašim a Divišov. Na 43. a půltém kilometru hlásíte ve stoupacím pruhu překážku. Na D6 z Prahy do Varů trvají potíže za Velkou Dobrou. V omezení na 19. kilometru, kde se jede jen jedním pruhem, stojí porouchané auto, čeká. Na odtah kolem se projíždí velmi pomalu. Na D4 z Příbrami do Prahy fronta před omezením u Jíloviště je aktuální z 12. a půltého kilometru a zdrží vás 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
2: Je 6 hodin 33 minuty, krásný dobrý den, dnes je středa 19. srpna. Ahoj vy tři, nám píše z Brna šťastný ročník 1945, a to je hezký. Jo, zdravím z Brna, šťastný ročník 1945. Stačí už jenom napsat ročník.
0: A my tleskáme.
2: Ahoj vy tři, je to textilie, no jasně. A teda gratulujem.
3: Zdraví nás i Radka z Opočna, mulč to nebude, netkanka taky ne, textilie asi ano.
2: Mulč? To jsme ještě neměli.
0: Je, to nebylo. Už mám pro tento týden slova daná. Napsala Alena, tak mám splněno a jdu vymetat pavoučí tkaniny.
2: Mhm. Napsala H. Luška, 58, dobré ráno, rychle myslím, ale pomalu píšu, tkanina, stíhám to? Stihla jste to?
0: Rozhodně.
3: Jo, stejně tak Mirek i Richard.
0: Napsala taky Lída, musela jsem zastavit. Tkanina je ze dvou přízí tkaných proti sobě, osnova a útek. Pletenina je z jedné příze, provázané s další řadou s tou samou jednou přízí. Vzpomeňte na ovčí babičku.
2: Jo, takhle. Takže on je rozdíl mezi tkaninou a pleteninou. Děkujeme, že jste zastavila.
0: Ano. Stálo to za to.
2: Stálo to za to.
3: Lenka si nestihla zastavit. Abych byla rychlá, nestačím být vtipná. Je to tkanina.
1: To jste
0: obojí, i rychlá, no. I vtipná. Hmm.
2: Zdravím vás z podhradí Lokte, tam je to krásný. Myslím, že je to folie. Dnes jsem tu po několika letech a stále mě bavíte. Jen tak dál, lidé, skvělý ročník 56, lidé, ta se lídá. A nebo lidé, no, kteří Maruš, bydí v podhradí.
3: Maruška z ostrova Lidy.
2: Ano, lidé, ale dnes jsem tu po několika letech.
0: To jsme rádi, že jste se vrátila. A musím ještě Richarda přečíst. 16 let jsem pracoval v přádelně a přízy jsme prodávali do tkalcovny a tam tkali tkaninu.
2: Přádelna. No. Přádelny a to bylo v Libavském údolí vedle. Tam byla přádelna, myslím. Jsem si teď vzpomněl na to slovo, které člověk úplně zapomněl, že?
3: Přádelna.
2: Přádelna, to není prádelna. To je přádelna.
3: Teď už máme landromaty a takové jako názvy. Přádelna a prádelna. No, jsem tkanina, zdravím ze Španělska. Danča. Danča z Radotína.
2: Ano, ze Španělsku. 6:36 a my pokračujeme dál.

0: jsem vůbec nevěděl, že máte i tyto schopnosti.
1: No tak je to má příbuzná, tak víte, že starám se i vlastně o ten vozový park její.
0: A myslíte si dokonce, že to je škoda? Neví o této záhadné postavě ten člověk, který sedí proti mně, víc než já a zbytek planety? Díky Kamil, ročník 1868. Co jste říkal, pane profesore?
2: Pan profesor nic neříkal, jenom mával rukou.
0: Aha.
1: No takhle.
0: My často máváme druhou rukou nad těmi vašimi hlavami.
2: Jo. Ale on šel kolem jeho známý.
1: Tak teď se možná umáváte, ale radostí, protože já třeba jsem radost měl, když jsem se dozvěděl, že Baba Jaga není označení pro starou, nepříliš přívětivou ženu, ale konkrétní postava slovanského folkloru. No a začal jsem si pochopitelně klást otázku, kterou podle mě dosavadní badatelé trestu hodně zanedbali. Kdo byla Baba Jaga předtím, než se z ní stala Baba Jaga? To muselo být mladé děvče. Nikdo se nenarodí starý, nebo alespoň o tom nevím. No a proto jsem se rozhodl tu její minulost důkladně prozkoumat. A zjistil jsem docela zajímavé věci, že za Svobodná se totiž podle mé rekonstrukce jmenovala Baba Šípková. Byla to úplně obyčejná mladá žena, bydlela v malém skromném bytě, chodila do práce, nakupovala tak jako běžné baby.
0: Takže to Baba bylo křestní jméno.
1: Ano. Baba je křestní jméno.
0: Žádné hanlivé označení.
1: Ne, vůbec ne. Přesně tak. O to jde. A to jste si všiml dobře. Uklízela, i se sprchovala asi pravidelně, řešila stejné problémy jako všechny ostatní ženy. No a nikdo tehdy netušil, že se jednou odstěhuje do lesa a bude cestovat v Moždíři. Dřív nelétala na koštěti, nebo alespoň tato baba. No a pak se potkala s mužem.
0: Ono se i létalo v Sovětském svazu v Moždíři, myslím.
1: Jo, tam to nebyl asi problém, no, na atom už. No a potkala se s mužem jménem Jaga. Tam samozřejmě v tom vztahu začaly nějaké problémy.
0: Nebyl to Jago?
1: Ne, právě že on byl Jaga, jakkoliv, ale Jaga. No a jejich prvním setkání se mnoho nedochovalo, ale podle mého výzkumu ji Jaga tehdy políbil, tím se její život zásadně změnil. Asi si nečistil chrup. No a Baba Šípková se do něj zamilovala i přesto všechno. No vzali se a z Baby Šípkové se stala Baba Jagová, neboli Baba Jaga. Oni pak říkali zkráceně jenom Jaga.
0: A se tenkrát nepřechylovalo.
1: Nepřechylovalo. No manželství bylo zpočátku šťastné. Postupně se jim narodili 3 děti, 2 dcery a syn. Děti chodili do normální školy, měli běžné dětství a nic opravdu tehdy nenasvědčovalo tomu, že jejich matka jednou skončí jako jedna z nejznámějších čarodějnic toho slovanského folkloru. No a ten jejich otec Jaga pracoval v lese, trošičku pil, možná právě od něj pak získala baba svůj pozdější vztah k přírodě, protože on v lese často přespával, protože nebyl schopen dojít domů. No ale postupem času se ukázalo, že každý z manželů má o životě trochu jinou představu. Jaga neměl žádnou a baba chtěla 6 dětí. No, Jaga chtěl klidný rodinný život, baba chtěla více prostoru, Jaga chtěl dům na pevných základech, baba začala tvrdit, že dům nemusí nutně stát na jednom místě, že může chodit. No, to jsou ty první mobilní domy. No a když se začali hádat o to, kdo bude mít poslední slovo, tak asi víte, jak to dopadlo. Baba podle všeho poslední slovo měla čím dál častěji, no a manželství nakonec skončilo rozvodem. Jaga odešel a děti postupně dospěly, každé si našlo vlastní cestu. Jedno odešlo do města, druhé se věnovalo práci s lidmi a třetí se podle mého výzkumu snažilo o rodinné historii, se o té rodinné historii držet co nejdál. Od té rodinné historie. No a baba bohužel zůstala sama. Právě tehdy podle mě nastal okamžik, který později zásadně ovlivnil tu její pověst. Po rozvodu se odstěhovala do lesa, našla tam starý domek, který potřeboval opravit. Je to takový standardní příběh. Rozhodla se, že tam začne tedy nový život. Jenže čím déle tam žila, tím méně se jí chtělo mezi lidi. Začala být samotářská. No a nejdřív přestala jezdit do města, potom přestala zvát návštěvy. Nakonec si postavila chaloupku na kuřích nohách. To je právě ta chodící chaloupka, že chtěla mít pohyblivý dům.
0: A byly dvě ty nohy, jo?
1: No, ona měla, no ta jedna pak, že jo, museli amputovat, že měla gangrénu, ale jako, že se nějak řízla o střep. To bylo složitější. Ale naštěstí tu, na té jedné se ta chaloupka udržela. No a možná
0: má stabilitu, to je taková trojnožka vlastně.
1: Musíš mít to chodidlo, musí být velké.
0: Já si myslím, že už mi tykáš.
1: No a tak původně jsem vůbec nemusel vlastně za... No a začala létat v tom Hmoždíři. No a postupně se oni začali vyprávět příběhy. Lidé, kteří ji znali ještě jako babu Šípkovou, už dávno nebyli ochotni potvrdit, že jde o tutéž ženu. Z té rozvedené matky 3 dětí se stala tajemná stařena z lesa. Začala být nevrlá poměrně,

0: řekl bych, že i jako jízlivá. A už se to s ní, jako už to s ní šlo z kopce poměrně a začala pít podobně jako Jaga. To měla po něm asi. No a já jsem při výzkumu dospěl k zajímavému zjištění, že Baba Jaga možná nebyla zlá od narození. To vám chci jenom zopakovat, byla to normální děvče, ale víte, jak lidi stárnou, někteří tak mohou začít být zapšklí. Zvlášť, když pak máte domek na jedné noze, který ve větru se kýve, není vám úplně volno. Než si zvykla, měla takzvanou mořskou nemoc, že?
1: A prý, ale se tam občas zastavil nápadník.
0: To víte?
1: No, existuje dokonce dobový záznam.
0: Jo, myslíte Ivana?
1: No.
0: No a jak to dopadlo?
1: No,
0: měli další tři děti?
1: No, můžeme si pustit vlastně dobový záznam z toho setkání, který se dochoval díky vám, což mám radost, protože už jste tenkrát měl nahrávací zařízení.
2: Ivan! Přišel nečekán, nezván, chaloupku otočil a mě tím probudil. Nebylo mu asi vhod, že do lesa měla vhod.
1: Ano, tak ona se nejdřív rozčilovala.
0: To chci říct, všimněte si, no, že byla prostě zapšklá, byla i poměrně zlá, nepřející, přestože Ivan byl docela chlapec k nakousnutí.
1: No právě, a Ivan se snažil tu situaci trošku vyřešit.
3: Jago, stůj, nijak nečaruj. Musíš ke mně hodná být. Pomoz mi na stěnku zachránit.
1: Jo, vlastně mluvil, jako je to takový shakespearovský jamp.
0: Ale já se nedivím zase na druhé straně babě, protože jakmile začal mluvit Ivan o nastěnce, tak baba začala žárlit.
1: Ano, je to tak.
2: Jej, pomoc u mě nehledej! Rač rychle utíkej!
0: Nebo ti dám pusu.
2: Tak, chaloupko! Otoč se! K lesu vchod, ať stojí zadek Ivanovi!
1: No a tady dochází k jednoznačnému
0: uzavření. Ano, zadek Ivanovi, to už si myslím, že malinko roztála.
3: K lesu zády ke mně vchodem.
2: K lesu vchod Ivanovi zády.
0: Už se hledá.
3: Lesu zády ke mně vchodem.
2: K lesu vchod Ivanovi zády.
1: Je taky manželský dialog. V podstatě to zůstalo z toho manželství s Jagem.
2: Ty ulišníku.
3: Stejně to vyhraju. Haloubko, otoč se ke mně. Haloubko, ke mně.
0: Tady si můžete všimnout.
1: Ano, se z toho stává už monotematický dialog.
0: Je to ano, takový unavující kdo z koho. Aha. Ale všimněte si, v této fázi už měla chaloupka pouze jednu nohu.
1: Ano, je to tak.
0: Měla dvě.
1: Tak moc děkujeme i za připomenutí tohoto zásadního zjištění.
0: Děkujeme. Takže buďte na babi hodní.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Baba Jaga se nám schovala do naší hry minulý týden. Tak schválně, kdo pak se nám tam schoval tento týden?
3: Někteří lidé sbírají známky nebo slavné obrazy. Já mám poněkud netradičnější a strašidelnější koníček. Fascinují mě ptáci, které s velkou pečlivostí sám preparuji a následně vystavuji na stěnách a policích ve své kanceláři. Rád se jimi obklopuji a ze všech nejvíce mě fascinují noční dravci. Jsou pro mě dokonalým symbolem klidu, chladu a mrtvé krásy. Tichými pozorovateli, které má většina živých lidí tendenci přehlížet. Možná právě proto mi jsou tito tvorové tak blízcí. Jsem si jistý, že by jim měla být věnována větší pozornost. Nebo by o nich, stejně jako o mém podivném životě, měli natočit film.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Prezident Trump odložil uvalení 50% cla na kanadské produkty. Počasí bude oblačno až zataženo místy přehánky, postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
3: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
4: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
5: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
4: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
6: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
4: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb se dnes bude projednávat v Senátu. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují návrh v některých bodech upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Koalice o návrhu mluví jako o takzvaném EET 2.0. Oproti předchozímu systému už by podnikatele třeba nemuseli tisknout účtenky. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti Truth Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Carney uvedl, že v jednání zbývá ještě mnoho práce. Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Rekreační lodě z Orlické přehrady vyzdvihuje na její hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o víc než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. Zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne, popisuje ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík.
7: To vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Český hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarkord začne v galerii města Třeboň v 17 hodin. Na ní pak o 7:30 naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jiří.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno, ojediněle v severní polovině území místy přehánky nebo bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
2: Doprava.
1: Na D6 z Prahy do Varu se lepší situace za Velkou Dobrou. V omezení na 19. kilometru výrazně blokovalo jeden pruh stoupací, tedy stojící osobní auto. Teď už je pryč, opět se jede a fronta se dává do pohybu. D4 ze Strakonic do Prahy je plná za Řitkou. Z 12. kilometru se jede k 10. omezení u Jíloviště. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
9: Ano, 7 hodin 4 minuty, středa 19. srpna, Ranní dvojka je tady pro vás. Za chvíli si řekneme, jak často lidé stěžují, jak si stěžují na dovolenou, kterou si zakoupili u cestovní kanceláře. Jsou to nejrůznější spory a nejrůznější důvody k tomu si stěžovat, že jim to zkazilo dovolenou a mnohdy si třeba za to můžou i sami.
10: A přitom se navzdory tomu často obracejí na soud, který potom musí rozhodnout o tom, jak to teda je.
9: Ale ještě je tady jeden takový problém, který se týká krve. To vůbec nesouvisí teda s dovolenou.
10: My jsme si o tom včera povídali na poradě, že by bylo dobře povzbudit vás, kteří všichni můžete darovat krev, abyste tak učinili, protože krve jako každé léto bývá nedostatek, protože dárci odjíždějí na dovolenou. Navíc v létě se děje dost často úrazů, různých nehod, kde té krve hodně zapotřebí a je to zase tady. Krve je málo, ale máme naštěstí Jakuba, který chodí.
11: Přátelé, ale já to nezachráním. Já tedy daruji destičky, nikoli v krev ani plazmu, ale říkali mi i sestry včera, že prostě těch destiček je málo, protože oni jdou třeba rozdělit od jednoho člověka, můžete darovat ty destičky, dejme tomu dvěma malým dětem, ale většinou se zužitkuje celá ta porce, když to řeknu takhle, tak to znamená, co člověk, tak to jeden zachráněný třeba život, ale že to nelze tak jako naporcovat. Takže je pochopitelně nedostatek. No. I těch destiček, i krve. Tak pokud může? Jste zdraví a nevadí vám jehla, nevadí vám jehly, tak si myslím, že by bylo dobré to udělat.
9: Nevadí vám jehla, nevadí vám jehly.
11: Někdo chodí na jehlách, že jo? Ty daruješ krev, Redi?
10: Já nesplňuju podmínky váhové.
11: Jo, a jo, by tě vysáhli.
9: Tak to by nepřišla zítra. Sice by zachránila dva životy, ale
10: jeden ztratil.
9: Musela by jít na transfuzi.
10: A to nikdo nechce.
11: Musela by si jít pro krev.

0: Možná se budete následujícímu tématu divit, možná i smát, ale je to realita. Spory kvůli zkažené dovolené často řeší soudy a nejčastější žaloby jsou na nekvalitní ubytování a to, že lidé za své peníze nedostali takový standard kvality, jaký si objednali. Kdo je v těchto sporech úspěšnější a jak soud určuje kvalitu, to zjišťoval Pavel Prouza. Pavle, dobré ráno.
1: Dneska ráno.
0: Když mluvíme o kvalitě, nejvíc stížností, tak typuji tedy, bude na jídlo. Je to tak?
1: No, přesně tak. Dříve byla nejčastějším předmětem stížností a žalob strava. Klienti srovnávali své zkušenosti z jiné země a jiné hvězdičkové klasifikace, teď už jsou zkušenější, vědí víc, co je kde čeká a jak si zájezd vybírat, aby odpovídal jejich představám. 2/3 stížností, které se nyní řeší, tak jsou věci, které nemůže cestovní kancelář vůbec ovlivnit, třeba hudba v bazénu, příliš silný odliv nebo deštivé počasí.
0: Tak je pravda, že stěžovat si na příliš silný odliv, to už vypadá spíš jako na nějaký příběh z cimrmanologie. Je nějaká statistika, kolik lidí se stěžuje na svou dovolenou?
1: Sami cestovní kanceláře přesná čísla ohledně reklamací nebo vedených sporů nechtějí sdělovat. Jen obecně tvrdí, že jejich zanedbatelné promile, které navíc klesá, změna nastala právě v tom, že klienti dnes vědí lépe, co mohou v dané destinaci a cenové kategorii očekávat. Naučili se také lépe číst v katalozích a smlouvách. Dříve si často kupovali nejlevnější last minute zájezdy do 3hvězdičkových hotelů, ale očekávali servis na úrovni 5hvězdiček. Nyní si radši připlatí za vyšší kvalitu ubytování a stížností tak ubývá. A současně i cestovní kanceláře si dávají větší pozor na to, co slibují. Řečí čísel ze 4,5 milionu klientů, které cestovky ročně vyvezou za hranice, si u soudu stěžují jen nízké stovky. Navíc ti, kteří se soudí, v řadě případů zjistili, že jim soudy přiznají mnohem menší slevu, než jakou si představovali a často prosoudí víc peněz.
0: Něco mě napadlo, Pavle. Jakým způsobem vlastně soudy rozhodují to, jak se dá určit ta kvalita té dovolené?
1: No, to je výborná otázka. Soudci mají k dispozici speciální tabulku kvality, která říká, na jaké odškodnění mají klienti v případě konkrétních porušení nárok. Vznikla v roce 1985 na zemském soudu ve Frankfurtu nad Mohanem. Proto má název Frankfurtská tabulka. Jde o soubor zkušeností z rozhodovací praxe, když frankfurtský zemský soud řešil spory mezi cestovními kancelářemi a zákazníky. Následně se ujala jako univerzální pomůcka pro výpočet odškodného za vadu zájezdu. Například hotel nižší kategorie může znamenat slevu až 25%, chybějící výhled na moře 10% a nadměrný hluk až 40% slevu.
0: Jsem zvědav, jestli se v té frankfurtské tabulce objevuje také kvalita frankfurtské polévky, ale my můžeme si to třeba ukázat na nějakém příkladu?
1: No, zmínil bych rozsudek, který soudy používají jako modelový, když soudí podobné případy a byla využita právě frankfurtská tabulka. Případ se týká rodiny, která si v roce 2017 koupila zájezd za 60 tisíc pro 2 dospělé a 2 děti do Tuniska. Klíčovým při jejich výběru bylo to, že budou ubytovaní v hotelu prestižního řetězce, který má vysoký standard kvality. Katalog navíc lákal na rozsáhlý akvapark pro hotelové hosty. Jenže při příjezdu klienti zjistili, že hotel do řetězce vůbec nepatří a tobogán je veřejně přístupný a přeplněný. Navíc v pokoji byla plíseň, neodtékal odpad, byl poničený nábytek a na zemi střepy. V restauraci pak na hosty čekali špinavé a opotřebované židle i ubrusy. Cestovní kancelář všechny vady potvrdila, ale kvůli přeplněnosti nemohla nabídnout jiné ubytování. Po návratu se klienti obrátili na soud a ten jim přiznal slevu celkem 25%. 10% bylo za plíseň, nefunkční světla a rozbitý nábytek v pokoji, 5% za špinavé vybavení jídelny a nádobí a 10% za nekvalitní úklid. Navíc každému z nich přidal soud další 3000 korun za zkažený zážitek z dovolené, a to především kvůli přeplněnému akvaparku.
0: Tak to je takový modelový případ, vlastně více než konkrétní, jasný, rozumíme tomu. Je něco, co musí řešit soud i z pohledu trošku jaksi nějaké výjimečné situace?
1: No je pravda, že někdy až bizarní, co se před soudem objeví. Mě třeba zaujal případ klienta, který si koupil dovolenou ve dvouhvězdičkovém hotelu v bulharském Primorsku. Na místě zjistil, že pokoj byl nad hlučnou diskotékou, ve sprše byl ucpaný odtok a ani snídaně nebyly podle jeho představ. Byly jednotvárné a například vajíčka servíroval hotel jen studená. Když cestovní kancelář ani přes opakované stížnosti nesjednala nápravu, rozhodl se využít možnosti žádat slevu. A když to cestovní kancelář odmítla, obrátil se na soud. Ten mu dal za pravdu, závady řádně a včas reklamoval a na slevu měl tedy nárok. Jednotlivé prohřešky pak ocenil takto 10% za hlučnou diskotéku, 10% za nefunkční odtok a 5% za snídani. Podle soudu měl hotel teplá jídla, takže nebyl důvod, aby u snídaně nebyla i teplá vajíčka.
0: Tak, to za to stálo.
2: No, nic příjemného, Pavle, to ti nezávidím.
1: Ano.
3: Ale ještě, že máme ty soudy.
0: Tak to byl Pavel
1: Pavel. Ano, a je to právě odpověď i na tu frankfurtskou polévku. Já si myslím, že ta je taky za 5%.
0: Ta je za 5%. Tak děkujem, Pavle.
1: Taky děkuji a naslyšenou.
0: To byl Pavel Prouza, teď jenom jsem si vzpomněl na to, jestli jste třeba zažili nějaký podobný případ. Já teda nevím přesně, co to je dvouhvězdičkový hotel v Bulharsku, ale to je podle mě hotel, který má vchod a nemá střechu.
2: To je chajda.
0: No, taky když si tam jenom vejdeš.
2: Na opuštěné pláži. No samozřejmě, tak se tomu můžeme povinovat, já nevím, v retru to asi ne.
3: Já myslím, že nejnižší jsou s třemi hvězdičkami, ne?
0: Já nevím taky vůbec, já se v tom nevyznám.
2: Ta jedna jim tam odpadla, oni se moc nestarali ani o fasádu, víš.
0: Máte vejce? Já, my jsme ji uvařili ale včera, takže ona vychladla ta vejčka.
2: Jste nikdy neměl studená vejce?
0: Co si o sobě myslíte?
2: Počkej, budete mít hlad, oni se budou vidět.

0: Je tady retro kousek a asi na ty kousky budeme potřebovat víc nádob, protože kromě vzpomínek na dovolenou, protože se nám to vlastně hodí, nebo spíš jako takových těch zvláštních negativních vzpomínek, bychom tady chtěli ještě připomenout jméno jednoho hudebníka. Tak já nevím, čím začneme, jestli si nejdřív zahrajeme, pustíme si něco, nebo si něco řekneme k té dovolené, protože asi navážeme na Pavla Prouzu. Říkali jsme dvouhvězdičkový hotel a vývoj od roku 1989 si myslím, že byl překotný, že v těch 90. letech jsme všichni mohli... Počkej, pardon, já tady mám, že to chce restartovat počítač a to by nebylo v pořádku.
1: Teď prosím, ne.
0: Že byl takový ten překotný vývoj, že byly ty nejrůznější cestovky a jeli jsme někam, vůbec jsme nevěděli kam, že jo, vesměs ty katalogy byly jenom tištěné a dost lhaly. Neříkám, že teď jsme na tom líp.
2: Ale my jsme se i spokojili, bych řekl, se standardem, který teďka asi už pro nás je nepřípustný, no, možná tehdy. Já si vzpomínám první třeba, my jsme jeli do Bibione, myslím, na ten sever a bydleli jsme v nějakém paneláku. Já už bych tam bydlet nechtěl, samozřejmě hluk, ten panelák nebyl skoro zařízený. No tak byly takové začátky, kdy člověk se spíš těšil na to, že opustí hranice vlasti.
0: Spíš překvapuje, že i v současné době jsou situace, o kterých hovořil Pavel, že tam je, nevím, neuklizeno, že tam jsou špinavé stoly, špatně, že proč ten hoteliér to vlastně dělá, že to moc jako nerozumím, protože pak se dohaduje s tou cestovkou, nebo jestli je to jedno.
1: No tak možná je to takový člověk, který třeba úplně na čistotě nelpí, tak mu to přijde jako dobrý, ne?
2: To je hotel Ušmucky s dvěma hvězdičkami, nebo s jednou. No. Ušmudlíka.
0: Ušmudlíka. No ale celkově...
2: Ale já myslím, že už se to stává čím dál míň, že si dávají záležet. Zvláště radši soukromí, si myslím, pronajímatelé, když mají apartmány, tak to, tam je fakt naklizeno.
0: Ale ten jeden případ, o kterém hovořil, že třeba je moc silný příliv, to mně přijde úplně absurdní dávat k soudu, ale potom Regina...
2: Nebo silný vítr. No.
0: Silný vítr, ale Regina našla, že byly nějaký manželé na ostrově, buď to byly Maledivy, nebo někde tam, ne, Madagaskar. A ten ostrov měl takovou zvláštnost, že během toho silného přílivu se rozdělil na dvě části. A vlastně zase až při odlivu se dalo suchou nohou projít. No a oni s malým dítětem nějak si to neuvědomili, nebo nějak to, na to zapomněli a už se nemohli dostat do hotelu, že jo, suchou nohou, protože přišel ten příliv a dali to k soudu. Že takhle ne teda.
2: Takhle teda ne. Takhle, jak se to ta planeta k nám chová?
0: Takhle paní přírodo teda ne.
1: My chceme zpátky do ubytování.
2: Chceme zpátky zajímalo, peníze. Jak to dopadlo?
0: No já vlastně
1: myslím,
0: nevím.
1: Myslím, že nic.
0: Že, jako, že,
2: pořádku.
0: Myslím, že tam proběhlo lehké klepání na čelo.
2: Tak na ten precedens, no právě, no.
0: Protože oni to věděli dopředu. Oni na to byli několikrát upozorňováni, že ten ostrov má takové specifikum, že to je fajn, že se
2: tak
0: tam...
2: Tak zkusili.
1: A dokonce myslím, že lidé, kteří se už vraceli, jim říkali, že ta voda už se zvedá, aby tam nevyráželi, ale... Přesto to chtěli ten zážitek vidět, no a potom z toho byla taková složitá situace.
2: Když se jedno stalo, připlatili jsme si za krásný výhled z pokoje na pláže, na palmičky, na šumící moře a když jsme do toho pokoje přišli, tak jsme koukali na kupu hnoje.
0: Takzvaně na Jakuba.
2: No možná tady na Prouzovi. Ne, dali mě pak jiný pokoj, už jsme koukali, to nebyl to teda hnůj, byla to skládka jenom, takže to bylo lepší.
1: To je dobrý.
2: Jako polehčující okolo.
0: Jo, my jsme taky s dětmi si pamatuju, jsme našli na Zakynthosu nějaký hezký hotel, se nám to moc líbilo a my jsme jeden čas jezdili, že všichni dohromady, děti malí a taky jsme tam se ubytovali v takovém jako pokoji, který byl v přízemí. A vedle nás hučela taková ten obrovský výparník té klimatizace. A to bylo jako úplně nesnesitelný jako hluk. A tak jsem se taky šel zeptat do recepce. A oni nejdřív říkali, že jsme si takový jako objednali tenhle ten pokoj a že říkám, no počkejte, to jsme si jako neobjednali, nebo no tak teda, tak vás na jeden den dáme tady do našeho jako teda VIP, tak nás přesunuli do takového obrovského pokoje s výhledem tedy na celý ten areál. A já jsem říkal, je, tak to je dobrý, tak aspoň na jeden den a pak nám něco najdou. No a objevila se tam, já jsem byl jediný muž v té soustavě té rodinné dovolené a začala tam se ozval jekot, že tam je ještěrka. Porku, zařiď to, že jo, klasická věta. Já tady s ještěrkou spát nebudu. Říkám, jo, chytí. Jasně, ještěrky se chytají úplně perfektně. To je jako není nic jednoduššího, že jo. No, je to jeden z nejpomalejších tvorů na světě. No, skončilo to tím, že jsem nějakým způsobem, který doteď nechápu, celou obrovskou dvojpostel s tou ještěrkou, kterou jsem nějak zhypnotizoval, vyndal na tu terasu. Jak máš někdy ta síla, jako je prostě nepoměrná, druhý den už bych to nezvládl, že jo. A tam jsem do ní tak jako lehce cvrnka, ona se ještě na mě podívala, jako co děláš, a zmizela. No, takže sice to byl hezký pokoj, ale zážitek na půl noci. Ne, tak to se občas takhle stane, že jo. No.
2: Jo, nebo jsme také jsme měli pokoj, který byl pod úrovní vozovky, a když jsme si otevřili, ne, opravdu si nedělám srandu, a to bylo jenom takové malé sklepní okýnko, které ale bylo nutné otevřít, protože by se tam nedalo dýchat, a vyčural se nám tím okýnkem pes do toho pokoje. Říkal jenom, to je něco kapé. No pak jsme zjistili, že tam pejsek jako poklepal nožku a zase běžel dál.
0: Ale to není vlastně. Něco kapé, ono asi venku prší.
2: Takže jo, těch zážitků je
0: funguje to,
2: dost,
0: to vlastně funguje. Člověk...
2: To ti tam samozřejmě nenapíšou, jo?
0: Chodí tam čůrat ve 8 večer pes.
2: Oni ti napíšou, že je to jako lehce pod úrovní vozovky, ale ty si stále myslíš, že jsi na úrovni toho dvorku, jakože máš okna, dejme tomu, nízko, ty spodní rámy, ale... Mm-hmm. Ale ne, že budeš tady metr a půl pod vozovkou. Že?
0: Jestli ale třeba to nemělo vykazovat nějaké signály pro tebe, že to třeba pro 4 lidi na měsíc stálo 1600 korun, víš, že si to jako...
2: Ani ne, ani možná... 1600 zlotých.
0: Na měsíc pro 4 lidi, to není úplně špatná cena.
1: A jsem si ušetřil. Dobrý.
0: Tak jo, tak jsem rád, že jsme se dostali i k té hudbě. Tak ještě za chvilku.
2: A jo.
0: Nebojte, ono to vyjde. Po půl osmé tady přivítáme Zitu Senkovou a potom si připomeneme jednu velkou osobnost.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes bude pokračovat v jednání s dalšími členy vlády o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Už včera se setkala se 7 ministry. Celkovou podobu rozpočtu zatím žádný z účastníků jednání nekomentoval. V letošním roce by měl stát hospodařit se schodkem 310 miliard korun, to by představovalo čtvrtý nejhlubší deficit od vzniku Česka. Délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní. Na 30% území od začátku roku. Jde o jižní a střední Moravu a taky o závětrnou stran Krušných hor. Tam je dlouhé trvání nedostatku vláhy dlouhodobým problémem. Uvedl to portál Intersucho. Nejméně 30 horníků zahynulo při zřícení stěny ve Zlatém dole ve Středoafrické republice. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné. Zároveň dál hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou v zemi běžné. V malých dolech totiž často pracuje velké množství lidí bez ochranného vybavení. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 20. srpna 27. už tento pátek informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy odsuzuje. V Mariánských lázních se dnes lidé rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad bude v kostele Na nebevzetí Panny Marie. S Páralem se rozloučí nejdřív rodina na soukromém obřadu. Od 11 hodin bude veřejné rozloučení.
3: Počasí.
2: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 30, na horách kolem 18.
3: Doprava.
2: D8 v dlouhém omezení mezi Roudnicí a Lovosicemi se zaplnila v obou směrech. Popojíždí se jak od Prahy, tak z Ústí. V obou případech čekejte zhruba 10 minut navíc. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí kolona chvílemi už z východní části okruhu. Brzdí se před Běchovicemi a okolo 20 minut se jede do Průmyslové. Tam je nehoda. Osobní auto skončilo v příkopu, provozu sice nebrání kolem, ale si nehodu prohlížejí řidiči, kteří projíždějí a zpomalují tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Děkuji. 7 hodin 33 minuty napsal nám Jakub 85, že byl na Bali na svatební cestě v českém rezortu a přes hlavu nám přeběhly krysy. Měli v pokoji hnízdo. Musíme krysí hnízdo. Asi mají.
5: Domeček.
4: Celou dobu jsme nespali, hledali jiný hotel ráno, okamžitě pryč, jinak na Bali a okolní ostrovy byly krásné. Tak jsem si jenom vzpomněl na ten vtip, já jsem ho asi říkal, Karel Šíp, takhle začínal všechno party, že byli takhle někde v tom a neuměli pořádně anglicky a byla tam myš, taky krysa, takže zavolali na tu recepci. Do you know Tom a Jerry? Tam se ozvalo, yes. Jerry is here. Tak asi to je vtípek, ale myslím, že se Karlu Šípovi moc poved.
6: Kamarádka byla taky, myslím, že na Bali a koupila si tam takový naloupnutý pomeranč. A když jsem dala tu slupku, tak tam byl velký šváb, tak to letěla vrátit. Oni ho svoukli, řekli, to je dobrý.
4: To je dobrý,

0: Pozítří 21. srpna si připomeneme 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa a v sousedním Německu si před pár dny připomněli událost, která rovněž ovlivnila životy lidí na několik desetiletí. Před 65 lety začala stavba berlínské zdi. Já tady vítám Zitu Senkovou. Zito, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Splnila účel komunistického režimu v tehdejší NDR?
1: No, bohužel ano, když to tak vezmeme, protože tou zdí a ono se říká zeď, ale to bylo jedno obrovské, velmi sofistikované tedy pásmo, které komunisté v NDR vybudovali a zabránili tím vlastním občanům, aby prchali, aby odešli dobrovolně z bývalé NDR, aby odešli za svobodou a ten masový odchod se opravdu podařilo zastavit. Německá demokratická republika měla tehdy kolem 17 milionů obyvatel a jenom během prvních 7 měsíců toho roku 1961 odešlo na západ přes 150 tisíc lidí. A celkově od roku 1946 to bylo přes 2,5 milionu východních Němců odešlo z NDR. Takže v noci z 12. na 13. srpna 1961 se obyvatelé Berlína probudili ráno, tedy do toho 13. srpna ve městě rozděleném na dvě části, tehdy natáhli, tam vlastně režim nechal natáhnout ostnatý drát, ale to byl, jak říkám, opravdu jen začátek té zrůdnosti těch naprosto drastických, drakonických opatření. Přibývali pak postupně

0: Přemýšlím, jestli nějaký takový podobný případ ve světě máme, teda minimálně v Evropě, určitě ne, je to něco nepředstavitelného a je to pořád, bych řekla, byť je to 65 let, ale žijí lidé, kteří si to pamatují, pochopitelně celá řada Němců také ještě se narodila v bývalé NDR nebo žila, vyrůstala v tom rozděleném Německu a myslím si, že je to taková opravdu nezhojitelná jizva.
1: Jediné, co mě napadá, nemyslím v souvislosti se zdí, ale s rozdělením jednoho národa je Korea.
0: Ano.
1: Protože to je násilím rozdělená, to je vlastně, to jsou jedni lidé, že jo, tady to byli jedni Němci, že jo, nebyli žádný východní nebo západní. A vy jste říkala, že to byl velmi propracovaný systém opevnění celé, dokonale vymyšlené, udělené příkopy a tak dále, ale i tak to neodradilo
0: některé,
1: kteří se pokusili, nevím, jestli přeskočit, nebo podlést, nebo
0: cokoliv,
1: probourat.
0: Cokoliv,
1: Dalibore.
0: No. Ono je to, nevím, jestli je správné slovo, nebo vhodné slovo, fascinující, jako mě to až dojímá často ty příběhy, které slýcháme a pořád se objevuje něco nového. Ono v těch prvních hodinách lidé, protože to ještě bylo čerstvé, tam opravdu stavěli, tam byly ty cihly, tak lidé vyskakovali z oken různě jako ze dveří, protože nacházeli mezery v tom opevnění, no a pak postupem času pochopitelně ten režim to odhaloval, věděl o tom, takže utahoval ty šrouby, pak doslova, použiju germanismus, jako zašpuntoval vlastně všechno možné, kudy by lidi utíkali, ale byly to, jsou to desítky, stovky příběhů, kde lidé třeba se v uvozovkách pašovali v kufru auta, nebo budovali tunely, podkopávali se, také se snažili přeplavat vlastně řeku, moře, mnoho lidí u toho zahynulo a jenom právě v těch letech 1961 až 1989, berlínská zeď padla 9. listopadu 1989, tak nadace berlínské zdi eviduje nejméně 140 lidí, kteří byli přímo u zdi při tom pokusu překročit, byli zabiti a nebo zemřeli v té přímé souvislosti s tím hraničním režimem, ale lidé nebyli jenom zastřeleni, ale třeba to byly i případy, že se podařilo nějak těm lidem překonat tu hranici nejrůznějším způsobem a oni třeba pak zemřeli na infarkt nebo vyčerpáním, takže jsou to neuvěřitelné příběhy a podle nadace berlínské zdi, podle jejich odhadů, nejspíš se to číslo přesné asi nikdy nedopátráme, tak vlastně obětí toho hraničního režimu se stalo přibližně 650 lidí a toto číslo zahrnuje třeba i ty lidi, kteří utonuli třeba v Baltském moři.
1: Jak toto neslavné výročí nebo obecně ta celá situace, ke které došlo, rezonuje v té současné společnosti, protože mám pocit, že u nás 37 let po roce 1989 se neustále objevuje téma třeba spolupráce s STB. Jdou na povrch nejrůznější příběhy a myslím si, že naše společnost je na to pořád citlivá a je to asi dobře. Co Němci a jejich vnímání té historie?
0: Když jste zmínil STB, která byla v Československu, tak Němci měli štázy. Nesmírně opět velmi propracovaný systém. Já vždy vzpomínám, když mluvím na toto téma, o mapě města, tehdy to byl Karl-Marx-Stadt, dneska je to Saská Kamenice, Chemnitz, a na té mapě byly takové ty červené vlaječky, ty připínáčky, kde už to bylo samozřejmě po sametové revoluci, po pádu zdi, po znovu sjednocení, kde byly byty konfidentů. A ta mapa toho Karl-Marx-Stadtu tehdejšího byla úplně jako červená. Jo, tam to bylo něco nepředstavitelného, ale my máme také v Československu bývalém teda zkušenost, ale abych nezamluvila vaši otázku, Němci jsou aktuálně, nebo tři spolkové země před zemskými volbami. 6. září to bude Sasko-Anhaltsko a 20. Berlín a Mecklenburgsko-přední Pomořansko. A v té první zmíněné spolkové zemi má k velkému vítězství našlápnuto AfD, Alternativa pro Německo, a ta letošní připomínka těch 35 let od začátku výstavby budování Berlína

0: Zlínské zdi se nesla právě od vládních politiků v takovém tom duchu varování před alternativou pro Německo, která třeba v Dessau, to je Sasko-Anhaltsko, na svém nějakém mítinku i zpívala hymnu NDR. A jde hlavně o to, že politici této krajně pravicové formace bagatelizují to, co se dělo v NDR, tu komunistickou diktaturu, i ty příběhy právě těch lidí, o kterých jsme mluvili, kteří prchali, snaží se vlastně jaksi hrát na tu strunu u řady lidí, kteří v těch nových spolkových zemích bývala NDR jsou pořád takový citlivý, často právem se cítí pořád i tolik let od znovu sjednocení znevýhodněni a právě politici AfD jim tak jako brnkají na tu nostalgickou strunu a tím je tak, jak si přímo nepřímo vyzývají k tomu, aby tuto formaci volili. Takže je to vlastně v tomto kontextu nyní velmi citlivé a velmi, velmi aktuální. O to víc je důležité si připomínat to, co se tehdy skutečně dělo, to jsou fakta. To není žádná dojmologie a to je nutné si připomínat.
1: Navíc ta fakta jsou zaznamenána často i obrazově, nejenom zvukově, i v případě 21. srpna 1968.
0: Zcela nespochybnitelná.
2: Ano, a ten si budeme připomínat i my tady před budovou Českého rozhlasu, tedy v pátek 21. srpna v 11 hodin za přítomnosti představitelů politického kulturního života a pamětníků událostí pětního aktu se zúčastní prezident České republiky a také čelní představitelé státu, šéf poslanecké sněmovny a šéf senátu.
1: U nás ve studiu byla Zita Senková, děkujem.
0: Děkuji také, naslyšenou.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: Já mám první radu pro vás. Uh-huh. Bude místy i slunečno, ale převážně teď během dopoledne rána ještě zatažená obloha. Ale až bude slunečno, tak si skočte nachytat na 15 minut. To je zdravé chytání vitamínu D, prosím vás, na to sluníčko. Pak si zase zalezte, protože ten UV index bude poměrně vysoký, tak abyste si více neuškodili. Teď aktuální teploty mezi 17 až 18 stupňů Celsia. Výjimku tvoří, koukám, Liberecko, tam by mohlo být i 19 stupňů a na většině území zatažená obloha a pomalinku od jihozápadu už se sem derou přes hranice nějaké ty srážky. A na druhé straně na Moravě ve Slezsku byste měli mít, když foukne silnější vítr, což by fouknout měl, polojasnou nebo jasnou oblohu. A ty teploty dnes 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy dokonce ke 30 stupňům, na horách pak kolem 18. Dnes by mělo spadnout do 5 mm srážek, což bych řekl, že není nic moc. Ale alespoň nějaká vláha. Zítřek podobný teplotně 23, 28, hory 19, zase ten jich Moravy malinko teplejší o 2 stupínky, takže kolem 30 stupňů a bude více oblačnosti a v jihovýchodní polovině území četnější déšť, který bude doprovázen i bouřkami, to už by mělo napadnout kolem 30 mm. Takže snad se nějaké ty srážky ještě objeví i v těch dalších dnech, protože teď třeba kolem Jihlavy, tam už nepršelo tak dlouho, lidé si stěžují, že jako opravdu vyschly rybníčky, všude sucho, strávy trout a to už není dobré. A to Jihlava byla jako místem, kde
3: mělo sprchnout
2: pršívalo častěji.
1: No, my jsme byli, jestli si vybavíte v sobotu ve Frýdku Místku, Frýdek Místek je rozdělen vodou. Mm-hmm. Mají i docela to logo hezky udělané, mm-hmm. že tam není pomlčka, ale jsou tam dvě modré vlnky, že to symbolizuje vodu a tam žádná voda už není.
2: No, ta Ostravice, tam má hladinu asi 5 cm.
1: To bylo jako...
2: No, to teda jo.
3: Je to teda čisté, ale je toho málo.
2: Viděl jsem dva pstroužky tam, ale koukali jim hřbetní ploutve. Jak bylo málo vody. Tak trošku jsem si zapřeháněl.
1: To nebylo hezký. No, jenom ještě jedna taková oprava, protože nás čím dál tím víc baví, jak když se píše rychle na telefonu, tak na klávesnici, tak jsou ty automatické opravy. Já to úplně, není to prostě to, co mám rád, takhle bych to řekl. A přišel nám e-mail a od jedné naší patrně posluchačky a podepsala se jako lidé z Lokte. Tak asi nám píše celá obec, která nás poslouchá v Lokti. Je to špatně napsané, měla to i Lídia z Lokte.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: U mikrofonu usedne spisovatel, lingvista a právník Petr Opršal. Co ho odchod od svědků Jehovových naučil o stádnosti a manipulaci? Proč zasadil svou novou postapokalyptickou běsnou zemi do Česka vzdáleného pouhých 10 až 15 let? A co všechno se dozvěděl díky své chorvatské manželce o jejím rodném Záhřebu? I na to se budu ptát Petra Opršala.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Obnovení systému EET míří k projednání do Senátu. Čekají se dlouhé debaty. Do boje o amerického Oscara jde za Česko dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty až 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Senát čeká schvalování, případně odmítnutí několika komplikovaných zákonů. Jde například o znovuzavedení elektronické evidence tržeb, zákon o státních zaměstnancích nebo o zákon stavební. K jeho projednání se navíc Senát pravděpodobně nedostane dnes, ale až ve čtvrtek, případně v pátek. Připustil to předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS, který očekává dlouhé debaty.
5: Já předpokládám, že to stanovisko Senátu jako celku při tom hlasování o stavebním zákoně bude zamítavé. Bohužel ničeho jiného si myslím, pokud se máme chovat zodpovědně, udělat nemůžeme, neboť ten zákon je velmi špatný.
4: Stavební zákon, stejně jako ty o státních zaměstnancích a EET, považuje za své priority vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě. Jejich případné vrácení Senátem můžou poslanci přehlasovat. Dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato, bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. Ta sledovala 5 let své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
6: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
7: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
6: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavit ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
8: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
9: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
10: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
9: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drubežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
11: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
9: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
4: Vědci v Mexiku objevili 6 nových takzvaných entomopatogenních hub. Ty jsou schopné skrze nervovou soustavu měnit chování mravenců a pavouků. Proto se jim taky říká zombí houby. Nad rozhodováním mravence převezmou kontrolu a donutí ho na jednom místě nahromadit mrtvoly dalších mravenců. Na nich tyto houby rostou a dál se rozmnožují. Vědci jeden z druhů pojmenovali po mexickém režisérovi hororu a fantasy snímku Guillermo del Torovi.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Z Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno, ojediněle přeháňky, výjimečně bouřky, teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
0: Doprava.
4: Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Strakonic za sjezdem na Řitku na 15,5 kilometru zasahují hasiči u požáru vozidla. Projíždí se s opatrností bez výraznějšího zdržení. D1 přímo v Brně směrem z Vyškova do Prahy je čerstvá nehoda u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5. Kamion se srazil s osobním autem, čekejte potíže v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, s vámi stále Ranní dvojka.
12: Je 8 hodin skoro 5 minut, za chviličku si budeme s Honzou Svatošem povídat, opět to bude ohnivé téma. Jestli si dobře vzpomínám, minulý týden jsme si připomněli Herkulánium a bylo to, je to vlastně součástí Pompejí, které byly zality lávou ze sopky
13: Vezuvu.
12: Tak správně.
13: Ale tak to není salám. Herkulánium, nějaký nový druh.
12: To je Herkulesem.
13: Poličanům bylo také zalito bahnem.
12: Uhrákeum.
4: A Vysočinéum?
12: Vysočinéum taky. Ale a dnes, protože asi ohnivá témata Honzu baví, tak dnes se budeme bavit o etně.
4: Je to takové výbušné téma.
12: Je to takové výbušné téma. A potom to celé ukončíme, tuto půl hodinku, tím, že popřejeme jedné sestře k narozeninám a zároveň si pustíme a připomeneme jednu velkou kapelu, která už tedy bohužel nemůže hrát v tom původním složení. Teď si dáme kapelu Lucie.

0: Minulý týden Vesuv, dnes Jan Svatoš a Etna. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je to nejvyšší evropská sopka a dává o sobě pořádně vědět. Ona na jedné straně děsí turisty, vulkanologii, dejme tomu, uchvacuje, by se dalo říct, a místní nechává klidnými. No, v italské kultuře je totiž soužití s aktivní sopkou hluboce zakořeněno. Čím je ta Etna tak specifická a co vlastně znamená pro Siciliany?
1: Tak ona je držitelka několika rekordů, je to nejvyšší a nejaktivnější evropská sopka, proto si zaslouží náš plný respekt, ale jeden primát jí chybí a sice, že není nejnebezpečnější, o tom se ještě dneska budeme bavit. Každopádně ta Etna je ze Sicílií vlastně naprosto srostlá pupeční šňůrou, protože pro ten ostrov zkrátka dobře znamená všechno od historie až po zemědělství, cestovní ruch. Konec konců my jsme se o ní dozvěděli hlavně díky turistům uvězněných, buď to na Sicílii, kteří nemůžou odletět díky tomu sopečnému prachu a popelu, který je ve vzduchu nebo pokrývá letiště v Katánii, anebo pochopitelně ti, kteří na tu Sicílii neodletí, protože tam třeba měli dovolenou, ta Etna prostě do toho hodí vidle a rozhodne o tom, jestli se tam bude lítat nebo ne. Já když jsem tam byl, tak jsme tam jeli autem, ta varianta asi je mnohem lepší, že potom člověk má větší operativu případně, ale to, co teďka dochází, nebo k čemu dochází v Etně, je samozřejmě nějaký dopravní kolaps. Ale ještě bych se vrátil k těm benefitům. Ten sopečný prach pochopitelně vzhledem k dnešní době on dělá problémy cestovnímu ruchu, letectví, dopravě, ale třeba pro zemědělce naprosto blahodárný, protože na Etně se pěstuje to vulkanické víno, které má i takovou tu narudlou barvu, které je naprosto unikátně jedinečné i díky právě těm minerálům v té bohaté sopečné půdě. A potom samozřejmě také je to celá řada dalších produktů, to, že prostě Sicílie má unikátní podnebí, kde se sklízí citrony třikrát ročně a je tam prostě blahodárná půda díky tomu vulkanismu. Ale také pochopitelně nic Etna několikrát ohrozila samotnou Katánii, ale ono dneska je výhoda, že ty výbuchy dochází k ním v té vysoké nadmořské výšce a na to jsou ti Sicilané zvyklí, ti lidé. Oni ví, co mají dělat, teďka mají třeba nařízeno, že musí každý na vlastní náklady odklízet denně ten napadaný sopečný prach a popel. Ten dokáže být nebezpečný, možná víc než ta lava. Ta lava je teďka odváděna tím údolím Val di Bove směrem na jeho západ, tam, kam vlastně většinou vždycky ta lava sama utíká.
0: Teče. Je to prý jeden z těch nejstřeženějších vulkánů světa.
1: Tak to rozhodně my můžeme připomenout ještě dobu hodně dřevní a to teda asi nebylo úplně jako monitorování, ale slavný filozof Empedokles, kterého Etna fascinovala a on dokonce svůj život údajně ukončil tím, že skočil do jícnu Etny, dokonce po něm pojmenována Toredel filozofo, neboli filozofova věž, jedna část Etny, on chtěl, aby se jeho tělo vypařilo, ale údajně zůstaly nějaké kovové věci. To je legenda, ale vážně teďka k tomu monitoringu, to je právě věc, která je velmi vlastně důležitá a která dělá i z té Etny naprosto, nechci říkat bezpečnou sopku, ale je pod přísným vlastně drobnohledem. Je tam obrovský dokonalý systém monitoringu, jsou tam seismické stanice, kde jsou dokonce i tiltmetry, které měří různé radiány, pokud by se nahlo třeba nějak to ubočí té Etny. Je tam celá řada infrazvukových senzorů, které monitorují případně výbuchy pod zemí, které nejsou slyšet a to všechno je napojeno na sala operativa 24/7. V Katánii jsou neustále dva vulkanologové, kteří všechno pomocí i pokročilé umělé inteligence monitorují. To znamená, kdyby se něco dělo, tak rozhodně nějaký čas na reakce je. Zatím stále turisté mohou dokonce i na ty vyhlídky, kromě tedy toho jednoho Američana, který nedávno, je to asi dva dny stará zpráva, který porušil ten zákaz stoupání na 2000 metrů, vylezl tam, že chtěl Etnu slávou fotit a dokonce tam lezl v bouřce a překvapivě ho zasáhl blesk. A to jsme ještě nemluvili o tom, že Etna byla spojována s výrobou blesku pro boha hromu Dia. Tak on si to bohužel teda vyzkoušel na vlastní život, ale úplně hloupý důvod, porušil několik pravidel.
0: A kde tedy číhá to největší nebezpečí?
1: No tak to největší nebezpečí, pokud se budeme bavit o Etně, tak to jsou dvě věci, zatím je to stále, ona má otevřený magmatický systém, to znamená, že ta láva, jak jsem říkal, že Siciliani jsou zvyklí, ono k těm divadlům, které vypadají děsivě, dochází opravdu pravidelně. Můžeme si použít i příměr k lidem. Když ti někdo sopí ve svém okolí, je to cholerik, tak většinou od něj víš, co od něj můžeš čekat, vždycky si uleví a potom je v pohodě, ale mnohem horší jsou lidé, kteří to sobě dusí a potom explodují nečekaně a většinou to jsou potom ti, ono to podobně platí třeba i v Africe u slonů. U té Etny to samé, ona třeba je zajímavé, že ona neustále mění výšku, protože vždycky dojde k těm výlevům, každý rok se to zpřesňuje. Co by mohlo být nebezpečné, je takzvaný boční výlev té lávy, který by mohl nějakým způsobem tu lávu nasměrovat do lidských obydlí, to k tomu zatím nedochází. A potom, jak jsem říkal, že Siciliani musí odklízet prach, tak potom jsou velmi nebezpečné takzvané lahary. Ten vlastně jev, který je mnohem nebezpečnější než samotná láva. A teď vlastně docela je aktivní nebo aktuální, protože ono jde o to, že když ten prach, který padá, chrlí ho ta Etna, tak on dopadá všude na ty ulice, na ty úbočí a už ho je poměrně velká vrstva. A kdyby do toho přišly nějaké přívalové deště, tak vznikne takzvaný lahar, což je, dá se říci, kdybych to přirovnal jako tekutý bahnotok, který má ale vlastnosti betonu, dokáže vlastně se pohybovat rychlostí až 60 až 100 km v hodině a doslova do písmene může zavolit. To je vlastně i princip vynálezu, když Římané vynalezli vlastně beton, tak to došlo k tomu, že se kombinovala voda a vlastně ten sopečný prach. A teďka k tomu vážnému, ta Etna, jak jsem říkal, že to není nebezpečnější vulkán, kdybyste se bavili s jakýmikoliv italskými vulkanology, tak vás zahrnou dvěma jmény, které většinou lidi neznají. Jednak je to Campi di Flegrei, což jsou flegrejská pole na západ od Neapole, kde je obrovská aglomerace, kde žije 1,5 milionu lidí. Je to obrovská propadlá kaldera. Samotný Vezuv je aktivní, ale ty Campi di Flegrei skutečně hrozí do budoucna, nelze vyloučit výbuch a vzhledem k té husté síti, tak tam by skutečně byl problém na rozdíl od Sicílie, kde těch lidí je samozřejmě mnohem méně. A potom neskutečně zajímavý jev, já jsem dneska dával podmorskou simulaci a fotografii od jedních italských vulkanologů, je nejvyšší vlastně podmorská sopka v Evropě a ta se nachází právě také u Itálie v Tyrenském moři, jmenuje se Marsili, má 3 kilometry. Ona není vidět, protože ten vrchol je zhruba 400 metrů pod hladinou moře, ale je aktivní, je to spíš takový protáhlý hřbet a nebezpečná je v tom, že aktivní a největší nebezpečí spočívá v tom, že kdyby došlo k sesuvu těch křehkých hornin, které vytváří ten vlastně jako takovou podlouhlý hranolito, to kdyby se na to posluchači podívali, kdyby se to provalilo a byly tam nějaké podmorské otřesy, tak může dojít k vlastně k emitaci podmorského tsunami, zemětřesení a následného tsunami. A potom by bylo teda zasaženo pobřeží Kalábrie, Kampánie, případně by to šlo i na Sicílii. A to je věc, která je poměrně velmi často zmiňována vulkanologii, protože my ještě nemáme zařízení pro nějaký monitoring. Je to pod vodou, je to 3 kilometry dole. Víme o tom, že ta sopka aktivní je, protože celý ten prostor se podsouvá pod ty Apeniny. Konec konců to samé dělá Etna. Takže tady jsou věci, mně to přijde vlastně i trefné v tom, že ta Etna je ten, kdo dělá ten cirkus, ohňostroj, my k němu namíříme tu pozornost, ale jak to bývá v lidském životě, jsou potom vážnější věci a občas je dobré se podívat prostě pod hladinu, pod povrch.
0: Efekt kouzelníka.
1: Přesně tak.
0: Já jsem jenom našel ze včerejška novinky.cz, amerického turistu zasáhl v neděli na svahu sicilské Etny blesk. Italská sopka byla výrazně aktivní a dále se píše, že muž se navíc v době incidentu pohyboval v oblasti, která byla kvůli erupcím pro turisty uzavřena a svým zraněním později podlehl.
1: Je to tak, bohužel.
0: Je to tak. No tak moc děkujem za připomenutí Etny, kterou vlastně my tak jako úplně aktivně neznáme tu její aktivitu.
2: No, díváme se na to možná moc romanticky, no, ale je to živel.
0: To živel, no. To byl Jan Svatoš, děkujeme za
1: naslyšenou.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Písnička se jmenovala Příběh nekončí, což je pravda, náš příběh ještě nekončí, končí až za chviličku. První tečku, o tu se postaral Honza, posluchač. Je krásné ráno, moji milí přátelé, zítra odjíždíme s dětmi na dovolenou, takže vás týden neuslyším. Nebudu vám tedy psát žádné rádoby vtipné komentáře, nebudu hádat špeky a vůbec nebudu sledovat vaše výborné vysílání. Vůbec nevím, jak to beze mě zvládnete.
2: My se pokusíme.
3: Honzo, uděláme pro to maximum, ale stýskat se nám bude.
2: No, to vraťte se brzy.
1: Děkujeme, Honzo. Výborně. Potom je tady taková druhá tečka, že všem, kteří mají dnes narozeniny, přejeme všechno nejlepší.
2: Mě tady teď bliklo
1: všem
2: na Facebooku, že Adéla Gondíková má dnes narozeniny.
1: Má Adéla Gondíková dnes narozeniny. To tam bliklo?
2: To mi tam bliklo. Já nevím, ty bys to měl vědět nejlíp.
1: Má. No a potom je tady připomínka, myslím, že o tom mluvila v nějakých zprávách. Naďa Procházková na mě na to upozornila, že bubeník velké legendární skupiny ZZ Top, kterou si myslím, ač jí třeba neposloucháte, že ji znáte aspoň podle toho názvu i podle toho vzhledu. Jsou to dva fousáči, nebo byli teda, bohužel už zůstal jenom ten Bill Gibbons, a pak druhý, že jo, ten Dusty Hill a Frank Bird, který nás teď nedávno opustil, a vtipné na tom je, že oni měli to taková ikonická, ne, to nebyla rekvizita, to byl vzhled. Chlapi, jižanský rok, taky ty kamionáci, že? A dlouhý fousy až na pupek. Mm-hmm. Bubeník žádný fousy neměl, ale jmenoval se Bird, což je ve volném překladu fousek. Tak a teď, co o něm píše ČTK?
2: Hudebník, který byl členem slavného texaského tria téměř 60 let, zemřel tady v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu, byl součástí zvuku kapely, která proslula hity jako Gimme All Your Loving, se zakládajícím členem tvořili jednu z nejvýraznějších sestav amerického rocku. Birdův charakteristický rytmus byl klíčovou součástí zvuku ZZ Top. Kapela podle něj bude pokračovat v koncertování, jak si Bird přál, a teď už je tady nějaký...
1: Jasně, a teď jde o ten charakteristický rytmus.
2: Ano,
1: on na těch koncertech, ten bubeník, měl prosím sestavu bicích nástrojů, za kterou by se nestyděl ani symfonický orchestr Českého rozhlasu. On přišel do toho krámu, podle mě, a řekl, dejte mi na to jeviště úplně všechno, co vyrábíte. Jo, všechny šroubky, všechny bubny, všechny rozměry, všechny tyčky, všechny činely. Tomu tam dali a on hrál pouze toto. Není to dobrý?
2: Výborný.
1: Skvělý. Si to připomenem. To je zrovna ten hit, o kterém jsi hovořila, tak aspoň kousíček, jo. A pak vám ještě řeknu, až dospívají chlapi, proč se jmenovali, nebo jmenují ZZ Top.
3: No to mě zajímá.
1: To je zajímavý název, zvláštní název. Tak jdem. Jak si to připomene?

0: takhle to na tom koncertě trvá 2 hodiny. Vepředu 2 fousáči, kteří mají stoický projev, se nehnou.
1: Aha.
0: Místo stojenu na mikrofony mají 2 výfuky z kamionu. Ale prostě ty bubeník. Není to dokonalý.
2: Na očích sluneční brýle a na hlavě klobouk.
0: Takže jim ani nevidíš do očí. Jeden akord zní furt, nebo jedna harmonie by se dalo říct.
1: A ty dlouhé vousy už měli od svých 30 let.
0: No jasně.
1: Takový pocit.
0: A on s nimi hrál ten bubeník jako 60 let.
1: 65.
2: Jak to dlouho roste?
1: Mně?
2: Takhle dlouhý.
1: Mně by nenarostly ani za 150 let, takže já nevím.
0: No. No a takhle žiješ celý život. No, ale
1: je to těžký zahrát.
0: Je to jednoduchý rytmus. Pozor, ono se to nezdá, je to opravdu náročná disciplína. Ale teď na závěr k tomu, proč se jmenovali ZZ Top?
1: Ano.
0: Nevím, jestli to je historka, která se vypráví, ale vyprávěli mi přímo v Texasu, protože jsem se na to byl zeptat v obchodě. Obchod s deskama. A tam byl takový starý kolík, který evidentně věděl úplně o všem. A říkal, to je jednoduchý. Oni potřebovali nějak zaujmout. A ty hrabeš v těch deskách a oni potřebovali za každou cenu být vždycky na posledním místě, protože první bylo zabraný, to Ačko a různý čísla. A aby to náhodou nebylo, kdyby to bylo třeba jenom z něco, nějaký slovo na z, tak to je jenom jedno a o tom rozhoduje ještě to druhý. Ale aby bylo slovo na z, to neexistuje. A zároveň tam dali to top, což je vrchol. Takhle jednoduchý to bylo. Aby je vždycky v gramofonovém obchodě našli.
1: To je skvělý nápad.
0: Výborný. Pak už je z a to už je trapný, že? Zízí, top.
2: Výborný.
1: Takže nejdřív název, ale pak musíš ještě tu desku vydat, že jo?
0: Ano, a nevydali jich úplně málo, teda jsem chtěl
1: 15
0: říct.
1: 15 alb, prej. Prodali 50 milionů.
0: A napsal nám náš posluchač Jakub, to jsem vůbec nevěděl, že hráli teda dřív na kytary české výroby Jolana.
1: No jasně.
0: Když už, tak už. Lučí se Regina, Jakub, Dalibor, mějte se krásně.
2: Ahoj.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.
3: Český rozhlas 2 uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
4: Jak to vidí?
3: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi dění kolem nás a jsem také ráda, že pozvání přijal Lukáš Janáč z České komory architektů, člen pracovní skupiny pro udržitelnost. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Zajímat mě bude zejména to, jaká je role architektury v době klimatických změn, jak zvýšit kvalitu bydlení, života, ochranu veřejného majetku a dlouhodobou odolnost sídel, jaké jsou vůbec naše nároky uživatelů na veřejný prostor a jak stavět dostupně s ohledem na krajinu, klima i naši peněženku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
3: Český rozhlas 2.
4: Jak to vidí?
2: V posledních letech jsme konfrontováni s intenzivním a přetrvávajícím suchem. Vlny veder jsou častější, intenzivnější a také delší. Máme za sebou nejenom naše země, ale i v podstatě celá Evropa už 5. letošní vlnu opravdu rekordních teplot. Co to znamená vlastně pro samotné budovy, pane Janáči?
5: Člověk od nepaměti se chce chránit proti počasí, jestli je mu zima, horko, jestli prší, sněží. Takže architekturu si tak trochu, nebo stavění a pak o té architekturu si vymyslel, dal by se říct, kvůli tomu, aby se mu žilo lépe a lépe se mu zvládalo fungovat v klimatu.
2: Ono, výkyvy počasí zažívali i naši předci, pochopitelně byla to ať už sucha, povodně, tuhé zimy, tak jak to lidi řešili v minulosti, jak stavěli, jaká řešení uplatňovali?
5: Vždycky se snažili stavět tak, aby stavba byla bezpečná. A s postupem času, jak se nám zlepšují technologie, se nám to daří líp a líp, ale dřív otázka statiky byla masivní stěny. Protože nedokázali to, co my dokážeme dnes. A oni ty masivní stěny pomáhali v létě jim lépe absorbovat, chránit nebo odolávat proti teplu, v zimě zase proti zimě. Takže to bylo, řešili statiku a zároveň řešili i to vnitřní klima budovy. No a s postupem času se nám to vyvíjí až do dnešních dnů.
2: A my teď třeba v těch posledních týdnech se snažíme nějakým způsobem ochladit. Jak vůbec hodnotíte, pane Janáči, opatření, která máme aktuálně k dispozici v 21. století v roce 2026?
5: To, že dnes je nám horko v budovách, jsme měli řešit před 10 nebo 20 lety nebo při poslední rekonstrukci nebo při návrhu té stavby. Dnes už můžeme jenom dořešovat nějakou lokální klimatizaci, která nebo ad hoc nějaká řešení, která nejsou tak efektivní, dlouhodobá, zpravidla jejich provoz stojí spoustu peněz. To znamená, pokud chceme, aby v těch budovách, kde nám dneska není dobře, ať už je to u nás doma v bytě, v rodinném domě, v kanceláři, kdekoliv, a vyřešit to smysluplně i ekonomicky, efektivně, tak to musíme plánovat dopředu, připravit ten projekt, promyslet, jak to zrealizujeme, kolik to bude stát peněz a jestli to děláme na rok, na 5 nebo ideálně na 20 let. Je to dlouhodobá záležitost.
2: Zaspali jsme dobu, pane Janáči.
5: A někde ano. A komu je horko, tak v té budově se zaspala doba.
2: A nevyspí se.
5: A nevyspí se, jo.
2: Pokud to není kancelář, vy mimochodem projektujete kanceláře, tak jaké nároky vůbec i tato změna, ty výkyvy počasí a přibývající teplo, ty teplotní rekordy klade právě na vás, na architekty. S čím se setkáváte? Co lidé poptávají, ať už jsou to domy, nebo třeba zmíněné kanceláře nějaké, ty newsroomy, vím, že také jste se na tom podíleli.
5: My v naší kanceláři se zabýváme takzvanou korporátní architekturou, děláme hodně pro firmy, velké firmy. Ty požadavky vycházejí z norem, z legislativy a můžeme říct, že ten dnešní standard je připravený na ty podmínky, které venku panují. V těch administrativních budovách, těch nových, zpravidla bych řekl, že to horko není, že tam to klima je příjemné. To znamená, technicky, my víme, že to jde řešit. Otázka jenom ceny a potom včasné přípravy. Hmm.
2: A co třeba starší domy nebo panelové domy, ta jejich životnost není neomezená? Jak vy to vidíte?
5: Prošly rekonstrukcí. Ty, které prošly rekonstrukcí, podmínky pro bydlení v panelových domech se výrazně zlepšily. Ale za nějakou dobu přijde jejich další rekonstrukce. Řekněme, jestli to má být na 20 let, na 25 let. Pojďme si říct, že každých 25 let zrekonstruujeme celý stavební fond, který tady máme. Můžeme si říct, že v roce 2050 bychom mohli mít problém s takovýmhle vedrem, který je dnes vyřešený.
2: To je ještě dlouhá doba, pane Janáči. Tak jakou službu mimochodem dělá to takzvané zateplení budov, izolace právě aktuálně v této situaci?
5: Zateplení budov snižuje prostup tepla, tedy chladu konstrukcí, zimě chladu zven dovnitř a nebo tepla z budovy ven a v létě to naopak. Je to nezastupitelná role. Pokud se chceme chránit před vedrem, před přehříváním interiéru, protože řekněme, architektura jako člověk má v oblečení a ta druhá další vrstva je budova. My vlastně drtivou většinu, velkou většinu času se pohybujeme v budovách a ty nás proti tomu mají chránit. Tak aby nám tam nebylo vedro, tak zásadní je zastínit, když sluníčko prochází oknem, to znamená, aby jsme znemožnili procházení toho slunce oknem, dá tam stínění. Druhá vrstva je zateplení. A třetí vrstva potom, když už to fakt nejde, tak si tam dáme tu jako klimatizaci možná čtvrtá, ale chlazení. Jo, ta klimatizace je takový nižší stupeň chlazení jako takového.
2: Četla jsem nedávno, že důležité je také natočení těch, jestli to řeknu správně, lamel u těch žaluzí, aby odrážely ty sluneční paprsky. Co se týče novostaveb, pane Janáči, velmi často jsou teda bohužel doslova k nezaplacení. Ano. Jsou lépe vybaveny, jsou odolnější třeba vůči horku?
5: Pokud si stavebník, klient nebo ten, kdo to platí, zadal, aby byly odolné proti horku, tak jsou. To je úplně zásadní věc.
2: Co může tedy architektura udělat pro to, aby ta veřejná prostranství, budovy, domy lépe zvládaly nejenom výkyvy počasí, ale třeba i krizové situace? Na to bychom asi neměli zapomenout.
5: Děkuju za to, že jste to zmínila. Budova je de facto detail v celém tom problému. Protože budova stojí na nějaké ulici, v nějaké obci nebo městě a to město stojí v nějaké krajině. To všechno spolu souvisí a architektura dnes se stará téměř o všechno. Máme tady krajinářské architektky a architekty, urbanisty a architekty budov. Samozřejmě musíme taky změnit na stavební inženýry a inženýry techniky prostředí. Prostě na nějakým velkým souboru, na nějaké velké stavbě pracuje desítky specifických speciálních profesí, které tyhle ti odborníci vědí, jak se to má udělat. Například Česká komora architektů má dokument, který se jmenuje Standardy služeb architekta, který pečlivě a jednoduše popisuje jednotlivé fáze projektu. A úplně na začátku je příprava projektu. To znamená, když se vrátím zpátky k vaší otázce, není to dlouhý, je to jedna a čtvrt stránky, kde jsou popsány body, co se má projít při přípravě projektu, kde se vyřeší, anebo zodpoví ta otázka, chcete, jak moc chcete, aby to bylo odolné vůči tomu, či tam tomu, nebo vedru, tak se to vyřeší v přípravě projektu.
2: Tedy je to komplexní plán, co všechno by ještě měl, tedy pan Janáči, zohledňovat, obsahovat. Vy už jste popsal, že je to skutečně práce pro mnoha odborníků. Mnoha odborníků.
5: Historicky, jak už to stavebnictví nebo stavitelství probíhá stovky let, tak ty zkušenosti od nepaměti se člověk snaží proti tomu nějakým způsobem bránit. To znamená nezapomínat na to, co jsme se naučili. To, že dnešní technika prostředí, že můžeme klimatizovat, že můžeme chladit, to už je, jak bych to řekl, ten vyšší standard, ale neměl bychom tímhle nahrazovat to primární, obyčejné, bych řekl, masivní stavění. A aby ta konstrukce dokázala třeba odolávat nějakou dobu, i když vypadne elektrický proud, aby jsme nebyli závislí na tom high-tech, na těch hejblátkách, který vlastně nám v jistý moment slouží, ale další moment nám můžou taky jako škodit.
2: S architektem Lukášem Janáčem z České komory architektů a pracovní skupiny pro udržitelnost hovořím o tom, jak zvýšit kvalitu bydlení, ochranu veřejného majetku a dlouhodobou odolnost sídel.
3: Jak to vidí?
4: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Zastavme se, pane Janáči, u toho, jak zmínit efekt takzvaných městských tepelných ostrovů. Víme, že vlnami veder trpí části měst, které jsou nejvíc zastavěné, betonová dlažba, asfalt, tmavé povrchy, pevné fasády. Tak jak

0: Teďka se ozve samozřejmě řada odborníků, kteří, nebo lidí, kteří říkají, ale v tom vedou různé trubky, kanalizace, plyn, elektrika a tak dále. Ano, vedou. Ale pojďme si říct, co je pro nás důležitější a pojďme se nad tím zamyslet, když jdeme rekonstruovat ulici zítra, jestli tam nejdřív umístíme stromy a pak až tam umístíme trubky.
1: Mikroklima ve městech také podle odborníků zlepšují takové ty různé vodní prvky, fontány, mlžítka a tak dále. Tak jaký je tady prostor pro vás, architekty?
0: Velký. Nejenom, že to funguje, ono to může i dobře vypadat. A zásada je zadržet vodu tam, kde zrovna naprší, aby neuschlo tak rychle. A to znamená jímat i v ulicích, i v parcích, dostat tu vodu k těm stromům, aby nám v klidu rostly, aby jsme nemuseli jako draze zpětně zalévat. A takzvaná modrozelená infrastruktura. Ministerstvo životního prostředí tohle má zpracováno, ty dokumenty k tomu jsou. Architekti, inženýři, kteří se o to starají, mají k tomu přístup a ty principy znají. Co je zásadní je, aby si komunální politik, krajský politik, státní politik, aby si zadali ten požadavek, aby to chtěli, aby jako ten, kdo to platí, nebo i vlastníci těch budov, aby řekli, my chceme, aby ten dům, ta ulice, to město, ta krajina byla odolná.
1: A ta přemýšlí se tak?
0: Jsou příklady, že ano. Je to už asi tisíckrát omílané, ale kdyby to někdo ještě neslyšel, zajděte se podívat třeba do Litomyšle. Sedněte si tam, i na to autobusové nádraží, anebo na náměstí. A vnímejte si, že vám tam příjemně. A pak můžeme přemýšlet o tom, proč je nám tam příjemně.
1: A proč? Čím je tedy z tohoto pohledu výjimečná?
0: Je to harmonické prostředí. A protože se myslelo na konci byla ta dobrá kompozice, která je složena z těch jednotlivých dílčích budov, z toho přemýšlení nad tím městem, aby tam právě bylo dobře, to znamená, aby tam nebylo horko, aby tam byly rozumné docházkové vzdálenosti nebo dopravní, řekněme, aby jsme to neměli všude, jako dojíždíme dlouho autem, ale aby jsme tam došli za pár minut, aby jsme tam měli to vyžití, které člověk potřebuje. My nemusíme být odborníci na estetiku, ale všichni dokážeme navnímat, jestli se nám něco líbí, jestli je nám tam dobře. Jo.
1: Když jste řekl tak hezky kompozice, tak jsem si nemohla nevzpomenout na Bedřicha Smetanu v souvislosti s Litomyšlí, ale to je jiný příběh, pane Janáči. Mimochodem, premiér Andrej Babiš znovu obnovil takzvanou Národní koalici pro boj proti suchu. Poprvé zasedla v pondělí po jednání vlády a ministerstva ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu, kde je 500 až 1000 nejkritičtějších míst, kde nejrychleji odtéká voda a ta místa chce řešit vláda prioritně. Pane Janáči, připomnělo nám letošní léto význam i středomorské siesty?
0: Připomnělo. Já jsem se zrovna vrátil z dovolené a vlastně mi přišlo, že v tom Řecku není tak horko, jak bývalo. Protože si tady člověk zvykl na podstatně vyšší teploty, tak najednou jsme byli jako lépe připraveni. Já jsem za to rád, že se to téma otevřelo a před nějakým časem jsem měl možnost sedět na úkolatého stolu, kde bylo zhruba 40 zástupců, ať už úřadů, ministerstev, tak i neziskového sektoru a veřejné, odborné veřejnosti. A jeden vedle druhého ti lidi hovoří velmi erudovaně o své problematice. Všichni z nich ví, co se má dělat. Zásadní problém je skoordinovat.
1: A nám se daří ta koordinace?
0: Evidentně ne, protože kdyby se nám dařila, tak ten problém není tak velký.
1: A co pro to udělat?
0: Začít se spolu víc bavit, více poslouchat a omezit resortismus. Já vím, že je to extrémně složitý. Ale pojďme si říct, pojďme se o to pokusit, protože za 10, za 20 let, pojďme vzít dnešní léto, že to je standard, takhle to bude. Pokud náhodou příští rok takhle horko nebude, netvařme se, že problém je vyřešen. Ono prostě... Nás to může fakt dohnat a myslím si, když tak posloucháme odbornou veřejnost, tak to bude ne-li stejné, tak horší. Pojďme se na to prosím začít připravovat.
1: Myslíme, pane Janáči, při těch úpravách i třeba na estetiku, kdybych se vrátila k klimatizacím. Mám na mysli tu splitovou, ne mobilní, kterou ano. Vystrčíme na balkon nebo z okna.
0: Když se na to připravíme na začátku, tak ona ta klimatizace nemusí být vidět. Takže ano. Myslíme na estetiku. Pokud je to dodatečné řešení, tak co se dá dělat? Holt se objeví na fasádě, vypadá to, jak to vypadá. Hezký to není, ale funguje to vevnitř.
1: Konstatuje Lukáš Janáč, architekt.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové.

0: na dvojce.
1: Jaké jsou podle vás, pane Janáči, naše uživatelské nároky na veřejný prostor obecně? Co od něj očekáváme?
2: Jako obecně ve společnosti jak kdo, ale pojďme mít co nejvyšší požadavky na veřejný prostor. Prosím, všichni běžte po ulici, běžte na svou náves, na své náměstí, podívejte se, jestli vám tam dobře, a pokud ne, ptejte se svých volených zástupců, co pro to můžou udělat. Jako člověk, jako jednotlivec patrně nepůjde změnit náměstí, ale máme ten jednoduchý nástroj. Máme architekty, architektky, urbanisty, máme celý ten odborný aparát, který tohle umí vyřešit. Takže pojďme mít co nejvyšší nároky, pojďme chtít, ať to veřejné prostředí, to prostranství, ať se nám líbí. To je ten zásadní parametr.
1: Česká komora architektů bude vybírat z nominantů v rámci 11. ročníku České ceny za architekturu. Vy jste představili 25 děl, která Mezinárodní porota zařadila do toho užšího výboru. Jsou tam zastoupeny novostavby, rekonstrukce, školy, budovy občanské vybavenosti, stavby určené pro bydlení a tak dále. Tak jaký máte z toho dojem? Vlastně kudy se obírá moderní architektura, pane Janáči?
2: Architektura je obrazem doby. Nebudeme mít lepší architekturu, než je společnost. A řekl bych, že to, co se vybírá, je to nejlepší, co odborná porota mohla v rámci Česka najít. A já bych chtěl poděkovat jednak kanceláři České komory za celou tu organizaci, protože to věc náročná. A pomáhá prezentovat architekturu jako takovou, a chtěl bych říct, architektura není o té fasádě. Jo, často si člověk spojí architektura, budova, fasáda, bude to drahé. Architektura je zejména o logice, že to funguje. To, že je to estetické, to je až ten bonus. Protože architektura v principu vychází z člověka, z proporcí člověka. Proč se nám může budova líbit? No, protože ona ta kompozice toho objektu má odkazovat na poměry, na zlatý řez, na poměry lidského těla. A proto nám nemusíme tomu zcela rozumět, ale můžeme říct, hele, to vypadá dobře. A právě Česká cena za architekturu, díky ní se vybírají, jednak aby se ocenila ta snaha jednak těch stavebníků, tak též těch architektů, a popularizoval se to téma ve společnosti, aby všichni chtěli bydlet v co nejhezčím prostředí, v co nejlepších domech a bytech.
1: Mimochodem je to 25 let, co se fenomenální vila Tugendhat dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to inspirace dodnes, styl Bauhaus?
2: Je to inspirace. Historie se rýmuje, to znamená, čekáme, kdy se to projeví. Je to taky architektura kus takové jako módní vlny, a ty jednotlivé slohy reagují na tu dobu. To znamená, historikové architektury by nám mohly perfektně povídat o tom, proč ty domy v té době vypadaly, jak vypadaly, a proč a co umožňovaly, jaká byla společenská poptávka, jaká byla provozní poptávka. Protože my ten dům postavíme dnes, ale on má fungovat ideálně jako dalších 100 let. Protože pojďme si říct, že většina prostředí, většina domů, budov je dneska v České republice, v Evropě, už postavená. Jak jde populační křivka, zjišťujeme, že jistý moment dosáhne vrcholu, že už lidí víc přibývat nebude, zjišťujeme tím pádem, že nebudeme muset stavit tolik domů a že spíš se budeme starat o to prostředí, které máme už dneska postaveno, to máme zrekonstruovat, máme nějaký termín do roku 2050 ideálně, aby ty budovy měly nulovou emisní stopu. Nechci tady dělat nějaký greenwashing, ale to je jenom o to, že nulová emisní stopa znamená taky míň zaplacených peněz za plyn, elektřinu a tak dále, za spotřebu energií, že to je vlastně výhodný pro nás jako pro koncový uživatele.
1: Ale řešíme nedostupnost bydlení, nedostatek bytů, drahé byty.
2: Ano, my totiž ty byty máme tam, kde je zrovna nepotřebujeme. Jo, projďte si pohraničí a tam bych řekl, že ty kapacity, nejsem na to odborník, ale mám pocit, že tam ty kapacity jsou větší, ale nejsou koncentrovány tam, kde zrovna chceme, protože nemůžeme ten dům tak jednoduše přesunout.
1: Mimochodem, jak často narážejí architekti na různá pravidla, třeba památkářů?
2: Narážíme na ně pravidelně. Je to velmi citlivé téma, protože proč...
1: Proč? Tak jak skloubit, pane Janáči, ochranu památek s tím moderním životem?
2: Je to nějaké diskuzi. Pokud do nějakého objektu, který má památkovou ochranu, se snažíme dostat funkci, která evidentně tam nepatří, nebo není to tak snadné, a pak ten objekt potřebujeme celý přestavět, Je to vždycky na zvážení, jestli ztratíme kus té hodnoty, anebo získáme kus něčeho nového. A památková ochrana je, tu si zřídila společnost. Právě proto, aby si zachoval nějaké kulturní dědictví. A narážíme na to, kde je ta hranice, kde je ta strategie, co si chceme zachovat. Protože jak to jednou zbouráme, je to pryč, ale já osobně taky na to narážím. Taky bych potřeboval nějaký ve svých projektech řešit nějaký ústupky z tohohle pohledu, ale je to nějaké debatě.
1: Jinak před 55 lety se historické jádro Prahy stalo městskou památkovou rezervací. Podle databáze Národního památkového ústavu se na jeho území nachází zhruba 1400 různých kulturních památek. Jsou to domy, paláce, mosty nebo jsou soši. Mezi ty nejznámější určitě patří Pražský hrad, Karlův most, Národní muzeum nebo Staronová synagoga. Tak jakou roli hrají v našem životě? Kromě toho, že jsou to turistické cíle?
2: To je druhořadé, ale pro nás, jako pro obyvatele téhle země, jsou extrémně důležité, protože díky těm stavbám si dokážeme připomínat naši historii, protože tam to architektura je z velké části i symbol. A ta symbolika těch památek je důležitá pro naši budoucnost. Čerpáme z toho spoustu zkušeností, vědomostí. Takhle, mohli bychom čerpat, pojďme se z toho učit. Těch památek není zase toho, co není chráněno, je podstatně víc, než co je chráněno. To znamená, my tady, je to takové téma, do kterého se můžeme strefovat. A pojďme v první řadě vyřešit to všechno okolo, ty stavby, které jsou, by si zasloužily zlepšit a nejsou památkově chráněné.
1: Když se, pane Janáči, podíváme na takový ten běžný život, konkrétně kdybychom mluvili o Praze, tak postupně mizí z toho centra. Má šanci se vrátit?
2: Je to otázka nabídky těch služeb. Pojďme si říct, jak se bydlelo v domech, které jsou v centru Prahy a jestli dnes ty nároky, které máme na to bydlení, jsou tam uspokojitelné. Když se budeme snažit, tak se nám to povede, bude to stát nějakou energii. Takže asi je to na širší debatu, co nám dovolí památkové rezervace, jaké funkce tam provozovat, ale všichni tam rádi chodíme, cítíme se tam dobře v těch ulicích, líbí se nám to, je to atraktant i pro okolní země, že chtějí poznat, proč se sem jedou podívat, asi chtějí poznat nebo zažít tu atmosféru, je to extrémně důležité.
1: Aniž bychom chtěli být pragocentričtí, pane Janáči, tak tady i v okolí Českého rozhlasu, mimochodem je to nádherná historická budova, když pominu novou stavbu, tak se staví nové Václavské náměstí, tak co si o tom myslíte?
2: Těším se na něj, mělo být hotové už dávno, chci, aby tam byly stromy. Budou tam jezdit tramvaje, jestli je to dobře nebo špatně, to já si myslím, že to bude dobře, protože rád jezdím po Praze městskou hromadnou dopravou, byť nevylučuju to, že autem, mě osobně se tady jezdí velmi dobře, já jsem za 15 minut všude, protože jezdím v ten správný čas, samozřejmě mám tu výhodu, ale...
1: Šťastný to muž.
2: Přesně tak, ale těším se na to.
1: Lukáš Janáč z České komory architektů, člen pracovní skupiny pro udržitelnost. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
2: Mějte děkuji za pozvání, přeju všem hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce. Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Senát začíná jednat o znovuzavedení elektronické evidence tržeb. Ukrajina v noci znovu útočila na ruská průmyslová centra. Počasí bude oblačno až zataženo místy přehánky. Postupně od jihu místy polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Senát začne projednávat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet.
5: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou, 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
4: Opoziční strany ale zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Luboviacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Několik let sledovala svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bezdomova. Film letos získal dvě ceny na festivalu Berlinale. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane i do užší nominace na Oscary, bude jasné v polovině prosince. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v noci velké logistické centrum u Moskvy, včetně skladu internetového prodejce Wildberries, který byl ještě ráno v plamenech a stoupal z něj hustý kouř. Oznámila to agentura AP. Kyjev zaútočil taky na průmyslovou zónu v Ufě, hlavním městě autonomní ruské republiky Baškortostánu. Její vůdce Rady Chabirov uvedl, že jeden z dronů zasáhl i bytový dům a několik aut. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a Chodově. Porucha se týká zhruba 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské do 8 hodin večer. Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design nebo šperky.
6: Ve své době Alfonse Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
7: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
6: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety. který jsou tak typický pro jeho styl.
7: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy Plockové.
8: A jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Dokument Dekorativ.
7: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno, ojediněle v severní polovině území místy přeháňky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
4: Na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova popojíždí kolona chvílemi už od sjezdu na Svitavy. Výrazně se brzdí na úrovni Slatiny na 201,5 kilometru. Odtud přes půl hodiny zabere trasa k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu. Stojí tam kamion, výrazněji nepřekáží, ale řada nákladních aut tam vybočuje. Dobře, dojeďte. To byly zprávy. Teď už 2:02.
9: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová 4,5 minuty po 9. uprostřed pracovního týdne, kterým je středa 19. srpna.
10: Vzhledem k tomu, o čem si s vámi dnes chceme povídat, bychom se teď mohli zeptat takhle téměř 5 minut po 9. hodině. Děláte něco nebo neděláte nic?
9: No a co děláte, když nic neděláte? Tak to bude naše dnešní titulek Proč a na co se vlastně konkrétně chceme zeptat, to vám prozradíme za chvíli.
10: Ale už teď můžeme říct, že nás zaujal a inspiroval jeden festival, který se jmenuje velmi zvláštně, proto na něj padly naše zraky a budeme si také povídat s organizátorkou tohoto festivalu.
9: Je to tak, prozradíme, jak se ten festival jmenuje?
10: Za chvíli, jak si říkala.
9: Dobře, tak jo, každopádně vám připomeneme, že i dnes si společně s námi můžete něco přát a napsat svoje přání, které se pokusíme splnit na RNB Radio na přání @rozhlas.cz. Teď je 5,5 minuty po 9. Přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Kteří se vás dnes ptají, co děláte, když nic neděláte. A před chvilkou jsme mluvili o tom, že nás inspiroval a zaujal jeden festival. Můžete ho navštívit, protože až do 23. srpna probíhá ve Vodárenské věži na Letné a jmenuje se Festival o ničem.
3: A ten nabídne týdenní program zaměřený na zpomalení, odpočinek a radost z obyčejných věcí.
2: No a my jsme se rozhodli, že bychom dnes dopoledne také trošku chtěli zpomalit, a to společně s vámi.
3: Mimochodem, s pozvánkou na festival a jeho bližší nabídkou se s pořadatelkou vrátíme za chvíli, ale teď bychom vás chtěli alespoň na chvíli zastavit, jak říkal Jirka, a zapřemýšlet společně s vámi, do jaké míry je pro vás odpočinek a pomalejší tempo součást života.
2: A jestli umíte odpočívat prostě a jednoduše, dnes se ptáme, jak zpomalíte, jak to vypadá, umíte odpočívat, nedělat opravdu nic?
3: Museli jste se to v životě učit, anebo to patří k vaší přirozenosti a bez odpočinku by zkrátka pro vás nebylo aktivního života.
2: No a to klíčové, co děláte, když nic neděláte, o tom si dnes budeme povídat a vy nám můžete psát, jako už to udělal například Tomáš, a ten píše, když nemusím nic dělat, je to moc pěkné téma, sedím, piju kávu, poslouchám dvojku a čumím před sebe. Kolem jdou by řekl, že přemýšlím, ale ten výraz v obličeji tomu neodpovídá, opravdu čumím do blba, to cituji, strašně si tím odpočinu a užívám si to.
3: Tak si to užívejte, Tomáši, pokud to třeba
2: je
3: právě
2: to
3: teď děláte.
2: Teď,
3: ano, je to tak. A vy nám napište, naši milí posluchači, jak to máte vy. 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
2: A můžete psát pěkně v klidu, pomalu, v pohodě, jako když odpočíváte, aby z toho najednou nebylo nějaké dělání.

0: Tak my se vás dnes od 9. dopolední ptáme, co děláte, když nic neděláte. Jirku pobavila nějaká zpráva, ano. Za chviličku se na ní dostaneme, ale přednost má Eva z Českého ráje, která napsala: dobré dopoledne, jsem hyperaktivní, takže nic nedělání je pro mne tak trochu za trest, když tedy udělám všechno kolem chaty, sednu si na verandu k hrnku čaje a dívám se do zeleně kolem, tak je to pro mě vrchol nic nedělání. Nádhera, píše Eva.
1: Ta zpráva, která mě pobavila, ta je od Roberta a je velmi stručná. Jeden citát k tématu. Nejtěžší na nic nedělání je poznat, kdy už je to hotové.
0: To je pravda, může to pro někoho zapamatovat. Být oblíbená kratochvíle. A napadá mě, že takových lidí bude možná dost.
1: Myslíš? Ale tak ono je důležité umět odpočívat.
0: Ano, občas určitě, ale aby to nebyl ten nekonečný příběh.
1: Po hodince si řekneš, ano. No tak ještě to není úplně
0: hotové. Přesně, ještě to tak nemám hotové.
1: Ještě na to musím
0: o 3 dny později, pořád to ještě není hotové. Co děláš, když nic neděláš? Umíš to?
1: No, jsem tam, když budu opět citovat Tomáše, jehož e-mail jsme četli před chvílí, čumím do blba, ano. Ale to málo kdy, takže když nic nedělám, tak jsem schopen jako usnout za bílého dne klidně, nebo jezdím na motorce, když nic nedělám, nebo si zapálím fajfku, když nic nedělám, tedy dýmku, ano. Abych byl přesný. No a tak, nebo si lehnu a
0: poslouchám. Ani se nehnu.
1: Ani se nehnu a poslouchám audioknihu.
0: Tak ty to umíš.
1: Jo, já to umím úplně bez problémů.
0: Je to důležitá věc, shodou okolností přemýšlím nad tím, protože minulý týden jsem předtáčela speciál Moci bez nemoci s doktorem Stránským, což je skvělý neurolog, který 30 let svého života zkoumá lidský mozek. A on řekl, že nic nedělání je neskutečně důležitá prevence proti stařecké demenci a degenerativním onemocněním mozku. Tak je to důležité i ze zdravotního hlediska.
1: Takže kromě takového toho, co jsme moc krát slyšeli, trénování mozku a všeho jako ostatního, abychom byli aktivní i v mozkově, tak také nechat hlavu a mozek
0: prostě jen
1: odpočívat
0: tak? Říkal, že to je nesmírně důležitá věc.
1: To si taky budu pamatovat.
0: Tak jsem zvědavá, protože evidentně je to téma, které vás mnohé pobavilo, mnohé zaujalo a píšete nám o tom. Tak se za chvíli podíváme do té vaší korespondence. Každopádně my jsme začali a otevřeli tohle téma díky festivalu O ničem. Ten právě začal v Praze a za chvíli už si budeme povídat s jeho organizátorkou.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: různé pohledy nám nabízíte ve svých zprávách, které píšete na to, co děláte, když nic neděláte. Věra se přidala, milá Šárko a Jiří, to je dnes téma přesně pro mě. Odpočívat jen tak neumím. Jsem roky v důchodu, odpočinek by měl být tím příjemným. Bohužel jsem byla vychovávána velmi přísnou maminkou, která jakékoliv nic nedělání neuznávala. Abych si lehla, musela jsem mít aspoň vysokou horečku, když nic, tak aspoň pletení či jinou ruční práci v ruce. A tak to mám nějak zakořeněné, že když si řeknu, že budu nedělat nic, hlodá mě tak černé svědomí, že si to vůbec neužiju. Tak nevím, jestli to někdy přijde, abych si to užila, napsala Věra.
1: K dalším vašim zprávám o tom, co děláte, když nic neděláte, se dostaneme v příštích minutách, ale teď k tomu festivalu, který už jsme zmínili. Z mého pohledu už je odvážný jenom ten název, protože co si budeme povídat, když jsme někde a někdo jaksi z našeho okolí řekne, pojďme pryč, protože to je o ničem, no tak se většinou sebereme a jdeme.
0: Mě ale, to pobavilo, když jsem si přečetla
1: ten název. Ale potom se najde někdo, kdo vytvoří celý festival o ničem. A to nás samozřejmě zajímá. Organizátorka festivalu o ničem, Simona Bagárová, je teď s námi ve vysílání. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
0: Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce. Simono, pověste, jak a proč vás to vlastně celé napadlo udělat ten zmíněný festival ještě s názvem o ničem?
2: Tak ty důvody jsou dva. Jedním z nich je pocit, že se na nás neustále valí tisíce rad, doporučení, reklam, jak žít lepší život, co všechno musíme měřit za funkce ve spánku, aby jsme byli spokojení, zdraví. A já jsem si říkala, že by bylo fajn, kdyby třeba chvilku nikdo neříkal nic. A ten druhý důvod byl, že jsme loni s naší organizací Mila, která je pořadatelem festivalu, dělali výstavu, kde jsme se lidi ptali na to, co jim pomáhá, když jim není dobře, když je toho na ně moc. A většina odpověděla, čtu si, lehnu si, koukám na nebe, uvařím si kafe, pustím si hudbu, a tak jsme se rozhodli vytvořit místo, kde právě tady ty zdroje energie na dobytí baterek lidem nabídneme.
1: No a to už se pojďme trošku dostat k tomu, jak to tam vlastně vypadá, protože snadno bych si dokázal představit, že když půjdu do areálu, kde probíhá festival o ničem, tak se tam nebude dít nic.
2: Je to jenom zdánlivě. Festival probíhá až do neděle 23. srpna, každý den od 8 do 8 ve Vodárenské věži v Praze na Letné. A je tady možnost opravdu nedělat nic, třeba lehnout si do postele, číst si knížku, koukat do zdi v čekárně na nic. Je tady opravdu místo, kde nejsou žádný podněty, jenom možnost být v tichu. Můžete si tady pustit hudbu, dát si kafe, koupit si něco dobrýho, odpočívat, nebo si taky přijít zacvičit jogu na terasu každý den v 8, zastavit se na koncertě Báry Polánkové nebo na třeba Beatě Hlavenkové, která tady bude dneska večer. Takže je tady prostor opravdu nedělat nic, ale pro ty, pro které je to velká výzva, tak tady pár kulturních typů přece jenom najdou.
0: Říká organizátorka festivalu o ničem Simona Bagárová, se kterou si právě teď povídáme. My jsme si shodou okolností včera v naší poradně povídali s psycholožkou o tom, jak je to velmi důležité si umět udělat ten komfort ve svém životě a umět třeba i odpočívat a vypnout, protože ten tlak je obrovský. Proč si myslíte, že my lidi to neumíme? Je to tlak okolí, je to tlak, který si na sebe vytváříme sami? Kde jsme to ztratili?
2: Já myslím, že to je kombinace obojího, co říkáte. Na ta výkonová společnost je v takovém neuvěřitelném běhu, že uvědomit si, že to není v pořádku, nám zkrátka chvíli trvá. Neustále jsme zahlcovaný sociálníma sítěma, zprávama, tou rychlostí. Není úplně snadný z toho vystoupit a pro jednotlivce ještě víc, takže jsme si řekli, když vytvoříme místo, kde to bude opravdu legitimní a kde to bude vyloženě takový pečující prostor, který vás obejme, že by to pro lidi mohla být docela dobrá inspirace a zkouška, jak příjemný to je, když opravdu po vás nikdo nic nechce a vůbec nic nemusíte, jenom si lehnout, odpočívat a být.
1: Zní to báječně, trochu s nadhledem, Simono, zajímalo by mě, jestli umělci mají explicitně ve smlouvě napsáno, že jich se to netýká. Jako, aby si to nerozmysleli, že uvidí tu atmosféru, řekla, tak já si taky lehnu.
2: Jo. A Lenka Nová, která tady bude mít koncert zítra, tak ta říkala, že se těší na to, že bude zpívat dokonce v leže, že to bude vždycky její sen. A ty, co tady byli prozatím, tak musím říct, že ta atmosféra mě tak pohltila, že tady nakonec prodlužovali ty své vystoupení klidně o 20-30 minut, takže to bylo moc hezký. A jenom na webu festival o ničem CZ už je většina těch akcí vybukovaná, ale ráda bych posluchače pozvala i tak, protože akce je zdarma, tím pádem ne všichni lidé, kteří se zarezervovali místo, dorazili a zatím se to vždycky podařilo, že i ti, kteří neměli místo předem a přišli, tak se do sálu dostali, případně si mohli vzít sluchátka, kam jsme dělali přímý přenos toho vystoupení a lehnout se s nimi na terasu a užívat si to tímhle způsobem, takže určitě posluchače vyzývám, ať se nenechají odradit a přijdou, protože nebudou litovat.
0: Ano, Simono, děkujeme za tu pozvánku. Je to opravdu moc hezký nápad. Poslední otázka. Ta bude na vás stejná jako na naše posluchače. Co děláte vy, když nic neděláte?
2: Já si to tady plně trénuju a každý den si jdu po obědě tady na hodinku lehnout do té postele s tím úžasným bílým polštářem a odpočívám a pak si ještě dopřeju čas, nic nedělání, hned tak to skončí a to znamená, že vypnu telefon a odjedu na chalupu, budu chodit do lesa, budu si číst a nebudu vůbec se vystavovat žádným podnětům, kterým se právě i na festivalu o ničem snažíme vyhýbat.
1: A organizátorka tohoto festivalu Simona Bagárová byla s námi ve vysílání. My za to moc děkujeme i za ten hezký nápad. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Děkuju, těšíme se na viděnou. Na shledanou.

0: Co děláte, když nic neděláte? To je otázka, která vás vyburcovala k mnoha zprávám a ty nám chodí ve velkých záplavách do SMS i e-mailech. Už teď se omlouváme za to, že nestihneme rozhodně přečíst všechny, ale řadu z nich ano. A Hanka píše, maximální výkony, že musím pořád něco dělat a být akční, mám už za sebou. Nemusím nic, protože pak mi nefunguje tělo ani mozek, takže to dělám jako miminko. Ležím, chodím od ničeho k ničemu, vypnu mobil, pustím rádio, pak televizi, čtu si, u toho usnu, typická povalečka. A je tady dodatek, je to boží.
1: Tak to věřím, my se teď podíváme na protipol toho, o čem si povídáme, protože v Číně potřebovali vymyslet a sestrojit robota, který běhá rychleji než Usain Bolt. Ano, to se podařilo, přezdívají mu samozřejmě, jak Superman.
0: Je to Superman, v Číně opravdu nezahálí. Tuhle novinku představila společnost v pondělí na sociální síti X a ta rychlost tohoto robota je 12,60 6 metrů za sekundu, když běžel ten robot na venkovní dráze a takovým tempem by za hodinu urazil asi 45,5 kilometrů, což je tedy neuvěřitelné a Usain Bolt tedy jaksi hluboce zaostává.
1: Ano, je to pravda, protože ten světový rekord běhu na 100 metrů v kategorii mužů činí 9,58 setin sekundy. Tolik třeba dodat. A je tady ještě poznámka, že humanoid, o kterém teď mluvíme, například ze stoje vyskočí do výšky 2 metrů.
0: To je neuvěřitelné,
1: troufám si tvrdit, že to je něco jako Jack Russell Terrier, náš František, kterého jsme měli doma, ten uměl něco podobného. Byly to překvapivé okamžiky.
0: Tak to je jenom takové stručné zastavení u další zajímavosti v souvislosti s roboty a samozřejmě s umělou inteligencí, která v tom místě také hraje roli. Uvidíme, čeho se dočkáme v budoucnu. To by mě nějaký zajímalo, jestli takový robot bude přemýšlet nad tím, co má dělat, když nebude mít žádný úkol, tedy nebude dělat nic.
1: Já si myslím, že o tom přemýšlet rozhodně nebude. Takový program mu do té jeho v uvozovkách hlavy určitě nedají.
0: Doufejme.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
3: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
2: Mrazivé léto na dvojce.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: O nic nedělání si dnes s vámi povídáme, o jeho důležitosti. Bohumila nám napsala: dobrý den. Chcete vědět, jak lenoším v tom letošním horku? Posadím se na sedmý schod a poslouchám dvojku. No a ještě jedna funglnová pranostika k tomu. Když je v Česku abnormální hic, žádný svatý nesvede s tím nic. Zdraví Bohumila.
1: A Josef nám píše k našemu tématu citát plzeňského lékaře Rudolfa Knoblocha: když nemám co dělat, pracuji. A když někam jdu, poslední tři kroky pospíchám. Tak to napsal Josef a pravděpodobně pan doktor Knobloch byl z těch, kteří prostě odpočívat, jako, a teď nevím, jestli mám říct, jako neuměli nebo nemohli, protože někteří lidé to opravdu mají tak, že prostě cosi v nich jim jako nedovolí nic nedělat.
0: Ale myslím si, že pokud něco takového máme, a moc dobře to znám, tak jsme to někde sebrali po cestě, že prostě buď někdo na nás nějaký tlak vyvíjel a mohlo to být v práci, doma, v dětství a my prostě máme ten

0: přišla s takovým zajímavým nápadem. Představ.
1: Snad se vám to bude líbit. Nazvala jsem to Tajný vzkaz celebritě, tedy nějaké známé osobnosti. Jak to celé bude fungovat? Potřebujeme samozřejmě vaši spolupráci a vybereme jednu celebritu, veřejně hodně známou osobnost, což uděláme za chviličku. No a vy si v souvislosti s jejím jménem teď prosím tedy představte, že máte k dispozici její soukromé telefonní číslo a můžete jí teď hned napsat vzkaz, tedy respektive něco, co byste jí třeba rádi řekli, SMS-kou poslali, kdyby to šlo.
0: Ne vždy se to bude týkat podobného případu jako dnes, protože tou osobností, kterou jsme dnes vybrali, nebo s tou osobností se často setkáváte na Vlnách dvojky a ta volba padla právě na ní, i protože právě dnes má narozeniny, ale to není ten klíč, podle kterého budeme ty osobnosti, kterým můžete posílat vzkazy, vybírat.
1: Prosím vás, a ani Adéle Gondíkové nepište přání k narozeninám, napište jí prostě něco, co byste jí, kdybyste mohli, chtěli napsat, vzkázat, třeba ji někam pozvat, nebo já nevím, zkrátka představte si ten moment, že byste teď ve svém mobilním telefonu měli mobilní číslo na naší kolegyni Adélu Gondíkovou a nám na 702-222-220 nebo na dvojka@rozhlas.cz právě teď napište, co byste rádi napsali jí.
0: No je těžké v den narozenin, Šárko, tedy splnit to tvoje
1: doporučení. No neměl si to vůbec říkat.
0: Jo, to jsem neměl říkat. Ano, tak to, já to tady mám jako poznámku, tak to, tak víte co, Adéla dnes vůbec nemá narozeniny.
1: A ten nejvtipnější z vás samozřejmě dnes také obdrží ponožky dvou na dvojce.

0: Kdybyste měli soukromé telefonní číslo nějaké známé osobnosti, co byste jí napsali? Tou osobností pro dnešek, kterou jsme vybrali, je naše kolegyně Adéla Gondíková. No a co byste jí psali, to už vidíme. Je vás mnoho, kteří by Adélce něco vzkázali, například Pavel píše. No já bych se Adéli zeptal, jestli už večeřila.
1: Píše Katka, ta napsala jako první: dobrý den, zůstaňte taková, jakou jste, a svatou trpělivost s vaším bratrem. No to by si snad zasloužilo nějaké dovysvětlení.
0: To my ale nemáme, to by musela mít pisatelka. Potom je tady například od Paťase, jak je podepsán. Já to nebudu číst celé, protože to má 10 bodů, ale je to recept na langoše.
1: To je pravda. Marie se přidala. Milá paní Adélo, jste úžasná. Vrozila se na divadle i v soukromí. Děkujeme vám i za prima videa s panem Langmajerem. Ať se daří všechno, na co sáhnete, a krásné léto. To přeje Adéle Gondíkové. Marie, no to by jí vzkázala, to by jí napsala.
0: A teď se dívám, protože jsme si vybrali jednu ze zpráv, kterou bychom rádi odměnili našimi ponožkami, a už ji tady mám, ta je od Petry a týká se také langoše, ovšem teď nejde o ten recept na langoše, ale o toho reálného, ačkoliv je to vlastně tak propojeno všechno pěkně dohromady, protože Petra Adéle napsala: milá Adélko, ať se snažím sebe víc, takový langoš se mi nikdy doma nepovedl. Závidím, ale ze srdce přeji.
1: Tak jsme moc rádi, naši milí posluchači, že jste nám na to zase skočili, jsem chtěla říct, že jste si s námi dnes zahráli na to, že si představujete, že máte soukromé číslo na Adélu Gondíkovou a něco jí napíšete. Petře, posíláme ponožky dvou na dvojce a Adéle samozřejmě i dnes všechno nejlepší k narozeninám.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
4: Proudy, řeky táhnou k nám.

tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá.

0: Povídali jsme si o tom, co děláte, když nic neděláte. Díky za všechny vaše zprávy a inspiraci.
1: Ano, od Miloslava. Co děláte? Nic. Všeho nechám a jdu vám pomoct.
0: Děkujeme. My se ale už teď posuneme dál, a to sice k pozvánce k dnešní poradně, protože 10. hodina tady bude už za necelé 4 minuty.
1: A dneska to budou ovocné knedlíky. Chutné téma po 10. hodině, možná, že byste si je stejně jako já dali. No tak uvidíme, budeme si o tom povídat naším hostem, se stane pan doktor Jiří Šedivý, a samozřejmě nabídneme prostor pro vaše otázky, a to klasicky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny.
0: A za chvíli čerstvé zprávy a s nimi Naďa Procházková.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Do funkce dnes oficiálně vstoupí nový maďarský prezident. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky. Postupně od jihu místy polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
3: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
4: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
3: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
5: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
3: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí jen pokoj ve sdíleném bytě. I u nich ale ceny rostou, nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj v průměru 12 000 korun bez energií, v Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy přitom podle portálu Bez realitky můžou během podzimu dál stoupat. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda Nejvyššího soudu Andráš Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změny v justici Orbánu Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany TISA premiéra Petra Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
6: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázal to dotazníkový průzkum Svazu měst a obcí. Odpovídalo v něm 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody je i tlak, kterému řada z nich čelí například na sociálních sítích.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení hned v několika úsecích. Poprvé se brzdí u Klíčanské odpočívky na 3. kilometru a 10 minut se jede k omezení na úrovni Odole na Body. Na 7. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Pak před Novou Vsí zpomalují kamiony zhruba na 17. kilometru a o kus dál za Roudnicí je taky kolona. Silnice 43 ze Svitav do Brna je za odbočkou na Boskovice dočasně v obou směrech zavřená. Je to kvůli vyšetřování vážnější nehody dvou osobních aut. Na místě jsou záchranáři. Objízdná trasa vede přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už opět Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
1: S nabídkou naší dnešní poradny ovocné knedlíky jsou symbolem českého léta, přesto jejich příprava dodnes představuje pro mnohé kuchaře a kuchařky velkou výzvu.
8: Není prý totiž knedlík jako knedlík, zatímco jeden se rozvaří v hrnci, druhý je lehký jako obláček a plný šťavnatého ovoce. My si o ovocných knedlících budeme povídat v příštích minutách. V poradně pochopitelně na to nebudeme sami, ale přizveme si hosta.
1: Je to tak a naším hostem se stane doktor Jiří Šedivý, který se s námi bude povídat, snad má nějaké fíkle. A my se je dozvíme ve druhé a třetí části poradny, nabídneme i prostor pro vaše otázky. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, také vynikající cukrář, vynikající pedagog, vynikající kuchař, to všechno zosobňuje tento muž, který přichází i dnes s úsměvem na tváři, aby nám řekl všechno možné na téma ovocné knedlíky. Hezké dopoledne, Jiří.
3: Dobrý den a děkuju za to pěkné přivítání.
4: Hezké dopoledne, co jste tomu to holoubkovi dál, že to je takhle pěkné.
2: No to je koláč.
4: Aha, drobný úplateček, koláč s drobenkou je tady fantastický. Děkujeme.
3: Já děkuju, to musí být. Je léto v plném proudu a samozřejmě dozrává ovoce a já si myslím, že to je potřeba. To k tomu létu patří.
2: Dobrý Jiří, ale ovocný koláč.
4: Dnes to není ano o koláči, dnes to bude o ovocných knedlících. Jiří, než se k tomu ještě dostaneme, tak pojďme trošičku do té historie, tedy obecně ke knedlíku jako takovému. Patří do našeho jídelníčku tady u nás v našich končinách, kde se vzal?
3: Patří, ale představte si, to je strašně zvláštní, protože my dneska máme knedlíky, nebo ty ovocné knedlíky, tedy kynuté knedlíky, tvarohové, z odpalovaného těsta, spojené s ovocem. Ale ono to v minulosti tak vůbec nebylo. A představte si, když se podíváme opravdu do té dávné minulosti, tak musím říct, že název knedlík je bezpečně doložen na začátku 14. století. Tehdy proti tomu názvu brojil dokonce mistr Jan Hus, protože knedlík je název německého původu a doporučoval český název šiška. To je zvláštní a mnohem později se začaly rozlišovat knedlíky, šišky nebo kuličky vařené a šišky, které se smažily. To bylo v 16. století a to najdeme opravdu v těch starých kuchařských knihách. A šišky nebo knedlíky se připravovaly. A teď pozor, to nebyly moučné knedlíky, jak je známe dneska, nebo z tvarohů a tak dále, jak jsem zmínil, ale připravovali se z různého masa. A to teda musím říct, že to jsme vyhledali, že tedy to bylo z ryb, z rybích jiker, hub a podobně, dokonce z beranů nebo z jehňat. To maso se samozřejmě uvařilo, obralo, spojilo se vejci, přidávaly se tam dokonce rozinky, to je v těch starých receptúrách, plus tedy koření, hodně aromatické koření. No nám by to dneska vůbec nechutnalo, tenkrát byly jiné chutě. No ale představte si, to byly ty první jaksi knedlíky. Nám se z té doby zachovaly játrové knedlíčky v polévce, ale jinak teda ty knedlíky se vyvinuly do úplně jiné podoby. Jo, dneska používáme teda buď jako přílohu knedlíky, anebo jako teda hlavní jídlo a tady je zvláštnost ještě, že můžou být jako hlavní jídlo nebo jako moučník.
2: Já tady se vůbec nedivím Janu Husovi, protože že by knedlík bylo nějaké pěkné slovo. No ale dobře, už jsme si na něj zvykli. Pojďme k těm ovocným knedlíkům. Můžeme je samozřejmě zpracovávat s různými druhy ovoce. Nějaký váš favorit?
3: Tak, já musím říct, že no, těžko bych si vybíral jahodové, švestkové taky. Ty teď samozřejmě švestky dozrávají, takže švestkové knedlíky v kombinaci s bramborovým těstem, ale já musím říct za mě jahodové, tvarohové knedlíky, jahodové. Ano. Tak to musím říct, že tedy to je favorit.
4: To bych taky podepsala. Nicméně, když stojíme a dnes to téma máme, ovocné knedlíky, jsou někde tak oblíbené jako u nás, myslím tedy v jiných zemích?
3: Určitě najdeme. Velká obliba je v Bavorsku, takže Německo, Rakousko, tam opravdu knedlíky jsou známí v různých tedy podobách, ať to jsou tedy malé kuličky, které se přelívají ovocným přelivem a na Slovensku najdeme ve větší podobě tedy knedlíky plněné ovocem, zejména tedy, já nevím, teď mě napadají Tatry, kde jsou velice populární borůvkové knedlíky, to jsou větší knedlíky, opravdu plněné.
2: Stejně jako stanete velký,
3: tak přesně tak, takže tak tady musím říct, že ta obliba stále zůstává. Teď tedy borůvkové, musím říct, v období tedy, kdy dozrávají jahody, tak jahodové knedlíky. To jsou stálice, které stále trvají a používají se různá těsta. Těch receptů je mnoho, musím říct. A tady bych dál potom upozornil tedy na kvalitu, vůbec výrobu těch samotných těst. Tady je někdy problém.
2: A my se samozřejmě k tomu, jak připravit vynikající ovocné knedlíky, dostaneme v dalších částech dnešní poradny.
4: Nabídnu kontakty k nám do studia, pokud se chcete na něco zeptat. I dnes samozřejmě je to možné. 702-222-220. Číslo pro SMS-kové zprávy dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa. Přidám i telefonní číslo 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A tématem naší dnešní poradny ovocné knedlíky s námi ve studiu zůstává pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Vy jste, Jiří, před chvílí zmínil ta těsta s tím, že tam se může leckdy vyskytnout problém. Možná se k tomu dostaneme detailněji, ale teď právě na těsto dotaz od naší posluchačky. Mohl by pan šéfkuchař sdělit recept na tvarohovo bramborové těsto na švestkové knedlíky, zejména na poměr brambor a tvarohu.
3: No, tak musím říct, že to je těsto, které začíná být tedy, nebo zdá se mi, slyšel jsem už několikrát ten dotaz na právě kombinaci tvarohu a brambor. My často víme nebo známe recept na bramborové těsto, kdy brambory uvaříme nejlépe den předem a měly by to být tedy, vždycky říkám, starší brambory a potom zaděláme těsto. Přidáváme krupici nebo hrubou mouku, nebo podíl hrubé mouky a krupice. Vždycky všechno to, co vaříme, tak na to, vždycky říkám svým studentům, tam přijde tedy hrubá mouka nebo přidává se krupice. Ten poměr, no to je otázka, poměr tvarohu a bramborového těsta, tady je třeba, vždycky by měl ten poměr, úplně přesně ten poměr tedy neřeknu, ale mě vždycky, jsou to bramborové knedlíky, největší podíl je tam těch vařených, tedy brambor, a ten tvaroh tam dáváme proto, že nám tu strukturu toho těsta zjemní. Pozor tady na brambory, protože brambory můžou obsahovat, zejména jsou-li to nové brambory, větší obsah vody, a jakmile mícháme potom to bramborové těsto a jestliže tam přidáme ještě ten samotný tvaroh, tak to těsto je řidší. Čím víc ho mícháme, tím víc nám řídne. Tady je potřeba s tím těstem pracovat rychle a mít v případě, že budeme teda vařit ve vodě, voda už musí vařit, anebo můžeme vařit nebo připravovat ty knedlíky v páře, ale ten tvaroh já bych tam přidal vždycky jenom jako na zjemnění. Takže nedávat ho tam v podílu půl brambor, půl tvarohu, to je nesmysl. Vždycky ho tam přidat, já to odhadnu asi ten poměr, budu dělat tedy knedlíky z kila brambor a přidám tam jednu vaničku tučného tvarohu. Jo, to úplně dostačuje. My ještě musím říct, že tam přidáváme vejce. To je taky důležité a samozřejmě to samotné nám potom je třeba, aby to těsto nebylo příliš řídké, aby se nám s ním dobře pracovalo. Na druhou stranu, jakmile je to těsto hodně utažené, dáme tam hodně mouky anebo té krupice, tak je to taky špatně. Ty knedlíky jsou potom tvrdé a samozřejmě to není nikdy. S tím těstem se dobře pracuje, když je tuhé, ale to je špatně.
2: Já myslel, že to bude jako jednoduché téma a ono to teď vypadá jako, no, že jste z toho udělal vědu.
3: No, ale já musím říct, že vůbec ovocné knedlíky jsou také takovým krásným příkladem toho, jak se recepty předávaly z generace na generaci. Jo? A tam to bylo většinou třeba, ty recepty se předávaly tak, že se řeklo 250 gramů mouky, 125 gramů tvarohu a vařilo se podle oka, kolik mouky tolik, aby těsto nebylo řídké. Jo, to bylo vždycky byla taková zásada, že nesmělo to těsto být řídké, na druhou stranu příliš utažené. To platí u kynutého těsta. Jo, s tím těstem se dobře pracuje potom, ale pozor, tady je zapotřebí, aby třeba to kynuté dobře vykynulo. U kynutého těsta musím říct, že kynuté těsto potřebuje čas. Tady nelze chvátat a to těsto zase nesmí být příliš tuhé, aby nám vykynulo, třeba aby tedy vykynulo, musí být krásně jemné, musí se s ním dobře pracovat a samozřejmě někdy často vidím to, že to těsto se udělá hodně tedy utažené, jak jsem řekl, dobře se s ním potom pracuje, ale ve výsledku ten knedlík je tuhý, není dobře nakynutý a to je špatně.
1: Mm-hmm. Máme tady další dotaz od Karolíny. Dobrý den, dnes jste vybrali moje oblíbené jídlo, jsem však nějakou dobu celiak a tak se mi do přípravy moc nechce. Doporučil by pan Šedivý nějaký recept na bezlepkové ovocné knedlíky?
3: Určitě. Tady musím říct, že my můžeme použít různé druhy bezlepkových mouk. Já třeba zkoušel jsem, dobře funguje rýžová mouka. To vám je docela fajn a tu rýžovou mouku můžeme krásně použít právě při výrobě těch tvarohových knedlíků. Vezmu tvaroh a přisypávám pomalu rýžovou mouku do takové, aby to těsto bylo příjemné, aby se s ním dalo pracovat. Ne zase tuhé, pozor. Tady doporučuji samozřejmě přidáme cukr, ne moc, a potom špetku kypřícího prášku, aby nám to těsto trochu nakypřilo. Ne moc toho kypřáku, opravdu na špetku nože, no a funguje to dobře. Nebo samozřejmě bezlepková mouka taky funguje dobře. Jo, takže můžeme tohle vyzkoušet. Je třeba zkoušet, nebát se toho, a funguje to.
2: Dobrá zpráva i pro celiaky, tedy ovocné knedlíky můžeme připravit bezlepkově. Díky za to. Třetí část poradny stále ještě před námi s Jiřím Šedivým a případně vašimi dotazy.
1: Je to tak, a ten svůj nám můžete zavolat třeba na číslo 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.

0: My.
1: Dva na dvojce.
2: Poradna.
3: A v poradně naším hostem pedagog, kuchař, cukrář Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a naším tématem ovocné knedlíky, téma očividně veliké.
4: Je to tak a jedna doplňková otázka k tomu návodu a receptu, Jiří, co jste tady pověděl ve druhé části poradny. Ptá se naše posluchačka. Dobrý den, hovoříte o bramborových knedlíkách na ovocné knedlíky a pan Šedivý poznamenal, že 1 kilogram brambor chce jednu vaničku tvarohu. A teď můj dotaz. Doporučuje pan Šedivý také kostku tvarohu, když ten není tak řídký?
5: To je dobrá otázka, protože my se setkáváme s různými druhy tvarohu. No a teď samozřejmě musím zmínit tedy nízkotučné, tučné, v kostce a tak dále. A to je vždycky velké, samozřejmě velké dilema, velká otázka, který ten tvaroh používat. No já používám samozřejmě lépe, se mi pracuje, musím říct, s tím tučným tvarohem, který je ve vaničce. Zase musím poznamenat, že ta kvalita je různá. Různí výrobci, to znamená i různou kvalitu tučnosti na u těch třeba tučných tvarohů. Ten tradiční tvaroh v kostce, samozřejmě to je kvalita, je to tradice, kterou používáme, nebo já ji taky používám samozřejmě, tvrdý tvaroh, kupuju jedině tedy, když potřebuju na knedlíky, tak si koupím tedy tvrdý tvaroh v kostce, nebo ten měkký, zase, ten měkký tvaroh v kostce má svoje specifika, je samozřejmě tuší, ale ten v té vaničce je pro mě tedy jemnější konec, takhle bych to asi vysvětlil. Tak.
3: Dobře, Jiří, když se doma dělají ovocné knedlíky, často se jich dělá mnoho, může se stát, že nějaké zbydou. Jak je ohřát druhý den? Jaká je nejlepší cesta?
5: Tak samozřejmě těch způsobů je mnoho. Já bych teď určitě...
3: Mluvte mi na mikrofon, tak, Jiří, taková drobnost tady
5: tak v rozhlase. Já teď koukám tady na Šárku, ano, musím říct.
4: Vypadám jako knedlík, evidentně, ano.
5: Tak, a jak by ohřála Šárka knedlíky?
4: Blbě, pane Šedivý.
5: Mikrovlné troubě.
4: Ne, to nebo, ne. Já bych je ohřála na pařáčku.
5: Tak, přesně, tak ano. Je správná odpověď. To jsem chtěl slyšet. Výborně. Prosím, tady vede ten tradiční starý pařáček, na kterém ty knedlíky správně, já bych řekl, oživíme, ano. Krásně ohřejeme a nestratí nic na své kvalitě,
4: ano,
5: a chuti.
4: To tak. Jste řekl hezky. Teď možná ještě ke kouskům ovoce na chviličku. Jak velký kousek ovoce dá do toho knedlíku? Aby se dobře prohřál a nerozpadl hloubek, se mi posmívá.
5: No.
3: Já jsem, mám radost toho hezkého vztahu, co tady mezi vámi.
5: Ale no my si tady povídáme.
4: No, tak samozřejmě, ano, k věci si povídáme,
3: na
4: Jiří.
3: Na tu otázku by byla odpověď, Jiří, jestli jste zaznamenal otázku?
5: No, tak samozřejmě. Tak jestliže jsou to švestkové knedlíky, no tak tam nedá malý kousek. Tak měla by tam být celá švestka. A pozor, nikdy se setkáváme s tím, že i do té švestky, aby si zachoval ten knedlík krásný tvar, dává se kostka cukru a to platí i u meruněk a tak dále. Ne malé knedlíky, ale my chceme ten knedlík samozřejmě, ne aby byl zase obrovský, i s tím se setkáváme, že děláme borůvkové knedlíky, nikdy se setkáváme s tou variantou, že nám přinesou knedlík přes celý talíř, ale co by mělo zejména být, tedy že jestliže je to švestkový knedlík, tak tedy těsta standardně, ale uvnitř my chceme cítit hlavně tu švestku, která je doplněná tím těstem.
3: Jiří, vypeckováváte?
5: Ano. Ano, určitě to, jak jsem zmínil, pecka pryč a tam můžeme vložit právě tu kostku cukru a to je takový starý způsob, který se používá.
4: Jiří, možná ještě jak poznám, že ten knedlík uvnitř už je hotový?
5: To je dobrá otázka. Vyplavenám. Často v těch původních receptech je napsáno, když knedlíky vyplavou, jsou hotové. Já vždycky tedy čekám. Samozřejmě musíme dávat pozor, jestliže knedlíky vaříme, můžeme je dělat i v páře, tak dáváme pozor na to, aby se nám ze spodu, nebo aby se nám nepřipálili na dně, tak lehce nadzvihneme, čekáme. Ty knedlíky samozřejmě záleží na tom, jak velké knedlíky. 15 minut určitě vaříme, aby byly tedy, aby těsto nebylo syrové. No a jakmile třeba vyplavou, necháváme ještě 2-3 minuty a vyndáváme.
3: Jiří Šedivý, ovocné knedlíky, o těch jsme si povídali, moc děkujeme za návštěvu. Každému, kdo například dnes bude připravovat ovocné knedlíky, tak ať se povedou, tak jak je máte u vás doma rádi. No a Jiří, vám děkujeme, mějte se krásně.
5: Já děkuju a přeji pořád ještě krásný zbytek léta.
3: My děkujeme za ten koláč také. Šárko, jaký byl, ty už si ochutnal?
4: No fantastický, je to mana, Jiří.
3: Mějte se hezky.
5: Děkuju a nashledanou.

0: A my přicházíme s další nabídkou poslechu kávy o čtvrté dnes odpoledne. Kysené mléčné výrobky patří k potravinám, které prospívají našemu trávení i střevnímu mikrobiomu. V čem se liší jogurt, kefír, acidofilní mléko nebo podmáslí a podle čeho si mezi nimi vybírat? Téma dnešního odpoledne. Radit bude technoložka, nutriční terapeutka Hana Střítecká a moderovat kávu o čtvrté bude naše kolegyně Patricie Strouhalová.
1: Aleš Cibulka, červenkoberec už za chvíli. Aleš pravděpodobně poslouchal bedlivě naší poradnu, protože nám před chviličkou napsal, že má pro nás tip na oběd. Což se, tuším, na červeném koberci ještě nikdy nestalo, ale všechno je jednou poprvé. Uvidíme, s čím tedy vlastně Aleš přijde.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Jaká je nabídka našeho dnešního červeného koberce? Zhruba víme, těšíme se na to. S námi už je ve spojení Aleš Cibulka. Aleš, hezké dopoledne.
3: Hezké dobré dopoledne, zdravím vás všechny.
4: My dnes společně vzpomeneme na dvě osobnosti české kultury, ale ještě se musíme dostat k tomu typu na středeční oběd, který si sliboval, ale než se dostaneme tedy k tomu jídlu, k něčemu tak přízemnímu, tak začněme něčím vzletným, a to poezií.
3: Ano, a to poezí od dámy, která poezii milovala. 19. srpna 1938 se ve Zlíně narodila paní Věra Galatíková. Představte si, dneska by slavila své 88. narozeniny. Nebylo jí bohužel dopřáno, ještě jí nebylo 70, když jí zdolala zákeřná rakovina plic. Ona byla ještě rok před svým odchodem hostem u nás v Českém rozhlasu a rozpovídala se o své velké lásce k divadlu, o své velké lásce právě k poezii. Já jsem takovou krátkou ukázku vyzobnul jako vzpomínku na paní Věru a na její nezaměnitelný medový hlas.
5: U divadla je zřejmé, že lidi, kteří se mu věnují a opravdu ho mají jako smysl života, nejenom jaksi zaměstnání, tak nezbývá mnoho času na nějaké vedlejší lásky. Mně se vždy k tomu divadlu, k tomu základnímu a k tomu, že člověk věčně studoval nový a nový role a tomu věnoval téměř veškerý čas, tak vždycky, ale to už od gymnázia a od Měšťanky byla pro mě literatura, knížky a poezie. To už

0: se stalo mojí naprostou láskou.
1: Hmm. Aleš, já jsem milovala hlas Věry Galatíkové. Děkujeme za tuhle vzpomínku na úžasnou dámu. Prosím tě, myslíme na to oba dva, středeční oběd, už tady vybíráme, co se bude vařit v rozhlasové kantýně. Tak co ty s tím středečním obědem, jaké bude doporučení?
2: No tak u vás teď asi vedou knedlíky po té dnešní poradně, ale já přicházím s další alternativou. Vy víte, že já velmi pečlivě sleduji mezinárodní dny, světové dny a tak podobně, aby nám nic důležitého neuteklo, ale představte si, že dnes je den něčeho vlastně, když si člověk řekne, tak úplně obyčejného, jako jsou brambory. Dneska je den brambor. Představte si, má ten den připomenout nám všem to, kteří už je bereme jako běžnou věc, že patří mezi čtyři nejdůležitější potraviny na světě. Mají nízké emise skleníkových plynů, proto šetří klima. Taková obyčejná brambora jako jedna z mála rostlin se dovede přizpůsobit změnám počasí. A to budou holky brambory teda v budoucnu hodně potřebovat. A ještě k tomu jsou výborné, když si vezmete obyčejné brambory na loupačku, pečené bramborová kaše a tak dál a tak dál. Čili hospodyňky, pokud se rozhodujete v tuhletu chvíli ještě co uděláte k tomu prázdninovému obědu nebo co si dáte třeba ve firemní kantýně. Přidávám do toho boje k těm knedlíkům, o kterých jste mluvili, ještě brambory, když mají dneska svůj den.
3: Tak to já jsem úplně připraven, protože jsem si vybral
2: si úplně polknul slinu.
3: Z té nabídky. Ano. Protože jsem si vybral
1: Jiří, už ve své podstatě si obě dva, ano.
3: Ano, škoda, že jsem nemohl dokončit tu větu. Ale jdeme dál.
1: Já jsme v závěru.
3: Ano, tak já zkusím znovu tu poslední. Jdeme dál, jsme v závěru červeného koberce a ještě jedna vzpomínka. Už jsme slyšeli Věru Galatíkovou. Teď ta vzpomínka bude patřit muži a ten bude nikoli mluvit, ale zpívat.
2: No vidíte, a vlastně taky to souvisí s tím jídlem. Dneska je to přesně 29 let od odchodu Petra Nováka. Zemřel 19. srpna 1997 v pouhých 51 letech. Jeho poslední hodiny později popisovala Eva Jakoubková, jeho manželka. Popisovala je velmi prostě. Petr se prý předchozího dne vrátil pozdě v noci z koncertu, byl naprosto vyčerpaný, lehl si doma a Eva, která téměř vůbec nevařila, mu chtěla udělat radost a připravit jeho oblíbené špagety. A vyprávěla, že odešla nakoupit, jídlo uvařila, no a když ho potom volala k jídlu, Petr už se neozýval a už se prostě neprobudil. Takže zemřel ve spánku tímhletím prazvláštním způsobem. Jako příčina smrti bývá uváděna srdeční kolaps a celkové vyčerpání organismu, protože, jak víme, měl velmi podlomené zdraví, téměř nejedl, léta ho ničil alkohol, cigarety, další zdravotní potíže. Je to 29 let, kdy odešel a jeho písničky i tady u nás na dvojice se stále hrají, takže jedna z jeho nejslavnějších jako vzpomínka i na tohoto muže.
1: Aleši, děkujeme za to, děkujeme za celý červený koberec. Už za chvíli začne zpívat na vlnách dvojky Petr Novák a my se společně potkáme zase zítra.
2: Mějte se krásně, jdu hledat škrabku, budou brambory. Hezký den.

0: To byla vzpomínka na Petra Nováka jako tečka červeného koberce. My jdeme dál, před námi pátračka. I tento týden, tak jako celé léto, vítěz pátračky získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech a to stojí za to vyzkoušet.
1: Co k tomu potřebujete? Správnou odpověď na to, koho hledáme v tomto týdnu. Nabídneme vám už za chvíli indici a typovat můžete i dnes pouze a jenom přes webový formulář na stránkách Dvojky a já připomínám, že to všechno do pátku do 12 hodin. No a tu správnou odpověď a losování, tak to všecko proběhne také v pátek po 13. hodině.
0: Určitým usnadněním při hádání může být to, že se pohybujeme v rámci hororových, thrillerových, mrazivých příběhů. Kterou osobu, kterou postavu takových příběhů hledáme tento týden? Další indicie napoví.
2: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Pátračka. Nikdy jsem neměl rád hlasité konflikty ani fyzické násilí. Ve skutečnosti působím na většinu lidí spíš nesměle, stydlivě a uzavřeně. Jenže člověk může být pod velkým psychickým tlakem schopen věcí, které by od něj ostatní lidé nikdy nečekali. Zvlášť, když mu někdo cizí vzadu v hlavě neustále šeptá a autoritativně připomíná, co je správné a co špatné. A věřte mi, chladný hlas mé drahé matky dokáže být někdy až nepříjemně přesvědčivý. Ačkoliv se snažím jeho nadvládu potlačit, má těžká duševní choroba mi bohužel nedovoluje vystupovat sám za sebe. Moje mysl je totiž rozdělena na dva světy. Někdy ani nevím, kdo vlastně doopravdy jsem.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na Dvojce hledáme?
4: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Čas je neúprosný a ty dnešní středeční dvě dopolední hodinky s vámi a s povídáním o tom, co děláte, když nic neděláte, nebo o ovocných knedlících po 10. hodině utekly jako voda. Alespoň nám dvěma věříme, že i vám.
1: No a přijme ta naše další pozvání, což už bude k blízkým setkáním po 11. hodině za mikrofonem Českého rozhlasu Dvojka. Bude sedět Vasil Fridrich, náš kolega, jeho hostem právník, lingvista a spisovatel Petr Opršal.
0: Děkujeme za dnešní společnost. Těšíme se už teď na tu zítřejší. Po 9. vás i ve čtvrtek rádi pozdraví dva na dvojce.
1: Tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.

0: hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, schválil to Senát. Ve Francii můžou lidé za přísných podmínek podstoupit eutanázii. Počasí bude oblačno až zataženo, místy přehánky postupně od jihu i polojasno a teploty až 30 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednoduše odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat například některých smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%. Příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu. Mimo jiné díky růstu mezd, úvěru a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. Ve Francii začala po několikaleté debatě platit zákon o eutanázii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
2: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Olomoucký magistrát vyřizuje víc než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. Chtějí tak získat nové obyvatele, které díky rozpočtovému určení daní znamenají pro město víc peněz, například na financování městské dopravy, opravy silnic nebo svozu odpadu. Kdy lidé finanční bonus získají, upřesňuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Nyní probíhá kontrola zadaných údajů a přepis všech žádostí do systému, po které bude následovat ještě jedna kontrola zadaných údajů ze smluv. Pokud půjde všechno dobře, začneme vyplácet peníze ke konci měsíce září. Finanční dary tak budou postupně zasílány do konce roku 2026.
0: Český hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarcord začne v galerii města Třeboň v 17 hodin. Na ní pak naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jiří.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, během dne od jihu i polojasno. V severní polovině území místy přehánky, výjimečně bouřky, teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na D8 z Prahy do Ústí se brzdí u Klíčanské odpočívky na 3. kilometru. Čtvrt hodiny se jede k omezení u Odolena Vody. Na 7. kilometru jsou silničáři. O další kus směr Ústí přetrvává zdržení za Roudnicí. Pomalu se jede v dlouhém omezení až k Lovosicím. Silnice 43 ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává neprůjezdná. Zasahují tam u střetu dvou osobních aut. Objízdná trasa vede přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už blízká setkání a Vasil Fridrich.
5: Právo bývá nejsilnější ve chvíli, kdy ho téměř nevnímáme. Zkrátka automaticky počítáme s tím, že zítra poteče voda, úřady budou fungovat a uzavřené dohody beze zbytku platit. Stačí si ale představit, že společná pravidla ze dne na den zmizí a člověk možná překvapivě rychle zjistí, co všechno v něm civilizace jenom držela na uzdě. I o tom, co se s lidskou bytostí stane, když pravidla, jistoty a zábrany přestanou existovat, si budu povídat s právníkem, lingvistou a spisovatelem Petrem Opršalem. Vítejte na Dvojce.
6: Dobrý den.
5: Já jsem vyjmenoval tři vaše profese, jak snadno se mezi nimi putuje. Mají něco společného, anebo přepínáte důsledně při hranicích, když překračujete ty mezi jednotlivými částmi profese?
6: Já myslím, že všechny tři části, které se věnoval, souvisejí s životem, takže oni proplouvají jakoby mezi vašimi každodenními činnostmi, vidíte kolem sebe, ve světě, doma, takže určitě spolu souvisejí.
5: Našel jste v tom tvůrčím psaní ideální oblast, která doplňuje tu vaši hlavní profesi, tedy překlady právních textů. Je to něco, co vás nabývá silou k tomu, abyste se mohl věnovat té klíčové profesi?
6: Rozhodně, protože překládání právních textů je samozřejmě zajímavé a důležité, ale je to činnost stále stejná a netvůrčí, takže když nyní mohu psát příběhy vlastní s vlastními kulisami a něco tvořit, tak je to takové doplnění, takový balanc.
5: Říká o své profesní dvojkolejnosti můj dnešní host, spisovatel, lingvista a právník Petr Opršal.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha na dvojce.
1: S právníkem, lingvistou a spisovatelem Petrem Obršelem si povídáme dneska v Blízkých setkáních. Budeme hovořit nejenom o jeho poslední knize, která se jmenuje Běsná zem. Mimochodem, jak dynamicky tenhle ten intenzivní název vznikal? Byl jasný od začátku, anebo to procházelo nějakým vývojem?
2: Tak ten název měl být úderný, ale zároveň jsem uvažoval dlouhý čas, nejen já tady, ale i různí korektoři a podobně, uvažovali o nějakém zasazení slova český do toho, protože to je samozřejmě příběh z Česka nebo post Česka, takže tam byly takové názory, jako že třeba tam mohlo být něco jako s domovem můj nebo tak. A nakonec jsme uvážili, že by to asi bylo provokativní, že tady zůstaneme u toho názvu, sice úderného, ale ne až tak silného.
1: Ona, ta zem, kterou popisujete, je skutečně velmi běsná. Vy se vlastně celý svůj profesní život zabýváte právem. Když jste psal tenhle ten svět, kde zákony moc nefungují, nebo fungují jenom zákony takových úzkých malých skupin, došlo vám, jak překvapivě tenoučká je ta vrstva, která nás od takového světa odděluje?
2: Je, a nejen kvůli právu, když ho vidíte třeba, jak funguje nebo nefunguje, ale i protože člověk sleduje situaci ve světě i u nás doma a uvědomuje si, že jak se třeba rychle drolí takové ty základní principy, na kterých stojí naše společnost, takové to otevírání pandořiných skřínek, takže mohlo by to být velice rychle právě až tak negativní, že by dokonce došlo k rozpadu těch orgánů, institucí, státu jako takového.
1: Většina takových těch dystopických románů nebo románů popisujících svět po apokalypse bývá ve fiktivních zemích nebo někde za oceánem. Vy jste ji umístil do Čech, řekněme přesněji, na sever Moravy nebo od středu nahoru na sever. Bylo od počátku jasné, že to bude v krajině vašeho dětství a zrání, že to bude tam, kde to právě důvěrně znáte?
2: To byl právě záměr, protože když jsem si říkal, napíšu něco, co by mělo být varující, něco, co bylo zajímavé, akční a tak dále, ale zase z toho prostředí, které bych neznal, aby to bylo takové jakoby jedna z mnoha různých fantasy nebo sci-fi, takhle jsem se pokusil skutečně vytvořit obraz toho, co by se mohlo stát za pár let od dneška, kdyby všechno se, jak se říká, pokazilo. A zároveň tady jsem chtěl být věrný v tom, že popíšu místa, které znám, které mám třeba uložené ve vzpomínkách z dětství a tak dále.
1: Bylo třeba obtížné některá ta místa nechat ve vaší fantazii zdevastovat, když máte rád právě z dob svého dětství, že vám bylo trochu líto, že jste je nechal poničit, anebo jste si tak naopak mohl vyrovnat některé účty s místy, které třeba nemáte rád z dětství?
2: Ne, tak to určitě ne, ale třeba Moravská Třebová, jako moje místo mého dětství, tak ono vlastně už zašel devastaci po odsunu původního obyvatelstva, takže víceméně se to opět opakuje devastace, ale není až tak strašná a já myslím, že to vyústění toho příběhu právě není negativní, ono je pozitivní, že se dá opět i v těchto těch rozpadnutých strukturách najít nějakou budoucnost.
1: Je to vlastně velice optimistický moment, že tam jsou lidé i v tomhletom rozvalu obrovském společenském, kteří mají tendenci znovu nějak nastolit, myslím, smysluplné právo. Je tam i spousta lidí, kteří chtějí nastolit právo podle svého dojmu a úsudku, které je spíše právem silnějšího. Na druhou stranu ten hlavní hrdina, Vix, není úplně, řekněme, jednoznačný, byť se snaží propojit ty oblasti, aby fungovaly dohromady, nějak kooperovaly, tak je vlastně zároveň součástí takového, řekněme, oligarchického celku, abych to neúplně nepojmenovával přesně, a myslím, že jistou pochybnost o morální nebo etické míře toho, co dělá, má, ale přesto tak činí. Bylo to úvodním záměrem vlastně postavit takového hrdinu, který sice vlastně dělá jakoby pozitivní věci, ale zároveň je součástí organizace, která úplně pozitivně vnímaná nemusí být.
2: Máte pravdu, ten záměr byl takový, že když někdo slouží nějaké nové struktuře, která se snaží znovu formovat ten svět po kolapsu, tak samozřejmě nemůže to být člověk, který bude mít nějaké obrovské ideály. To nebude žádný intelektuál v prvním plánu, ale on slouží věrně a zároveň pozoruje okolí a vnímá, co se děje, a není k tomu stejný. Takže nakonec v tom příběhu si myslím, opět tam přichází moment, kdy on si uvědomí, že takové to pasivní sloužení bez rozumu tomu novému zájmu nemá smysl, a právě v tom závěru to je nastíněno, že on se rozhoduje pro to, co je humanitní, a že už toho má dost.
1: Co podle vás je vlastně horší, že zmizí právo jako takové, anebo víra lidí v hluboký smysl jej dodržovat?
2: Tak to je dobrá otázka. Já si myslím, že právo samozřejmě může zaniknout, ale myslím si, že taková víra lidí v právu a v to, že je třeba nějaký pořádek vytvořit, ta bude vždycky. Spíš se jedná o to, kdo pak případně ty úzdy, tu úzdu uchopí a kdo se bude snažit vyhrát. Jako třeba v knížce Malevil, že jo, kde je ta nová společnost vytvořená po té, co tady dochází k té atomové válce, tak tam se vytváří struktura několika přeživších a opět jeden z nich musí být vůdce. A teď zase na něm a na tom okolí záleží, jestli to bude, řekněme, nějaká příznivá, dobrá společnost, nebo jestli to sklouzne k nějaké anarchii, k nějakému zlořádu.
1: Říká nejenom o své poslední knize Běsná zem spisovatel Petr Opršal.

0: Se spisovatelem Petrem Opršalem jsme si povídali o jeho románu Běsná země, kde se společnost rozpadla na uzavřené skupiny, které mají vlastní pravdu a vlastní pravidla. Vy jste prostředí takové jedné skupiny poznal už jako dítě. Máte za sebou osobní zkušenost se svědky Jehovovými. Jak vlastně na dítě působí domácnost, kde sedí vedle sebe maminka a tatínek u jednoho stolu, přičemž maminka je teda členkou církve a tatínek agnostik. Vnímal jste tu dvojolomnost, přítomnost těch dvou různých pohledů na svět a těch dvou různých pravd?
1: Vnímal jsem to v tom smyslu, že táta s tím nesouhlasil samozřejmě, ale na druhé straně táta, jakož byl horník a dojížděl do prací, tak si moc na tu výchovu čas nenašel, takže přenechal tu úzdu matce, mamce, a tím pádem jsme vyrůstali všichni tři sourozenci hodně pod tím vlivem té sekty. Takže vlastně on se sice snažil občas vybuchnout a něco namítnout, ale víceméně pro mámu to náboženství, v tom věřila, že to je prostě životně důležitá věc, tak přesto vlak nejel.
0: Vy jste zmínil, že ta pochybnost se zrodila někde okolo 12. roku. Dokázal byste si vybavit nějaké slovo, situaci, děj, který ve vás zažehl tu významnou pochybnost a řekl jste si, tohle přece nedává smysl, to nemůže být pravda?
1: No, to bylo víc, ale třeba jedna věc mě už několik let předtím, nebo i potom trápila, byla, že moji kamarádi ve Třebové Moravské a dále, najednou prostě oni byli, že jo, v součástí toho zlýho světa, který zanikne při Armagedonu, a já jsem se nedokázal s tím smířit, že vlastně jakoby proč, že jenom proto, že nejsou v nějaké skupině, tak všichni umřou a já budu možná přežiju já, anebo ne.
0: Ale prostě ta touha po sociálních vazbách s vrstevníky vás vlastně dovedla k tomu zvažovat?
1: Nejen to, ale přišlo mi to hrozně nefér.
0: Vy jste taky zmínil pro mě sympatický termín nerozdýchat stádnost, což samozřejmě i v dnešní době nesmírně rezonuje. Říkám si, co vám asi jako tomu klukovi, dospívajícímu teenagerovi vadilo víc, jestli to byly ty samotné názory společenství, anebo ta povinnost je automaticky obdivovat bez jakékoliv racionální reflexe.
1: Tak já jsem byl puberťák, ale takový ten introvertní puberťák, že já jsem seděl doma víceméně, něco jsem třeba četl, zkoumal, ale prostě neměl jsem moc sociálních kontaktů, což teda možná mi pomohlo, protože jsem si právě uvědomil, že mi právě tohleto vadí, že mi vadí takové ty hura akce, třeba ve stylu sjezdu na Strahově, kde všichni hromadně mávají a zpívají a jsou veselí na povel. Možná to přeháním, ale prostě tak to působilo na mě, a všichni do těch bazénů se křtít. Prostě to opravdu připadalo jak takové ty hurá akce z doby socialismu. Takže ne, jako introvert a trošku jakoby možná skeptik v těchto věcech jsem k tomu měl vždycky daleko. Takže i třeba můj křest, který jsem absolvoval u svědku kdysi, tak byl ještě v Umakartové koupelně samostatně, protože se mi nechtělo prostě někde hrát takovouhle roli nějakého nadšeného křtěnce.
0: Byly možná i tohle okamžiky, které rozhodly o vaší profesní dráze, tedy že se budete věnovat něčemu, co je založené na skutečných věcných a racionálních argumentech, nikoli na pouhé víře?
1: Určitě, já myslím, že i když třeba já věřím, tak si myslím, že moje víra je hodně racionální, takže hledám si nějaké důvody, nějaké důkazy, a emoce spíš jsou upozaděny.
0: Sám jste mluvil o tom, že po odchodu z církve je ten sociální život poněkud chudší, protože ztratíte ty své přátele, ty, které jste potkával v rámci církve, neboť oni mají nakázáno s vámi nemluvit. Jak snadná byla rekonvalescence z tohoto stavu? A nebo ještě možná jinak, někteří z nich vrátili se k vám třeba po letech obloukem, že se s vámi třeba přátelí, nebo se aspoň s vámi pozdraví?
1: Takže možná k té první části jenom řeknu, já jsem odcházel tedy v době, kdy už jsem moc tam kontaktu neměl, čímž pádem jsem měl ten odchod snažší, mi to tak nevadilo. A to, že mě pak nezdravili, to mě samozřejmě mrzelo, ale neměl jsem nějaké hrozné, nějaká tam z toho traumata nebo tak. Hledal jsem jiné společenství v evangelické církvi a podobně. No a potom ty kontakty se pak obnovily částečně, když jsem napsal tu knížku první, právě tady ze zkušenosti z života mezi svědky Jehovovými, a mnozí ti, kteří odešli taky, nebo kteří dokonce stále tam ještě jsou, tak tu knížku četli, takže jsem měl zpětnou vazbu, i třeba negativní, no, když jsem se dozvěděl, že jeden z takovýchhle více věřících, který tu knížku dostal jako dárek, tak ji spálil, takže Takže tak.
0: Není to vlastně dobré znamení, že jí spálil, že takovou knihu opravdu potřebuje, protože základem pevné víry přece je jistá pochybnost.
1: Určitě.
0: A pokud si ty pochybnosti nepřipouštíme, tak bych měl pochybnost o tom, jak je ta víra pevná.
1: Tak Jan Hus říkal, že se knížky kacířů nemají palit, mají se číst, ale jako chápu, že pro někoho, kdo má nějaké jasné ukotvení životní a pevnou víru s nějakou svojí, protože každý má rád tu svoji cestičku nějakou nalajnovanou, tak to může být provokativní, že třeba tu knížku i spálí.
0: Říká nejenom o svém mládí stráveném u svědků Jehovových můj dnešní host, lingvista, právník a spisovatel Petr Opršal. Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: S Petrem Opršalem, lingvistou, právníkem a spisovatelem, si povídáme dneska nejenom o jeho psaní, ale také samozřejmě o jeho ústřední profesi, a tou je práce u Soudního dvora Evropské unie, kde se věnuje právním překladům. Pracujete tam od roku 2006, pokud jsem si dobře všiml.
2: Přesně.
1: To znamená, dvě dekády jste strávil převáděním právních textů z francouzštiny, němčiny, angličtiny. Zažil jste někdy větu, která byla jazykově snadná, ale právně téměř nepoužitelná?
2: Tak to často se stalo. Ono ten právní jazyk, či takový, každý národ má ten právní jazyk specifický. Třeba Francouzi mají květnaté uvodení do toho rozsudku třeba.
1: Takže skutečně se charakter toho národa projevuje i v těch strohých právních textech?
2: Zcela jistě je to vidět. Německý právní text je jiný než, nebo styl je jiný než anglický, a ten zase jiný než francouzský. A francouzský právě je takový jakoby hodně takový květnatý. A hlavně taky on je jasně nalajnovaný, že vlastně postupně tvoří to, co chce říct. Když třeba když se uvádí za prvé, za druhé, za třetí, to tam je několikrát uvedeno, a pokud člověk z toho jakoby sleví, tak se ztratí v tom celém smyslu.
1: Když se dostanete během toho překladu do místa, kde čeština nemá třeba přesný výraz pro ten právní pojem, který je v tom jiném jazyce, jak postupujete? Hledáte slovo, které by bylo pochopitelné v tom místním prostředí, anebo musíte občas i vyrobit novotvar, který víc odpovídá tomu originálu?
2: To je dobrá otázka. Záleží na okolnostech. Pokud třeba se jedná o citaci přímo z legislativy, tak nemůžeme z toho slevit, musíme hledat ekvivalent přesně v ní, i když třeba byl nesprávně přeložený. Ale pokud je to třeba nějaký popis nějakého procesu, tak tam můžeme případně použít opis toho slova. Čili záleží na těch okolnostech. A my máme docela, jelikož se jedná o právní překlad, má to být tedy pro klienty, pro všechny lidi, kteří případně potřebují ten rozsudek a další texty číst a použít třeba v nějakém právním sporu, tak musí být hodně, hodně přesný, musí být hodně precizní. Takže máme tvrdé povinnosti, abychom si s tím textem moc nehráli, abychom ho překládali víceméně, pokud to jde slovo od slova.
1: Čili je to vlastně dost zásadní věc, neboť jediné přídavné jméno třeba může proměnit charakter celého rozsudku. Takže takové to typické autorství nebo autorský styl nebo rukopis, to je něco, co je nepřijatelné v tomto oboru.
2: Tam se nedá.
1: Vy jste právní překlad označil za pasivní převádění cizího díla. Ale není vlastně to hledání některých těch přesných výrazů svého druhu tvůrčí práce? Najít ten přesný, exaktní, vypovídající výraz, že to je vlastně něco, co je kreativní?
2: Máte pravdu, a je to třeba vidět i v jiné části, když se uvádí nějaký právní institut, který je třeba ve Francii a je trošku jiný než u nás v Česku, tak je docela problém najít správnost překladu. Někdy nestačí jenom pasivně přeložit slovo, to by mohlo být zavádějící, pak je třeba hodně rešeršovat a najít to, co odpovídá té věci v českém právním textu.
1: Říkám si, 20 let se smlouvami, s rozsudky, s právními texty, naučilo vás to číst si dokumenty a smlouvy, které jsou vaše osobní, a nebo jste stejně nedbalí jako většina populace a tak to jako přelétnete, podíváte se na ty hlavní body a podepíšete?
2: Takže toho je spousta. Tyhle těch textů dnes člověk dostávám stovky různých právních upozornění a právních požadavků, takže některé věci samozřejmě, pokud nejsou až tak zásadní, přelétnete očima.
1: Jsou některá slova či formulace, která máte nakoukaná z vaší praxe, která vás upozorní, pozor, tady by mohla být nějaká obezlička, nějaký háček, to si přečtu důkladně a prostuduju si to?
2: Určitě, třeba právě v oblasti dat, ochrany osobních údajů, tak tam je dnes hodně téma. A není to téma jenom třeba pro mě osobně, nebo pro lidi, kteří s tím se setkávají, ale i právě v těchto textech našich, které překládáme. To je jeden z hlavních takových nebo častých témat dnes rozsudků a dalších dokumentů Soudního dvora.
1: Do toho neuměleckého překladu čím dál častěji vstupuje umělá inteligence z pochopitelných důvodů. Šetří se náklady na skutečné lidské překladatele. Jak intenzivně je to i v té vaší profesi na tom místě, kde pracujete vy. Je to už jak razantní vstup, anebo si tím můžete zatím jenom pomáhat v nějakých drobnostech, ale stejně tu finální kompetenci musíte vykonat vy, protože musíte zredigovat ten text, aby odpovídal tomu, jak má vypadat.
2: Máte pravdu, ty instrumenty, které používáme, jsou dnes už hodně zautomatizované a používají se samozřejmě, tam jsou hranice jasně stanovené i třeba z hlediska důvěrnosti. Než rozsudek třeba je vydán, tak nesmí být nikde publikován, takže tam se to hodně hlídá. Ale je to vidět i třeba na překladech freelance, které taky používáme. Takže ten trend je silný a podle mě do budoucnosti asi nemají překladatelé moc dobrou budoucnost, moc dobré vyhlídky, protože se stále více strojově nahrazuje překlad. Takže ten strojový překlad do budoucnosti asi nahradí zcela překladatel a budou nějací korektoři a revizoři.
1: Uzavírá trochu chmurně tento vstup překladatel Petr Opršal.
0: Radioservis představuje audioknihu Pastvina zmizelých.
3: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
0: Kam se poděli?
4: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
0: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
0: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: lingvistou, právníkem a spisovatelem Petrem Opršelem si dneska povídám o jeho knihách a o jeho životě. Jedna zásadní kniha, kterou jste napsal, Dokud nás krev nerozdělí, ta se váže k prostoru bývalé Jugoslávie. Pro vás to není jenom nějaká ne až tak vzdálená země, naopak si myslím, že jste si ji připoutal k sobě tím, že jste si vzal ženu, která právě pochází z Chorvatska. Jaké to vlastně bylo psát knihu, která pojednává z velké části o domovině vaší choti?
1: No, mě to vždy zajímalo, to téma třeba toho balkánské války v roce 90 a tak dále, 90. léta, i jako historika mě to zajímalo. A pak, když jsem měl teda možnost se k tomu dostat blíž a slyšet ty různé názory, protože vlastně otec manželky je taky advokát a má kamarády soudce a různě pracoval u policie, taky, takže mi vyprávěli by různé příhody, které sám zažil, nebo kteří zažili ostatní, nebo pak další mi vyprávěli, že jsem najednou viděl ten příběh a tu mentalitu a to napětí, které tam bylo a stále ještě do jisté míry je, jsem slyšel z první ruky a říkal jsem si, to je zajímavé, jak oni mají tu svoji mentalitu, nedokážu se třeba dohodnout, když mají jazyk stejný. Prostě jsem říkal, tak tohle z toho bych chtělo zachytit v nějakém příběhu a popsat, aby se Češi dozvěděli o těch Chorvatech je něco víc, než jenom to, co znají třeba od toho moře, z té pláže.
0: Také mnohem víc, než z pláží a z těch přímořských částí jste se dozvěděl díky tomu, že vaše žena pochází ze Záhřebu. Věděl jste už předtím, jak výrazná česká stopa zasáhla do budování nejenom Záhřebu, ale vlastně celého Chorvatska?
1: Nevěděl. Věděl jsem, že tam nějací žijí, jako historicky tam jsou nějaké české stopy, ale když pak jsem se dělal třeba o tom Zábřehu nebo o tom, jak kolik lidí je okolo Daruvaru, tam byla ta největší česká menšina, stále je, ale teda už to není ta, co třeba to bylo před nějakými 50 lety, tak i proto jsem v té knížce použil i ten českou linii, takové té jedné osoby, paní, která má ty kořeny česko-chorvatské a žije v té oblasti a prožívá ten svůj dramatický osud.
0: Kdybyste měl pozvat ty, kteří se třeba vracejí od moře a rádi by se zastavili někde ve vnitrozemí, přijďte do Záhřebu, protože, tak co by bylo tou nabídkou od vás, od člověka, který to tam už teďka v tuhle chvíli důvěrněji zná?
1: Tak Záhřeb je určitě velmi hezký, má spoustu hezkých budov a památek historických, ale i atmosféra je primárně, jsou příjemní a kamaráčtí, takové to ta chorvatská pohostinnost tam rozhodně je trošku jinak než na pobřeží, protože přece jenom Zábřeh už je v tom vnitrozemí a je podobný spíš, řekl bych, té Vídni a Praze. Ale z hlediska třeba kulinářského a dalších rozhodně je co nabízet a co tam prožít.
0: Tak na jídlo se dá nalákat, vždycky to jste udělal velice rafinovaně. A když se vrátíme k té samotné knize, hlavní hrdinou je záhřebský advokát Žaliko, což byla inspirace Tchánem, nebo přímá, nepřímá?
1: Byla přímá, protože tento můj Tchán je osoba, která je opravdu taková právě taková bodrá, taková ale svojská, takový samorost, který vždycky se rád věnuje různým tématům a jde za tím svým cílem docela důkladně, takže vysoký člověk, takový trošku samorost i v povaze a v kontaktu s lidmi mi připadal jako ideální figura tohohle detektiva.
0: Jakkoliv hlavním tématem je právě ta nešťastná prvu srbochorvatská válka v polovině 90. let, tak se v té knize dostáváte k tomu, že kořeny jsou až kdesi během druhé světové války a možná putují ještě dál a dál. Chtěl jste právě tímto ukázat, že žádný zločin nezačíná v okamžiku, kdy padne první výstřel, ale ten zdroj je hluboko v historii?
1: Chtěl a taky mě právě u toho, nebo ten cíl byl ukázat, že nemá smysl ukázat prstem, si ty za to můžeš, protože

0: akce, reakce a skutečně udělat tu čáru a jít dál do budoucnosti.
1: Vy jste při tom průzkumu musel narazit na způsob nebo na princip, jakým se ta křivda dědí, protože ta se předává z generace na generaci. Je to tím, že se o ní intenzivně vypráví, anebo naopak, že se nekomunikuje s těmi druhými a není chuť a touha se vyrovnat s tím břemenem minulosti?
0: Je to asi v nastavení, protože samozřejmě velkou roli hraje rodina nebo společnost kolem i školy a podobně, ale pokud vždycky, když máte sebe sousedy, i třeba v rámci tady nějakého města, tak jsou různí. Lidé jsou prostě různí, nebudou nikdy stejní, nebudou gleichschaltovaní, ale prostě budou různí. Takže vždycky máte nakonec problém, jak se s tím vypořádat, co s tím prostě udělám. A jediná možnost je prostě vidět tyhle ty rozdíly pozitivně. Využít si je v tom, že fajn, to je dobré, jako tak okay, je to člověk, který je prostě jiný, má nějaké své vlastnosti, ale máme nějaké věci taky společně a můžeme prostě něco budovat společně. Jinak to bude vždycky, to bude do těch dokytek, protože to, aby člověk byl tolerantní k druhým, vyžaduje, aby se nastavil něco v té své mysli.
1: Říká o prostředí, kam zasadil svoji knihu Dokud nás krev nerozdělí spisovatel Petr Opršal.
2: Český rozhlas 2.

jak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: S právníkem, lingvistou a spisovatelem Petrem Opršelem si povídáme o jeho zkušenostech a o jeho románech. Mluvili jsme o Chorvatsku a bylo by od nás macešské se nevrátit k jeho současné téměř domovině, totiž Lucembursku. Když se vracíte domů, která země to vlastně je?
2: Tak je to Česko samozřejmě. Česko je to, protože odsud jsem Čech a mám tady nejvíc kontaktů a mám tu mentalitu českou, takže určitě Česko.
1: A děti to vnímají jak? Přece jenom Chorvatsko je země maminky, Česko tatínka, ale bydlí v Lucembursku.
2: Teď už podruhé se podařilo být tady s nimi 14 dní sám o prázdninách, takže jsme hodně navštívili příbuzné, navštívili české památky a další české reálie. Takže jsem byl velice rád a vidím, že se jim to líbí a že jsou spokojení, ale samozřejmě není to stejné, jako kdyby vyrůstali v Česku, jenom v Česku.
1: Lucemburské velkovévodství je u nás poměrně známé názvem, ale pojďme si trochu charakterizovat, jak toto území vlastně vklíněné mezi Belgii, Francii a Německo, jak vypadá, co je typické pro současný Lucemburk?
2: Tak je to malé, že jo? Mm-hmm. Člověk projede tu zemi za 2,5 hodiny tam a zpátky a je to samozřejmě malé i populací, takže těch 650 tisíc obyvatel země, 120 tisíc hlavní město. Reálie, je to krásná země, protože má všechno. Nemá moře samozřejmě, ale má krásné hory. Nahoře je takzvaný Petit Swiss, malé Švýcarsko, což vlastně už je taková krajina podobná jako českému ráji. Pak má ta údolí, má krásná města, památky historické, dokonce má spoustu památek z římské doby, římské vily, co se tam obnovily, našly a i v samotném hlavním městě mají i římské památky.
1: Když mluvíme o historii, tak Lucemburkové dali českým zemím dva velmi významné vládce, Jana Lucemburského, jeho syna Karla IV. Jaké je ponětí vlastně o Čechách, o Česku panuje v Lucembursku? Co oni o nás ví?
2: Tak oni o nás vědí, tak průměrný občan neví skoro nic, ale kdokoliv je trošku intelektuální a zná historii, tak ví samozřejmě o té dynastii společné. A ono to nejde ani přehlednout, protože hlavní okruh, třeba turistický v centru, je Wenzelstraße a Wenzelstour, takže tam člověk nemůže toho Václava a ty další Lucemburky česko-lucemburské přehlednout. A navíc v katedrále je pochován Jan Lucemburský, takže další jasná stopa a další souvislost. No ale samozřejmě během těch století od toho, kdy potom už ty země se oddělily, tak dneska mají běžní lidé jiné starosti a jiné reálie a znalosti.
1: Zmínili jsme vaše děti, že žijí v zemi, která je nikoli ve stínu, ale v blízkosti těch hegemonů evropských, Německa, Francie, čili je Belgie, čili ty jazyky se tam mísí, kultury se tam mísí. Je to něco, co třeba svým dětem s láskou závidíte, že vyrůstají v prostředí, kde je tolik nejrůznějších impulzů a oni si zvykají na vše možné, že svět je nesmírně barevný?
2: Rozhodně. Já velice si z toho cením, že vyrůstají ve společnosti nejen více jazyků, ale spousty kultur, kde navíc nedochází k nějakým třenicím a že vnímají lidi kolem sebe barvy pleti, náboženství, všeho možného jazyku, mentality jako normální věc, takže vyrůstají v liberálním prostředí a nemají nějaké předsudky, už od malička.
1: Jazyky, kterými mluvíte doma, jsou teda váš rodný, vaší ženy rodný a co ještě dál vaše děti používají za jazyky tak oni v té měli polilingvální domácnosti?
2: No to je taky věc, a to si říkám někdy, jestli to není až moc, ale jako rozhodně to dobrá věc, když mají tolik jazyků, takže ve školce měli francouzštinu, potom v předškole povinná lucemburština.
1: A ta je nejpodobnější čemu, ta lucemburština?
2: To je takový mix, ale původně to je dialekt moselské němčiny, ale jako podobný spíš plattdeutsch, takže takové té severní němčině a prošpikovaný spoustou francouzských slov. A výslovnost je to taková tvrdší, podobná možná spíš holandštině než němčině. Takže to není ani moc jazyk, který by hezky zněl, ale zase je velmi zajímavý a já teď se mu věnuji víc a oceňuji to, že prostě kolem sebe mám i tuhletu možnost. No a potom samozřejmě je tam ta němčina, která je další úřední jazyk vedle lucemburštiny a francouzštiny. Takže to mají děti od první třídy základní školy a slyší angličtinu od nás, protože se bavíme s manželkou anglicky. A pak tam je spousta Portugalců taky, takže spousta jazyků.
1: Říkám si, že vám to evidentně není stále ještě dostatečné, nebo vám to nepřipadá dostatečné, protože sám jste se vrátil teďka z Polska, kam jezdíte na kurzy polštiny. Co vás přimělo k tomu se věnovat jazyku našeho severního o dost většího souseda?
2: Je to jednak práce, protože polština je jeden z pivotních jazyků, který používáme, takže ta snaha a vybídka, aby lidé se učili i polštinu, byla velká, ale mě to i baví. Polština je hezký jazyk a já jsem vyrůstal vlastně v Ostravě po přestěhování z Moravské Třebové, takže jsme měli k polštině blízko. Rozuměl jsem je už tehdy, samozřejmě pasivně, jiná věc je pak znát gramatiku a další věci, ale líbí se mi ten jazyk. A je škoda, že Češi o Polacích moc nevědí a možná trošku méně to platí i z druhé strany.
1: Znamená to třeba, že byste další román umístil do Polska, abyste propojil ty dvě kultury?
2: Tak ono vlastně ta Věsná zem už jakoby o Polsku je a ona tak jakoby nastavuje
1: závěru, ano.
2: možnost se tam orientovat. Rozhodně.
1: Čili další díl, tam mířím pochopitelně, jestli případný další díl Běsné země by třeba byl právě od našich severních sousedů.
2: Asi by tam spadal, i kvůli tomu, že ta kultura je opravdu podobná.
1: A pokud budeme mluvit ještě o vašich plánech, vy jste slíbil svým dětem, že se píšete nějakou knihu, kterou by mohli číst taky oni, tak je v jaké je teďka fázi?
2: Stále ještě, řekněme, v první třetině. Nemám na to moc času, ale chci, rozhodně chci a baví mě to.
1: Tak držíme palce, ať se podaří, ať se nejenom vašim dětem líbí, ale všem čtenářům. Díky za to, že jste přijal mé pozvání do dnešních blízkých setkáních. Šťastné cestování po Evropě, do Lucemburku, do Chorvatska, zpátky domů a třeba zase někdy tady v rozhlase u nás naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání a shledanou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Každý odvážný čin.
2: Nemáme vojsko, ale Turci o tom nevědí.
1: Rozhodne o budoucnosti.
3: Můj manžel je mužem činu.
1: Spojenectví, věrnost i zrada.
4: Jsme to my, kdo brání celou Evropu.
1: Ve výpravném příběhu legendárního hrdiny. Hunňady, vzestup Havrana. Dva díly za sebou v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Ministryně financí Schillerová dnes probere se dalšími ministry rozpočty jejich rezortů na příští rok. Populární ukrajinský ex-ministr obrany vyzval k uspořádání voleb i během války proti Rusku. A bude oblačno až zataženo, ojedinile slabý déšť nebo přehánky. Teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde až 28. Hezké poledne, u hlavních zpráv přeje Mária Kunová. Na ministerstvu financí za půl hodiny začne druhý den vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO si postupně zve ostatní členy kabinetu. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími 7 ministry.
2: Na dnešním programu je rozpočet třeba pro zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě požadavků rezortů jsou tématem ale i úspory, popisuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
3: Je nadále pokračuje ve slučování agent, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady.
2: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
4: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem děti a mládeži.
2: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Bývalý ukrajinský ministr obrany Michail Fedorov vyzval k uspořádání voleb ještě v průběhu války s Ruskem. Je podle něj potřeba reformovat politický systém, který se bojí změny a chrání sám sebe. Fedorov zůstává populární u ukrajinské veřejnosti a proti jeho odvolání z křesla ministra od července pravidelně protestují tisíce lidí.
5: Pořádání voleb během válečného stavu nedovoluje ukrajinská ústava. Volodymyr Zelenský tak zůstává prezidentem už 7 let. Kvůli tomu jeho legitimitu opakovaně zpochybňuje Kreml a odkládání voleb kritizoval i americký prezident Donald Trump.
6: Demokratie nemůže být.
5: Michail Fedorov v poselství zveřejněném na sociálních sítích vyzval k nalezení cesty, jak volby bezpečně uspořádat i během války. Podle něj se ukrajinská demokracie nesmí stát rukojmím Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský v červenci Fedorova odvolal oficiálně kvůli neshodám s vedením armády. Žádnou nabídku na jiné křeslo ve vládě Fedorov nepřijal. Neoznámil ani, že by se sám chtěl ucházet o post prezidenta. Podle aktuálních průzkumů by ale Zelenského porazil. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
7: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
8: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
9: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
8: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
10: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
8: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 000 lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhému nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 000 posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 000 lidí. To stejné platí i pro radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 000 posluchačů. Českým kandidátem na Oscara je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky několik let natáčela na mobil svého bratra a bratrance, kteří propadli závislostem.
11: Když jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím fastem.
12: S mobilním telefonem v ruce sledovala dokumentaristka Pepa Lubojacky své blízké, kteří přišli kvůli závislosti o střechu nad hlavou. Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
13: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že ježišmarja, to bude práce, ale začíná docházet, je to samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
14: Já jsem koště.
15: Nejseš koště. Jsem trošku ztracený.
12: Jestli se snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, dostane i do užšího výběru mezinárodních filmů na takzvaný Oscarový shortlist, budeme vědět v polovině prosince. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. K večeru budou na severu četnější, ojediněle se objeví bouřky, na jihu budou srážky postupně ustávat a ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Teploty na severu budou kolem 22 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy 30 a na horách kolem 18 stupňů. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se postupně zatáhne. Na jihovýchodě bude četnější déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné, teploty 27 až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25 a na horách kolem 28 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 je silnější provoz na příjezdu do Brna v obou směrech. Od Vyškova se zdržíte z úrovně Tuřan z kilometru 198. Od Prahy brzdí kamiony před výstavištěm na kilometru 190. Osobní auta na exitu 194 Mikulov. Na silnici 49 z Vizovic do Otrokovic dejte pozor ve Zlíně Prštném. Záchranáři tam zasahují u nehody vlaku s chodcem. A silnice 43 ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice je neprůjezdná kvůli nehodě. Objíždět můžete přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Hlavní zprávy jsou u konce, teď je u mikrofonu Iva Bendová.
16: Která přeje dobrý den, doufám, že jste dostatečně soustředěni a také připraveni na putování časem a odhalování jednoho specifického roku. Po včerejšku, kdy jsem vám to hned první nápovědou tedy dost usnadnila, to dneska, alespoň myslím a doufám, budete mít mnohem těžší. Na úvod můžu prozradit, že dnešní rok byl pro mě skutečně zásadní. A přidala bych možná dokonce tři vykřičníky. Víc toho neprozradím, snad jenom ještě, jaká bude úvodní píseň Jiří Schellinger a Jahody mražený. A já vám přeji krásné brzké popoledne.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Ivou Bendovou
17: na dvojce.

0: Tak dívám se jak do naší mailové schránky, tak do SMSek a musím říct, že prostě vás jen tak člověk nenachytá. Hnedka po první písničce už tady je spousta tipů. Ne všechny jsou správné, ale objevil se tam i správný, jaký neprozradím, protože před námi je teprve první nápověda. A když už tady byl Jiří Schellinger a jahody mražený, tak možná, že někdo si dává oběd, možná potom bude následovat desert. A kdybychom byli v roce, který dnes hledáme, tak leckdo by si po obědě dal i cigaretu. Protože kouření v našem roce bylo, dá se říct, normální. Zatímco ve světě už se škodlivosti kouření, respektive o škodlivosti kouření mluvilo čím dál hlasitěji, u nás byla varování na cigaretových krabičkách dlouho spíše výjimkou. V našem roce se ale objevila novinka. Začal se na krabičkách tisknout drobný nápis upozorňující, že kouření škodí zdraví. Zdravotnické noviny se tehdy všímaly nejenom samotného nápisu, ale také toho, jestli je vůbec dostatečně dobře čitelný. A zároveň připomínali, že z ulic zmizely automaty na cigarety a ve sdělovacích prostředcích se začalo o škodlivosti kouření mluvit častěji. No a že se na toto téma tehdy nedívali všichni úplně vážně, dokládá také humorný sloupek Miloslava Šimka v Mladém světě. Čtenářka se totiž ptala, proč vlastně kouření škodí zdraví? A odpověď pedagoga ve výslužbě byla stručná a samozřejmě také typicky šimkovská. Protože se namáhá ruka. Tak to je první indicie, schválně, jestli vám něco napověděla. Možná tak učiní kapela Queen.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Skvělá kapela Queen, skvělý Freddie Mercury z našeho roku, který dnes hledáme. Právě teď posloucháte Dvojku a pořád byl jednou jeden rok a já už se dívám, možná dám tady první tipy. Hezké poledne, podle sklizně jahod hádám tak polovinu sedmdesátek. Budu upřesňovat po nápovědách, píše Michal. Dobrý den, mám doma gramofonové desky z té doby. Hrála jsem je stále dokola a jde o rok 1975, bylo mi 7. Dáša z Liberce, no tak docela se to různí. Schválně, jestli i vy si tipnete třeba po následující nápovědě. A my se vydáme společně do kina. Světovou premiéru měl film, který už je dneska absolutní klasikou, a to Vetřelec Ridleyho Scotta. Dokládá to i hodnocení v československé filmové databázi, kde se řadí mezi 30 nejlepších filmů v historii kinematografie vůbec. Možná asi každý ví, ale pokud náhodou ne, tak jde o hororový sci-fi příběh o posádce kosmické lodi Nostromo, která odpoví na nouzové volání a nechtěně se na palubu pozve smrtící mimozemské vetřelce. A kdy vznikne ta největší chyba, tak to si pojďme poslechnout do ukázky.
1: Je to mrtvý.
2: Fajn, tak to zlikvidujeme.
1: Proboha, to ne, s něčím podobným jsme se ještě nikdy nesetkali. Musíme to přivést na zem a udělat důkladné testy.
2: Eši, nežertuj, místo krve to má kyselinu, je to mrtvý a hotovo.
1: Myslím, že to není nic nebezpečného. Musíme to vzít sebou.
0: Sigourney Weaver, samozřejmě hlavní hrdinka, dáma, která prostě, já bych řekla, že jí proslavil Vetřelec, ale možná se pletu, nejsem zas úplně tak kovaná filmová faninka. Nicméně Vetřelec postupně samozřejmě likvidoval členy posádky, kteří zoufale bojovali o přežití. A já teď udělám takové jedno velké přiznání, protože já se u sledování filmů dost bojím. A Vetřelce, přátelé, stydím se to skoro přiznat, jsem nikdy neviděla. Co vy? Máte rádi, když se bojíte? A viděli jste Vetřelce? A víte, který hledáme rok? Jestli se o to se mnou chcete podělit skrz éter Dvojky, tak volejte telefonní číslo 22 155 25 25. Těším se.

0: Vzhůru k výškám nás vzala Helena Vondráčková. No a já už vítám v éteru dvojky a v pořadu Byl jednou jeden rok Věru. Hezké odpoledne, Věro.
1: Vám taky přeji hezké odpoledne, děkuji.
0: Věro, zeptám se vás nejprve, odkud voláte?
1: Z Prahy 3 ze Žižkova.
0: Ze Žižkova, tak to máme kousek od sebe. Samozřejmě, že zajímat mě bude hlavně váš tip na rok. Jaký rok myslíte, že dneska hledáme?
1: No, protože už jsem opravdu stará bába a nějak tak jako se pamatuju, že to bylo kolem narození mý dcery a dcera se narodila 78, takže já mám pocit, že to bylo chvilku poté, tak typuju 79.
0: 79 typujete. A máte takhle, když zapátráte v té paměti třeba nějakou vzpomínku, která se vám na ten rok vybaví?
1: No, hlavně teda na dceru. Tý byl rok, že v tom roce, takže bylo to takový trošičku náročný. Byla jsem s ní většinu času sama, takže, ale jo, bylo to krásný.
0: No, rok je nejhorší, dítě začne chodit a k tomu nemá rozum, takže to je neřízená střela.
1: Ano, ano. A začíná chápat a jako... musí se na něj dávat opravdu velký pozor. Moje dcera byla velice živé dítě, takže to bylo trošku náročný. No.
0: Věro, tak já děkuju nejenom za ten tip, ale i za tu vzpomínku. Zdravíme na Žižkov a na konci děkuju. Pořadu uslyšíte, zdali ten tip byl správný. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, hezký den, naschle.
0: No a na druhé lince zdravím Jiřího. Hezké odpoledne i vám.
2: Dobrý odpoledne, dobrý den všem vám i posluchačům. Tak samozřejmě paní se mýlí trošku, protože to byl rok 75, Kino Alfa za 8 nebo 10 korun, špičkový film, prostě dostal tam pak ještě 4krát. Jo, prostě to bylo trhák, krásných 18 let a já jsem taky ze Žižkova.
0: Taky ze Žižkova, no vidíte, no, tak třeba jste byli sousedé, nebo?
2: Teď jsem na Vinohradský, teď jsem v dílně, takže
0: jsem teď vás máme, Jirko, teď vás máme úplně, ale u nás, doslova.
2: Jo.
0: Takže vy jste si v roce 1975 zašel teda do kina na Vetřelce.
2: No samozřejmě, no, byl jsem tam dopoledne, nebyli tam, jako ty lidi z začátku vůbec nevěděli od Allianz, tam byl plakát, že jo, velký, a lidi vůbec nevěděli, o co jde, pak ten boom přišel trošku později.
0: A vy jste Jirko...
2: Tam začátku, já jsem chodil na ty premiéry, ve čtvrtek to bylo, na ty premiéry, tak jsem šel prostě od toho kina, říkám, co to bude, no, to jsem Ridley Scott, nikdo ho neznal tady, že jo. No, takže, jako to, ale nádherný zážitek, jo. To
0: prostě... Vy jste se nebál?
2: Ne.
0: Ne,
2: tak... ne, ale takže se mi to líbilo.
0: Dobře.
2: A figurný výbor samozřejmě, jak se tam slíká, to bylo pro mě jako pro 18. to kouká prostě no. Naprosto úžasný.
0: Vidíte to. No tak jo. A musím říct, že pořád já jsem minulý týden sledovala seriál, který aktuálně teď je tedy z téhleté doby a hraje tam taky jednu z hlavních rolí a pořád jí to moc sluší. Jirko, děkuju za tip. Zdravím na Vinohrady. Mějte se moc hezky a naslyšenou. No a my pokračujeme dál. Před námi je kapela Eruption a jejich One Way Ticket, přátelé.
3: Byl jednou jeden rok. Na dvojce.

0: Přiznám se, že po včerejšku, kdy jste měli de facto jasno hned po první nápovědě, tak jsem ráda, že dneska tomu tak není, že dneska opravdu tam těch typů na roky je obrovská spousta. No a já se podívám na některé z nich. Ivo, zdravím vás do skvělého pořadu dle písničky Jahody Mražený typu je rok 1978. V tom roce jsem končil čtvrtou a začínal pátou třídu. Další zpráva dle úvodní nápovědy a Jiřího Schillingera to vypadá, že dáme rok vašeho narození, tedy 1979, a moje vzpomínka. Slavila jsem první kulatiny a o prázdninách jsem byla s maminkou poprvé v Praze. Já jsem totiž 100% naplavenina. Poprvé jsem viděla všechny krásy hlavního metra a také jsem metrem jela. To byl zážitek. To víte, u nás v Ostravě by mě mohli naložit akorát do uhláku na šachtě. To píše Kamila. No a když se podívám ještě dál, tak jste reagovali hodně tady na toho Vetřelce. Dobrý den, a to je mi velmi sympatické, Gabrielo, že to píšete. Vetřelce jsem taky nikdy neviděla, taky se bojím. Ale řekla bych tak 1979, to mi byly dva. Já jsem ráda, že v tom nejsem sama, prosím vás. Další Vetřelec, 1979, to se rodily nej ženy, včetně mě, že by tři vykřičníky. Tak, no a dobrý den ze Slezska. Podle Vetřelce 1979 píše Milo. No a ještě tedy jeden typ, znovu Václav z Ostravy, který předtím typoval jiný rok. Asi jsem to hodně přehnal. Vetřelec byl natočen roku 1979, to jsem byl u dopravního podniku a rajtoval jsem v tramvaji. No, chtěla bych vám poděkovat za ty vaše tipy a za to, že opravdu píšete. V pondělí to vypadalo, že tak jako si na mě zvykáte, že se rozehříváte. Dneska už máme středu a já myslím, že už jsme si na sebe docela zvykli. Před námi další muzika z našeho roku. Moje velmi oblíbená Věra Špinarová a Kosmická láska.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce.

0: Kapela Supertramp a The Logical Song, taky rodný list z našeho dnešního roku, který hledáme. Pojďme se zopakovat, jaké nápovědy už tady zazněly. Na československých cigaretách se začínají poprvé objevovat nápisy o škodlivosti kouření. Do světových kin se dostal film Ridleyho Scotta Vetřelec se Sigourney Weaver v hlavní roli. No a v Československu byl zaveden letní čas. To je nápověda, kterou pro vás mám teď. Ano, skutečně 1. dubna našeho roku jsme byli poprvé nuceni posouvat ručičky hodin o jednu hodinu. A tohle jsme mohli slyšet z vysílání tehdejšího Československého rozhlasu.
1: Předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa, federální vláda a předsednictvo Ústřední rady odborů přijali rozhodnutí o zavedení letního času v Československé socialistické republice. Toto opatření se zavádí v tomto roce s platností od 1. dubna a potrvá do 29. září. Prodloužení denního světla po pracovní době vytvoří podmínky pro lepší využívání volného času pracujících a přinese další úspory elektrické energie.
0: Po několika letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend a končil poslední zářijový víkend. Později se potom termíny přechodu na letní čas ještě upravovaly. Tak to je třetí dnešní nápověda. No a jestli vy chcete tipovat v éteru dvojky a chcete k tomu případně přidat třeba i nějakou, řekněme, svoji historku, tak klidně volejte 22 155 25 25 anebo pište na 702 222 220 SMSky anebo e-mail dvojka@rozhlas.cz. No a pojďme si to raději ještě jednou zopakovat.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Jsem ráda, že jste využili možnosti zavolat přímo do éteru. Byl jednou jeden rok a tak zdravím do Čelákovic Lídu. Dobré odpoledne, Lído.
1: Odpoledne, paní Ivo, moc vás zdravím a typuju si rok 1979. Mm-hmm. V podstatě si netypuju, protože jsem úplně jistá si tímto rokem. Narodila se mi první dcera a v té době maminky mého věku to budou pamatovat, se muselo pravidelně děti krmit. Ne, když měli hlad, ale museli se krmit pravidelně. A když v dubnu přišla tato změna a my jsme přišli na letní čas, tak fakt to byl problém, protože jsem byla úplně čerstvá maminka, mladá maminka, netušila jsem, co všechno můžu, nemůžu, dneska bych to už neřešila. Tak na to si vzpomínám a pak si vzpomínám, že byl moc proti tomu pekař s Chrudimi, který opravdu bojoval proti tomu, protože pekaři ty vstávají nekřesťansky brzo, a nebylo mu to nic platný a nedočkal se, ale ani my jsme se ještě nedočkali toho, abychom respektovali přírodu a sluníčko a žili podle sluníčka.
0: Paní Lído, já děkuji za to zavolání, děkuji za ten tip a už nás dělí opravdu jenom jedna písnička v podstatě od toho, abychom si řekli, ne, dvě písničky, než si řekneme, jestli to byl rok 1979. Mějte se moc hezky, zdravím vás.
1: A děláte skvělý pořad, děkuji, nashledanou.
0: Děkujeme, to nás samozřejmě těší a teď už Secret Service a Oh Susie, no a poslední možnost pro vás, tipovat ať už skrz SMSky anebo mail.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

0: Necelých 11 minut nám zbývá do konce dnešního pořadu Byl jednou jeden rok, tak pojďme to urychlit. Před námi je poslední, tentokrát archivní indicie. V horkých letních červnových dnech se do Prahy tehdy sjelo 1300 sportujících vysokoškoláků, a to jak z Česka, tak i ze Slovenska. Univerziáda se konala každé dva roky a po vyřazovacích kolech se ti nejlepší sjeli v našem roce do Prahy. No a tady je ukázka z dobové reportáže.
1: Atleti, vysokoškoláci závodili v prostorách, jaké dosavadní historie československých univerziád nepoznala. K dispozici bylo prvotřídní atletické zařízení. Všichni soutěžící měli stejné podmínky, jako bývají na mistrovství Evropy. Jen diváků bylo o poznání méně. Úctu k vysokoškolskému sportu vyjádřili pořadatelé i tím, že jubilejní 10. československou letní univerziádu umístili do města, kde před půl tisíciletím vznikla nejstarší univerzita ve střední Evropě. Univerzita, která nese jméno svého zakladatele Karla IV.
0: Na československých cigaretách se začínají poprvé objevovat nápisy o škodlivosti kouření. Do světových kin se dostal Vetřelec Ridleyho Scotta a v Československu byl zaveden letní čas. No a Praha hostila 10. letní československou univerziádu. To jsou dnešní indicie a vy teď během mé velmi oblíbené písně od Petra Reska máte poslední možnost tipovat, o jaký rok se dnes jedná.

Petr Rezek zpíval písenici v našem roce. No a my se jdeme podívat ještě do vašich typů. Zkouším typovat dnešní rok. Já si myslím, že by to mohl být rok 1979. Podle písničky Věrky Špinarové. Já jsem v tom roce pracovala v Českém rozhlasu Ostrava, takže kolegyně. A myslím, že je to i rok vašeho narození. Já jsem také film Vetřelec neviděla a asi jsme obě o nic nepřišli. Píše Alena z Ostravy. Aleno, my bychom si rozuměli. Další typ poslala Betty z Liberce a napsala, že tedy také typuje rok 1979. Prý bylo 13. Na písničku jsme nacvičili s naší třídní učitelkou diskotaneček na nějakou oslavu. Měli jsme rifle a bílé tričko a byl to úspěch. No nedivím se. Kamila potom ještě zpřesnila svůj tip na zprotřelé mazáky, píše, skladbou Vzhůru k výškám nenachytáte. Sice jsme tuto píseň slyšeli ve filmu S tebou mě baví svět, který je z roku 1983, ale skladba je jasně z roku 1979. Teď už je to potvrzeno. No a Eva, tak ta si myslí, že také to je rok 1979, stejně tak podle Vetřelce, a píše, že nebyla na světě, ale je to váš ročník narození, Ivo, jestli se nemýlím. No nemýlíte, ano. Tak pojďme si ale prozradit, jestli skutečně je to rok 1979. Ano, máte pravdu. Je to rok 1979, já vám děkuji za dnešní hádání. Krásně jsme to zvládli a udělalo mi radost, že jste to neuhádli stejně jako včera hned po první nápovědě. Tak se těším zítra po 13. odpolední dvojka a kolega Mirek Vaňura. Mějte se moc hezky a naslyšenou zítra, přátelé. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
2: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimoděk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
0: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
2: Podlaha jakoby se zacelila. Dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
0: Zatloukání hřebů.
1: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
0: na dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Senátoři chtějí změněny v zákoně o EET. Neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. V lázních v Jeseníku přibyly 4 případy nákazy střevní chřipkou. A bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. Teploty na severu 22 stupňů, jinde až 28. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Senát vrátil zákon o elektronické evidenci tržeb s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit beze změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Další test potvrdil výskyt noroviru u klientů Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
4: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Ukrajinský parlament schválil opětovné jmenování Andrije Sibihy ministrem zahraničí. Informoval o tom server RBK Ukrajina. Sibihu do funkce navrhl prezident Volodymyr Zelenský. Volbu podpořilo 266 zákonodárců. Pro většinu bylo potřeba 226 hlasů. Sibiha ve svém projevu nastínil 3 priority ukrajinské diplomacie. Jsou to dosažení spravedlivého míru, pokrok na cestě Ukrajiny do EU a NATO a posílení spolupráce s Ukrajinci po celém světě. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má sebou do kosmu vzít český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhů veřejnosti bude vybírat odborná komise.
6: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky. K večeru budou na severu četnější, ojediněle se objeví bouřky. Na jihu budou srážky postupně ustávat a ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde 24 až 28, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je velmi silný provoz. Kamiony zastavují kousek za Bílinkou na 50. kilometru, pomalu pojedete i levým pruhem a nesouvisle se omezením až za sjezd na Doksany na 34. kilometr. Osobním autem se zdržíte půl hodiny, kamionem déle. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz v obou pruzích, popojíždí se od Popůvek z kilometru 185 až k omezení u dálnice D2. Tolik zprávy, teď má slovo Mirek Vaňura.
7: Zprávy dnes odpoledne na dvojici připravuje Mária Kunová, tak za to děkujeme. Je středa 19. srpna a mimo jiné máme Světový den fotografie. Mohlo by se zdát, že připomínat to z vln Českého rozhlasu je zbytečné, ale raději ještě který připomenu, že nejen vysíláme, ale máme také svoje webové stránky a tam i fotografie z vysílání najdete. Tak, když budete mít čas, mrkněte na ně. Když budete mít čas, a to doufám, že ano, poslouchejte odpoledne s dvojkou.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Síť, ne divoká píseň od divokého byla na dvojce. Máme léto, máme stále vedro, i když třeba dnes to není tolik aktuální, zase to přijde, tak pojďme na jedno zajímavé zjištění vědců. Stromy poskytují městům tolik potřebný stín. A když jich ubývá, může to mít vážné následky. Ale teď jaké? Vědci z americké Severozápadní univerzity během 11 let sledovali úmrtnost obyvatel Chicaga a zároveň změny v pokryvu korun stromů. A jejich zjištění je, no, řekněme, znepokojivé. V místech, kde stromového pokryvu výrazně ubylo, rostla úmrtnost lidí. Nejsilnější souvislost věci zaznamenali v těch nejteplejších čtvrtích města, kde stromy poskytují samozřejmě během horkých dnů obzvlášť důležitou úlevu. A v závěr, vzhledem k množství přínosů pro zdraví, které stromy poskytují, je péče o městskou zeleň stále důležitější. Konec citace. Objevili jsme Ameriku. Budeme vysazovat nové stromy. Zaplať pánbu za to, i když to trvalo. Tak a teď půjdeme opět objevovat Ameriku. Jak hubnout a přitom jíst zdravě? Pečivo, těstoviny nebo přílohy raději úplně vyškrtnout. I vyřazování sacharidů patří k oblíbeným receptům na rychlé hubnutí. Je ale skutečně nutné se jich vzdát a vlastně se tak trochu trápit? A jak si jídelníček poskládat, aby kila šla dolů a zároveň nám prostě nic důležitého nechybělo? Praktické tipy nabídne rubrika, kterou uslyšíte na dvojce za chvilku, jestli ať vám to sluší, samozřejmě s Terezou Bebarovou a dnes také nutriční poradkyní Andreou Jakešovou. A říkal jsem, že máme léto, tak si to jedno léto z 80. let připomeneme.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Zkoušeli jste někdy na internetu hledat nějakou vhodnou dietu? Tak já jsem tuhle cvičně zkusila googlit. A dostalo se mi tolik protichůdných rad, co smím a nesmím při hubnutí jíst, že kdybych je měla všechny dodržet, tak mě nečeká dieta, ale hladomor. Ale k tomu nám určitě řekne své nutriční terapeutka Andrea Pospíšil-Jakešová. Zdravím vás, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Tak jak to tedy je? Měli bychom úplně vyřadit například sacharidy, či třeba něco jiného, nebo i při hubnutí potřebujeme všechny živiny?
3: Já jsem určitě zastáncem toho, že i při hubnutí potřebujeme všechny živiny. Z těch vlastně makroživin, z těch hlavních, jsou to tedy sacharidy, bílkoviny i tuky, takže nedoporučuji vyřadit sacharidy, nedoporučuji vyřadit tuky. Ale samozřejmě, pokud někdo nějakou takovou dietu vyzkoušel a zhubnul, tak to nerozporuji, že se může stát, protože u hubnutí je jednoduše zásadní konzumovat méně energie, než ji vydáváme. Takže pokud se to někomu podaří vyřazením příloh, například určitě je to možné, ale za mě to není to dlouhodobě udržitelné a zdravé, protože to naše tělo opravdu ty látky stále potřebuje a my chceme také hubnout efektivně, nehubnout svalovou hmotu, chceme se u toho mít dobře a netrpět obrovskými chutěmi. Takže to nám nejlíp zajistí právě dieta, ve které všechny ty živiny jsou, ale v nějakém rozumném množství.
2: A jak je to třeba s bílkovinami? Hodně pramenů se shoduje na tom, že jsou při dietě velice důležité. Proč vlastně?
3: Jsou velmi důležité, jak jsem zmínila, ono jsou důležité všechny ty živiny, ale s tím dostatkem bílkovin někdy v jídelníčcích bývá problém a navíc při hubnutí se jejich množství v jídelníčku procentuálně zvyšuje. A to z toho důvodu, že bílkoviny nám pomáhají budovat a nebo udržovat svalovou hmotu, což chceme, a současně při trávení bílkovin naše tělo na to samotné trávení spotřebovává více energie, než když trávíme ty další živiny, takže to je bonus. A ještě do třetice, bílkoviny mají ze všech těch hlavních živin největší sytící schopnost. Takže nám pomohou jednoduše nemít takový hlad.
2: Výborně. Díky, Andreo, zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi. Budeme se na vás tady těšit ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Michael Oldfield. 13 hodin, 27 minut, stále jste na dvojce, to znamená, alespoň doufám, stále jste dobře a správně naladěni. A teď budeme pátrat. Už je středa, takže pár indicí už jste slyšeli. Do pátku, do 12. hodiny, kdy můžete vlastně hlasovat, nebo řeknu vyplňovat formulář a psát svůj tip, ještě pár tedy indicí, chcete-li nápověd, uslyšíte. Hledáme opět děsivou osobu, děsivou postavu, jak chcete. Musíte ale vyťukat dvojka.rozhlas.cz a typovat jen prostřednictvím formuláře. A připomínám, že i tento týden hrajeme o pobyt v Karlových Varech pro dvě osoby a i tento týden možná své jméno, prostě jméno vítěze, uslyšíte v pátek ve Šťastné cestě hned po 13. hodině.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Byla tak krásná a mladá. Říkala, že se jmenuje Marion, když se ubytovala v mém motelu a v novinovém papíře zde ukryla velký balík peněz. Na první pohled se zdálo, že před něčím utíká, co by také sama dělala uprostřed deštivé noci na vedlejší americké silnici. Sem zabloudí většinou jen ti, kteří se chtějí vyhnout policejní hlídce. Zabít ji ostrým nožem a zahladit stopy nebyl můj nápad. To všechno má šílená matka. Ta vedla mou ruku při této brutální vraždě ve sprše, která navždy vstoupila do dějin světové kinematografie za ikonických zvuků vřeštících smyčců a detailních záběrů na proudy krve odtékající do odpadu.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Lilka Ročáková to byla. Když si dáte kysané mléčné výrobky, tak vám bude také takhle do zpěvu. Třeba si na tu písničku vzpomínáte, třeba ne, ale pojďme tedy k těm kysaným mléčným výrobkům. Patří k potravinám, které prospívají našemu trávení a samozřejmě i střevnímu mikrobiomu. V čem se liší jogurt, kefír, acidofilní mléko nebo podmáslí a podle čeho si mezi nimi vybírat? Proč jsou pro někoho kvašené mléčné výrobky stravitelnější než třeba to mléko? Na co bychom se měli zaměřit při čtení etiket kysaných mléčných výrobků a jak poznáme ty opravdu kvalitní? Poradí technoložka a nutriční terapeutka inženýrka Hana Střítecká. Ptát se v kávě o čtvrté, na kterou vás tímto zvu, bude Patricie Strouhalová. No a po 16. hodině buď můžete vytočit naše telefonní číslo, anebo už teď napsat svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz.

0: Máte rádi romantiku a navíc máte rádi i historii, tak to se určitě už chystáte na některý z hradů a zámků, abyste si užili noční prohlídku. Už tuto sobotu se totiž bude konat tradiční akce Národního památkového ústavu Hradozámecká noc. Desítky hradů, desítky zámků a vlastně i dalších památek po celém Česku zůstanou otevřené i po setmění a nabídnou návštěvníkům jedinečné zážitky v podobě netradičních prohlídek, večera plného příběhů, hudby a také divadla. Já už jsem teď ve spojení s mluvčí Národního památkového ústavu Blankou Černou. Blanko, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům.
0: Děkujeme. Tak kolik státních památek se do letošní Hradozámecké noci zapojilo? A budou to jen památky, které mají ve správě památkář?

0: že proto, aby připravili ten mimořádný večerní program pro návštěvníky, tak se spojují památky bez rozdílu toho, kdo je spravuje nebo vlastní. A je to vlastně taková největší společná noc českých památek.
1: Ano. Tak každý rok vyberete, tedy Národní památkový ústav, jeden hrad nebo zámek, který je, jak to říct, vlastně centrem té hradozámecké noci. Tak která památka to je letos a proč právě ta památka?
0: Tak letos je to státní hrad a zámek Hrošovský Týn. A je to proto, že tato památka je letos také jedním z hlavních center dlouhodobého projektu Národního památkového ústavu po stopách šlechtických rodů. Tento projekt každý rok představuje buď vybrané šlechtické rody nebo témata spojená se životem šlechty. Letos je to téma cestování šlechty, tedy nejen to, kam šlechta cestovala, ale co si z cest také přivážela a jak tyto zážitky a poznatky z cest ovlivnily život šlechty a vlastně její životní styl. A Hrošovský Týn, když se k němu vrátím, ten připomíná letos hraběnku Mitsuko Kudenhove Kalergi, která se na přelomu 19. a 20. století provdala do evropské šlechtické rodiny a byla první Japonkou žijící v Evropě. Aha, na tak... Hrošovském Týně se na jaře otevřela reinstalovaná prohlídková trasa, která připomíná příběh této výjimečné ženy. A vlastně toto téma se propisuje i do té sobotní hradozámecké noci na Hrošovském Týně a bude tomu uspůsoben celý ten program.
1: Tak Hrošovský Týn, ten zopakuje jméno hraběnky nikoli, to bych asi nedal, ale rozhodně
0: Mitsuko
1: o to víc.
0: Mitsuko Kudenhove Kalergi.
1: Ano, ano, Blanka Černá. Blanka ano. Černá je dobrá. Budou v sobotu, Blanko, v noci přístupné i památky, kde se třeba běžně neprovází?
0: Bude přístupná celá škála památek, určitě si vybere i ten, kdo třeba nedá na tu velkolepost, protože někde to bude program opravdu mimořádný, památky budou nasvícené, prohlídky tematické, kostýmované, ale někde to bude komornější program. Mohla bych zmínit možná největší českou hradní zříceninu, Rabí, tu bude možné si v sobotu po sedmění projít bez průvodce a vlastním tempem. Hrad Rabí osvítí stovky svící a budou zpřístupněna obě nádvoří, sklepení i vyhlídková místa, včetně nejvyšší hradní věže. Ale prohlídky bez průvodce budou možné také například na hradech Lanštejn, Točník, Kunětická hora nebo na zámcích Náchod a Libochovice.
1: No prostě sama nádhera, řekl bych, krása střídá nádheru, nebo jak se to říká. A ještě je taková zajímavost, to jste nám zapomněla říct. Tuto sobotu nikde nestraší právě, že? I tam, kde přes celý rok ano, třeba Miloš Jiroušek, to je kastelán z Kunětické hory, ten říká, že tam žije 325 let a strašidlo ještě nepotkal, tak letos v sobotu, tuto sobotu, nikde strašit nebude. A teď, vy už jste říkala, kolik památek bude v sobotu v noci otevřeno. Najdeme někde jejich seznám a program, případně informaci, jestli se budeme muset někde třeba na prohlídku dopředu objednat?
0: Určitě, říkáte to velmi přesně, to je velmi důležitá informace. Je dobré si návštěvu památky naplánovat, abyste nejeli někam, kde buď ten program vám nesedne, tak jak jste si představovali, anebo pokud to jsou nějaké třeba workshopy nebo prohlídky, které mají kapacitu nějakou omezenou, tak abyste měli jistotu, že si můžete třeba předem rezervovat místo na té prohlídce. Těch památek je 141, je to spousta, jsou všechny přehledně zveřejněny na webových stránkách Národního památkového ústavu. Hned na té titulní stránce je odkaz na hradozámeckou noc a památky jsou tam řazeny podle jednotlivých krajů. Jednoduchým prokliknutím na tu památku se dostanete na webové stránky konkrétní památky, kde je program a právě informace o tom, kdy program začíná, co všechno je připraveno a jestli je třeba si rezervovat místo.
1: Na sobotní hradozámeckou noc nás pozvala mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá. My moc děkujeme, no a samozřejmě ať se návštěvníkům na hradech a zámcích nejen teď v sobotu v noci líbí. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: My moc děkujeme, budeme se těšit na návštěvu všech, mějte se krásně a nashledanou.

0: Meky Žbirka, hlas, který na dvojce a nejen na dvojce nepřehlédnete, nepřeslachnete, a další hlas také dobře znáte, zvlášť jestli nás posloucháte pravidelně, je tedy Koláček štěstí, tento týden Milan Steindler.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Dnes je středa. Jsme uprostřed týdne. Nevím, proč právě na středu byla umístěna hláška středa, jeho tam třeba. Třeba jako povzbuzení na druhou polovinu týdne, nebo jen prostě proto, že se to rýmuje. Ale podívejme se, co o středě řekly některé známé osobnosti. Třeba Marilyn Monroe prohlásila, že když jste zdraví a mladí, můžete si v pondělí naplánovat sebevraždu a ve středu se už zase smát. Nebo britský spisovatel John Wyndham napsal, myslím, že v knize Den Trifidů, že když se probudíte v den, o kterém náhodou víte, že je to středa a všechno kolem připomíná neděli, začnete tušit, že něco není v pořádku. Středa je zkrátka den, kdy už jste unavení z práce, ale ještě nemáte společensky přijatelný důvod pít. Ve středu už víte, že ten týden nebude stát za nic, ale ještě je dost času, aby se to zhoršilo.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Část Česka zítra zasáhnou silné bouřky, objevit by se mohly i v pátek. Inflace v Evropě vzrostla v červenci na 3%, v Česku byla druhá nejnižší. A bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháníky. Teploty na severu 22 stupňů, jinde až 28. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť, až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
2: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
1: Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dřív mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách Vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
3: A některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
1: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy Vinohradské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenalo Rumunsko, Litva, Kypr a Bulharsko. Růst spotřebitel cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě. 150 let od založení letos slaví sklárny v Poděbradech. Sklářskou huť tam založili v roce 1876 bratři Jan a Augustin Gerhartové. Denně sklárna vyrobí asi 20 tun skla. Ozdobné předměty i vybavení třeba do koupelen se odtamtud vyváží do víc než 90 zemí světa, pokračuje ředitel společnosti Krystal Bohemia Jaroslav Seifert.
4: Vyrábíme od malých figurek, malé vázičky, které váží několik gramů, až po velké vázy, mísy, ale například děláme i architektonické prvky a další věci na každodenní použití.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Čekejte oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky. K večeru budou na severu četnější, ojediněle se objeví bouřky. Na jihu budou srážky postupně ustávat a ubývat oblačnosti na polojasno až jasno. Teploty na severu kolem 22 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy až 30, na horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je silný provoz za sjezdem na Popůvky. Kolona jede z kilometru 182 nesouvisle až ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobním autem se zdržíte do půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 52. kilometru. Je to kvůli omezení u Lovosic a zdržíte se až do omezení na 34. kilometr. Tolik zprávy, teď pokračujeme. Mirek Vaňura.
6: Ano, je středa 19. srpna, Mária Kunová připravila další zprávy a nemáme jen den fotografie, ale také světový humanitární den, alespoň podle OSN. Tak si na to vzpomeňme.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

19. srpen už je tady. Kdo se třeba narodil? Třeba, no tak bývalý americký prezident Bill Clinton, dirigent Roman Válek, Matthew Perry, to je americký herec, znáte ho určitě ze seriálu Přátelé, bohužel už není mezi námi, a slaví také naše Adélka, tedy herečka, moderátorka Adéla Kondíková. Moc štěstí a zdraví přejeme. No a mimochodem zemřeli tři zajímaví muži. V roce 1995 Vladimír Škutina, v roce 1997 Petr Novák a vlastně nedávno, ale už jsou to tři roky, Vašo Patejdl. Slyšeli jste někdy o týnčanském krasu na Sedlčansku? Musím se přiznat, že já ne. Až od Vaška Žmolíka, který tvrdí, že toto místo rozhodně stojí za návštěvu. No a tak se s ním za chvíli vypravíme v rámci jeho toulek po Česku právě tam.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Tak Vaška koleje dnes dovezli a dovedli až do studia, tak vítej tady.
3: Já přijel autem, ale nevadí.
2: Aha.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano, Vašek už má na volantu Risky a auto trefí na Vinohradskou samo. Tak prosím tě, kde tedy najdeme ten týnčanský kras a co všechno, když tam teda dorazíme, nás tam čeká?
3: Je to na jižním Sedlčansku a jedná se o takovou unikátní a málo známou krasovou lokalitu. Jsou tam, představ si to, krásno, vápencové skály, jeskyně a teplomilné trávníky a na nich pestrý ekosystém rostlin a bezobratlých živočichů, zvláště v těchto místech motýlů. Skupina nadšenců tam od roku 2010 navíc obnovuje pastevectví, které pro tuhle oblast bývalo typické, takže kosí louky, prořezávají náletové dřeviny anebo budují úkryty pro hmyz. No a musím hlavně říct, Mirku, abych se nechlubil cizím peřím, že to je další typ z knižního průvodce jižním okolím Prahy od Jana Hocka.
2: Ano, my jsme to trochu čekali. Tak typ už třetí vlastně v tomto týmu.
3: Ano, ano.
2: No a jak náročný výšlap, to ptám se vždycky, tak i dnes to tentokrát je.
3: No moc ne, náročnost 1-2, délka trasy necelých 8 kilometrů. Ovšem čekají nás nějaké ty kopečky, jak už to na Sedlčansku bývá, takže budeme šlapat možná i 3 hodinky.
2: No což, když by bylo jako dneska...
3: Ideální počasí.
2: Ideální počasí.
3: Já jsem dneska šlapal.
2: Kde začneme?
3: Start výletu je v obci Týnčany na jižním Sedlčansku, jak jsem říkal. Ta obec je dostupná busem anebo autem. Skoro celá trasa pak vede po značené naučné stezce Petrovicko, která začíná a končí v Petrovicích a nepůjdeme ji zdaleka celou. A ta stezka jinak nabízí 20 zastavení s informačními tabulemi, takže o informace nebudeme ochuzení.
2: Přesně. Tak a jak je to, prosím tě, s tím krasem? Opravdu tam najdeme kraj jako třeba někde v českém krasu na Berounsku?
3: Ano, opravdu, Mirku. Týnčanský kras je sice malá, leč krasová oblast. Nachází se v okolí vesnic Týnčany, což se dá tedy jaksi dovodit, ale také Skoupí a přináší do krajiny Sedlčanska útvary a místa v podobě vápencových skalek, škrapů, skalnatých strání, závrtů, vyvěraček anebo jeskyní. Podloží je z krystalického vápence a umožňuje navíc i výskyt, jak už jsem naznačoval, specifické flóry a na ní navázaných živočichů. Roste tam například vstavačku kačka nebo sasanka lesní a oblast je bohatá zejména na výskyt mnoha ohrožených druhů motýlů, jako jsou třeba některé druhy modrázků, anebo pestrobarvec Petr Klíčový, ten je hodně krásný.
2: No a modrázka, to už jsem neviděl.
3: No, tak Týnčanek.
2: No jasně. No a tak dobře, tak nechme zatím modrázka, ta místa, na která nás, na té trase samozřejmě, upozorníš.
3: Pár jich je, tak třeba jeskyně, je jich tam zdokumentovaných zhruba 20 a zajímavá jako příkladu Divišova jeskyně, její podzemí má délku asi 200 metrů a součástí je také průzračné jezírko. Ta jeskyně byla objevena teprve před nějakými 50 lety během odstřelu ve Vápencovém lomu a je do ní možný vstup, ovšem jenom příležitostně, když tam pořádají akce místní speleologové a je to po předchozí domluvě, takže je možné hlídat si to třeba na internetu.
2: Ale zní to zajímavé, jeskyně. No a prosím tě, nějaká díla, jak bych to řekl, díla lidských rukou, památky v sobotu, budou památky otevřené i v noci,
3: ano.
2: Bude jich hodně, tak jsou tady některé památky?
3: Jsou u potoka Brzina, podél kterého bude turista šlapat, když se vydá v mých stopách. Původně stávalo 33 vodních mlýnů. Jedním z nich je i barokní Radašův mlýn s působivým štítem, který je ovšem v soukromém vlastnictví a není přístupný. No a protože jsme v krasu, tak narazíš i na stopy po těžbě vápence. Ta v téhle oblasti začala už v 19. století a tenkrát se z vytěžené suroviny pálilo vápno. Dnes je severovýchodně od obce Skoupí otevřen aktivní důl, stále aktivní důl, který produkuje takový jemně mletý vápenec, co má využití v zemědělství anebo v čistírnách odpadních vod.
2: Zkrátka i Týnčanský krás může být cílem hezkého, ještě můžeme dneska říct prázdninového výletu, jak radí Vašek Žmulík.
3: Ovšem podle knižního průvodce od cestovatele, publicisty a fotografa Jana Hocka.
2: Zdravíme. Jana, kam nás teda vezmete zítra?
3: No, bude to opět podle jeho průvodce a bude to do krasu, který jsme zmínili, do velkého krasu, do toho českého, u Berounky a navštívíme třeba slavný lom Amerika nebo ještě slavnější hrad Karlštejn.
2: Tak to nedá se nic jiného říct, než že se těšíme. Pro dnešek děkujeme, Vašek Žmolík na dvojce.
3: Naslyšenou.

0: Ano, je 19. srpna, třeba máte dovolenou, tak vás zdravíme, vy šťastnější ji máte před sebou a my ostatní už jenom prostě říkáme, že 19. srpna. No a toto datum mají červeně ve svých kalendářích zaškrtnuté všechny faninky módy. Ve Francii by tento den mohli slavit klidně jako státní svátek, protože žena, která se v tento den před 143 lety narodila, proslavila zemi galského kohouta stejně jako její slavná kuchyně. Jméno dotyčné dámy, o které nám budou dnes v podvečer vyprávět v dalším díle příběhů z kalendáře Tereza Stýblová a Honza Kovařík, je dodnes vlastně synonymem luxusu a vytříbeného vkusu. K poslechu dnešního dílu vás pozvou právě teď krátkou ukázkou.
1: Je to jediná módní návrhářka, kterou časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí 20. století.
2: No aby ne, protože svými módními kreacemi doháněla tato dáma k šílenství tisíce žen, které toužily je mít.
1: A tisíce mužů, kteří tu parádu museli platit.
2: No tak zase pak měli po boku krásné ženy.
1: Dobře, nechme to být a pojďme si raději říct, po čem ženy nejvíc toužily.
2: Tak předně je správnější říci touží, protože to platí dodnes.
1: Ano, jenže tenkrát to pro ženy mělo ještě další rozměr. Nešlo jen o hezký módní kousek, ale šlo doslova o osvobození.
2: Dnes už si to málo kdo umí představit, ale tenkrát ženy nosily dlouhé zdobené šaty a především korzety.
1: No, to jsem osobně ještě nikdy nevyzkoušel, ale dovedu si představit, že chodit v takovém korzetu nebylo nic pohodlného a už vůbec ne zdravého.
2: No a pak přišla Coco Chanel a vzkázala ženám, zahoďte korzety a oblékejte se pohodlně jako muži.
0: Pořad příběhy z kalendáře, ve kterém připomínáme významná výročí osobností, ale také objevů a událostí v důležitých i nedůležitých a málo známých nebo zábavných souvislostech, vysíláme u nás na Dvojce denně po 17. hodině. Každý už odvysílaný díl pak najdete i na webu Dvojky nebo v naší aplikaci, myslím tím Můj rozhlas.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz. Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Když se řekne české sklo, tak většina z nás si asi představí něco krásného, zároveň křehkého. Na severu Čech je ale sklo mnohem víc. Je součástí historie, krajiny, vlastně i celého regionu, života celého regionu. Projekt Křišťálové údolí dnes propojuje více než stovku skláren, šperkařských dílen, muzeí, škol a navazuje na tradici dlouhou přes 7 století. No a právě příští týden se tohle řemeslo představí v Liberci v celé své kráse, abych tak řekl. Začne tam totiž krystalový vík, který nabídne desítky výstav, živou výrobu, skleněné instalace i možnost vyzkoušet si práci se sklem vlastníma rukama. No a o Křišťálovém údolí i letošním festivalu si budeme teď na dvojice povídat s jeho ředitelem Janem Šmídem. Pane řediteli, slyšíme se, dobré odpoledne?
1: Slyšíme se, dobré odpoledne.
0: Ano, pan ředitel, vy jste v libereckém studiu Českého rozhlasu.
1: Takže zdravím z Liberce, z Křišťálového údolí.
0: No, když se řekne Křišťálové údolí, zní to jako skoro pohádkově, ve skutečnosti označuje poměrně rozsáhlý region, kde vlastně začíná a končí a co všechno se pod tou značkou skrývá.
1: Křišťálové údolí je v podstatě region Libereckého kraje a to, co je vlastně unikátní, je ta obrovská pestrost těch technik sklářských, ale i bižuterních, kamenářských, ale třeba i jsou zde vánoční ozdoby, takže i s tím přesahem je to něco větší než Liberecký kraj, ale řekněme, jsou to ty severní Čechy, sever na sever od Prahy, a to, co opravdu je, co stojí za návštěvu, tak jsou ty stále živé otevřené provozy, sklárny, muzea, ateliéry, kde vlastně můžou návštěvníci obdivovat vlastně denně skláře, umělce, bižuterníky, šperkaře. A je to opravdu, jak jste říkal, jako pohádka a je skvělé, že to české sklo stále žije a můžeme ho vidět v reálu a ten nadcházející festival je toho skvělá připomínka.
0: Ono, celé to združuje více než stovku firem, muzeí, škol, najdeme mezi nimi velké sklárny, vy jste už to naznačoval, malé rodinné dílny třeba, jednotlivé umělce. Dá se nějak říct, co spojuje, kromě toho, že to všechno a ty všechny, kromě toho, že pracují se sklem nebo šperkem?
1: Tak rozhodně spojuje to, že, jak říkáte, pracuje s tou hmotou nebo s tím materiálem, který může být sklo, šperk či drahý kámen, a spojuje právě Liberecký kraj, protože je to vlastně oblast, kterou Liberecký kraj podporuje a vlastně i financuje, a vlastně je skvělé, že dává na takovéto věci peníze, aby se mohla vlastně ta tradice dále rozvíjet a ukazovat návštěvníkům a v podstatě celému světu.
0: No, když jste říkal tradice, tak sklářská tradice je tam u vás na severu Čech stará více než 700 let. Nakolik je to dneska ale stále živé řemeslo? A nakolik je to už třeba jenom kulturní dědictví, které se takzvaně opráší třeba při podobném festivalu?
1: Tak my jsme právě hrdí na to, že to řemeslo je nadále živé, a to je právě, jak jste zmínil, těch 100 členů, 100 našich partnerů, kam můžete u některých jít téměř každý den a vidět je v těch otevřených provozech a sklárnách a vidět ty skláře, jak opravdu pracují, a my se snažíme přesvědčovat, aby ty své provozy co nejvíc otvíraly a vlastně nebylo tím zážitkem jenom to, ta daná sklenička, že ji vyrobí, nebo ten šperk a ta ozdoba, ale aby jsme se vlastně my ti zvědavci mohli přijít kouknout na to vlastně, jak se to vyrábí.
0: No, je to nádhera to vidět, kam se hrabou synové a dcery Jakuba Skláře. No, protože tady je to vidět úplně naživo, dokonce si to člověk může vyzkoušet, k tomu se třeba ještě dostaneme. Když se ještě vrátíme do té historie, tak v 18. století byly české země dokonce nejvýznamnějším vývozcem skla na celém světě. Dá se říct, čím tehdy české sklo právě uchvátilo celý svět?
1: Tak rozhodně to byl ten křišťál, vůbec to krásné sklo, které se tady dělalo. Pak to samozřejmě byly svítidla, která se vyvážela do zahraničí, ale třeba to byla i perlička, která vlastně dodnes se vyrábí a dodnes se vyváží do řady zemí, kde slouží na různým ozdobným, rituálním účelům, a perlička mimochodem je taky jedním z tématů právě toho festivalu, který chystáme za pár dní.
0: Tak, perličce se třeba ještě dostaneme. Teď ještě, když dnes přijedu do Křišťálového údolí jako turista, nemusím tedy, jak jste asi naznačoval, zůstat jen za sklem muzejní vitríny. Kam byste mě teda poslal, abych opravdu viděl práci skláře, i s tím, jak tam pije to pivo, osmičku se, myslím, pije, že jo, u skla.
1: Pije se osmička nebo alkoholické i nealkoholické, ale to, co samozřejmě na Křišťálovém údolí a té oblasti unikátně, je to spojení právě s tou přírodou, protože po Křišťálovém údolí se rozléhají krásné turistické oblasti, jako Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše a Český ráje, takže ano, vlastně tu návštěvu krásně můžete spojit s tou přírodou a zároveň jít i do sklárny. A je to, můžete přijet na Novoborsko a vidět sklárny, můžete je navštívit, můžete tam vidět, ať už to je v Novém Boru, nebo je to v Kunraticích, nebo je to v Lindavě. Pak můžete jít do Kamenického Šenova, kde zase můžete obdivovat třeba ve sklárně Jílek, jak se vyrábí sklo. Je tam i třeba Preciosa, velká firma, ale můžete popojet také na Jablonecko a můžete to spojit s návštěvou Jizerských hor a tady můžete obdivovat hlavně právě tu perličku a bižuterii, anebo Český ráj, návštěvu Českého ráje a Turnova můžete spojit právě se šperkem a s drahým kamenem, protože právě ten český granát, ten se vlastně do dneška zpracovává v Turnově.
0: Třeba se dostaneme ještě k té perličce, povídám si na dvojce s ředitelem Křišťálového údolí. Pan ředitel je v Liberci v Českém rozhlase, právě tam vás budeme zvát ještě jednou, jen co dohraje a dospívá Peha.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Jestli chcete poznat křišťálové údolí bez dlouhého cestování mezi jednotlivými sklárnami a dílnami, příští týden se nabízí vlastně ideální příležitost. My jsme ještě neřekli termín, tak od 24. do 29. srpna se v Liberci promění v jedno velké centrum skla a šperku celé vlastně město. Pátý ročník Krystal Velivík přivede na 36 míst tvorbu více než stovky umělců a sklárna nabídne přes 80 akcí. Program nám teď z Liberecké studia představuje ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd. Začnu, pane řediteli, světově. České lustry se totiž dostaly na dvory Ludvíka 15. Marie Terezie nebo osmanského sultána dokonce. Má české sklo podobný zvuk ve světě také dnes? Je to tak?
1: Je to tak, protože české sklo nadále žije a samozřejmě zase opět důkazem toho je, že i dnes jsou firmy, které sklo vyváží a vlastně ty instalace skleněné vyváží do celého světa, takže určitě.
0: No a teď. My jsme tady skloňovali tu skleněnou perličku. Dokážete našim posluchačům, některým třeba prozradit a některým připomenout, co to vlastně je?
1: No, skleněná perlička je vlastně takový korálek. Je to, co všichni známe z navlékání různých šperků, ozdob a dalších věcí. Vídáme to třeba i u různých kultur, těch jako zámořských nebo exotických, které mají tak na svých oděvech, případně v uších a podobně mají ty perličky. A to je vlastně co hrozně malého, takový malý český zázrak.
0: Ano, ano. No a právě na festival kvůli ní přijedou dokonce zástupci indiánského kmene, jestli jsem se tady správně dočetl, indiánského kmene Panará z Brazílie, kteří české perle používají ve svých tradičních špercích. Jak se perlička dostala až k ním? Víme to?
1: Oni ty perličky používali jako takový tradiční šperk, či případně na takové obřadní rituály, a tím, že byly vlastně velmi barevné a ty české obzvlášť byly velmi barevné, tak proto právě u těchto kultur byly tak oblíbené a vlastně už je to i několik generací, které vlastně tyto, ať už tyto národy, ať už to je Brazílie, nebo to může být Mexiko, Spojené státy a podobně, tak ti využívají vlastně ty malé či větší perličky vlastně dodnes a i před mnoha desítkami let.
0: Oni nebudou jen vystavovat. Přímo v Liberci by snad měli vytvořit šperk, který se objeví na závěrečné módní show. Budou je návštěvníci moci při práci sledovat a setkat se s nimi, tedy s těmi Indiány?
1: Ano, budou. Návštěvníci mohou pozorovat na náměstí, kterýmu říkáme Křišťálové náměstí, ale to vlastně náměstí, to hlavní náměstí v Liberci, náměstí doktora Edvarda Beneše.

0: To bude Liberečan, nebo ten, kdo přijede do Liberce, takže se bude muset, bude moci přidat na tento taky jako tanec s těmi jejich tradičními nástroji. Mm. A opět to není ještě všechno. Budeme moci je potom vidět na té závěrečné modní multimediální show, kde oni vytvoří ty šperky a právě na té multimediální show, která je v sobotu, tak ty šperky představí, jak ti samotní brazilští návštěvníci, tak ukáží vlastně ty své šperky.
1: Na Křišťálovém náměstí bude mobilní sklářská pec, prusická dílna, některé techniky si lidé tam sami vyzkoušejí. Mohli bychom tady povídat o této akci dlouho. Všechno nestihneme, ale poslední věc, co je Křišťálová tramvaj?
0: Křišťálová tramvaj je historická tramvaj T3, která je to tradiční tramvaj, která jezdí v Liberci, ale je to samozřejmě jedna z těch starších a ta bude vyzdobená v duchu Orient Expressu, proto ho nazýváme Crystal Valley Express a bude jezdit po Liberci, mezi Libercem a Vratislavicemi a v pátek, sobotu i neděli i až do Jablonce, bude jezdit denně, bude jezdit zdarma a bude vyzdobená právě i částečně v duchu Orient Expressu, ale samozřejmě i skleněnými vázami, lustry a podobně a vyzdobila ho sklárna Jílek svými krásnými, jak říkám, s skleněnými věcmi.
1: No prostě nádhera. Doufám, že nebude moc hrkat to tam na těch kolích, když tam bude samé sklo. A ještě poslední věc. Teď nás někdo slyšel a říkal si, chci jet do Liberce. Musí se někde registrovat? Doporučil byste se někde objednat nebo se tam prostě přijede jenom podívat a nechá se vést?
0: Většina programu je zdarma, takže stačí se navštívit webové stránky Křišťálového údolí nebo Crystal Valley Week Festivalu, kde vlastně program od toho pondělka až do soboty. Řada těch toho programu je zdarma a je přístupná, nicméně pak takové ty workshopy, kde je méně míst anebo na tu závěrečnou show, tak je potřeba si vstupenky objednat.
1: Říká ředitel Křišťálového údolí, zvali jsme vás do Liberce, Jan Šmíd. Pane řediteli, už vás propouštíme, určitě toho máte hodně na práci. Děkujeme za tu pozvánku a ať se akce povede. Naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Není yesterday jako yesterday, tohle byla kolej yesterday. Tak za chvilku bude, tedy za 4,5 minuty, u mikrofonu dvojky u toho zpravodajského Mária Kunová. A mimo jiné ve zprávách uslyšíte, že policie dopadla druhého Ukrajince podezřelého ze sabotáže plynovodu Nord Stream. To bylo před 4 lety. Můžeme už teď prozradit, že policie zasahovala v Chorvatsku.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
5: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Půdní sucho letos trvá v Česku rekordně dlouho, nejhůř je na tom jižní a střední Morava. Policie dopadla druhého Ukrajince podezřelého ze sabotáže plynovodu Nord Stream před 4 lety. Ráno zasahovala v Chorvatsku. Je oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, teploty na severu 22 stupňů, jinde až 28. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku. Informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší situace je na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. Táma půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
7: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
6: Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit očekávané srážky do konce týdne. Už zítra meteorologové varují před bouřkami, které můžou doprovázet i vydatné přívalové deště. Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
8: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Sergejem K. má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%. Příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. Pražská zoologická zahrada dnes poprvé návštěvníkům ukázala malého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani, narodil se 5. června samičce Daisy. Zároveň je pravnukem slavného lachtana Gastona, který zahynul při pražských povodních v roce 2002. Pokračuje chovatel lachtanů Jakub Mezej.
9: Je to, vlastně můžu říct, mládě jako každé jiné, je to hravé mládě, které si velice rádo hraje se samicí Roňou, ale i se svojí mámou samicí Daisy. Při tom vlastně prvním vážení tak mělo mládě 4,5 kg a dnes má něco už kolem 15 kg, takže je to opravdu velký cvalík.
6: Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami od roku 1934. První lachtany tehdy daroval zooherec Vlasta Burian.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo přehánky, k večeru budou na severu četnější, ojediněle se objeví bouřky, na jihu budou srážky postupně ustávat, ubývat oblačnosti, na polojasno až jasno. Teploty na severu 22 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy 30, na horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je kolona za sjezdem na Rosice. Jede z kilometru 181 do zúžení v Brně. Osobním autem se zdržíte půl hodiny. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 52. kilometru kvůli omezení u Lovosic. Osobním autem se zdržíte 25 minut, kamionem déle. A silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště je v Buchlovských kopcích zavřená po nehodě dvou vozidel. Náhradní trasy pro osobní auta vedou přes Korečany a Osvětimany, případně z Brna po silnici 54 přes Kyjov. Tolik zprávy, s vámi je dál Mirek Vaňura.
10: Také zprávy v 15 hodin připravila Mária Kunová, ale už to není pravda, už je 5 minut po 15. Známe někoho, kdo je slavný bojovník nebo proslavený v boji, myslím tím Ludvíka, pakliže ano, tak mu poplahu přejte, protože Ludvík má dneska svátek, je totiž 19. srpna.
0: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Abyste se také krásně měli, mám tady dvě vstupenky na představení Soukromé životy na letní scéně divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách a konkrétní den, je to na 28. srpna. Pro vás, posluchače dvojky, věnovalo samozřejmě divadlo Bez zábradlí. Tak a dnešní zadání. I tuto sobotu se můžete těšit na povídku Rudolfa Čechury, ve které bude Sherlock Holmes řešit případ vědeckou metodou. Tentokrát si na své přijdou milovníci koček a neb kočkomilové, jak je v příběhu označil doktor Watson. Společně se slavným kolegou bude v muzeu luštit kočičí záhadu.
2: Kdo byl přítomen v síni, když jste odcházel?
3: Jen ten nebožák, tedy ten zraněný člověk. Opisoval údaje z informačních tabulek u exponátů, říkal, že si připravuje přednášku.
2: Kde stál ten člověk, když jste odcházel?
3: Tam, u vitríny číslo 10.
2: Byl ale nalezen v křesle o 4 metry dál. A cestou stačil obsat i příslušné informační tabulky. Jste si jist, že jste byl vzdálen pouhý okamžik?
3: Naprosto, pane. Zcela jistě.
2: Vy jste, profesore, přišel do síně...
4: Hned poté, co ty dámy spustili křik. Mám pracovnu tady na konci chodby.
2: Co vás zaujalo hned po příchodu?
4: Ten nebohý muž, samozřejmě.
1: Tak a já se vás dnes ptám, jak daleko bylo křeslo od vitríny číslo 10? Jak daleko bylo to křeslo od vitríny číslo 10? 702 222 220, nezapomeňte se podepsat, i dnes vyhrává pátá správná odpověď.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Tak už nepište, ptal jsem se vás v naší soutěži na dvojice, pravidelné soutěži, jak daleko bylo křeslo od vitríny číslo 10. Samozřejmě bylo to slyšet v naší ukázce, kde nebyl jen doktor Watson, nejen Sherlock Holmes. Tady je správná odpověď.
1: Kde stál ten člověk, když jste odcházel?
2: Tam, u vitríny číslo 10.
1: Byl ale nalezen v křesle o 4 metry dál.
0: 4 metry? No, 4 metry. Ne všichni jste věděli, ale vy, kteří jste věděli, tak jste se nám seřadili. No a pátá správná odpověď dnes přišla od Lenky Zemanové. Tak, milá Lenko, blahopřejeme dvě vstupenky na představení Soukromé životy na letní scéně divadla Bez zábradlí ve Voděrátkách na 28. srpna. Pro posluchače tedy věnovalo divadlo Bez zábradlí, jsou vaše. Vědecký magazín Meteor, ze kterého jsme čerpali, a to jste jistě poznali, vysíláme v premiéře na dvojce každou sobotu po 8. hodině, to je vždycky ráno, když spíte. No a pokud ho tedy nestihnete, tak mám ještě další nabídku, nedělní odpolední reprízu, a to už je po 15. hodině. A samozřejmě i Meteor najdete například v aplikaci Můj rozhlas.
3: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
4: Na dvojce.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Léto s odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.
3: Tak jenom připomínám, že v sobotu bude hodně otevřeno na památka hrady, zámky. Bude to zajímavá noc. A teď vás pozveme na nádvoří Švihovského hradu na Klatovsku. V úterý otevřel speciální poštovní úřad. Na své cestě se tam zastavila štafetová jízda Pony Expressu, která právě v těchto dnech v podstatě křižuje celou naší republiku. Odkazuje na kurýrní službu, která před více než 160 lety přepravovala zásilky mezi východním a západním pobřežím Spojených států. A stejně jako tehdy v Americe, i tentokrát mohli lidé poslat svoji pohlednici nebo zásilku po kurýrech na koních.
4: Na nádvoří Švihovského hradu právě dorazili jezdci Pony Expressu v červených košilích se žlutými šátky okolo krku. Tito dva tady svoji jízdu končí a štafetu předávají svým kolegům na čerstvých koních.
5: Je to taková prestiž, no, prostě tradice.
4: Na další úsek se chystá jezdec Ruda Paul.
5: Každý jezdec si sám musí najít úsek, musí vidět, kudy má jet a musí od bodu A do bodu B dovíz tu poštu. Kudy jede, to je čistě na jeho rozhodnutí.
4: Před sebou máte asi 26 kilometrů.
5: To není zrovna krátká trasa, jede se to docela rychle. My máme na 26 kilometrů asi hodinu tři čtvrtě, no. Takže ono to je docela dost rychlý, no. Ale tam jde vždycky o bezpečnost toho koně i vaší, jako když se vám to nebude zdát, můžete jít klidně 2,5 hodiny. Prostě není to o tom, že budete toho koně štvát, to ne, to v žádném případě.
4: Milada Vorlová, poprvé jako jezdkyně Pony Expressu, samozřejmě žádný začátečník.
6: Mám k tomu úctu, mám ráda historii a prostě vždycky jsem to obdivovala, ten divoký západ a prostě celou tu mentalitu toho.
7: Aha, tyhle dva.
8: Takže to máme napsat adresu.
4: Jo? Stánek pošty Pony Expressu. U něj je paní Blanka Kríslová.
9: Můžete si u nás zakoupit pohledy se známkou. Samozřejmě tu máme i zboží s tím naším znakem.
4: Vy tady razítkujete
9: poctivě. No tak samozřejmě, potom jsem pošťák.
10: Moje mamka má ráda koně.
4: Takže ty jí tady pošleš pohled teďko.
10: Yeah. Jo.
4: Přišla jsem i 7letá Berenika. A v kolik hodin si stávala?
10: V 5.
4: Karel Hájek z Prahy.
11: Pořídím tady pohledy a korespondiáky pro svého bývalého kolegu, který sbírá různé poštovní věci.
4: Pošta mu přijde odkud?
11: Jedno z Polska, jedno z Košic a jedno z Bratislavy.
4: Takže ze 3 cílových stanic Pony Expressu.
12: A já si taky vemu jeden, třeba tenhle ten.
4: Ano. Předákem České jihozápadní větve jízdy Pony Expressu je Viktor Merc.
13: Já víceméně se starám o úsek z Lístkové do Stříbrné Hoty, co jezdíme. Máme tam 9 úseků, po 2 jezdcích to je 18 jezdců.
4: Takže není problém sehnat dostatek jezdců a koní?
13: Je i není. Jsou větve, které třeba trpí na ty jezdce, protože spousta už jezdců těch kmenových, co začínali od začátku, postupně stárnou, nejezdí. Takže musíme se trošku o to starat, aby jsme našli ty jezdce, aby jsme je měli a vychovat si je trošku.
4: Co se týče celé České republiky, kolik je zapojeno jezdců?
13: Já si myslím, kolem 300 jezdců tady máme, co jede tu jízdu v České republice. No.
14: Kde mi vysí nohy pod koně?
15: Tak čau.
16: Ahoj.
4: Letošní jízda Pony Expressu začala ve čtvrtek v Německu u nizozemských hranic a skončí v sobotu na Slovensku a v Polsku. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Létos odpolední dvojkou.
2: Prázdninové zážitky, příběhy a inspirace.

0: Vojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký u mikrofonu Dvojky. Petře, vítej.
3: Krásný den.
2: Petr je tady dneska za trdlo.
3: Ano, přesně tak jsem to fásnul, sám jsem si to vybral.
2: Ne, tak trdlo myslí na ten pokrm. Ano, ty to ano, máš ještě ano. Dál pojmenovaný.
3: Ano, ono se tomu říká taky chimney cake a má to spoustu různých názvů. Já sám jsem si myslel, že trdlo je něco, co se u nás rozběhlo až po revoluci s nástupem turismu a zjistil jsem, že jsem se zmýlil. Ani to není výhradně české, ani to nemá tak krátkou tradici, jak jsem si původně myslel já.
2: Trdlo není jenom české?
3: Ne, k tomu se dostaneme.
2: Dobře, tak začneme od kynutého těsta.
3: Ano, kynuté těsto se rozválí, v proužcích se namotá na bukový válec, dnes už se používá také kovový válec o průměru 8 až 10 cm. Právě ten válec se jmenuje trdlo, takže když někomu řekneme, že je trdlo, tak máme na mysli tam ten válec kýžený. Já jsem vždy bral, že trdlo je tlouk hmoždíři, když se rozloukalo koření, takže tam ten tlouk je trdlo. No a teď se to peče, otáčí se to, potírá se to mlékem nebo se to posypává cukrem, až na tom vykrystalizuje cukr, prostě karamel. A hotovo, vymalováno, z kořice, vanilka, ořechy, čokoláda, jak kdo chce, jak kdo to
2: prostě ví. Známe. Moje taková osobní poznámka, mě to vždycky šlo jako k Vánocům a k adventnímu měsíci.
3: Taky zajímavé.
2: A najednou to u nás prodávají běžně v létě.
3: Ano, a nejenom u nás, právě i na mnoha místech Evropy.
2: Tak jaký má teda původ?
3: No, historicky to pravděpodobně pochází ze Sedmihradska, což je území, které patří do dnešního Rumunska. A bere se, že k jeho rozšíření mimo toto území došlo v důsledku vpádu Tatarů, kdy část obyvatelstva utekla na severozápad a prostě svoje zvyky si vzali sebou. A propo je to zajímavá ukázka toho, jak ten vpád Tatarů, Turků, prostě vždycky cizinců, jak to ovlivní i kulturně na stovky let dopředu to fungování místních obyvatel. A podobné výrobky jsou známé po světě i jinde, právě ve Švédsku, na Slovensku to má dokonce registrováno svoji evropskou značku, v Maďarsku je trdelník znám a tam jsem na tu myšlenku vůbec přišel, když jsme si letos s dětmi dávali maďarské trdlo, které se tam popisovalo, omlouvám se všem Maďarům, Kirteskalač.
2: To jste věděli, že je trdlo?
3: Ne, viděl jsem, že to tam bylo a hlavně všude měli napsaný ten anglický překlad jako chimney cake, jako komínová dobrota.
2: Takže komínová dobrota v několika zemích, mimochodem Švédové nás tady předběhli, ti si to autorizovali.
3: Oni mají jako zaregistrovanou značku pod Evropskou unii.
2: Tak a koho všeho předběhli? To znamená nás,
3: no, počkej,
2: Maďarsko?
3: Je to ještě zamotanější, ještě protože stejnou značku nebo značku na velmi podobný moučník mají zaregistrovanou také Slováci a volá se to skalický trdelník.
2: Aha.
3: Jsem nevěděl ani, že je možné si takhle jako registrovat tu značku vícekrát. A pak už teda budu vysvětlovat ten tvůj seznam. Předběhli Poláky, Litvu, Lucembursko, Německo, Rakousko a Českou republiku taky.
2: No ale pořád se to jako točí na jednom fleku, když tak pojmenují Evropu, že? Že
3: jo,
2: to není jako dál.
3: Tak jako nějakým způsobem předáváme.
2: Petr Horký, mimochodem trdlo je horké, ne vždycky?
3: Bývá tak hodně horké.
2: Ano, tak bylo tady hodně horko. Děkujeme za dnešek.
3: Dobrou chuť.

0: Fontána pre Zuzanu. No a právě dnes jsou to 3 roky, kdy Vašo Patejdl odešel do hudebního nebe. Třeba Miloš Skalka dnes řekne víc večer. Ale teď je teprve 15.44. Marian Sandev nás poslouchá, protože má službu Český hydrometeorologický ústav. Mariane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, přeji.
0: Tak jak bude večer, jak bude v noci?
1: Tak v průběhu noci očekáváme většinou polojasno, přechodně bude oblačnost zvětšená a na severu se místy jinde jen ojedinělé vyskytnou přehánky nebo déšť, na severu není vyloučená i bouřka. Jinak teploty po ránu budou relativně vysoké, budou se pohybovat většinou od 20 do 16 stupňů, čili někde ještě bude tropická noc, hlavně na východě území a naopak na západě a severu místy teploty poklesnou k 14 stupňům Celsia. Jinak k

0: Zmiňovat zvlněné frontální rozhraní, takže zpočátku bude většinou oblačno a jen s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Ovšem odpoledne a večer postupně se od západu zatáhne místy v jihovýchodní polovině území s četnějšími srážkami v podobě deště nebo přeháněk a místy se objeví bouřky, některé mohou být i silné. V bouřkách se mohou vyskytnout nárazy větru kolem 70 km v hodině, kroupy o velikosti kolem 2 cm a také přívalové srážky. Jinak nejvyšší teploty už budou téměř na celém území letní, a to od 27 do 32 stupňů. Mm-hmm. Chladněji bude jen na západě a severu, kde jsou očekávané teploty kolem 25 stupňů. A ty nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 18, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 stupňů Celsia. A vád bude slabý, během dne pak většinou mírný západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a pozor, v bouřkách přechodně vítr bude zesilovat.
1: Tak. Marian Sandev, vyčerpávající, moc děkujeme a my se zase zítra ozveme. Tak příjemnou službu.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Tak za malou chvíli přijde Patrika Strouhalová, aby nás pozvala na kávu o 16:00. Ono se to blíží, ono to letí 15 hodin 47 minut teď zcela přesně. Jestli vám to opravdu to odpoledne letí, tak to je dobře, protože se s dvojkou nenudíte. Tak teď si dáme Coldplay a třeba si i zaspíváte.

0: Tak dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Odpoledne jsem chtěl říct, to je Patrika Strouhalová, já jsem tě tady už jako anoncoval.
1: Děkuju.
0: A dnes je taková zajímavá káva, protože dnes bude káva s mlékem.
1: No, uvidíme, protože my se zaměříme zejména na kysané mléčné výrobky, tak si myslím, že kávu s kysaným mlékem mnohdy v létě se někomu povede si tam jako šplouchnout do toho kafíčka. V každém případě, ale jsou to potraviny, které jsou velmi zdravé, co opravdu je pro naše tělo v těch kysaných mléčných výrobcích tak zásadní, tak na to se budu ptát našeho hosta z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Přijede paní inženýrka Hana Střítecká, která mimochodem je také ředitelka spolku Fair Potravina, je to nutriční specialistka, takže otázky tak. Vítáme.
0: Přijede z dobrého města mimochodem, já se tam teď rozjedu, ale těším se na vás v 18 hodin. Při kriminálce, no a teď pustíme Patrice píseň, to bych prý chtěla slyšet každá žena. Každý mi tě lásko závidí, tak si to užij.
1: Děkuju.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Davida Matáska. Jak s odstupem hodnotí důvody, které ho po více než 30 letech vedly k odchodu z Národního divadla? Co by označil jako největší včelařský úspěch letošní sezóny? A jak se těší na nadcházející sérii představení Macbeth v rámci letních Shakespeareovských slavností? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví David Matásek a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
7: Ministr Krempíř vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu. Přesnou částku neuvedl. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování svých možných zločinů v pásmu Gazy. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů na západě a severu kolem 25. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrini Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
8: Kultura rozhodně nebude bita, máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
7: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř s Schillerovou nemluvil. Policisté pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě, pokračuje policejní mluvčí Jan Daněk.
9: Často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů. Je proto možné, že se bude pohybovat v blízkosti zastávek, městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
7: Fotografii chlapce naleznete na našem serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hindra Jabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace pro lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobé mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od začátku války přes 73 tisíc Palestinců. Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design nebo šperky.
10: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
11: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
10: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
11: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy-Plockové.
12: A jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z dokument dekorativ.
11: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
7: Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne. Teploty budou mezi 27 a 32 stupni. Na západě a severu kolem 25, na horách 18 stupňů.
0: Doprava.
7: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem od sjezdu na Lovosice pojedete pomalu ze 48. a 0,5. kilometru kvůli opravám dálnice. Vše se rozjede na 34. kilometru. Osobním autem se zdržíte 25 minut, kamionem déle. Na D4 z Prahy do Strakonic zpomalíte pod Cukrákem před sjezdem na Baně. Do omezení u Jíloviště pojedete 15 minut. A silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště byla za odbočkou na Stupavu zavřená po nehodě dvou aut. Buchlova už se dá projet kyvadlově. Ze zprávy to vše, teď má slovo Patricie Strouhalová.
13: Dobrý den, nejsem ve studiu sama, i dnes je tu se mnou host, je to paní inženýrka Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, ředitelka spolku FE Potravina a také nutriční terapeutka PhD, takže místo inženýr oslovujeme lékař, doktor. Díky moc, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Kysané mléčné výrobky, jak jsme o tom před chvílí s Mirkem Vaňurou mluvili, budou naším tématem až do 17. hodiny. Mnohdy je jíme, protože nám doma říkali už od dětství, že jsou zdravé, tak si říkám, jestli jste prošla touhletou domácí výchovou i vy a jestli je máte ráda, jestli je opravdu ráda jíte.
14: Nebo prošla, zanechali následky. Ne úplně jím, ale piju. Mám ráda kefír a podmáslí.
13: A proč?
14: Protože mi to chutná, ale ne ty sladké varianty, jak má většina lidí, ale mám ráda tu slanou. To znamená trošičku osolit, trošičku třeba kmínu, trošičku pepře, případně i trochu chili a to mi teda musím říct, že chutná hodně.
13: Zkusila jste některé si i sama doma vyrobit?
14: Zkoušeli jsme jogurty, ale skončili jsme na tom, že přece jenom jako udržet čistotu, vyvářet to, mít ten čas na tu teplotu, není to pro tu naší domácnost úplně to optimální.
13: Třeba nám někdo napíše, jak to dělají u nich doma, jak to zvládají v tom spěchu a schonu všedních dnů. Tak adresa, moc dobře ji znáte, jsem za to ráda. @rozhlas.cz. Káva o čtvrté a kysané mléčné výrobky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: O kysaných mléčných výrobcích dnes tedy v kávě o čtvrté s Hanou Stříteckou. Jaké typy vlastně mléčných výrobků patří mezi ty kvašené?
1: Tak já myslím, že ty nejznámější je asi jogurt, zakysaná smetana, potom je to kefír, acidofilní máslo, teda acidofilní mléko, pardon, případně třeba prokysané podmáslí. Musím říct, že tady při přípravě jsem se vlastně zarazila, že my používáme slovo jenom podmáslí, ale to podmáslí je to, co mi zbyde při výrobě másla a je to víceméně bezchuťová voda a musí se nejdřív fermentovat a pak z toho je to podmáslí.
0: Takže správně zakysané.
1: Kysané podmáslí. No a to si myslím, že jsou takové ty základní typy toho těch mléčných produktů. Jinak samozřejmě bakterie mléčného kvašení nám fungují potom třeba i v kysaném zelí.
0: Mm-hmm. No a rozdíl mezi jogurtem, kefírem, acidofilním mlékem, tím zakysaným podmáslím, jaký je?
1: Tak rozdíl je v konzistenci, to je první věc, to znamená třeba jak dlouho to srážíme, při jaké teplotě to srážíme nebo fermentujeme. A další věc je vlastně, kterými bakteriemi to fermentujeme, takže se to liší od toho, jaké bakterie se používají. No a pak největší rozdíl je potom ještě v kefíru, kde tam kromě vlastně bakterií se přidávají i kvasinky.
0: No a jaké bakterie se dávají?
1: Jsou to různé bakterie mléčného kvašení od nějakého streptokoka, termofila, lactobacillus bulgarovus, lactobacillus acidophilus, jako je různých té skupiny podle toho, co chci mít za ten finální produkt.
0: Mm-hmm. Co takový skyr z technologického hlediska, není to spíš už sýr?
1: Je. Zrovna skyr, jo. Samozřejmě, pokud se budeme bavit o řeckém jogurtu nebo jogurtu řeckého typu, tak tam jsme stále v jogurtu. Ale když se budeme bavit o skyru, tak skutečně skyr by měl být jako čerstvý, kyselý, vlastně sýr dělaný tím kyselým srážením.
0: Tam se dává co? Bakterie, bacily, co tam je?
1: Spíš se to vlastně odstřední srovátky a potom se to nechává klasicky vystrážet, jako když vyrábíte jako ten jednoduchý sýr nebo ten mladý sýr.
0: Můžu si ho vyrobit doma?
1: Můžeme si ho dělat doma, akorát se u nás jako doma se špatně oddělává ta syrovátka.
0: On se totiž na to Standa ptá. Dobrý den, prosím, dá se z UHT mléka vyrobit tvaroch, máslo nebo vůbec něco?
1: Z UHT se dá vyrobit něco. Tvaroch se dělá, nebo víceméně dá se udělat cokoliv, protože vlastně my si tam můžeme ty bakterie dodat. To znamená, že UHT mléko na rozdíl od toho standardního se liší v tom, že tam nejsou bakterie, protože vlastně jsou pozabíjené jak ty negativní, tak ale i ty pozitivní. Takže pokud tam naočkuju vlastně ty bakterie třeba pomocí nějakého jogurtu, tak můžu i z UHT mléka vyrobit cokoliv.
0: V čem je pro tělo ten výrobek pokaždé jiný, přínosný? Když se podíváme na ten jogurt, kefír, zakysané podmáslí nebo to acidofilní mléko, co tělu dodává?
1: A jednak jsou to ty bakterie mléčného kvašení, budeme používat jako obecné označení, takže pokaždé jsou to trošičku jiné, ty bakterie mléčného kvašení, a pak je to samozřejmě jiné množství třeba bílkoviny, jiné množství vápníku, jiné množství vitamínu D a tuku podle toho, jak ten výrobek je tučný, jak ten výrobek vlastně kolik obsahuje bílkoviny, protože vápník je vázaný na bílkovinu, takže vždycky čím více bílkoviny, tím více i vápníku. No a co se týká vlastně třeba toho vitamínu D, tak je to zase o tučnosti. Čím je tučnější ten výrobek, tím jistě tam budeme mít toho vitamínu D.
0: Když bychom šli po těch bílkovinách, jedničkou by byl tvaroch nebo jogurt?
1: Jedničkou bude tvaroch, takže obecně čím je to hutnější, a teď nemyslím tím, že to pospůl nějakým škrobem, ale čím je vlastně ten výrobek hutnější, tím tam mám větší podíl té bílkoviny. Čím je tekutější, tím tam té bílkoviny je méně.
0: A když jde tedy o kysaný mléčný výrobek, pak je to jogurt?
1: Pak je to jogurt, ano.
0: Často se řeší, kdy takové výrobky jíst, jestli ráno nebo večer, bez ohledu na to, jestli potřebujeme mít nějaký limit bílkovin v rámci třeba nějakého hubnutí, tak kdy? Je to jedno?
1: Za mě je to úplně jako preference každého jednotlivce. Jediné, co tak tvaroch, ale to není klasický vlastně zakysaný mléčný výrobek, tak tím, že tam je vysoký podíl toho kaseinu a ta kaseinová bílkovina je spíš jako reparační, tak ten je lepší, když se dává jako k večeru, odpoledních hodinách, k večerních hodinách, anebo po nějakém výkonu. Ale jinak, co se týká klasických prokysaných výrobků, tak je to spíš o tom, jak to zvládám. Takže pokud mi to nevadí, pokud s tím nemám nějaké obtíže typu rychlejšího kroku a vyhledávání to, toalety, tak je vlastně na mě, kdy si to dám.
0: Je dobré jíst je každý den, nebo jak často by vlastně zdravý člověk měl zařazovat ty kysané mléčné výrobky do svého jídelníčku?
1: Tady hrozně záleží jako u čehokoliv jiného, jestli mám jiné typy vlastně fermentovaných výrobků. Pokud mám jiné typy fermentovaných výrobků, třeba kvašená zelenina, a už jedno, jestli tomu budeme říkat kimči, nebo naše kysané zelí, případně nějaké kvašáky jako takové, tak samozřejmě ten mléčný výrobek z pohledu těch bakterií denně mít nemusím, protože mi to nahradí něco jiného. No a pokud to mám kvůli tomu, že je to dobře jako vlastně stravitelný zdroj vitaminu D a vápníku, tak je to zase stejné. Pokud mám jiné zdroje vápníku, tak nemusím mít denně ten mléčný výrobek. Ale tou kombinací toho vápníku, vitaminu D a relativně dobré stravitelnosti, pokud nemám alergii na mléčnou bílkovinu, tak vlastně ten mléčný výrobek je velmi vhodný. Takže z tohohle pohledu třeba malé děti a starší lidé asi ano, denně.
0: Alergie, ale je tady také intolerance. Zvládají lidé s tou intolerancí lépe ty prokvašené a kvašené mléčné výrobky?
1: Záleží, jak moc vlastně silná ta intolerance je, protože to prokvašení znamená, že vlastně ty bakterie, které tam jsou, tak za mě částečně naštípou vlastně ten cukr, nebo zlikvidují ten cukr, který tam je, a tím pádem já ho nemusím štěpit vlastně ve svém střevu. Takže ano, mohu pomáhat. Tím nechci říkat, že všichni, co mají intoleranci, když budou mi prokysaný mléčný výrobek, tak to zvládnou. U těchto lidí pak je to otázka toho, že ten mléčný výrobek nebude základem, to znamená, nedám si jogurt a k němu třeba, já nevím, žičku vloček, ale budu mít vločky a do těch vloček si dám třeba žičku toho jogurtu a už to můžu zvládnout a nemusí mi to vadit.
0: Pokud chcete, ptejte se, přidejte i svoje zkušenosti, pište nám na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: S Hanou Stříteckou si dnes povídáme o kysaných mléčných výrobcích, tak končili jsme tím, kdo by mohl a měl konzumovat. Je někdo, komu byste třeba tu častější konzumaci těch kysaných mléčných výrobků doporučila?
1: Určitě by to byly lidi, kteří jsou třeba po léčbě antibiotiky, to znamená, aby se nám lépe obnovila zase ta střevní mikroflora. Potom jsou to třeba lidé, kteří mají nějaké zažívací obtíže, ale samozřejmě tam je potřeba rozlišit, z čeho ty zažívací obtíže jako jsou, tak tam určitě by to taky mohlo pomoct. Myslím si, že pokud člověk nemá vyloženě jako nějakou specifickou tu alergii nebo intoleranci, tak si myslím, že jako není člověk, kterým by ty mléčné výrobky vyloženě ubližovaly. Většině z nám pomůžou.
0: No a právě, proč jsou pro někoho ty kvašené mléčné výrobky stravitelnější než mléko samotné?
1: No, protože ty kvašené mléčné výrobky už prošly tou fermentací, to znamená za prvý, máme tam rozložený ten cukr, to znamená, že za nás vlastně, za tu naši laktázu, která pro ně u někoho už je jako líná nebo úplně vymezela, tak vlastně to zvládne ta fermentace za nás, to je první věc. Druhá věc, tím, jak trošičku projdou i tou teplnou úpravou, to znamená, musí projít nějakým teplem, aby se tam ta fermentace rozeběhla, tak se vlastně i malinko změní jako struktura bílkoviny, protože bílkovina je taková strašně složitá, představme si to jako klubíčko, smotaný klubíčko, do kterého se strašně špatně dostává a vlastně v rámci té fermentace dochází k tomu, že se trošičku jako rozpadne a pro nás už je jako jednodušší použití. No a pak je to i tím, že ty bakterie, které se tam vyskytují, tak vytváří vlastně vlastní enzym, který potom pomáhá i nám v rámci toho trávení u nás.
0: Jsou opravdu ty bakterie mléčného kvašení pro náš organismus tak důležité, jestli se opravdu dostanou skutečně až do těch střev?
1: Některé projdou, samozřejmě, že projdou. Není to o tom, že by se úplně všechny pozabíjeli. Jinak i zase argumentace některých je pravdou, protože v žaludku je strašně nízké pH a to nízké pH samozřejmě ty bakterie zabíjí. Nicméně není to o tom, že by žádné neprošly. Mm-hmm. Některé projdou a jde o to, že když se podíváme.
0: Víme, které?
1: Samozřejmě. Dá se poznat, které, protože když se dělají různé testy, jako složení, jaké mikroby máme vlastně ve střevech, tak jsou tam i toho mléčného kvašení, takže nám tam musí procházet nebo prochází. A je to znát i třeba po té, co se nasadí dieta, kde je vyšší třeba podíl těch bakterií mléčného kvašení, tak se to potom vyskytuje i v těch střevech při tom osazování. Ale je to o tom, že my potřebujeme nějaký jako optimální poměr v těch střevech. A pokud bychom tam neměli tyhle ty bakterie, které jsou důležité, ty laktobacily, mají svoji funkci, vytváří nějaké další vlastně látky potom ve střevu, které pomáhají, ať už v ose vlastně střevo mozek, pro lepší soustředění, pro lepší imunitní systém. Takže jsou velmi důležité. Nedá se říct, že bychom prostě čistě jako vyřadili některých z typů bakterií, tak se může stát to, že se nám přemnoží nějaký jiný a v ten moment v těch střevech budeme mít problém.
0: A jaký je rozdíl mezi probiotiky a jogurtovými kulturami?
1: No, jogurtové kultury jsou skutečně jenom ty dvě, vlastně ty typické, se vyskytují v jogurtu, než to probiotika je obecně ten široký pojem pro všechny ty bakterie, které se nám vyskytují v tom střevě, jsou pozitivní pro to naše střevo.
0: Ptá se vás posluchačka, že má prokázanou histaminovou intoleranci. Jestli můžete doporučit nějaký kysaný výrobek, který je pro člověka, který má prokázanou histaminovou intoleranci vhodný?
1: S tou histaminovou intoleranci je to složitější, protože samozřejmě každý reaguje trošičku na něco jiného. A velmi často je tam pak problém to, že potřebují vlastně ty výrobky jako čerstvé. Takže z tohohle pohledu bych šla spíš třeba zkusila, jestli mi nevadí kefír, nebo jestli mi nevadí vlastně to acidofilní mléko a pokud by to bylo vyhovující, tak v pořádku. Ale musí si to vyzkoušet. Nedá se říct automaticky, že prostě každý, kdo má histaminovou intoleranci, tak musí mléčné výrobky vyřadit a na druhou stranu říct, že prostě všem lidem s tou intolerancí vlastně budou v pořádku a nic jim neudělají. Hmm. Tohle je jako velmi individuální. Hmm.
0: Z Krkonoš přišel pozdrav. Kefír a jiné kysané výrobky mají obvykle prodlouženou trvanlivost. Zhruba měsíc. Zajímalo by mě, jestli tam pořád je ten zdravotní benefit.
1: Určitě ano. My jsme se, můžu to prozradit, my jsme se tady o tom bavili, než vlastně začalo vysílání právě s tím pohledem, že dokonce i načnutý. A načnutý kefír zůstal trošičku dále v lednici.
0: No, nechala jsem ho tam 3 týdny a překvapilo mě, že jenom lehce perlí.
1: A právě u toho kefíru je to daný ještě tím, že jsou to ty kvasinky, takže to perlení vlastně je na vrub těch kvasinek. A samozřejmě, pokud to není plesnivé, tak je to naprosto v pořádku a nemusíme se toho úplně bát.
0: Takže můžeme to skonzumovat společně. Tak je tady ještě dotaz na to, jak se jogurt vyrábí v mlékárně.
1: No, ten postup je stejný, jestli to máme v mlékárně, nebo to děláme doma. Prostě je potřeba zpasterovat mléko, tak, aby jsme se zbavili těch negativních bakterií, které tam nechceme mít. Potom se vlastně naočkuje těma jogurtovýma bakteriema, ty, které tam chci mít. Je potřeba to zahřát na nějakou teplotu, zhruba 45 až 40 stupňů. A po nějakou dobu vlastně v této teplotě dochází k tomu, že se nám vlastně pospuje ten kasein, dělá to tu hezkou hmotu z té tekuté, se to vlastně stuhne jako dohromady. No a pak je potřeba to zavčasu zastavit, aby to nebylo příliš kyselé a zase zpátky schladit, aby jsme zastavili tu reakci, vlastně to kvašení, které tam je. No a rozdíl mezi domácím a vlastně tou mlékárnou je v množství, to je první věc. Druhá věc je v řízení, to znamená, že ta mlékárna má skutečně přesně časy, přesné teploty, je schopná udržet ty teploty celou dobu doma, ne vždycky se to dá úplně udržet. No a pak je rozdíl jediný v tom, že doma to máme vždycky očkované přímo v kelímku, kdežto v té mlékárně se to dá dělat dvojím způsobem. Buď očkovat do kelímku, a když to očkuju do kelímku, tak vlastně z toho kelímku už to znovu nevyndávám a je to jako kompaktnější. Řekněme, že to vypadá jako puding. A může se stát, že nahoře je to vlastně vrstva takové té zelené tekutiny. Neznamená to, že je to zkažené, ale je to o tom, že vlastně ty bakterie produkují potom oxid uhličitý a vodu. Takže se nám to tam jako usadilo jako takové. No a nebo se to dělá v tanku, to znamená, že celá ta fermentace proběhne v tanku, na závěr se to promíchá a teprve pak se to vlastně dává do kelímku. A tam je to bez té vody, je to jemnější, je to takové jako víc tekuté a to je rozdíl vlastně v té výrobě, která se vyrábí v té lékárně.
0: Povídáme si i s vámi, takže pokud chcete, přidejte svoje otázky dál. @rozhlas.cz, případně můžete volat na 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.
4: Ještě chvíli, počkej, prosím, než vklouzneš do dalších bot.

0: Voláte nám i píšete, díky za to. My vás teď budeme s naším dnešním hostem Hanou Stříteckou poslouchat. Tak koho máme na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Eva ze Štemberka. Chtěla jsem se zeptat, já jsem dostala od kamarádky takové hrudky bílé, že si z toho mohu udělat kefír. Zaliju to jenom studeným mlékem a počkám třeba do zítřka nebo další. Je to správný nebo...
2: No, není to takový ten klasický kefír, který se dělá opravdu jako z mléka, jako takového, ale samozřejmě není to nic proti ničemu a i tohle je vlastně prokysaný výrobek, který určitě pomůže vlastně zažívání nebo může pomoct zažívání.
0: Uh-huh. Tak druhý telefonát, vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana Plzeň. Prosím vás, já mám asi stejnou otázku jako ta paní, já mám tu tibetskou houbu, taky to zahlévám mlékem, takže asi to je stejná odpověď.
2: Ano, je to stejná odpověď, rozhodně cokoliv prokysaného, co se zařadí vlastně do jídelníčku, tak je naprosto v pořádku, akorát tím, že je to prostě z mléka, jenom jako mléko, není to hutnější, nesráží se to, tak tam máte vlastně nižší podíl bílkoviny, takže počítejte s tím, že máte bakterie mléčného kvašení, ale pokud ten mléčný výrobek konzumuje i kvůli bílkovině a kvůli vápníku, tak samozřejmě je lepší občas zařadit nějakou zakysanou smetanu anebo to vyřešit kusem síru.
0: Mm-hmm. Ten selský jogurt, který většina z nás má za takový pevnější, je v něčem jiný než ten obyčejný. Jestli to vypovídá i něco o kvalitě toho výrobku, když jste předtím mluvila o tom postupu, jak se vyrábí, tak tady předpokládám je ten postup, že se to očkuje přímo tedy do té skleničky nebo kelímku.
2: Určitě. Právě to, jakmile je to hutnější, pokud je to skutečně bílý jogurt, bez jakékoliv úpravy, tak do žádného bílého jogurtu nemůžeme přidávat žádný škrob nebo prostě nějaké gumy a podobně. Takže ten selský jogurt nemá legislativní opodstatnění, že by se řeklo, že když je to selský jogurt, tak je to prostě i vždycky jako očkované v kelímku, ale ano, je-li to prostě tuší a není-li to zásahem nějakých těch gum nebo škrobu, tak je to díky tomu, že to očkované v tom kelímku.
0: Říká ředitelka spolku Fair Potravina Hana Střítecká, která je připravena odpovídat na vaše další dotazy, které buď můžete volat, tak jak děláte, anebo i psát. Zvedneme tedy další telefon. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Jiránek. Zdravím vás, paní redaktorku a paní doktorku také. Prosím vás, já poslouchám o těch mléčných výrobcích a vzpomínám na moje dětství. Mě už je, bude mě 75 a když si pamatuju si, jak moje maminka a další z rodiny, babička, dědeček, jak vyráběli doma tvaroh. Prostě jsme koupili mlíko, to tučné, to se ještě dělalo v lahvích a tam byl prostě smetana nahoře, zakysaná a byla aspoň centimetr, ne-li víc, tlustá, čili se to muselo vždycky odebrat. Ale takhle jsme to neodebírali, dali jsme to zkysnout a udělali jsme kyselé mléko a z toho kyselého mléka, když už bylo hustý a tak dále, když se slila třeba ta první syrovátka, tak se to dalo do pláteného takového
2: platinka a nechalo se to odkapat platinka, a dělalo se stvaro. Já jsem mladší a zažila jsem to také, ale není to o tom, že by současná mléka to neuměla. Jde o to, že si musíte koupit prostě plnotučné mléko a samozřejmě ty mléka, která nejsou vysoce teplně ošetřená. To znamená, když si koupíte plnotučné mléko, které je vlastně čerstvé, případně přímo někde s farem, tak i současná mléka mají na sobě tu vrstu té smetany a dají se ty produkty doma dělat. Takže jsem neschopná to doma udržet v čistotě, mám-li na to čas a prostor, tak samozřejmě není problém si tyhle ty výrobky dělat doma i dneska a samozřejmě dají se ty mléka koupit úplně v pohodě, úplně stejná.
0: Richard nám píše, chutná mi ajram.
2: Slané.
0: Slaný
2: jogurtový nápoj. Já musím říct, že jsem byla začátkem prázdnin v Bosně a tam vlastně ten jogurt, oni tomu říkají jogurt, ale je to přesně ten jogurtový nápoj a dávají ho třeba i k jehněčímu a vůbec to nebylo špatná varianta.
0: Když bychom si ho chtěli doma vyrobit, tak je to vlastně bílý jogurt, je tam sůl, přidává se tam ale i voda, aby se to naředilo.
2: No buď, anebo to můžeme rozředit mlékem, to si myslím, že tohle je spíš otázka jako chutí a preferencí, takže nemusím nemusím to úplně ředit vodou, můžu to klidně znovu naředit mlékem, pokud mi to mléko nevadí. Mm-hmm.
0: No, když se bavíme o tom, když mi mléko nevadí, tak píše tady posluchačka, mléčné výrobky, o kterých mluvíte, mi vyhovují, dát si ale hrnek mléka, tak zbytek dne budu sedět na WC. Dám si raději sojové nebo mandlové, jinak děkuji za rady Marie z Prahy. To sojové nebo mandlové, to jsou vlastně nemléčné alternativy mléka.
2: No a tady jsme u většiny jako alternativ těch nemléčných alternativ mléčných výrobků. Proč to chci zařadit? Pokud chci mléko jako konzistenčně, tak samozřejmě je dobře, tak to sojové nebo mandlový, ten sojový nebo mandlový nápoj mi může třeba v kulinářských jako úpravách pomoci, ale jinak jako nutričně je úplně někde jinde. Takže si musíme jenom uvědomit, že ty mléčné výrobky konzumuje jednak bakterie mléčného kvašení, jednak, jak už jsem říká, kvůli bílkovině a vápníku, případně vitamínu D, a v těch nemléčných rostlinných alternativách nic takového tam není.
0: Další otázky přivítáme po písni.
5: Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.

0: Telefonický dotaz v kávě o čtvrté pro našeho dnešního hosta Hanu Stříteckou, kde se bavíme o mléčných výrobcích, o těch kysaných. Vítáme vás, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Rušová. Prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, jestli můžu tvaroh zamrazit, když mám bíceho, jestli ho můžu dát do mrazničky.
2: No můžete, ale tím, že tam podíl vlastně vody, tak on pak bude takový jako víc rozpadlý. To znamená, že nemůžete pak čekat, že ta konzistence po té, co ho rozmrazíte, bude úplně stejná. Nebude vám držet vlastně jakoby tekutinu v sobě. Ale jinak, pokud ho pak používáte na pečení, tak je to nic proti ničemu.
0: Uh-huh. Marek z Brna vás zdraví a píše, mám houbu kombuchu, zkusil jsem ji nakazit mlékem z farmy. Vznikl zajímavý kvasící nápoj s obsahem CO2, tak je to v pořádku. Já jsem podobný proces zaznamenal i u domácí ženčice, také generovala CO2.
2: Tak to, že to generuje CO2, je v pořádku, to dělají ty bakterie, to jako bude dělat vždycky. Vždycky, protože ten rozpad toho kvašení, který tam je, tak samozřejmě je tam i z nich CO2. Ale jde o to, že kombucha jako taková primárně, když se používá, tak vlastně tam probíhá octové kvašení, nikoliv jako mléčné kvašení. Ale pokud to pánovi chutná a nic mu není, tak asi nic proti ničemu. Experimenty se měly zkoušet. A myslím, že kdyby nebyly experimenty, tak nemáme spoustu vynálezů a jídla a léků a podobně.
0: Vítáme dalšího volajícího. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady Hana z Vysokého Mýta. Já bych se chtěla zeptat, když dělám přílohový salát, zelený nebo okurkový, co je lepší, podmásí nebo kefír?
2: To strašně záleží na tom, co vám chutná. Tam jediný rozdíl vlastně mezi podmáslým a kefírem je v tom, že v tom kefíru jsou právě ještě ty kvasinky a je takový víc perlivý a štiplavý. Takže za mě dle chuti a je to úplně jedno.
0: Proč bychom neměli v jogurtu příliš řešit to, kolik má tuku?
2: No, protože tuk na sebou nese vitamin D a vždycky tyhle ty výrobky a hlavně chuť a konzistenci. Takže když to budu mít otučtěné, bude tam málo tuku, nebo už primárně to budu mít otučeného mléka, tak to nebude tak výrazný, ta chuť nebude tak dobrá.
0: A ta krémovitost, kterou má řecký jogurt, čím to je?
2: Tak tady se budeme bavit o tom, jestli je to řecký jogurt nebo jogurt řeckého typu. Protože je-li to řecký jogurt, tak vlastně nejdřív vyrobím jogurt a pak z něj dostanu pryč syrovátku a tím se jako zahustí. A nebo je to ten řeckého typu a tam vlastně ještě před tou vlastní fermentací přidávám mléčnou bílkovinu navíc, která je tam jako bokem předaná. No je to zase tím, že prostě udělám kvalitní surovinu, nechám to tak dlouho, jak to tam mám nechat. Případně pak je to i vlastně různí výrobci. Liší se nám třeba chuťově, tak to není o tom, že by někdo měl jako špatné mléko a dobré mléko, ale je to přesně o tom, při jaké teplotě to fermentuji, jak dlouho to fermentuji, jak rychle to schladím nebo neschladím. Takže to jsou všechno věci, které vlastně zasahují jednak do konzistence a jednak potom i do té chuti.
0: To, že to je kyselé, to znamená, že to bylo dlouho zahřívané?
2: Čím kyselější obecně, čím kyselější, tím déle probíhala fermentace.
0: Vy jste říkala, že vaše rodina není po zkušenosti příliš naladěna na výrobu domácích jogurtů, ale dá se dělat i bez jogurtovače?
2: Dá, ale tam je složité právě udržet tu teplotu. Tam je důležité, aby vlastně těch 40 až 45 stupňů to mělo po nějaký určitý čas. Dá se to udělat třeba nějakou troubou, nebo teď už jsou i domácí konvektomaty, vlastně ty malé místo trouby, tak tam se to nějak udržet dá, ale vždycky je to složitější.
0: U toho sloužení bílého jogurtu jsou tam nějaké přidané látky, kterými si výrobci mohou pomáhat? Dají se najít třeba i v tom bílém jogurtu, nebo ne?
2: Jediné, čím si pomáhají, tak jsou vlastně přidané ty bílkoviny navíc, když jsou to ty jogurty, které jsou výše proteinové, anebo ten jogurt toho řeckého typu, tak tam se přidává vlastně navíc jako bílkovina. Ale jinak škrob, gumy, nic takového do bílého jogurtu nesmí přijít.
0: No a ten proteinový jogurt je lepší než ten obyčejný?
2: Není důvod, aby jsme používali proteinové výrobky. Chci vyšší podíl proteinu, tak si prostě vemu tvaroh, anebo smíchám tvaroh třeba se zakysanou smetanou, pokud mi tvaroh přijde moc hutný.
0: Uh-huh. Dotaz od Ivany z Liberce. Ráda bych znala názor paní Střítecké na sušenou syrovátku. Mám ji strašně ráda v kávě a chtěla bych vědět, jestli splňuje požadavky kysaného výrobku.
2: Úplně ne, protože jakmile je něco suchého, musím to vysušit, projde to většinou vyšší než 40 stupňovým jako ošetřením, tak tam ty bakterie už nejsou, protože kdyby tam ty bakterie byly, tak to nevydrží sušené a neskažené.
0: Mm-hmm. No a je za vás nějaký produkt, který se tváří jako jogurt, má třeba v názvu i slovo jogurt, ale nejde o jogurt. Je to třeba jenom, jako, jak se říká, hezky zabalený cukr a škrob, aby
2: tak
0: to...
2: Obecně, jakmile je to jogurtové, takže nějaká jogurtová pochoutka, jogurtový

0: Další volající v kávě o čtvrté na téma chystaných mléčných výrobků si povídáme s Hanou Stříteckou. Povídejte.
1: Ráda bych věděla, jaký je rozdíl mezi kefírem a acidofilním mlékem. Děkuji za odpověď, hezký den.
0: Hezký den, my jsme to zmiňovali na začátku našeho dnešního pořadu, ale pojďme to zopakovat.
2: Řekněme jednoduše, kefír na rozdíl od všech ostatních mléčných kysených výrobků má v sobě ještě navíc kvasinky.
0: Tak děkuji za tu odpověď. Volá nám další posluchač či posluchačka. Dobrý den.
3: Dobrý den, chtěla jsem vás poprosit, je určené množství, kolik takovýchto výrobků, to znamená jogurtu, tvarohu, bychom měli snít za den, stačí jeden za týden, co je prospěšné našemu zdraví, tak aby všechno bylo v pořádku. Děkuju.
2: Bavili jsme se o tom taky dneska, strašně záleží na tom, jak vypadá zbytek toho jídelníčku. Takže nějaký prokysaný výrobek by měl být denně a pak záleží na tom, jestli mám i ty zdroje jako jiného mléčného kvašení, typu právě ta zkvašená zelenina nebo třeba i ty nápoje, to kefírové mléko dělané vlastně z těch krystalů tyby a podobně. A pokud ne, no tak samozřejmě o to víc pak musím jíst těch mléčných. A co se týká mléčného výrobku jako takového, tak obecně mléčný výrobek aspoň jeden by denně být měl a zase záleží, jak jsem starý, pokud jsem dítě v růstu, pokud jsem sportovec, pokud jsem starší člověk a potřebuji vyšší podíl vlastně jako vápníku a s kombinací s vitaminem D, proto je ten mléčný výrobek pořád pro nás vlastně z tohohle pohledu jako nejvýhodnější, protože tam kombinace všeho dohromady, není tam toho sice nejvíc, jako třeba v maku, ale je tam vždycky i ten vitamin D, tak zase aspoň jeden výrobek.
0: Mm-hmm. Z výživového hlediska je rozdíl mezi kysaným výrobkem z kravského a kozího mléka?
2: Každé mléko savce obsahuje trošičku jiné vitamíny, trošičku jiné minerální látky a jsou tam trošičku jiné zastoupení vlastně těch jednotlivých kaseinových bílkovin. Takže pokud někomu plně nevyhovuje to kravské, tak ano, může používat kozí mléko, ale tím, že stejně tam některé kaseinové bílkoviny jsou, tak se může třeba projevit alergie, takže jsem alergický na ty jako bílkoviny kravského mléka, tak je otázka vyzkoušet, jestli to kozí mléko mě bude vyhovovat nebo ne.
0: Posluchač teď si nevybavuju jeho jméno, ale psal o té domácí ženčici. To je zase
2: ovčí. Prostě každé to mléko má trošičku jinou specifičnost ve smyslu množství tuku, typu mastných kyselin, trošičku menší nebo větší podíl třeba laktózy a právě to různé zastoupení těch kaseinových bílkovin.
0: Mm-hmm. Posluchač Karel píše, dřív, když bylo mléko v pytlíku, většinou druhý, třetí den zkyslo a kyselé mléko se dalo pít. Teď je neskysné a když tak, je hořké. Tak se ptám, proč?
2: To je právě to, jestli mám vysoce teplně opracované mléko, to je to UHT, nebo jak říká moje dcera, atomové mléko.

0: tak v něm nejsou žádné vlastně bakterie, ani ty negativní, ani ty pozitivní. A ve chvíli, kdy to mléko vlastně otevřu, nechám ho vlastně delší dobu otevřené, tak bohužel jakékoliv spory, které mi vlastně napadají jako ze vzduchu, tak to mléko se začne kazit. Když mám to mléko, které není ošetřeno vlastně vysokou teplotou, je to jenom tou šetrnou pastrací, tak to mléko se umí v úzovkách bránit právě díky těm bakteriím mléčného kvašení a proto kysne a nehořkne. Ale ono by pak zhořklo taky třeba se spožením nějakých dalších 14 dní, 3 týdnů.
1: Karel píše k jogurtu. Postupuji stejně, ale večer dám jogurt v kilovém kelímku pod péřový polštář, přidám 2-3 sklenice horké vody a ráno to dám do lednice, takže 12 hodin a je super.
0: Takže má vyzkoušený recept a dobré.
1: Díky za něj. No, jak dlouho vlastně vydrží otevřený kelímek s jogurtem v lednici?
0: Tak 2-3 dny. A zase strašně záleží, co dalšího máme v té lednici. Pokud tam máme vajíčka, která jsou třeba, nedej bože, obalená nějakou špínou, nejsou čerstvá, máme tam třeba syrové maso, tak samozřejmě všechno tohle mi zkracuje dobu, po které ten jogurt bude použitelný.
1: Pokud ho tedy máme uložený v lednici, ten jogurt, můžeme ho bez obav kombinovat i s tvarohem a můžeme takhle ho udržet ten týden po třeba uvedené době spotřeby.
0: Určitě. Tohle je vždycky otázka, když to otevří, tak se podívat, jestli nejenom plíseň jako na výrobku, ale i třeba na víčku někde se nevytváří. Pokud tam někde je, tak samozřejmě celý výrobek vyhodit. Pokud není a nevykazuje se tam nějaký jako výrazná jiná vůně, jiná konzistence, barva, je potřeba, aby to bylo pořád bílé a ne třeba zežloutlé, tak samozřejmě se toho bát nemusí. Mm-hmm.
1: Posluchačka, která volala, ptala se, jestli může dát tvaroh do té mrazničky, zamrazit, tak vy jste říkala, že když se to potom dá třeba do pečeného výrobku, tak je to jedno, že změní konzistenci. Jak je to právě u toho pečení a vaření s těmi potravinami? Tak tvaroh se tedy nezničí, když s ním budu péct, zabije ale ta tepelná úprava bakterie, pokud určitě budeme do těsta dávat třeba kefír.
0: Ano, právě. Určitě. To vždycky je to o tom, že pokud vlastně využiju vyšší teplotu nad těch 70 stupňů, tak ty bakterie mléčného kvašení vždycky pozabijím. Obecně bakterie pozabijím. Takže budu využívat ty jiné věci, které v tom mléčném výrobku jsou, to znamená ten vápník, některé minerální látky, vitamíny skupiny B, případně vitamin D, ten je termostabilní, takže tyhle ty věci se mi neskazí, ty jsou v pořádku, ale ty bakterie mléčného kvašení mají smysl pouze v případě, že to konzumují studené.
1: Další závěrečný dotaz, v čem je prosím nejvíce vitamínu D a je UHT normální mléko?
0: UHT je normální mléko, akorát tam prostě nejsou ty bakterie mléčného kvašení. A nejvíc vitamínu D je tam, kde je největší tučnost. Takže čím víc tučný výrobek, tím víc vitamínu D.
1: Tak děkuju moc za dnešní povídání na téma kysané mléčné výrobky. Naším hostem byla paní Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, také ředitelka spolku Fair Potravina a nutriční terapeutka. Díky moc za dotazy, které jste dnes volali a posílali na naši adresu dvojka@rozhlas.cz. Tak k svačině teď co jiného než kysaný mléčný výrobek, ne?
0: Samozřejmě. Tak hezký odpoledne. Děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky a naslyšenou zdravíme vás z vysílání Kávy o čtvrté.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministryně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. Ministerstvo spravedlnosti má za stíhání vyplatit Vratislavu Minářovi skoro 1,5 milionu korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů. Na západě a severu kolem 25. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun ročně. Schillerová změny odmítá.
5: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
4: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech na Uhersko-Hradišťsku, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo spravedlnosti vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu se chystají podat zástupci některých obcí v Nízkém Jeseníku. Týkat by se měly akceleračních oblastí, které stát v regionu vymezil ke snažšímu povolování větrných elektráren. Českému rozhlasu to po dnešním jednání na radnici v Moravském Berouně na Olomoucku řekl tamní nezávislý starosta Jan Hic. Společný postup tam dnes domlouvali představitelé 11 měst a obcí na pomezí Olomoucké a Moravskoslezského kraje. Případné podání žalob musí nejdřív schválit příslušná zastupitelstva. Ukrajinští zákonodárci schválili návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhenije Chmary ministrem obrany. Informoval o tom web RBK Ukrajina. Chvíli předtím poslanci odhlasovali opětovné jmenování Andrije Sibihy šéfem ukrajinské diplomacie. Země má novou vládu od poloviny července. Vede ji Serhij Korecký, který předtím stál v čele společnosti Naftohaz. Policisté našli 10letého chlapce, po kterém odpoledne pátrali. Byl v zábavním centru u ruzyňského letiště, kde si ho všimli pracovníci ostrahy. Chlapec je v pořádku, policisté ho předají rodičům. Část turistické stezky v Dloubí u Děčína uzavřel lesní úřad Děčín. Důvodem omezení je sesuv půdy poblíž tamního rybníku, kdy se turisté na stezku vrátí. Zatím není jasné, doplňuje mluvčí města Luděk Stínil.
6: Bohužel v současné době po ní není možné projít ani jedním směrem, protože tam došlo k sesuvu půdy a ta stezka je dost poničená, situace na místě není bezpečná. My tam provedeme místní šetření a poté budeme řešit, jak zajistit opravu tohoto úseku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer se postupně zatáhne, teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni, na západě a severu 25, na horách kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
4: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je za sjezdem na Petrovice neprůjezdná po nehodě dvou kamionů na německé straně. Poslední volný sjezd je na 87. kilometru. Oběd to můžete i po silnici 7 přes horu svatého Šebestiána. Na D6 z Chebu do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na loket. Na 125. kilometru havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel a náhle se brzdí v dešti. Tolik zprávy, teď jsou na řadě příběhy z kalendáře.
7: Tedy musím uznat, že tobě to dnes sluší, Terezo Stýblová. Vítej v příbězích z kalendáře.
8: Děkuji za krásné přivítání. Trošku jsem to čekala, protože vzhledem k tomu, Honzo Kovaříku, o kom si dnes budeme povídat, jistě uznáš, že jsem nemohla přijít třeba v teplákách.
7: Uznávám, ač současná móda to toleruje. Královna módy by ti takový přešlap neodpustila. A tohle označení bude rovnou naše první indicie.
8: Není ošklivých žen, jsou jenom ženy, které se neumějí udělat krásnými. To řekla naše dnešní hrdinka.
7: A já bych zase řekl, žádná šatní skříň není pro některé dámy dostatečně velká.
8: Jako by viděla tu mou. No, přitom nejde ani tak o počet, jako o správný výběr oblečení. Třeba malé černé sluší každé ženě. A vynalezla je právě...
7: Nemenovat, prosím. Malé černé, to bude druhá indicie. Mimochodem, nemáš i nový parfém?
8: No, vidíš, moje nemalá investice nepřišla vniveč. Taky je to nejslavnější parfém všech dob a v jeho názvu je číslo 5. No a víc už neprozradím a je to naše třetí indicie.
7: Skoro si myslím, že ani nemusíte na rozuzlení čekat.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Myslím, že je čas prozradit jméno, na které posluchači dnešních příběhů z kalendáře na dvojce netrpělivě čekají. Takže to byla prosím fanfára pro královnu módy.
1: Gabrielle Bonheur Chanel, známou spíše jako Coco Chanel.
0: Je to jediná módní návrhářka, kterou časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí 20. století.
1: No aby ne, protože svými módními krácemi doháněla tato dáma k šílenství tisíce žen, které toužily je mít.
0: A tisíce mužů, kteří tu parádu museli platit.
1: No tak zase pak měli po boku krásné ženy.
0: Dobře, nechme to být a pojďme si raději říct, po čem ženy nejvíc toužily.
1: Tak předně je správnější říci touží, protože to platí dodnes.
0: Ano, jenže tenkrát to pro ženy mělo ještě další rozměr. Nešlo jen o hezký módní kousek, ale šlo doslova o osvobození.
1: Dnes už si to málo kdo umí představit, ale tenkrát ženy nosily dlouhé zdobené šaty a především korzety.
0: No, to jsem osobně ještě nikdy nevyzkoušel, ale dovedu si představit, že chodit v takovém korzetu nebylo nic pohodlného a už vůbec ne zdravého. Když se dáma moc sešněrovala, případně jí moc sešněrovali, nemohla dýchat, při sezení korzet tlačil, bylo v něm horko.
1: No, popisuješ to, Honzo, tak sugestivně, že tě trochu podezřívám, že si jeden doma tajně zkouší.
0: To tedy neskouším, ale zase pánský třídílný oblek s vestou není od korzetu tak daleko. Já prostě vím, že oblékání korzetu vyžadovalo pomoc další osoby.
1: No a pak přišla Coco Chanel a vzkázala ženám, zahoďte korzety a oblékejte se pohodlně jako muži.
0: No. Pohodlně jako muži.
1: No, no.
0: Vím o tom svém. Ale budiš. Paní Coco vytvořila pro ženy jednoduché oblečení a dokonce je přivedla na nápad nosit kalhoty. To byla věc do té doby nemyslitelná a sama jim přitom šla příkladem.
1: Vždyť také jezdila na koni obkročmo, jako muži, a to by šlo v sukni dost těžko. Její oblečení ovšem, ať už to byly kalhoty nebo ne, působilo vždy velmi žensky.
0: Přinášelo nejen pohodlí, ale i mnohem snadnější údržbu a mnohem nižší pořizovací náklady.
1: No. Což se muselo určitě líbit i mužům.
0: Ano, zrovna jsem jí za to chtěl pochválit.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, dnes věnované slavné módní návrhářce Coco Chanel.
1: A jestli dovolíš, Honzo, tak já teď vklíním do našeho povídání jinou slavnou ženu a zeptám se tě na ní, respektive víš, v čem chodila Marilyn Monroe do postele?
0: No, nechci, aby to vyznělo nějak chlubivě, ale vím. Pochopitelně nebyl jsem u toho, ale tu historku znám. Když se na to jednou novináři Marilyn zeptali, odpověděla jim...
1: Mám na sobě jen pár kapek Chanelu číslo 5.
0: Hezká představa. Se zasnil.
1: Za to paní Chanel se asi ani nesnilo o tom, jak úspěšný její parfém bude.
0: Možná vás to překvapí, ale parfém Chanel číslo 5 se stal vůbec nejziskovějším výrobkem její firmy.
1: A mimořádně oblíbený je dodnes. Každoročně ho kupují miliony žen.
0: Paní Chanel tento parfém představila na Vánoce roku 1921 a úplně nejdřív byl určen pouze pro vyvolené zákazníky.
1: Coco se při jeho výrobě spojila s jedním z nejlepších nosů na světě.
0: Nosů?
1: No ano, nosů, tak se říká lidem, kteří vyvíjejí parfémy.
0: Dobře, a kdo byl o ním supernosem?
1: Byl jim Ernest Bo, který dříve pracoval jako hlavní parfumér ruské carské rodiny.
0: Panečku, rodina, která má i svého parfuméra, to už je něco. Představa paní Chanel byla jasná. Chtěla po něm parfém, který by připomínal dětství a dobu strávenou v klášteře. Čisté, mýdlem vyprané prádlo a provoněné klášterní zahrady.
1: Receptura parfému zůstala tajná a zná ji jen pár vyvolených.
0: Obsahuje více než 80 složek, z nichž nejdůležitější jsou jasmín, růže, kosatec nebo vanilka. Některé složky jsou získávány výhradně z rostlin z okolí francouzské vesničky Grasse ve Středomoří.
1: Ernest Bo strávil vývojem parfému několik měsíců. Potom představil Chanel několik lahviček a ta si vybrala tu s číslem 5.
0: Číslo 5 mělo pro paní Chanel zvláštní magii spojenou s dětstvím. Novou kolekci oblečení každoročně představovala pátý den v pátém měsíci.
1: No, já ji úplně chápu. Já jsem se pátý den 5. května narodila. Takže 5 je nejenom pro mě, ale i pro Coco Chanel šťastné číslo.
0: No a zdá se, že jí opravdu 5 přinesla štěstí. Výnosy z prodeje parfému z ní udělali jednu z nejbohatších žen své doby.
1: Kdo by si pomyslel, kam až to tahle holčička ze sirotčince dotáhne?
0: Budeme vám o tom vyprávět na dvojce, když s námi zůstanete.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte,

0: V příbězích z kalendáře vám dnes Honza Kovařík a Tereza Stýblová vyprávějí příběh královny módy.
1: Když se Gabriel Bonheur Chanel 19. srpna 1883 narodila, nic nenasvědčovalo tomu, že by se jednou mohla vyšvihnout mezi společenskou smetánku.
0: Spíše naopak, její život totiž začal v mimořádné chudobě na okraji společnosti.
1: Narodila se jako druhé ze čtyř dětí podomnímu obchodníkovi Albertu Chanelovi a jeho družce Jean, která se živila jako pradlena v nemocnici a chudobinci.
0: Její rodiče nebyli ani se zdaní, což tehdejší společnost nepřijímala s pochopením.
1: Na nátlak se nakonec Albert ke sňatku rozhoupal, podle některých zdrojů snad ale dokonce až poté, co mu za to rodina Jean zaplatila.
0: Celá šestičlenná rodina se tísněla v jedné místnosti a žádné z dětí nechodilo do školy. Otec se navíc choval hrubě, jak k manželce, tak k samotným dětem.
1: Když paní Jean, vyčerpaná hrubiánským manželem, tuberkulózou, těžkou prací i péčí o potomky ve svých 31 letech zemřela, bylo Gabriel 12 let.
0: Otec na nic nečekal a dětí se bez výčitek zbavil. Oba syny poslal jako pomocnou sílu na statek a dcery dal do klášterního sirotčince cisterciáků v Aubezan.
1: V klášteře strávila Gabriel 6 let. Přestože tam vládl přísný a asketický život, nedá se říci, že by na něj Gabriel vzpomínala ve zlém.
0: A právě tam se také naučila šít, což později využila, když začala pomáhat v obchodě s oděvy své tety.
1: Brzy tu začala platit za nejšikovnější švadlenu a její pečlivost byla pověstná. Ona ale přitom doufala v jinou kariéru.
0: Aby se uživila, chodila zpívat po kavárnách. Chtěla se dostat z bídy Stůj, co stůj a vysnila si, že bude slavnou zpěvačkou.
1: Jejím nejslavnějším hitem byla tenkrát píseň o ztraceném pejskovi Koko. Na pěveckou kariéru to ovšem bohužel nestačí.
0: Když pochopila, že zpěvačkou nikdy nebude, rozhodla se, že se tedy stane milenkou. Zajímavé povolání. Každopádně přezdívka Koko jí zůstala až do smrti.

0: Nejen kvůli Honzovi Kovaříkovi, ale také kvůli dámě, která se narodila 19. srpna 1883, jsem si na dnešní příběhy z kalendáře vzala šaty a také nový parfém. Ovšem bohužel ne ten s číslem 5. I když jsem se dozvěděla, že 5 bylo šťastné číslo právě této dámy, podobně jako mé šťastné číslo. Vyrůstala ve velmi nuzných podmínkách, poté v klášteře a vlastně vzpomínky na klášter ji ovlivnily také ve výběru nejslavnějšího parfému světa. A to je parfém s číslem 5.
1: Chtěla být zpěvačkou, ale už jsme řekli, že v jisté fázi svého života se rozhodla raději být milenkou. Ani tahle profese jí ale neuspokojovala zcela. Začala tvořit nejprve klobouky a později z pánských obleků šít své první modely. Ostatně muži měli v jejím životě a v její kariéře nezastupitelné místo, ať už to byl Etienne Balzán, významný muž z průmyslnické rodiny, nebo její životní láska chlapík s přezdívkou Boy. I o nich budeme mluvit, i o škraloupu, který si paní Coco Chanel odnesla z druhé světové války v Paříži, i o tom, že se tam v 71 letech dokázala znovu úspěšně vrátit a znovu uhranout celý modní svět.
2: Mrazivé léto.
3: Četba na pokračování na dvojce.
2: Když vám někdo zavolá a osloví vás jménem, raději si sedněte.
4: Panika začala trhat moje útroby na cucky. Čekání na odezvu z druhé strany se protahovalo. Mimo děk jsem si uvědomila, že napětím nedýchám.
2: Ale špatné zprávy nejsou to nejhorší, co může přijít.
4: Podlaha jako by se zacelila, dokonce jí pokrývala jemná vrstva prachu, možná i roky stará. A svědectví zůstávalo stejné. Zmizel v díře.
2: Zatloukání hřebů.
3: Premiéra hororu Viléma Koupka každý den po 22. hodině
2: na dvojce.
5: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na dvojce.

0: Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o dívce bez peněz, bez rodinného zázemí, která se na přelomu století chtěla dostat z bídy. Jmenovala se Gabrielle Bonheur Chanel. A když se tohle někomu podaří, dá se mluvit o zázraku.
1: Cesta, kterou si k tomu Coco vybrala, byla sice relativně přímá, ale také dosti nevyzpytatelná.
0: Ve Vichy se seznámila s Etienem Balzánem. To byl muž z velmi bohaté průmyslnické rodiny a stala se jeho milenkou.
1: Ostatně to byl její profesní cíl, stát se milenkou. Téměř ze dne na den se ze dna vyšvihla mezi společenskou smetánku a začala žít s Balzánem na jeho zámku.
0: Užívala si všech výhod života na vysoké noze, včetně nadbytku vynikajícího jídla, služebnictva a nic nedělání.
1: Znamenalo to ovšem také absolutní závislost. Coco si dobře uvědomovala, že jakmile se Balzánovi znelíbí, může ji vyhodit a ona se znovu ocitne na ulici zcela bez prostředků.
0: Navíc Balzánovi přátelé dobře věděli, kdo Coco je a nikdy ji mezi sebe úplně nepřijali. O nějakém rovnocenném vztahu nemohla být řeč.
1: Ovšem Coco byla chytrá a nechtěla se založenýma rukama sedět a čekat, až se Balzánovi omrzí. Využila tedy přístup do vyšší společnosti a začala se snažit o kariéru modistky.
0: Etienu Balzánovi je třeba přičíst k dobru, že ačkoliv se mu Coco omrzela poměrně rychle, dalo by se říct, že se stal jejím opravdovým přítelem a nadále ji podporoval.
1: Coco začala vyrábět klobouky, které byly mnohem jednodušší, než bylo v té době obvyklé. A právě díky své jedinečnosti se brzy získaly velkou oblibu. Rukopis Chanel se pomalu, ale jistě začal prosazovat.
0: U Balzána také Coco potkala osudového muže svého života, Artura Capela, přezdívaného Boy. A byla z toho láska jako trám.
1: Coco je 25 let a touží po dvou věcech. Vzít si Boye a osamostatnit se. Už nikdy nechce být závislá na žádném muži, ať už ho miluje sebe víc.
0: Jak tohle dopadne, to jsem zvědav. Počkejte si na to.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma s

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Příběh z kalendáře, který posloucháte 19. srpna na Dvojce, patří jedné z nejslavnějších módních návrhářek 20. století, paní Coco Chanel. Opustili jsme ji ve chvíli, kdy se zamilovala do boje. Boj ovšem nebyl pro Coco jen velkou láskou. Je třeba říct, že dokud bylo potřeba, byl také jejím významným sponzorem.
1: No zkrátka, Coco se zamilovávala do bohatých mužů. Boj financoval její obchodní aktivity. Žádosti o ruku se od něj ale Coco nedočkala.
0: A bohužel se nedočkala ani partnerské věrnosti. Jejich vztah trval 9 let. A ku podivu neskončil ani poté, co se Boy oženil s anglickou aristokratkou Lady Dianou Wyndham.
1: Tehdy mu zbýval pouhý rok života. Zemřel zcela nečekaně na následky autonehody v roce 1919.
0: O několik let později řekla Coco Chanel v jednom interview.
1: Když jsem Boye ztratila, ztratila jsem všechno. Můj život už potom nebyl nikdy šťastný.
0: Po jeho smrti ale Coco rozhodně nežila v celibátu, milenců měla celou řadu.
1: Například hudební skladatel Igor Stravinsky, ruský velkokníže Dmitrij Romanov, tehdy jeden z nejbohatších mužů Británie, vévoda z Westminsteru. Ten si ji dokonce chtěl vzít?
0: Ke svatbě sice nedošlo, ale seznámila se díky němu s Winstonem Churchillem, s nímž se pak často vídala.
1: Když se jednou novináři zeptali, proč se za vévodu z Westminsteru neprovdala, řekla: vévodkyň z Westminsteru bylo spousta, ale Gabrielle Chanel je jen jedna.
0: A měla pravdu. Přestože bez pomoci svých bohatých přátel by asi svou kariéru nevybudovala, není pochyb, že její schopnosti byly zcela výjimečné.
1: Koncem 30. let se Chanel stala nejbohatší módní návrhářkou Francie. Vlastnila několik podniků, ve kterých zaměstnávala 4000 lidí.
0: V jejich salonech musely být všechny modistky perfektně nalíčené a oblečené. Když zaměstnankyně slyšeli paní Chanel přicházet, běželi se prý i hned přelíčit. Jeden z jejich dalších legendárních citátů totiž zní:
1: žena, která nepoužívá kosmetiku, má o sobě příliš vysoké mínění.

0: Po úspěšných 30. letech čekalo na Gabrielle, řečenou Coco Chanel, obtížné období. O jejím životě vám vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře. Začala totiž druhá světová válka a paní Chanel ji nedokázala ustát s čistým štítem.
1: Téměř i hned po vypuknutí války bez ohledu na zaměstnance uzavřela všechny své obchody, kromě jediného butiku v Paříži.
0: Stejně jako mnoho dalších, nejprve utekla před německou armádou z města. Po několika týdnech se ale vrátila a do života jí vstoupil jistý Hans Günther von Dinklage, vysoký úředník okupační správy, pracující ve skutečnosti pro německou rozvědku.
1: Gabrielle bylo v té době 57 let, on byl o 13 let mladší a jejich milenecký poměr trval několik let.
0: Hans zařídil, aby Coco směla nadále obývat pokoje ve třetím patře hotelu Ritz a díky němu také získala mnoho kontaktů na německou okupační správu.
1: V tehdejším francouzském vysílání BBC byla Coco Chanel označena za kolaborantku.
0: I hned po osvobození Paříže byla několik hodin vyslýchána, ale kvůli nedostatku informací byla propuštěna. Od vévody z Westminsteru, vzpomínáte, toho si odmítla vzít, dostala ještě téhož dne vzkaz, aby nestrácela ani minutu a okamžitě opustila Paříž.
1: A přesně to také Coco udělala a za pár hodin už ve svém Cadillacu dorazila do bezpečí švýcarského Lausanne.
0: Po válce se dokonce objevily informace, že Gabrielle byla agentkou německé rozvědky, vedenou pod číslem F7154.
1: V roce 1946 byla předvolána ke svědecké výpovědi, jakoukoliv spolupráci s německou rozvědkou ale popřela.
0: A teď trochu skočíme v čase. V roce 1954 se paní Coco Chanel ve svých 71 letech rozhodla opět navázat na předchozí kariéru modní návrhářky a vrátila se do Paříže.
1: V nové kolekci představila svůj dnes již proslulý kostýmek Chanel, který se stával z krátkého sáčka, lemovaného portou a sukně ke kolenům.
0: A opět slavila obrovský úspěch. Její modely nosily tehdejší hvězdy, jako Audrey Hepburnová, monacká kněžna Grace Kellyová nebo Jackie Kennedyová.
2: Mám prostě

0: Naše vyprávění o královně módy Gabriele Coco Chanel končí. Škoda, že se do scénáře Denisy Hrnčířové více nevešlo, protože o téhle zajímavé dámě bychom si mohli povídat ještě hodně dlouho.
1: Možná, že jí slavnou budoucnost nadělily už hvězdy. Narodila se přece ve znamení lva. Třeba i proto si dokázala vybojovat své místo na slunci.
0: Navíc jí rodiče dali jméno Gabrielle Bonheur, což ve francouzštině znamená štěstí.
1: I když přes všechnu slávu a bohatství, kterého dosáhla, nevím, jestli se její život dá označit vyloženě za šťastný. To by asi musela zhodnotit ona sama.
0: V posledních letech života žila Gabrielle Chanel ve svém apartmá v hotelu Ritz a byla závislá na morfiu.
1: Zemřela v 88 letech v lednu roku 1971 po návratu z procházky se svou přítelkyní. Její poslední slova patřila služebné Céline, které řekla:
0: podívej, tak takhle se umírá.
1: Snad vás dnešní příběhy z kalendáře potěšily. Doufám, pánové, že vaše protějšky neběží hned schánět malé černé a další podobné výkřiky módy.
0: Já myslela, že řekneš doufám, pánové, že už běžíte pořídit svým dámám ten slavný parfém.
1: Ano, a je tu zase ten věčný rozpor mužů a žen, ale společně doufáme, že se můžeme zase brzy potkat u příběhu z kalendáře.
0: Ano, na tom se shodneme. Mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Senát zamítl další zákon navrhovaný sněmovnou. Po EET neprošel ani zákon o státních zaměstnancích. Izrael vyšetřuje několik možných zločinů své armády v pásmu Gazy. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 32 stupňů, na západě a severu kolem 25. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Senát odmítl další zákon poslanecké sněmovny. Po EET neprošel ani ten o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl zákon usnadnit výměnu úředníků. Podle opozičních stran, které mají v Senátu většinu, by změněny státní správu destabilizovaly. Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Podle ní je připravený narychlo.
2: Já jsem přesvědčena o tom, že tento nový zákon ohrožuje několik hlavních zásad, které by v tomto služebním zákoně měly být splněny. A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita státní správy.
0: Zákon o státních zaměstnancích se tak vrací zpět do sněmovny. Izrael začal vůbec poprvé vyšetřovat možné zločiny svých vojáků v pásmu Gazy. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich. Vyšetřování se tak vyhne například útokům z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda tam údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu.
3: Vyšetřovat se ale bude třeba útok na auto, při kterém před 2 lety zemřelo 7 lidí prchajících z města Gaza. Jednou z obětí byla i 5letá Hindra Jabová, která se v průběhu střelby snažila telefonicky přivolat pomoc. Vojáci pak zabili i 2 přivolané záchranáře. Izrael v minulosti popíral, že by za útokem stál. Podobná šetření jsou například podle izraelské lidskoprávní organizace Ježdín vzácná a málo kdy končí adekvátními tresty pro pachatele. Izrael podle OSN v pásmu Gazy páchá genocidu. Tento ale odmítá. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu. Objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak zřejmě objeví i v pátek odpoledne. V Mariánských Lázních se dnes lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Na mši do kostela na nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
4: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
5: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
6: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu předali lidí.
5: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
7: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
5: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne. Teploty čekejte mezi 27 a 32 stupni. Na západě a severu 25, na horách kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je uzavřená od sjezdu na Libouchec z 80. kilometru. Na německé straně je vážná nehoda. Dá se jet přes Libouchec a Petrovice. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice z 50. kilometru je kolona. Provoz zpomalila nehoda v omezení na 43. Zdržíte se do 15 minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.
9: A náš další pořad není vhodný pro děti ani pro příliš citlivé osoby a vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Volání o pomoc uprostřed letní noci. Vyděšení sousedé našli před domem na chodníku ležící mladou ženu. Byla pobodaná a krvácela. Záchranáře vystřídala přivolaná kriminálka a tu čekalo další hrůzné překvapení. V domě na zemi ležela ženina zavražděná matka. Začalo bleskové pátrání po vrahovi, který byl na útěku. Více už je další pokračování kriminálky autorů Dany a Mirka Vaňurových.

0: 4. červenec roku 2020, okrajová část Kutné Hory. Západ slunce po horkém dni se na zahradě zrekonstruovaného statku zdál být příslibem romantického večera. Kamile a Jakubovi, rodičům několika měsíčního chlapečka, měl ale přinést okamžiky, ke kterým se schylovalo už několik měsíců. Bylo po 10. hodině večerní, když se vraty usedlosti vypotácela mladá žena a z posledních sil se jí podařilo upoutat pozornost muže ze sousedství. Ten v zápětí spatřil zakrvácenou Kamilu, bojující o život.
1: Do domu vcházíme dvoukřídlými dveřmi vchodovými, které jsou v době ohledání nepoškozené. A za dveřmi nacházíme chodbu, která je pro účely ohledání místa činu označena jako chodba římská 1. Podlaha v této chodbě je tvořena keramickou dlažbou, která je položena diagonálně. Dlaždice jsou bledě modré a béžové barvy. Přímo za dveřmi je nalezena skupina šmouch a kalužinek a kapek zaschlé tekutiny hnědočervené barvy. Stěr z této velké skupiny je zajištěn jako biologická stopa číslo 16.
2: Pro nás na kriminálce to začalo tím, že mi kolem 11. večer volal můj vedoucí, protože jsem měl dosah na pracovišti za Středočeský kraj, s tím, že na Kutnohorsku došlo k povodání tehdy 32leté slečny. Bližší informace neměl. Celý to oznámící díkalo toho, že prostě měla být nějakým způsobem surově a brutálně napadená a poslal nás s kolegou na místo.
0: Vyšetřovatel Lukáš Kejmar ze Středočeské kriminálky měl ten večer takzvaný dosah. A zatímco pobodanou Kamilu odváželi záchranáři v kritickém stavu do nemocnice, jeho čekala nejméně hodinová cesta na místo činu.
2: Já si vybavuju tu noc, když jsme tam jeli, my jsme vyjížděli okolo půlnoci a kolega detektiv, který řídil, tak si pamatuju, že jsem měl pocit, že jede hrozně jako pomalu. Přitom to tak určitě nebylo, ale vím ten pocit, že jsem si říkal jako jeď, protože jsme měli informace o tom, že pachatel nebyl zadržený na místě, ale že je na útěku. Pocitově se samozřejmě snažíte nahnat jako každou minutu. Od nás ze Zbraslavy na Kutnou Horu je to zhruba hodinku a půl. A vy víte, že tam prostě chcete být co nejdřív, že tomu pachateli chcete dát co nejmenší prostor a co nejmenší náskok, takže jsme se snažili na to místo dorazit co nejdřív.
0: Se středočeským výjezdem do Kutné Hory v tu chvíli mířil i Patrik Šíbal s kolegy z policejní operativy. Útržky toho, co se odehrálo, dostávali do auta už během cesty a věděli, že po příjezdu je místní kolegové zahrnou dalšími informacemi.
3: Na místě byl okresní výjezd, kdy se zajišťovalo místo činu, zajišťovali se případní svědci té události. Souběžně s tím probíhala samozřejmě i pátrací akce po pachateli.
2: Tam samozřejmě byla řada svědků, z řad sousedů, který samozřejmě asi zbudili ty okolní světla majáků a ten hluk, který se tam na místě udál.
0: Okresní výjezd kriminálky přišel s několika zásadními informacemi. Než Kamila upadla do bezvědomí, kvůli rozsáhlému krvácení z bodných ran na hrudníku a krku, stihla ještě říct, že na ní zaútočil její partner Jakub, který nejspíš utekl a že v domě by měl být i jejich malý chlapeček. Záchranáři ho v zápětí nalezli a zdálo se, že řádění násilníka unikl.
2: Společně s sanitkou odjel její necelé 4 měsíce starý syn, který byl nalezen v tom objektu, ve kterém ta Kamila žila. A bohužel v tom samém objektu byla nalezená ještě její matka.
1: Před dveřmi do chodby, která je pro účely ohledání místa činu označená jako chodba římská 2, leží tělo poškozené, které bude posléze ohledáno soudním znalcem.
2: Na první pohled bylo zřejmé, že byla také budána, že tam byl použit nějaký jednobřitej, prostě hrotnatý nástroj v podobě nějakého nože. Takže to byly prvotní informace, kterými jsme měli a kterými stačily k tomu, aby jsme jednoznačně vlastně to jednání, kterého se ten pachatel měl dopustit, mohli právně kvalifikovat jako zvlášť závažný zločin vraždy.
1: Za dveřmi přibližně v úrovni levé zárubně těchto dveří je na podlaze nalezen kuchyňský nůž s červenou plastovou střenkou, který je silně potřísněný hnědočervenou tekutinou, která je zaschlá. Celková délka tohoto nože je 300 mm, délka čepele je 185 mm a maximální šířka čepele 18 mm. Tento nůž je zajištěn jako věcná stopa číslo 31. Tyto stopy byly zajištěny tak, aby byl zřízen bezpečný příchod k tělu a zajištěn prostor pro manipulace s tělem zemřelé v rámci prohlídky těla, kterou provede doktor Hladík z Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A teď tohle prosím.
4: Takže je 5. července 2020 a jsou 3 hodiny 5 minut, kdy je přistoupeno k prohlídce zemřelé ženy ve věku asi 60 až 65 let.
0: I 62letá matka měla na těle množství ran, které svědčily o amoku útočníka. To, že jim podle posledních slov Kamily skutečně byl její partner a otec dítěte, bylo patrné i z výpovědí sousedů.
2: Vycházeli jsme z té informace, že jí to měl způsobit přítel. Tu danou chvíli nebylo nic jiného, čeho bychom se mohli chytit, protože jedna ta napadená matka Kamily tak vlastně zemřela. Samotná Kamila ta byla převezena do nemocnice k nějakému operačnímu zákroku, takže jsme neměli moc čeho jiného se chytit a tohle samozřejmě byla informace, kterou chceme.
0: Právě sousedé policii dokázali nasměrovat, protože Jakuba dobře znali a věděli, že problémy v rodině gradovaly.
3: Tam docházelo opakovaně k nějakým napadení, dokonce snad i na místě byly opakovaně hlídky obvodního oddělení řešit nějaké rušení klidu a napadání.
2: Byl, jak jsme vždycky říkali, pro nás kriminálně zájmová nebo závadová osoba s nějakými záznamy v rejstříku trestů, ale nic násilného v podobě nějakých opakovaných ubližování na zdraví a podobně. Osoba, která se často na veřejnosti projevovala nějakým nevhodným chováním a z těch záznamů, které jsme k němu v evidencích měli, tak bylo zřejmé, že se toho svýho jednání vždycky dopouštěl pod vlivem alkoholu nebo nějakých návykových látek. Takže my jsme věděli, že před sebou máme pachatele, který těm oběma ženám té své přítelkyni a její matce zasadil součtu zhruba 35-40 rán, nechal tam na pospas osudu svého 4měsíčního syna, protože dovolím si tvrdit, že určitě nemohl vědět, že ta jeho přítelkyně bude schopna se všema těma cirka 25 ranama se vyplazit ven, zavolat si pomoc a tím pádem zachránit i toho svého 4měsíčního syna.
0: Jakub T. byl na útěku, ale síť kolem něj začala policie stahovat. Operativa si rozdělila úkoly a vyšetřovatel Lukáš Kejmar se rozhodl k rozsáhlé akci.
2: Zhruba po nějaké hodince už jsem si nechal svolat všechny hlídky z okresu Kutná Hora, tam je kousek za tím místem činu, tak je taková průmyslová zóna, kde bylo volné parkoviště a věděl jsem, že když se nás tam sjede jako 10 aut, že se tam vejdem. Takže jsem si nechal svolat opravdu asi 8 nebo 10 hlídek z celého Kutnohorska, tím, že tohle prostě byla absolutní priorita. A jednotlivý hlídky jsem pověřil úkolama, směřující samozřejmě k vypátrání toho Jakuba.
3: Prověřil se veškeré adresy jeho příbuzných, to znamená rodičů, jestli má sourozence, jestli má prarodiče, všechny tyhle ty známé adresy, tak se prověřují hlídkama, jestli se tam nenachází.
0: Další hlídky nad ránem prověřovaly bary, diskotéky, noční kluby, ale i autobusová nádraží a zastávky nebo čerpací stanice. Ale po Jakubovi, jako by se slehla zem. Policii pomohla informace, že nemá auto, a tak naději vkládali do úvahy, že si bude hledat provizorní úkryt.
3: Byl povolený vrtulník, který měl pátrat po něm, protože to bylo v noci, takže tam je větší šance na to, že ten vrtulník ho může zachytit někde mimo obec, na trase, v lese, na poli. Po té půlnoci, kdy dochází k ochlazení nějakému, tak samozřejmě ten vrtulník s tou termovizí má větší šanci něco zachytit.
2: Bohužel i přes nějaké asi 3 nebo 4 hodinové pátrání, vlastně poměrně záhy, tak se nám toho Jakuba nepodařilo vypátrat a věděli jsme, že ta horká stopa už pomalu jako nám uniká a že se budeme muset už zaměřit trošičku jiným směrem, než jenom takové to aktivní, osobní, fyzické propátrávání těch jednotlivých míst.
0: Středočechům tentokrát nepomohla ani lokalizace telefonu, a tak spustili další intenzivní vlnu prověřování.
2: V tu dobu, kolem té 5., 6. hodiny raní, tak bylo jasný, že od toho spáchání skutku uplynulo plus minus 8 hodin. Takže se šlo po dalších stykových osobách Jakuba, které bydleli mimo už samotné město Kutná Hora, ale dál třeba v tom kutnohorském okrese.
0: Pomalu se rozednívalo. Pobodaná mladá žena bojovala o život v nemocnici po operaci, ale vrah její matky byl stále na útěku.
2: Já jsem věřil, že je opravdu otázku jako chvíle, než ho najdem. Věřil jsem samozřejmě ve schopnosti kolegů, se kterými jsem na tom jako spolupracoval.
0: A skutečně uplynulo jen několik málo dalších hodin, když přišla zpráva, na kterou všichni čekali.
2: Kolem asi 10:30 dopoledne volali z Kutní Hory, ještě scháníte Jakuba scháníme Jakuba výborně, my jsme ho zadrželi, takže skvělá práce nejenom jako kutnohorský kolegů uniformovaných, ale zejména kolegy, který byl tu noc ve službě, který byl na místě, ráno končil vlastně svou směnu, jel normálně domů do asi 6 kilometrů vzdálené vesnice, no a když šel jako tou vesnicí, tak na Kubu narazil. On při tom zadržení neklad jako žádný aktivní odpor, to zadržení proběhlo relativně v klidu. Tady prostě jde veškerý kredit jako jednoznačně za kolegama z Kutné Hory.
0: Jakub měl na sobě jen potrhané tričko a spodní prádlo. Na útěku někde ztratil i pantofle. Všechno odpovídalo tomu, že hned po útoku utekl. Lukáš Kejmar si moment, kdy ho na policejní služebně poprvé spatřil, dobře vybavuje dodnes.
2: Jakuba si pamatuju, on tam seděl v čekárně před celou, spoutanej a hned vlastně svýma prvníma projevama směrem k nám, tak dával najevo, že nám to teda nedá zadarmo. Třeba 2 hodiny mlčel, tak my jsme mlčeli s ním. Pak hodinu povídal, ale jako úplný nesmysly, pak zase třeba 40 minut mlčel a pak po nějakých třeba 5 hodinách se začal teda nějakým způsobem vyjadřovat k celému tomu dni, jak to jako probíhalo a neprobíhalo.
3: Když měl vypovídat v té věci, tak to jakoby většinou staví do pozice, že oni jsou ty oběti. A tak on se k tomu postavil taky, že vlastně on byl k tomu vyprovokovaný, že nechtěl to udělat, že se to vlastně ani nepamatuje.
0: Jakubova první verze zločinu byl absurdní příběh o tom, jak se vrátil domů z poutě a zastihl Kamilu, jak se pere se svojí matkou a vzájemně na sebe útočí noži.
2: A on jako hrdina mezi ně vstoupil a snažil se prostě vzájemnému napadání jako zabránit, ale Kamila ani Natálie ho prostě neposlouchali a začali do něj prostě bodat. A on neměl prostě jinou možnost, než se tomu útoku samozřejmě bránit. Takže to byla další 2hodinová historka a verze toho, jak se Kamila 25krát nabodla do různých částí těla. Samozřejmě nebyl vůbec jako schopen vysvětlit ta zranění, která utrpěla Natálie.
0: Po 7 hodinách se operativcům konečně podařilo dostat z Jakuba alespoň část událostí předchozí noci. Stále ale odmítal plné doznání. Vše prý začalo už na pouti, kam se šli pobavit.
3: Na pouti mezi nima proběhlo nějaké rozdílení, kdy se měli pohádat, měli tam stropit nějakou scénu, potom následně nějaký blízký restauraci, zrovna tak měla proběhla nějaká scéna. On ji potom odvedl domů a vrátil se vlastně zpátky do pouť.
2: On popsal, přišel jsem tam, měl jsem v ložnici nějaký konflikt s Kamilou. Myslel jsem si, že mi byla nevěrná, protože prostě tam byla polounahá v té ložnici. Začali jsme se hádat. Ona pak vzala nůž, začala mě napadat. On teda stále si trval na tom, že se jenom bránil, takže vlastně on ten nůž stočil zase proti ní, ona se nabodla.
0: Konflikt podle něj pokračoval dál, až se do něj nakonec vložila i matka jeho partnerky.
2: Jak se vlastně snažila Natálie toho Jakuba od té Kamily odtrhnout, tak on to vnímal jako vlastně ohrožení svýho života a zdraví, takže podnik nějaký obraný útoky vůči Natálii a nevybavuje si, že by teda jí bodnul, ale jako nevyloučil to.
0: Stále to nebyla zcela uvěřitelná verze, Ale detektivům bylo jasné, že v tu chvíli z Jakuba víc nedostanou.
2: Věřil jsem tomu, že až budeme mít výpověď Kamily jako svědkyně, budeme mít objektivní výstupy jako ohledání místa činu, fotografická dokumentace, odzkoumaný nože, které byly použitý, takže mu to takhle předestřu pak v průběhu vyšetřování a on se řekne, dobře, bylo to tak, hele, udělal jsem tohle, tohle. Nicméně to se nestalo ani v průběhu toho vyšetřování.
0: Další den proti němu bylo oficiálně zahájeno trestní stíhání. Jakub ale bohužel později za přítomnosti obhájce začal svou výpověď měnit a odmítal, že by se incidentu zúčastnil. Pouze přiznal, že byl pod vlivem alkoholu a že je možné, že mu na pouti někdo něco hodil do pití.
3: On vlastně byl alkoholik, příležitostný uživatel drog, agresivní, nespolehlivý. Pracoval, samozřejmě i ta matka té družky ho opakovaně žádala, aby se našla nějakou práci. Ale...
0: Až po několika dnech se mohli detektivové vydat za Kamilou do nemocnice, aby od ní získali alespoň nějaké informace. Kvůli jejímu stavu si ale podrobnou verzi příběhu vyslechli až mnohem později.
2: A já jsem pak asi za měsíc jel za ní do nemocnice, kde už jsme provedli procesně použitelný výslech Kamily jako svědka za přítomnosti obhájce Jakuba a kde Kamila vlastně popsala jednak celý ten vztah, tak jak se vyvíjel, včetně toho samotného dne, kdy došlo k tomu jejímu napadení.
3: On byl velice žárlivý, takže ji podezříval z toho, že mu za zády vlastně udržuje poměr s někým jiným. A to byl vlastně ten případ toho, proč on ji napadl v tom domě, že se vrátil z pouti a zase stropil žárlivou scénu s tím, koho tam měla.
0: Kamila mu začala vysvětlovat, že se plete, ale Jakub se na ní okamžitě vrhnul a začal ji škrtit. Podařilo se jí na chvíli ubránit, jenže Jakub odešel do kuchyně a vrátil se se dvěma kuchyňskými noži.
2: Samozřejmě se to pro ní odehrálo strašně rychle a těch ran inkasovala hodně, takže si jenom vybavovala, že nějakým způsobem ten útok nožem započal v té ložnici, ona se mu vysmekla, přeběhla do kuchyně, do vedlejší místnosti, kde on ji několikrát teda bodnul a na ten její křik a volání o pomoc reagovala ve vedlejší místnosti se nacházející Natálie, její matka. Ta jí přiběhla na pomoc.
0: Snažila se od Kamily Jakuba odtrhnout, ale to ho rozzuřilo ještě víc a svůj útok zaměřil na matku.
2: Kamila popisovala, že maminka prostě mi pomohla, strhla vlastně Jakuba a já jsem viděla, jaký Jakub zasadil asi jednu nebo dvě bodný rány teda do oblasti jako hrudníku. Následně se zjistilo, že to bylo přímo do srdce. A já jsem prostě se bála, neměla jsem vlastně sílu, energii jí pomoct, tak jsem ze strachu utekla do chodby a tam jsem si lehla na zem a doufala, že to přejde, že to prostě nějakým způsobem skončí.
0: Po chvíli hluk z vedlejší místnosti utichl a Kamila zaslechla blížící se kroky. Doufala, že jí Jakub jen obejde, nebo se dokonce vzpamatuje a pomůže jí. Jenže on se do ní znovu pustil.
2: A pak si jenom pamatuje, že řekla Jakube, miluju tě a Jakub prostě odešel. Nějakou dobu tam na té chodbě ležela, nebyla zase schopna úplně jakoby povědět, jak dlouho, jestli to byly desítky vteřin nebo jednotky minut. Ale došlo jí, že by mohla mít energii na to dostat se vlastně z toho objektu a zkusit si zavolat pomoc. Takže se skutečně vyplazila přes tu chodbu, přes tu zahradu ven před vrata a tam teda volala o pomoc.
0: Celou dobu prý myslela na jejich čtyřměsíčního syna, ale věřila, že jemu by Jakub neublížil. Kamilina výpověď jednoznačně odpovídala všem důkazům i teoriím, které detektivové měli. Jakubovo tvrzení, že se jen bránil, bylo absurdní.
2: Nevím, kdo by si mohl vůbec myslet, že nějakých 25 bodnořezných ran, který utrpěla ve finále Kamila a zhruba nějakých 8 bodných hlubokých ran, který utrpěla Natálie, takže by byly jako známkou sebeobrany toho člověka. Tomu by asi nikdo nevěřil.
3: Většina tady těch agresorů ve vztazích tak jsou svým způsobem zbabělci, který si kompenzují něco, co jinde venku jakoby neudělají, ale kompenzují si to na tom partnerovi.
2: Nevím, jestli to bylo jeho slabě podprůměrnou inteligencí, jeho ovlivněním jako alkoholem nebo návykovýma látkama, nebo jeho celkovou tou osobností, která byla jako dost agresivní, labilní, s nějakýma narcistickýma rysama. Takže on vlastně pak celý to přípravné řízení trval na tom, že si nic nepamatuje a podnikal kroky k tomu, aby to prokázání té viny, respektive tu svou příčetnost za to spáchané jednání, co nejvíc zpochybnil.
0: Jakub T. v řízení před soudem nakonec prohlásil vinu. Souhlasil s výpovědí Kamily a přiznal se k napadení obou žen kuchyňskými noži.
2: Krajský soud v Praze odsoudil Jakuba na 15,5 roku trestu odnětí svobody. Nepodmíněně samozřejmě. Jakub se odvolal k vrchnímu soudu s tím, že mu trest přijde nepřiměřeně přísný. Nicméně ve třetím odstavci tak je vlastně ten 15 let jako začátek, takže on byl jenom půl roku nad, což mně osobně přijde jako málo, ale tak nejsem soudce a nejsem o to, abych hodnotil jejich práci. Takže zaplať pánbůh, že aspoň ten vrchní soud to jeho odvolání zamítl a těch 15,5 roku potvrdil.
0: I když Natálie napadení bohužel nepřežila, její dcera Kamila se po několika měsících zotavila a po fyzické stránce se zcela uzdravila. Šrámy na duši si ale hojí dodnes.
3: Řeší se hodně kariéra, neřeší se rodina a tím pádem prostě obecně já, když to jakoby srovnám se svým dětstvím, tak ty vztahy se prostě pohnuly úplně jiným směrem. Dneska jakoby se spíš každý stará sám o sebe. Když to vezmu, tak lidi jsou i tím vlastně masírovaný z médií, jo. Starejte se o sebe, naučte se říkat ne, důležitý jste vy, ne ostatní. A mně to přijde, že jako lidi neumějí dělat kompromisy v těch stazích. Neumějí mezi sebou komunikovat, neumějí si prostě některé věci říct. A pak to prostě graduje až do těch stádí, kdy dojde nějaký tragický události.
2: Dneska velká část nejen té následné trestní činnosti je páchaná pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a i velká část těch opravdu závažných trestných činů je samozřejmě páchaná mezi osobama blízkýma. Ale tady mi chyběl jakýkoliv vlastně náhled, nějaká aspoň drobná míra sebereflexe toho Jakuba. Nějaká malá lítost toho, že zavraždil svoji tchýni a připravil svýho syna v otáku, jako tomu klukovi bude 16, jako, a je otázka, jestli vůbec s ním bude chtít být někdy jako v kontaktu, když ví, že mu zabil babičku, jo, a málem mámu. Já to osobně vnímám tak, že se mi jenom potvrzuje moje nějaký dlouhodobý přesvědčení o tom, že snahy o legalizaci, prostě třeba částečnou legalizaci nějakých omamných a psychotropních látek, tak to já osobně nevnímám jako úplně cestu ke zlepšení té situace tak, jak to je.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Hádka smrti autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět ve středu 26. srpna krátce po 18. hodině a podtitul zní Smrt prostitutky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra v sobotu večer na ČT Art.
1: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Srdcovky od Dvojky.
7: Je středa 19. srpna. Studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 1 30 minut, k tomu 9 vteřin. A svátek mají dnes chlapci a muži s křestním jménem Ludvík, který žije podle posledních zveřejněných údajů v České republice 7219. Ludvík je křestní jméno německého původu a vzniklo z germánského jména Ludwig nebo Chlodovech, přičemž moderní německá verze je Ludvík psáno s dvojitým V a je to složenina ze slov Hlid, tedy sláva, a Vik, bojovník. Kromě jmen panovníků a historických osobností, jméno Ludvík, respektive Ludvík, nosili či nosí spisovatelé Aškenázy, Souček a Štúr, někdejší československý prezident, generál Svoboda, skladatel Podéšť, olympijský vítěz a mistr světa v hodu diskem Daněk nebo německý hudební skladatel a klavírista Van Beethoven. Ke všem Ludvíkům teď letí z Dvojky sváteční blahopřání a právě začíná naše třetí hudební setkání v tomto týdnu při poslechu nové série ověřených a časem prověřených nahrávek. Vás vítá dobrý zvuk a příjemné vzpomínky od mikrofonu Dvojky přeje, ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, Miloš Skálka.

dnešní hudební setkání proti proudu času v písničkách Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši. Na dvojce odstartovala Petra Janu, která se narodila jako Jana Petrů v listopadu roku 1952. Pozvala nás do roku 1977, tedy do éry, kdy se na hudební scéně nejprve profilovala jako rocková zpěvačka a vystupovala a nahrávala se skupinou Prorok. Byl to nápad jejího zesnulého manažera a současně manžela Michala Zelenky, se kterým nejprve žila a v roce 78 se vzali. S pomocí Zdeňka Rytíře a kytaristy Oty Petřiny vznikla potom skupina Prorok a rocková anabáze Petr Janů potom ještě pokračovala spoluprací se skupinami Boomerang a Express. Základy jejího rockového zpěvníku vytvořily především skladby Oty Petřiny a Zdeňka Rytíře. Mezi nimi také skladba Jámy, jak i Petr Janů naspívala v roce 1981 za doprovodu studiové skupiny Oty Petřiny a CAK vokálu ve studiu Mozarteum. Vrátíme se do druhé poloviny 50. let minulého století, kam nás zavede výjimečný americký soulový zpěvák Jackie Wilson, který nejprve začínal jako boxer, tedy ne jako zpěvák. Narodil se v Detroitu ve státě Michigan v roce 1934 a zemřel v roce 1984 v pouhých 49 letech. V roce 1975 totiž Jackie Wilson prodělal těžký infarkt přímo na koncertním pódiu, a to během interpretace jednoho ze svých velkých hitů, písně Lonely Teardrops, Osamělé slzy. Upadl tehdy do komatu, ze kterého už se nikdy neprobral. Po 9 letech od nešťastného srdečního kolapsu, kdy pobýval v nejrůznějších léčebných zařízeních, zemřel na krvácení do mozku. Jackie Wilson se na sólové dráze prosadil poprvé v roce 1957 s nahrávkou Reed Petit, což je americký slangový výraz pro úžasnou nebo báječnou půvabnou dívku. No a v létě roku 1960 měl úspěch se svým v pořadí 12. americkým hitparádovým singlem, na kterém byla písnička A Woman, A Lover, A Friend, žena, milenka, přítelkyně. V rytmem bluesovém žebříčku Billboardu to bylo první místo a v nadžánrovém přehledu téhož listu příčka 15.

Jackie Wilson a jeho americký singlový hit z léta roku 1960 A Woman, A Lover, A Friend. Žena, milenka, přítelkyně. 60. léta minulého století budou platit i pro další nahrávku dnešních písniček Od srdce, pro duši a pro uši. Jiří Vašíček, jehož životní pouť je rámována letopočty 1933 až 2001, je spjatý především s písničkami a dnes velkými domácími evergreeny, jako Tenkrát, Tulipány z Amsterdamu, Píseň o mušli nebo V ten den, kdy se vrátí déšť. Posledně jmenovaná píseň pochází z romantického hudebního štědrovečerního filmu režiséra Marcela Carného Země, odkud přicházím, který vznikl v roce 1956, a pro tento vděčný snímek, ve kterém hrál hlavní roli, ji napsal a naspíval francouzský chansonnier Gilbert Bécaud a český text připojil Zbyněk Vavřín. Jiří Vašíček tuhle píseň naspíval na sklonku roku 1959 ve studiu ABC za doprovodu orchestru Karla Wagnera, Karla Vlacha, ale na deskách potom nahrávka vyšla v roce 1960.

Nahrávka, která vyšla na deskách v roce 1960, tedy dávno, Jiří Vašíček a V ten den, kdy se vrátí déšť, jinak melodie z francouzského romantického hudebního filmu Země, odkud přicházím, z roku

0: je dodnes platná nahrávka skladby o blahodárném pohybu The Locomotion z pera dvojice Goffin King, se kterou obsadila Little Eva v létě roku 1962 první místo amerického žebříčku nejprodávanějších singlů a na podzim téhož roku s ní byla rovněž v britské přehlídce nejprodávanějších singlů na druhém místě. Mimochodem u nás tuhle písničku naspívala s českým textem Pavla Žáka a pod názvem Diskohrádky Hana Zagorová. My jsme si v tomto pořadu před nějakým časem připomenuli reinkarnaci téhle písně v podání Australanky Kylie Minogue, která se svou verzí bodovala ve světových přehledech v roce 1988. Ale my si poslechneme originál Little Eva, rok 62, The Locomotion.
1: Srdcovky od dvojky.

Rok 1962 byl Locomotion a Little Eva. V roce 2015 vydaný suprafonský komplet 8 CDček, nazvaný LPčka, nepochybně potěšil všechny příznivce Pavla Bobka. Jeho životní dráha je rámována letopočty 1937 až 2013. Kolekce totiž obsahuje reedice 7 alb Pavla Bobka z let 75 až 1993 plus další CDčko, které uchovává výběr nahrávek, které vyšly mimo řadová alba, vesměs tedy na singlech. Vzpomínka na Pavla Bobka nás vrátí do následující dekády, tedy do let 70. Česká verze písně Dana McLeana Bronco Bill's Lament, nářek Billyho Bronka, kterou autor českého textu Michal Janík nazval Já bejval táty hodnej syn, vznikla v roce 1974. Původně pro album Ve tmě dál cesto má, ale po zásahu tehdejší bdělé cenzury Helva dneska vůbec nechápe, co všechno tehdy cenzory zajímalo, proto vznikla spisovná nahrávka nazvaná Já býval táty hodný syn, která také na albu nakonec vyšla. My budeme tedy poslouchat Pavla Bobka.

býval táty hodnej syn. Tolik Pavel Bobek v nahrávce z roku 1974. Anglická sourozenecká trojice Bee Gees má milostných písní ve svém repertoáru požehnaně. Barry, Robin a Morris Gibbovi tvořili základ souboru, ve kterém hráli ještě kytarista Vince Meluni a bubeník Colin Peterson. Ze sourozenecké skupiny, která byla v roce 1997 uvedena do rock'n'rollové síně slávy, už zůstává bohužel na tomto světě pouze ten nejstarší z bratrů, a to Barry Gibb, ročník 1946, který byl před časem slavnostně uveden do rytířského stavu s právem používat titul Sir. Dvojčata Morris a Robin, narozená v roce 1949, postupně odešla z tohoto světa na věčnost, jako první v roce 2003 Morris a Robin potom o 9 let později. V lednu roku 2016 navíc zemřel Robert Stigwood, jejich producent a posléze majitel vlivné gramofonové společnosti RSO, Robert Stigwood Organization, pro kterou Bee Gees od poloviny 70. let nahrávali. Bee Gees nás nyní vrátí do roku 1977, kdy byli na prvním místě všech rozhodujících amerických singlových žebříčků a na třetí příčce britské dvacítky s autorskou nahrávkou milostné balady z filmu Saturday Night Fever, Horečka sobotní noci, How Deep Is Your Love? Jak hluboká je tvoje láska?

0: velký baladický hit skupiny Bee Gees z roku 1977, současně z filmu Horečka Sobotní noci, How Deep Is Your Love, jak hluboká je tvoje láska.
1: Mrazivé léto na dvojce. Pátračka.
0: Ano, a je tady ona už tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta, protože toto léto je na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů. No a součástí mrazivého léta je ona už klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z těchto děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se uskuteční každý pátek po 13. hodině v pořadu Šťastnou cestu. A teď pozor, tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz, a to vždycky do pátku do 12 hodin. Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Petra v režii o dnešní indicii.
2: Někteří lidé sbírají známky nebo slavné obrazy. Já mám poněkud netradičnější a strašidelnější koníček. Fascinují mě ptáci, které s velkou pečlivostí sám preparuji a následně vystavuji na stěnách a policích ve své kanceláři. Rád se jimi obklopuji a ze všech nejvíce mě fascinují noční dravci. Jsou pro mě dokonalým symbolem klidu, chladu a mrtvé krásy. Tichými pozorovateli, které má většina živých lidí tendenci přehlížet. Možná právě proto mi jsou tito tvorové tak blízcí. Jsem si jistý, že by jim měla být věnována větší pozornost. Nebo by o nich, stejně jako o mém podivném životě, měli natočit film.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
3: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: No, budete-li tipovat, pak vám držím palce, ať vám to vyjde. Vracíme se opět k písničkám a výletům proti proudu času. Jako první nás teď čeká Karel Hála, v jehož žilách klokotala swingová krev a navíc se s oním neomylným swingovým cítěním zcela přirozeně pohyboval v nejrůznějších hudebních žánrech, doslova od swingu až po dechovku. Karel Hála se narodil v roce 1933 a jeho životní pouť se nečekaně uzavřela v létě roku 2008, nedlouho před nedožitými 75. narozeninami. Na podzim roku 1967 naspíval Karel Hála písničku Release Me, dej mi volnost, nech mě jít, se kterou anglický zpěvák a rodák z indického Madrasu Engelbert Humperdinck debutoval z kraje roku 67 ve světových přehledech ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, byl s touto písničkou vysoko. My jsme si ji už samozřejmě v tomto pořadu zahráli a proto nás teď čeká Karel Hála se skladbou s textem Jana Šimona Fialy pod názvem Smutný dům. V brněnském rozhlasovém studiu ho tehdy doprovodil orchestr Studio Brno pod taktovkou Erika Knirše.

0: smutný dům v nahrávce Karla Hály z podzimu roku 1967. Aktuální čas 19 hodin 9 minut 3 vteřiny, dvojka vysílá živě. Velikán moderní americké country music Kenny Rogers pocházel z Houstonu v Texasu, tedy z velkoměsta, které utrpělo před pár lety velké přírodní rány způsobené hurikánem Harvey. Kenny Rogers byl ročník 1938 a první úspěchy začal sklízet ve druhé polovině 60. let se svou tehdejší skupinou The First Edition, první vydání. Postupem let se zařadil k ikonám žánru moderní country a se svými nahrávkami uspěl doslova na celém světě. Jenom do amerického countryového žebříčku nasázel na 8 desítek singlů a z toho byl více než 20krát na prvním místě. Kenny Rogers odešel do jiné hudební galaxie než té naší 20. března roku 2020, kdy mu bylo 81 let. My si na Kennyho Rogerse dnes vzpomeneme jeho velkým hitem z jara roku 1977, kdy byl v americkém countryovém žebříčku hudebního týdeníku Billboard na prvním místě a v nadžárové přehledu téhož listu na 5. pozici, to všechno s písničkou Lucille. No a aby toho nebylo málo, na jaře téhož roku byl na prvním místě i v britské singlové 20. U nás doma tenhle velký hit spopularizoval v české verzi s textem Michála Janíka a pod názvem Lásko mě ubývá sil Pavel Bobek. No ale nás čeká originál Lucille a Kenny Rogers.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.
3: In a bar in Toledo, across from the depot,

rok 1977 Lucille a vzpomínka na Kennyho Rogerse. Tehdy za tuhle nahrávku získal cenu Grammy v kategorii nejlepší mužský vokální výkon v žánru country. No a písnička Lucille současně získala v tomto žánru další dvě ceny Grammy, a to v kategoriích single a píseň roku. Do roku 1966, tedy doby před 60 lety, zamíříme v následujících 2,5 minutách dnešního hudebního setkání na dvojce, a to na pozvání Jaromíra Majera. Ten se narodil v Praze v roce 1943 a po úspěšném startu v soutěži Hledáme nové talenty, což bylo v pražské kavárně Alfa v roce 1961, se vydal na dráhu sólového zpěváka. Zpíval mimo jiné s první československou profesionální big beatovou skupinou Mephisto, byl v divadelním angažmá v Semaforu, svého času byl manželem Evy Pilarové a často vystupoval s orchestrem Karla Vlacha. V roce 1986 se usadil s manželkou Radkou, se kterou má dceru Lucii a syna Martina, nejprve na čas ve Spolkové republice Německo a potom přesídlili do kanadského Edmontonu, kde od té doby rodina Majerových trvale žije. Melodii zesnulého skladatele Zdeňka Marata, kterou budeme v následujících minutách písniček Od srdce pro srdce, pro duši a pro uši poslouchat, nazval rovněž zesnulý autor Zdeněk Borovec Dívčí pláč.

Dívčí pláč a Jaromír Majer, kterého v nahrávacím studiu doprovodil rozhlasový orchestr pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby se solistou na kytaru Rudolfem Daškem a s vokálním přispěním sboru Lubomíra Pánka. Nahrávka je z roku 1966. Sourozenecký tandem The Everly Brothers, to je jedna z hvězdných kapitol zámořské a potažmo světové scény populární hudby. Dvojice, která dokázala působivě a ve skvělé vokální sazbě mísit prvky rock'n'rollu, country a popu, vytvořili Isaac Donald Everly, zvaný Don, ročník 1937, a jeho mladší bratr Phil Everly, ročník 1939. Jejich rodiče byli countryoví a folkoví zpěváci, takže chlapci měli k muzice blízko hned od narození. V roce 1986 uvítala Dona a Phila Everlyovi rock'n'rollová síň slávy a v roce 1997 sourozenci převzali za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Dvojice se rozpadla v roce 1973 a dohromady se dala znovu po 10 letech a nedlouho poté potěšila své příznivce eponymním albem, na které autorsky přispěl i jejich fanoušek Paul McCartney. Naděje na to, že dvojici ještě někdy spatříme na koncertním pódiu, však vzala definitivně za své začátkem ledna roku 2014, kdy Phil Everly v nedožitých 75 letech zemřel na následky chronického plicního onemocnění. My se teď se sourozeneckou dvojicí The Everly Brothers vrátíme k jejímu comebackovému eponymnímu albu z roku 1984, ze kterého pochází nahrávka skladby Asleep, spící The Everly Brothers.

lahodné dvojhlasy sourozenecké dvojice The Everly Brothers. Asleep, nahrávka z roku 1984. Marie Rotrová letos na podzim 13. listopadu oslaví půlkulaté 85. narozeniny. Jedna z našich nejosobitějších zpěvaček a současně velká dáma naší hudební scény nás v následujících minutách dnešních výletů proti proudu času vrátí v hudebních vzpomínkách do roku 1974, kdy se skupinou Flamingo, svého tehdejšího životního partnera Richarda Kovalčíka, v té době už nuceně přejmenované na Plameňáky, a ve spolupráci se svým dlouholetým pódiovým i studiovým partnerem Petrem Němcem naspívala duet původně nazvaný lapidárně Baby I Love You, což je singlový hit ze zpěvníku před časem zesnulé soulové královny Aretha Franklin z roku 1967, který tehdy obsadil čtvrté místo žebříčku hudebního týdeníku Billboard. Autorka českého textu Jiřina Fikejzová písničku nazvala Jaká zvláštní láska.

0: Nahrávka z roku 1974. Marie Rotrová s Petrem Němcem a skupinou Plameňáci. Jaká zvláštní láska. Americký zpěvák a současně divadelní i filmový herec, těžkotonážní rodák z Dallasu v Texasu, Marvin Lee Eddy, vystupující pod uměleckým jménem Meatloaf, sekaná, byl ročník 1947. Z tohoto světa odešel nečekaně v lednu roku 2022 ve věku 74 let a je pravděpodobné, že se k jeho odchodu na věčnost přidalo také náhlé úmrtí jeho stvořitele, autora a producenta všech zásadních opusů epicky rozmáchlého Jima Steinmana, který zesnul v dubnu roku 2021 ve věku 73 let. Mezi hity, které pro Meatloafa Jim Steinman napsal a které současně také produkoval, patří mimo jiné skladba Two out of three ain't bad. Dvě ze tří to není špatné, se kterou Meatloaf bodoval v žebříčcích na konci jara roku 1978 a ve které se zpívá Chci tě, potřebuju tě, ale milovat tě nemůžu. Dvě možnosti ze tří, to přece není špatné.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

spomínka na Meat Loafa 2 out of 3 ain't bad. Na konci jara roku 78 čtvrté místo v žebříčku týdenníku Radio and Records, 7. v listu Record World, 9. v Cashboxu a 11. v Billboardu. Na domácí hudební scénu nás vrátí Hana Zagorová a tentokrát půjde o 100% domácí hudební záležitost. V polovině května roku 75 Hana Zagorová naspívala melodii skladatele a posléze dlouholetého profesora Pražské konzervatoře Vítězslava Hádla, kterou si opatřila textem a nazvala Si mrtvá sezóna. Nahrávalo se v někdejším Davidském semináři, kde svého času sídlilo suprafonské studio. O hudební doprovod se postaral domovský orchestr Hany Zagorové, tedy orchestr Karla Wagnera, a vokály přispěl dívčí sbor Babety.

Kroje včel se nebem rozlétnou a oblohu jak chladný neon rozetnou, ta slova hořící je hojivá jak pokání. Jsi mrtvá sezóna.

0: Jaksi mrtvá sezóna, nahrávka Hany Zagorové a orchestru Karla Wagnera z poloviny května roku 75. Svého času velmi úspěšná americká skupina The Byrds vznikla v Kalifornii, konkrétně v Los Angeles, a jejímu repertoárovému profilu výrazně slušely ve druhé polovině 60. let písně Boba Dylana. Mezi nimi také ta, která se původně jmenuje You Ain't Going Nowhere, nikam nejdeš. Tu píseň Boba Dylana uvedli The Byrds, ale ve své verzi ve známost v roce 1968 a s desetiletým odstupem vznikla česká verze, o kterou se postaral Petr Spálený. Ten skladbu naspíval na podzim roku 78 v televizním nahrávacím studiu za doprovodu skupiny Apollo Pavla Krejči. S českým textem Zdeňka Rytíře dostala píseň název Houpací síť.
1: Koukám zpět, zvláštní svět,

Petr Spálený, Apollo, Pavel Krejčí a Houpací síť. Nahrávka z konce října roku 78. Dnešní setkání s písničkami od srdce, pro duše a pro uši na dvojce sice zvolna končí, ale dvojka samozřejmě vysílá dál. No a je tady hudební tečka, o kterou se dnes postará americká zpěvačka a herečka Sherilyn Sarkisian, zvaná Cher, rodačka z Kalifornie, ročník 1946, která 20. května oslavila v úžasné formě 80. narozeniny. A Cher nás vrátí do léta roku 1989, kdy sklízela úspěchy s písničkou, kterou jí napsala vyhledávaná autorka Diana Warren. V Americe byl single doprovázený atraktivním klipem z paluby letadlové lodi, na třetím místě žebříčku Billboardu a ve Spojeném království v tamní singlové dvacítce o něco později na místě šestém. Tak ještě název If I Could Turn Back Time, kdyby mohla vrátit čas. A tím také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali, moc si toho vážím. Přeju hezký letní večer, hlavně zdraví a ať vás život baví. Od mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky se pro tento okamžik až do našeho zítřejšího setkání loučí Miloš Skálka.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude další pokračování nového pohádkového seriálu Pankrác a kouzelná zahrada. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Možná si ještě vzpomínáte, jak si Bára na začátku přála jednorožce a dostala kolo. Nakonec z něj ale měla radost, nad čem by jinak jezdila do kouzelné zahrady. Na jednorožce už úplně zapomněla. Ale zvláštní zahradník pan Krác si pamatuje úplně všechno. Proto se taky dnešní pohádka jmenuje Splněné přání.

Dobrý večer, děti. Jednou v pátek k večeru pomáhá Barča tatínkovi se zaléváním, když si všimne, že na ní někdo mává přes plot. Je to kudrnatý kluk, kterého ve vesnici nikdy neviděla. Pankrác vzkazuje, vyřizuje, jakmile se Barča přiblíží k plotu, že by potřeboval pomoct. Je moc sucho, neotevřely se levandule, šalvěje, magnólie ani petúnie. Potřebovali by zalít, jinak se dneska v noci nebudou mít můry ani noční motýly na čem pást. Skočím pro tatínka a pro fištulu a zkusím je přemluvit. Je totiž docela pozdě, víš? Je to jen na chvilku, přemlouvá jí kluk. Viděl jsem, jak ti zalévání jde od ruky, bude to raz, dva, zavezu tě i z konví za Pankrácem a než si kdo všimne, že chybíš, budeš už zase zpátky. Zavezeš? Ty můžeš řídit auto? Přesvědč se sama, zasměje se kluk a ukáže na pootevřená zadní vrátka, kudy se vozí tráva na kompost. Když ale Bára vykoukne z vrátek, po klukovi jako by se zem slehla. Za to na místě, kde si s ním prve povídala, zahlédne koňský zadek. Kde se tu najednou?

0: vzal kůň a kam zmizel ten kluk, říká si Bára, když v tu chvíli se kůň otočí a pomalu se k ní blíží. Bára skočí za vrátka a málem je zabouchne, tolik se lekne. Z koňské hrudi vyrůstá lidské tělo, ruce založené na prsou a v klukovské tváři tak trochu posměšný výraz. To jsi nikdy neviděla kentaura? Koho si myslíš, že by pro tebe takhle narychlo mohl kouzelný Pankrác poslat? Nebo se bojíš? To by Barča za živý svět nepřiznala. Ohlíží se ale přece jen po taťkovi. Bez dovolení nemůže ze zahrady a s nikým cizím ven chodit nesmí. Naskoč si, pobídne jí kentaur. Tatínek zalívá vepředu, zavezu tě k němu kolem plotu. Klidně vás unesu oba. Holedbá se a v tu chvíli jí veškerá ostražitost opouští. Drž se, bude to houpat, volá na Báru přes rameno a dá se do klusu. K silnici se ale jede jinudy, upozorňuje ho Barča, pevně se ho chytí za kudrnaté vlasy přerůstající na záda jako hříva a konvička jí přitom spadne na zem. Než si ale stačí vzpomenout na pohádku o Smolíčkovi, přejde kentaur do trysku a jsou ti tam. Báro, večeře, volá za chvíli tatínek, ale marně. Jde se podívat na opačný konec zahrady, kde se viděli naposledy. Vrátka jsou otevřená, konvička leží kousek od nich a Barča nikde. Než stačí udělat poplach, přistane mu na rameni havran. Pankrác vzkazuje, že Voděnka s Pachátkem zahlédli u jezírka kentauri. Když si všimli, že u vody nejsou sami, vzali do zaječích. Kdo ví, co mají za lubem? Kdyby se některý z nich ukázal tady u vás, nemáte mu vjachit ani slovo. A sakra, kentauri stopy, předběhli mě. Kde je Bára? Snad ji neunesli. Už to tak asi bude. Musíme zavolat policii, vytáhne tatínek mobil. Hned teď. Jak jim vysvětlíte, že Bára odjela na kentaurovi? Budou si myslet, že si z nich utahujete. Kde pak? Tady policie nepomůže. Musíme rychle za Pankrácem. Ten si bude vědět rady. V ostrém světle slunce pospíchajícího k západu dorazil tatínek s havranem do Pankrácovy zahrady. Mužík sedí na schůdcích maringotky a před ním stojí, nebo spíš podupává, velký šedovlasý kentaur, který mu něco vysvětluje. Kde je moje dcera? Oboří se na něj taťka, jen co před nimi seskočí z kola. Je v pořádku a je v bezpečí, odvrátí se od Pankráce kentaur a potře se šedivou hřívou. Nemusíte se o ní bát, mám taky dceru, hrají si spolu. Tak to je dobře, oddechne si tatínek, ale pokračuje přísně. Vyzvednu si ji a jedeme domů, musíme totiž na večeři. To vám nemůžu slíbit. Všechno závisí tady na Pankrácovi. Pokud mě a mému kmeni přenechá zahradu a odstěhuje se i se všemi, kdo by nám v ní překáželi, dceru vám vrátíme na to tata. Stačí podepsat. A pokud ne, zbledne tatínek, zůstane se stádem, dokud si to nerozmyslí. Zavrčí šedivec. Vrátím se po soumraku a chci znát odpověď. Než se kdo stačí pohnout, hrábne kopytem a je pryč. Nešťastný mužík se dívá do pergamenu, který mu kentaur předal. Pankráci, ozve se tiše zpoza maringotky. Pařátek kentaury vystopoval. Víme, kde jsou. Voděnko, vyskočí mužík, to je tak skvělá zpráva, honem nás k ním zaveď. Voděnka vede tatínka i Pankráce stínem podél jezera, potom rákosím a pak už jen přeskakují z jednoho mechového ostrůvku na druhý. Půda se jim houpe pod nohama, až už se taťkovi zdá, že se potopí do bezedného bahna. Nakonec vyskočí na travnatý břeh. Jsou až tam vzadu, ukazuje vodopanenka za husté křoví. Ale je to zlé, dobře ji hlídají. Skutečně, Na palouku mezi vzrostlými stromy se prohání stádečko kentaurů. Barča jednomu z nich sedí na hřbetě a všichni ostatní krouží kolem a ostražitě se rozhlížejí. Tak teď už máme jen jednu možnost. Vstyčí se Pankrác a mlhy jemu jen tak do pasu. Konec konců, dávno už to barunce dlužím. Sáhne do kapsy a kertům přiloží píšťalku tenoučkou jako tón, který z ní vyloudí. A ještě jeden vyšší a napotřetí takový, že už jej lidské ucho neslyší. Kentauří stádo najednou, jako by se něčeho polekalo, začíná couvat. A už je vidět, proč. Spod ochrany stromů pomalu vychází bílý jednorožec. Paprsky zapadajícího slunce, které pronikají mezi větvemi, kolem něj vytvářejí záři, ve které pluje proti kentaurům. Ti se zmateně zastavují, přešlapují na místě a nakonec poklekají. Barča sklouzne ze hřbetu šedivcovi dcery, otře uslzené oči a jde mu vstříc, aniž jí kdo z kentaurů brání. A pak, když se usadí na jeho hřbetě, projíždějí spolu pomalu a klidně mezi rozestupujícím se stádem k tátovi a voděnce, kteří je okouzleně sledují. Mezitím Pankrác předstoupí před kentaury, Pergamen s vyděračskou smlouvou zdvihne nad hlavu a celý ho roztrhá na malé kousky. Šedivý vůdce stáda se sklopenou hlavou vstává. Je konec. Prohráli jsme. Odcházíme. Hlesne směrem k ostatním, kteří zmámeně vstávají a v rozpacích se dívají jeden na druhého. Kdo nechce, odcházet nemusí, překvapí je mužík. Stačí, když bude respektovat práva všech, kdo v zahradě žijí a nebude nikomu škodit. Ty jsi řekl, a to je ta nejčestnější smlouva. Ukloní se šedivec před Pankrácem. Od této chvíle nás, prosím, považuj za svoje přátele. A zatímco odjíždějí do hlouby lesa, Barča hladí po bílé srsti vytouženého jednorožce, druhou rukou se drží táty a její jako by měla všechny narozeniny světa. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju pěkný středeční večer z Dvojky. Cesta Matěje Kopeckého z jednoho konce mostu na druhý. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. Carmen Majerová jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr v 21 hodin. Ve 22 hodin premiérová četba Zatloukání hřebů. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Tato schůzka je 685. a při její přípravě jsme se dali inspirovat knihou Petra Hory Hořejše, jakož i další literaturou. Hlasy, které uslyšíte, patří
0: Ivaně Valešové,
2: Františku Derflerovi,
3: Igoru Barešovi
1: a autoru Josefu Veselému. Nelze pominout ani hlas Jaromíra Ostrého, byť se v tomto pořadu neozve. Nevím, zdali k jeho škodě či prospěchu. Ano, je to on, který nás režíruje.
0: Je sobota 3. července roku 1847.
3: V obci Kolodějích nad Lužnicí, neboli, jak se tu říká, v Kaladým, pořádá loutkoherec neboli marionetář Matěj Kopecký své obvyklé představení.
0: Přemýšlí, kterou hru dnes bude hrát. Snad posvícení v hudlicích? Nebo to bude nějaká hromotná rytírna a hrůzná raubírna? Ba ne, bude to doktor Faust. Ano, toho dnes zahraje.
3: Vzal buben a šel zvát na Kolodějský most.
0: Paličky zavířily.
2: Matěj Kopecký.
1: Narozený v roce 1775 jako
2: Matthias Josephus Kopecký.
1: Dlouho se myslelo, že na svět přišel ve Strážovicích v jižních Čechách. Až teprve ke konci druhé světové války prokázal mirotický archivář Jan Toman, že světlo světa spatřil v den svatého Matěje na Královéhradecku v obci, nebo možná u obce, jménem Lipčany.
4: Dá se říct, ano, že Matěj Kopecký vlastně tedy východočech. Že se narodil v Lipčanech u Hradce Králové. Tam, kde momentálně se nacházeli někde s tou maringotkou, dá se předpokládat, že třeba ten otec Matěje Kopeckého putoval někde tady po té silnici z Prahy na Hradec nebo tak nějak a tam přišla na paní Kopeckou ta těžká hodinka, Lipčany byly nejblíž, tak tam to novorozeně dali pokřtít a v Lipčanech, který prokazatelně se Matěj Kopecký narodil.
1: Tuto informaci nám poskytl Matěj Kopecký. Skutečně jsme slyšeli hlas Matěje Kopeckého, nebyla to žádná mystifikace. Matěj Kopecký, svého času člen loutkového divadla Drak v Hradci Králové, byl pra-pra-pra-pra-vnukem proslulého českého loutkáře.
4: Otec toho Matěje Kopeckého byl něco takového, čemu se dřív říkalo komediant. To byli ti lidé těch svobodných povolání, ať už to byli teda loutkáři, provazochodci, artisté. Takže ten Matěj Kopecký zřejmě něco z téhleté komediantské krve zdědil.
1: Ale vraťme se do Kolodějů.
3: Matěj Kopecký se necítí zrovna ve své kůži. Je mu nějak divně a jde se mu stěžka.
0: Přesto však bubnuje a vyvolává.
2: Na vědomost se dává, že se dnes bude producírovat nádherná historie, ve které se vypisuje, která čert Johannesa doktora Fausta do strašlivého pekla, zastrašného fajerverku a hrůzy plného hromobití odnesl, při kteréž to kratochvíli. Čili Zeitbetreibu, všechny figury jako živý persony, pohybovati a špacírovati, čili vykračovati budou.
0: Také Matěj Kopecký se pohybuje a špacíruje, čili si vykračuje.
3: Má před sebou Kolodějský most.
1: Podívejme se ještě jednou na ten z hlediska historie nedávno objevený záznam v Matrici.
3: V jejím indexu je novokřtěnec označen jako
2: Prage Oriundus.
1: Tedy rodilý Pražan, nebo aspoň do Prahy příslušný, i když tam na svět nepřišel.
3: Možná se narodil někde po cestě, někde před Lipčany.
0: Není vyloučeno, že se tak stalo v blízké Těchlovické hospodě. K motrou mu totiž byla žena Hostinského.
3: Možná právě tam zastavil kočovný obytný vostavák neboli vůz Matějových rodičů. Dá se říct, že pan farář ho připsal Praze jenom proto, že jeho rodiče příslušeli do Prahy. Tím pádem byli chudé Lipčany zbaveny starosti o komediantské dítě.
0: Oba rodiče Kopeckého byli podle matriky svobodní.
1: Nebyli svoji?
0: Nepodléhali robotě. To bývalo výsadou kočujících kejklířů.
1: Dnes už na tom věru nesejde, ale tehdy se psávalo do matrik, zda je dítě původu manželského nebo nemanželského.
0: Zda byl manželský stav páru Kopeckých legálního charakteru, o tom pan farář srdečně pochyboval. A tak napsal do rubriky Šalamounsky nulu.
3: Matěj začal chodit do školy ve Strážovicích nedaleko Mirotic.
1: Kteráž to tedy nebyla jeho obcí rodnou, nýbrž vzdělávací.
3: Jak se do Strážovic dostal, to se zjistit nedá.
0: Ale je prokázáno, že se tam učil řemeslu hodinářskému, ve kterém se, jak se zdá, později dobře vyznal.
3: Jako ani ne 30letý opravil v Cerhovicích u Hořovic zámecké hodiny, se kterými si nevěděl nikdo rady plných 20 let.
0: V Miroticích se hodinář a loutkář Matěj seznámil s Rozálií, dcerou Kramářovou, kterou si vzal za manželku.
3: Svatba se už zřejmě nedala odkládat.
1: Jak to můžeme vědět?
3: No, on se ženil v pouhých 20 letech.
1: Musel.
3: Dnes by nemusel, tehdy musel.
1: Někdo se žení, i když nemusí.
3: No, ve 22 letech se Matěj stává mirotickým měšťanem. Jeho tchán mu totiž přepsal polovinu domku zvaného Kvíčalovská chalupa. Života manželského si však Matěj Kopecký užil po svatbě pouhá 3 léta.
1: Jak to? Rozvod? Či snad úmrtí manželky?
3: Ani jedno, ani druhé. Vojna. Ve 23 letech byl povolán na vojnu a stal se pěšákem píseckého regimentu.
0: Ve válkách s Napoleonem byl 2x zraněn.
3: Bojoval v bitvě u Marenga před Ulmem a je pravděpodobné, že si zastřílel i u Slavkova.
1: Každopádně Rakousko nevytrhl.
3: No, pokaždé prohrálo.
1: Jak dlouho sloužil?
3: Dlouho.
0: Několikrát se v Miroticích objevil jako urlaubník.
1: Tedy jakože měl propušťák.
0: Ale skutečný abšít.
1: Neboli propuštění z vojenského svazku.
0: Dosáhl až někdy po 10 letech.
3: Ve svých 35 letech byl pro Mirotice stará vojna.
1: Mirotice. Vedle Lipčan, Hlažan, Strážovic, Písku, Týnu nad Vltavou, Kolodějí. No, těch životních štací bylo nespočítaně.
0: Jedno místo, jedna obec, přesněji jedno městečko.
3: Tím městečkem bylo aspoň v době, ve které žil.
0: Pro něj znamenalo víc.
4: Kde se to vlastně vzal Matěj Kopecký? Vždyť on není rodák z Mirotic.
5: Tak Matěj Kopecký skutečně rodákem z Mirotic není. I když tady u nás máme jeho muzeum a je to dost taková zvláštnost, že ačkoliv se tady Matěj Kopecký ani nenarodil, ani tu nezemřel, jak by bylo obvyklý, teda kde bývají muzea těch slavných lidí, tak přesto my tady muzeum máme a sice z toho důvodu, protože Matěj Kopecký tady v Miroticích u nás dlouho žil a neustále, i když jezdil potom po štacích, prostě po Jihočeském kraji a hrál tedy loutkové divadlo, tak neustále se i z těch svých štací do Mirotic vracel.
4: Dobře, ale jak se sem vlastně dostal? Jak na Mirotice přišel?
5: Na Mirotice přišel docela jednoduše, protože se tady vlastně oženil v Mirotici.
4: Aha, tak to je ten důvod.
5: Tady se v Miroticích oženil, tady žil, tady dokonce mu potom později ten jeho tchán nechal připsat část domku, aby se teda stal Matěj Kopecký mirotickým občanem a měšťanem. Proto tady my v Miroticích máme teda muzeum Matěje Kopeckého, ačkoliv, jak říkám, je absurdní, že není rodák a nezemřel tady a muzeum tady je.
1: V Miroticích se nachází nejenom muzeum Matěje Kopeckého, ale i zdejšího rodáka Mikuláše Alše. Ochotná průvodkyně Naděžda Vášová věděla o těch dvou slavných Mirotičanech snad úplně všechno.
5: Abych vám řekla, těch bytů tady vystřídal víc, pokud já vím teda, takže ho domácí neradi jako brali na byt, pochopitelně.
6: Proč?
5: Kvůli dětem, že jo?
6: Kvůli dětem.
5: Kvůli dětem.
6: Dělali neplechu a, a hluk.
5: A o některých těch dětech se vůbec neví, protože tenkrát byla veliká dětská úmrtnost, takže třeba se mu narodilo dítě a za 3 měsíce zemřelo a někdy se neví ani kde, protože když potom vyjížděli ven, že jo, tak někde třeba ve světě nemuselo to být vždycky tady, přímo v Miroticích. Takže se neví ani u některých dětí, jo, kde třeba zemřeli, protože říkám, narodili se a za 3 měsíce zemřeli. No a těch dětí, těch jako bylo víc.
3: Dětí měl Matěj Kopecký pomalu jako těch štací.
0: Zase ale 20, jak tvrdí legendy, jich nebylo.
3: Narodilo se mu jich 15.
0: Z toho se však jenom 6 dožilo dospělého věku.
3: O jednom z nich se ani nepodařilo zjistit, jak se jmenovalo a jak dlouho vůbec žilo.
2: Ctěné obecenstvo, této kratochvilné komedii úctivě zveme. Na první plac se platí dle libosti, na druhý groš, na třetí 2 krejcary a neb něco od večeře.
0: Už vstoupil na most. Buben znovu zavíří.
1: Takže do Mirotic se vrátil Kopecký jako poloviční invalida.
3: S tím jeho válečným zraněním to tak hrozné zase nebylo. Měl pravděpodobně hladce vyhojené čisté průstřely nebo dobře zacelené sečné rány.
0: Na prsou se mu houpala válečná medaile, jenomže ta ho neuživila.
3: A tak příležitostně hodinařil a jinak se živil podobným obchodováním.
0: Což trvalo jenom do roku 1811.
1: Co se stalo?
0: Zčista jasna bylo všechno jeho snažení a usilování zmařeno.
1: Ale jak?
0: Ohněm.
3: Požár způsobil v prostředním mlýně čeledín, který kouřil koně stonavé a který při odchodu k nedělní tancovačce zapomněl, že ve stáji zůstal na slámě hrnec se žhavým uhlím.
0: Z mlýnské stáje přeskočil oheň na sousední stodolu a rychle se rozmohl, takže požáru padla za oběť celá severní fronta Mirotického náměstí, včetně obecního pivovaru a hospody.
3: Matějův domek vyhořel do základů a s ním propadl zkáze všechen jeho pracně nashromážděný majetek. Jak se říkávalo, zbyla mu jenom ta žebrácká hůl.
0: Jenomže vojenský vysloužilec se na rozdíl od armád, ve kterých bojoval, nevzdal.
5: V těch svých dokladech má, že se živí kramářstvím, protože pomáhal tomu svému tchánovi v obchodě.
6: Co to znamenalo teda kramářství?
5: Jako
6: co třeba musel dělat?
5: V obchodě, jo, protože ten jeho tchán teda měl obchod.
6: Takže prodával.
5: Takže prodával v obchodě. No a dalším takovým jeho zaměstnáním bylo později teda, i když jako v tomto oboru nebyl nikdy vyučen, že pracoval jako hodinář a jsou doklady o tom, že opravoval hodiny v Bukovanech, takže i když teda nebyl vyučen, tak se živil i hodinářstvím. Tehdy ty vojenští vysloužilci mohli provozovat určitý řemeslo bez výučního listu, jo, a říkalo se tomu darmo. Jo, darmo prostě byl hodinářem, to znamená, neměl výuční list a přesto teda tohleto řemeslo teda provozoval.
3: Zkusil lecos. V mirotických dokumentech je postupně uváděn nejen jako hodinář, ale i jako kramář, jako příležitostný cestář, pak zase obšírněji jako obchodník s knoflíky a velbloudí srstí, až se nakonec u jeho jména objevuje přídomek komediant. Ve svých 43 letech si totiž vzpomněl na svého otce.
1: Nač si měl jako vzpomenout?
3: No, že jeho táta si od chlapeckých let vydělával na živobytí mezi divadelními herci. Provozoval i provazochodectví a rovněž loutková představení hrál.
0: Janem Kopeckým začíná loutkářská tradice tohoto rodu.
3: Zakoupil si sice domek se zahradou v Lažanech, ale marionetářství provozoval dál.
0: Věnoval se mu natolik, že nakonec svou chalupu prodal s celým inventářem.
3: Ku podivu se nevydal do nedalekých Mirotic za svým synem Matějem, ale ve 63 letech se i se svou hluchou ženou pustil do světa jako přílepek nějaké kočovné tlupy.
1: A Matěj tehdy putoval s nimi?
3: Co mu zbývalo? Bylo mu tehdy 13 let.
1: Měl zajisté více sourozenců.
3: Neměl. Zůstal jediným synem svých poněkud starších rodičů. Otec měl v době jeho narození 50, matka měla 41 let.
1: Takže 43-letý Matěj si rodinnou tradici vlastně připomněl.
3: A pustil se taky do loutkaření.
0: Tím se ostatně, jako svým koníčkem, zabýval už od návratu z vojny.
3: Bylo to roku 18.6., kdy vyřezal svého prvního kašpárka.
4: Nejvýraznější figurkou byl kašpárek. To byla oblíbená figurka, která byla všeobecně známá, která nesměla v těch představeních chybět, kterou ten loutkař dosazoval do všech možných her, narouboval. Ten kašpárek v těch dobách národního obrození třeba zlehčoval tu vrchnost nebo měl nějaký takový ty svoje špilce v těch představeních, který teda horlili proti vrchnosti a to samozřejmě v rámci teda té komedie nebo té hry.
7: Bylo to v něm a bylo mu to souzeno.
1: Tak vzpomínal na Kopeckého Mikoláš Aleš. Ten se narodil ve stejné ulici Rybářské, kde loutkář bydlel, pravda, až 7 let po jeho smrti.
7: Svoje dřevěné aktéry si sám dělal a znamenitě se v tom umění zdokonalil. Otec dramatika Ladislava Stroupežnického se nejednou šel podívat na Matěje, když robil figurky, a často vypravoval o tom, jak si dovedně přitom pan Kopecký počíná a jak obratně si při práci vede.
3: Pak začal Kopecký se svými figurkami i hrát.
0: Nejprve jenom v Miroticích. Když se ale přesvědčil, že si jeho dřevěné herce oblíbili děti malé i velké, jakož i dospělí, vydal se do světa.
1: Sám?
0: Jela s ním herecká družina, většinou rodinní příslušníci.
7: Něco si mezi tím stačil vydělat.
1: Jak poznamenává Ladislav Novák, autor knihy Kdo byl Matěj Kopecký, od požáru už uplynulo 10 let.
7: Něco si asi vypůjčil a pořídil si vozík pokrytý plachtou, ta byla vystužena obručemi. Na jeho postranice zavěsil latě a prkna jako hlavní součásti přenosného jeviště a také několik pomalovaných svinutých pláten, která znázorňovala nejnutnější dekorace. Pokoj, rytířský sál, vězení, náves, les a podobně. Hlavní součástí inventáře byla velká bedna, ve které se tísnili dřevění herci zcela svorně, přestože tu mnohdy podruh ležel přímo na králi, sedlák držel v obětí princeznu, zatímco se kašpárek zamotal do nohou a ocasu čerta. V jiných bednách byl uložen všechen movitý majetek i s kuchyňským náčiním. Na voze ovšem nechyběl kus plechu k napodobování bouřky, flašinet, niněra, velký turecký buben a bubínek s paličkami.
0: Je sobota 3. července roku 1847.
3: V obci Kolodějích nad Lužnicí, neboli, jak se tu říká, v Kaladým, pořádá loutkoherec neboli marionetář Matěj Kopecký své obvyklé představení.
0: Přemýšlí, kterou hru dnes bude hrát. Snad posvícení v hudlicích? Nebo to bude nějaká hromotná rytírna a hrůzná raubírna? Ba ne. Bude to doktor Faust. Ano, toho dnes zahraje.
3: Vzal buben a šel zvát na Kolodějský most.
0: Paličky zavířily.
7: Matěj Kopecký.
1: Narozený v roce 1775 jako
7: Matias Josefus Kopecký.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 685. schůzka s toulkami českou minulostí. 686. s podtitulem Kdo nectí a neví, vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Davida Matáska. Jak s odstupem hodnotí důvody, které ho po více než 30 letech vedly k odchodu z Národního divadla? Co by označil jako největší včelařský úspěch letošní sezóny? A jak se těší na nadcházející sérii představení Macbeth v rámci letních Shakespeareovských slavností? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví David Matásek a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na Dvojce.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
5: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
5: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi dění kolem nás a jsem také ráda, že pozvání přijal Lukáš Janáč z České komory architektů, člen pracovní skupiny pro udržitelnost. Dobrý den.
6: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Zajímat mě bude zejména to, jaká je role architektury v době klimatických změn, jak zvýšit kvalitu bydlení, života, ochranu veřejného majetku a dlouhodobou odolnost sídel, jaké jsou vůbec naše nároky uživatelů na veřejný prostor a jak stavět dostupně s ohledem na krajinu, klima i naši peněženku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
5: V posledních letech jsme konfrontováni s intenzivním a přetrvávajícím suchem. Vlny veder jsou častější, intenzivnější a také delší. Máme za sebou nejenom naše země, ale i v podstatě celá Evropa už 5. letošní vlnu opravdu rekordních teplot. Co to znamená vlastně pro samotné budovy, pane Janáči?
6: Člověk od nepaměti se chce chránit proti počasí. Jestli je mu zima, horko, jestli prší, sněží. Takže architekturu si tak trochu, nebo stavění, a pak o té architekturu si vymyslel, dal by se říct, kvůli tomu, aby se mu žil lépe a lépe se mu zvládalo fungovat v klimatu.
5: Ono, výkyvy počasí zažívali i naši předci, pochopitelně byla to ať už suchá, povodně, tuhé zimy, tak jak to lidi řešili v minulosti, jak stavěli, jaká řešení uplatňovali?
6: Vždycky se snažili stavět tak, aby stavba byla bezpečná. A s postupem času, jak se nám zlepšují technologie, se nám to daří líp a líp. Ale dřív otázka statiky byla masivní stěny. Protože nedokázali to, co my dokážeme dnes. A oni ty masivní stěny pomáhali v létě jim lépe absorbovat, chránit nebo odolávat proti teplu, v zimě zase proti zimě. Takže to bylo... Řešili statiku a zároveň řešili i to vnitřní klima budovy. No a s postupem času se nám to vyvíjí až do dnešních dnů.
5: A my teď třeba v těch posledních týdnech se snažíme nějakým způsobem ochladit. Jak vůbec hodnotíte, pane Janáči, opatření, která máme aktuálně k dispozici v 21. století v roce 2026?
6: To, že dnes je nám horko v budovách, jsme měli řešit před 10 nebo 20 lety nebo při poslední rekonstrukci nebo při návrhu té stavby. Dnes už můžeme jenom dořešovat nějakou lokální klimatizaci, která, nebo ad hoc nějaká řešení, která nejsou tak efektivní, dlouhodobá, zpravidla jejich provoz stojí spoustu peněz. To znamená, pokud chceme, aby v těch budovách, kde nám dneska není dobře, ať už je to u nás doma v bytě, v rodinném domě, v kanceláři, kdekoliv, a vyřešit to smysluplně i ekonomicky, efektivně, tak to musíme plánovat dopředu, připravit ten projekt, promyslet, jak to zrealizujeme, kolik to bude stát peněz a jestli to děláme na rok, na pět nebo ideálně na 20 let. Je to dlouhodobá záležitost.
5: Zaspali jsme dobu, pane Janáči.
6: A někde ano. A komu je horko, tak v té budově se zaspala doba.
5: A nevyspí se.
6: A nevyspí se, jo.
5: Pokud to není kancelář, vy mimochodem projektujete kanceláře, tak jaké nároky vůbec i tato změna, ty výkyvy počasí a přibývající teplo, ty teplotní rekordy klade právě na vás, na architekty? S čím se setkáváte? Co lidé poptávají, ať už jsou to domy, nebo třeba zmíněné kanceláře nějaké, ty newsroomy, vím, že také jste se na tom podíleli.
6: My v naší kanceláři se zabýváme takzvanou korporátní architekturou, děláme hodně pro firmy, velké firmy. Ty požadavky vycházejí z norem, z legislativy a můžeme říct, že ten dnešní standard je připravený na ty podmínky, které venku panují. V těch administrativních budovách, těch nových zpravidla bych řekl, že to horko není, že tam to klima je příjemné. To znamená technicky, my víme, že to jde řešit. Otázka je jenom ceny a potom včasné přípravy.
5: A co třeba starší domy nebo panelové domy, ta jejich životnost není neomezená? Jak vy to vidíte?
6: Prošly rekonstrukcí. Ty, které prošly rekonstrukcí, podmínky pro bydlení v panelových domech se výrazně zlepšily. Ale za nějakou dobu přijde jejich další rekonstrukce. Řekněme, jestli to má být na 20 let, na 25 let. Pojďme si říct, že každých 25 let zrekonstruujeme celý stavební fond, který tady máme. Můžeme si říct, že v roce 2050 bychom mohli mít problém s takovýmhle vedrem, které je dnes vyřešený.
5: To je ještě dlouhá doba, pane Janáči. Tak jakou službu mimochodem dělá to takzvané zateplení budov, izolace právě aktuálně v této situaci?
6: Zateplení budov snižuje prostup tepla, tedy chladu konstrukcí, zimně chladu zven dovnitř a nebo tepla z budovy ven a v létě to naopak. Je to nezastupitelná role. Pokud se chceme chránit před vedrem, před přehříváním interiéru, protože řekněme, architektura jako člověk má v oblečení a ta druhá další vrstva je budova. My vlastně drtivou většinu, velkou většinu času se pohybujeme v budovách a ty nás proti tomu mají chránit. Tak aby nám tam nebylo vedro, tak zásadní je zastínit, když sluníčko prochází oknem, to znamená, aby jsme znemožnili procházení toho slunce oknem, dá tam stínění. Druhá vrstva je zateplení. A třetí vrstva potom, když už to fakt nejde, tak si tam dáme tu jako klimatizaci možná čtvrtá, ale chlazení. Jo, ta klimatizace je takový nižší stupeň chlazení jako takového.
5: Četla jsem nedávno, že důležité je také natočení těch, jestli to řeknu správně, lamel u těch žaluzí, aby odrážely ty sluneční paprsky. Co se týče novostaveb, pane Janáči, velmi často jsou teda bohužel doslova k nezaplacení. Jsou lépe vybaveny, jsou odolnější třeba vůči horku?
6: Pokud si stavebník, klient nebo ten, kdo to platí, zadal, aby byly odolné proti horku, tak jsou. To je úplně zásadní věc.
5: Co může tedy architektura udělat pro to, aby ta veřejná prostranství, budovy, domy lépe zvládaly nejenom výkyvy počasí, ale třeba i krizové situace? Na to bychom asi neměli zapomenout.
6: Děkuju za to, že jste to zmínila. Budova je de facto detail v celém tom problému. Protože budova stojí na nějaké ulici, v nějaké obci nebo městě a to město stojí v nějaké krajině. To všechno spolu souvisí a architektura dnes se stará téměř o všechno. Máme tady krajinářské architektky a architekty, urbanisty a architekty budov. Samozřejmě musíme taky zmínit na stavební inženýry a inženýry techniky prostředí. Prostě na nějakým velkým souboru, na nějaké velké stavbě pracuje desítky specifických, speciálních profesí, které tyhle odborníci vědí, jak se to má udělat. Například Česká komora architektů má dokument, který se jmenuje Standardy služeb architekta, který pečlivě a jednoduše popisuje jednotlivé fáze projektu. A úplně na začátku je příprava projektu. To znamená, když se vrátím zpátky k vaší otázce, není to dlouhý, je to jedna a čtvrt stránky, kde jsou popsány body, co se má projít při přípravě projektu, kde se vyřeší, anebo zodpoví ta otázka, chcete, jak moc chcete, aby to bylo odolné vůči tomu, či tamtomu, nebo vedru, tak se to vyřeší v přípravě projektu.
5: Tedy je to komplexní plán, co všechno by ještě měl, tedy pan Janáči, zohledňovat, obsahovat. Vy už jste popsal, že je to skutečně práce pro mnoha odborníků. Mnoha odborníků.
6: Historicky, jak už to stavebnictví nebo stavitelství probíhá stovky let, tak ty zkušenosti v hodné paměti se člověk snaží proti tomu nějakým způsobem bránit. To znamená nezapomínat na to, co jsme se naučili. To, že dnešní technika prostředí, že můžeme klimatizovat, že můžeme chladit, a to už je, jak bych to řekl, ten vyšší standard, ale neměl bychom tímhle nahrazovat to primární, obyčejné, bych řekl, masivní stavění. A aby ta konstrukce dokázala třeba odolávat nějakou dobu, i když vypadne elektrický proud, aby jsme nebyli závislí na tom high-tech, na těch hejblátkách, který vlastně nám v jistý moment slouží, ale další moment nám můžou taky jako škodit.
5: S architektem Lukášem Janáčem z České komory architektů a pracovní skupiny pro udržitelnost hovořím o tom, jak zvýšit kvalitu bydlení, ochranu veřejného majetku a dlouhodobou odolnost sídel.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Zastavme se, pane Janáči, u toho, jak zmínit efekt takzvaných městských tepelných ostrovů. Víme, že vlnami veder trpí části měst, které jsou nejvíc zastavěné, betonová dlažba, asfalt, tmavé povrchy, pevné fasády. Tak jak si tady pomoct? Co tady umí architektura? Urbanisté?
6: Všichni rádi si jdeme sednout na zahrádku, do restaurace ven na zahrádku, když je tam stín. Ten stín je nejlepší, když je pod stromem. Ten strom má ohromnou schopnost snížit dopady toho slunečního záření, toho tepla, protože jednak je pod ním dobré klima, protože vypařuje vodu a jednak zamezuje přehřívání toho asfaltu a těch stěn, které potom dokážou celou noc hezky sálat zpátky. To znamená, možná to zní triviálně, ale pojďme co nejvíc stromů dát do ulic. Teďka se ozve samozřejmě řada odborníků, kteří, nebo lidí, kteří říkají, ale v tom vedou různé trubky, kanalizace, plyn, elektrika a tak dále. Ano, vedou. Ale pojďme si říct, co je pro nás důležitější a pojďme se nad tím zamyslet, když jdeme rekonstruovat ulici zítra, jestli tam nejdřív umístíme stromy a pak až tam umístíme trubky.
5: Mikroklima ve městech také podle odborníků zlepšují takové ty různé vodní prvky, fontány, mlžítka a tak dále. Tak jaký je tady prostor pro vás, architekty?
6: Velký. Nejenom, že to funguje, ono to může i dobře vypadat. A v zásadě zadržet vodu tam, kde zrovna naprší, aby neuschlo tak rychle. A to znamená jímat i v ulicích, i v parcích, dostat tu vodu k těm stromům, aby nám v klidu rostly, aby jsme nemuseli jako draze zpětně zalévat. A takzvaná modrozelená infrastruktura. Ministerstvo životního prostředí tohle má zpracováno, ty dokumenty k tomu jsou. Architekti, i inženýři, kteří se o to starají, mají k tomu přístup a ty principy znají. Co je zásadní je, aby si komunální politik, krajský politik, státní politik, aby si zadali ten požadavek, aby to chtěli, aby jako ten, kdo to platí, nebo i vlastníci těch budov, aby řekli, my chceme, aby ten dům, ta ulice, to město, ta krajina byla odolná.
5: A ta řešení jsou, se tak?
6: Jsou příklady, že ano. Je to už asi tisíckrát omílané, ale kdyby to někdo ještě neslyšel, zajděte se podívat třeba do Litomyšle. Sedněte si tam, i na to autobusové nádraží, anebo na náměstí. A vnímejte si, že vám tam příjemně. A pak můžeme přemýšlet o tom, proč je nám tam příjemně.
5: A proč? Čím je tedy z tohoto pohledu výjimečná?
6: Je to harmonické prostředí. A protože se myslelo na konci byla ta dobrá kompozice, která je složená z těch jednotlivých dílčích budov, z toho přemýšlení nad tím městem, aby tam právě bylo dobře. To znamená, aby tam nebylo horko, aby tam byly rozumné docházkové vzdálenosti nebo dopravní, řekněme, aby jsme to neměli všude, jako dojíždíme dlouho autem, ale aby jsme tam došli za pár minut, aby jsme tam měli to vyžití, které člověk potřebuje. My nemusíme být odborníci na estetiku, ale všichni dokážeme navnímat, jestli se nám něco líbí, jestli je nám tam dobře. Jo.
5: Když jste řekl tak hezky kompozice, tak jsem si nemohla nevzpomenout na Bedřicha Smetanu v souvislosti s Lidomyšlí, ale to je jiný příběh, pane Janáči. Mimochodem, premiér Andrej Babiš znovu obnovil takzvanou Národní koalici pro boj proti suchu. Poprvé zasedla v pondělí po jednání vlády a ministerstva ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu, kde je 500 až 1000 nejkritičtějších míst, kde nejrychleji odtéká voda a ta místa chce řešit vláda prioritně. Pane Janáči, připomnělo nám letošní léto význam i středomořské siesty?
6: Připomnělo. Já jsem se zrovna vrátil z dovolené a vlastně mi přišlo, že v tom Řecku není tak horko, jak bývalo. Protože si tady člověk zvykl na podstatně vyšší teploty, tak najednou jsme byli jako lépe připraveni. Já jsem za to rád, že se to téma otevřelo a před nějakým časem jsem měl možnost sedět na úkolatého stolu, kde bylo zhruba 40 zástupců, ať už úřadů, ministerstev, tak i neziskového sektoru a veřejné, odborné veřejnosti. A jeden vedle druhého ti lidi hovoří velmi erudovaně o své problematice. Všichni z nich ví, co se má dělat. Zásadní problém je skoordinovat.
5: A nám se daří ta koordinace?
6: Evidentně ne. Protože kdyby se nám dařila, tak ten problém není tak velký.
5: A co pro to udělat?
6: Začít se spolu víc bavit, více poslouchat a omezit resortismus. Já vím, že je to extrémně složitý. Ale pojďme si říct, pojďme se o to pokusit, protože za 10, za 20 let, pojďme vzít dnešní léto, že to je standard. Takhle to bude. Pokud náhodou příští rok takhle horko nebude, netvařme se, že problém je vyřešen. Ono prostě nás to může fakt dohnat a myslím si, když tak poslouchám odbornou veřejnost, tak to bude ne-li stejné, tak horší. Pojďme se na to prosím začít připravovat.
5: Myslíme, pane Janáči, při těch úpravách i třeba na estetiku, kdybych se vrátila ke klimatizacím, mám na mysli tu splitovou, ne mobilní, kterou vystrčíme na balkon nebo z okna.
6: Když se na to připravíme na začátku, tak ona, ta klimatizace, nemusí být vidět. Takže ano, myslíme na estetiku. Pokud je to dodatečné řešení, tak co se dá dělat, holt se objeví na fasádě, vypadá to, jak to vypadá, hezký to není, ale funguje to vevnitř.
5: Konstatuje Lukáš Janáč, architekt.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
5: Jaké jsou podle vás, pane Janáči, naše uživatelské nároky na veřejný prostor obecně? Co od něj očekáváme?
6: Jako obecně ve společnosti jak kdo, ale pojďme mít co nejvyšší požadavky na veřejný prostor. Prosím, všichni běžte po ulici, běžte na svou náves, na své náměstí, podívejte se, jestli vám tam dobře. A pokud ne, ptejte se svých volených zástupců, co pro to můžou udělat. Jako člověk, jako jednotlivec patrně nepůjde změnit náměstí, ale máme ten jednoduchý nástroj. Máme architekty, architektky, urbanisty, máme celý ten odborný aparát, který tohle umí vyřešit. Takže pojďme mít co nejvyšší nároky, pojďme chtít, ať to veřejné prostředí, to prostranství, ať se nám líbí. To je ten zásadní parametr.
5: Česká komora architektů bude vybírat z nominantů v rámci 11. ročníku České ceny za architekturu. Vy jste představili 25 děl, která Mezinárodní porota zařadila do toho užšího výboru. Jsou tam zastoupeny novostavby, rekonstrukce, školy, budovy občanské vybavenosti, stavby určené pro bydlení a tak dále. Tak jaký máte z toho dojem? Vlastně kudy se obírá moderní architektura, pane Janáči?
6: Architektura je obrazem doby. Nebudeme mít lepší architekturu, než je společnost. A řekl bych, že to, co se vybírá, je to nejlepší, co odborná porota mohla v rámci Česka najít. A já bych chtěl poděkovat jednak kanceláři České komory za celou tu organizaci, protože to věc náročná. A pomáhá prezentovat architekturu jako takovou a chtěl bych říct, architektura není o té fasádě. Jo, často si člověk spojí architektura, budova, fasáda, bude to drahé. Architektura je zejména o logice, že to funguje. To, že je to estetické, to je až ten bonus. protože architektura v principu vychází z člověka, z proporcí člověka. Proč se nám může budova líbit? No, protože ona ta kompozice toho objektu má odkazovat na

0: na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je to inspirace dodnes, styl Bauhaus?
1: Je to inspirace, historie se rýmuje, to znamená, čekáme, kdy se to projeví. Je to taky architektura kus takové jako módní vlny a ty jednotlivé slohy reagují na tu dobu. To znamená, historikové architektury by nám mohly perfektně povídat o tom, proč ty domy v té době vypadaly, jak vypadaly a proč a co umožňovaly, jaká byla společenská poptávka, jaká byla provozní poptávka. Protože my ten dům postavíme dnes, ale on má fungovat ideálně jako dalších 100 let. Protože pojďme si říct, že většina prostředí, většina domů, budov je dneska v České republice nad Evropě už postavená. Jak jde populační křivka, zjišťujeme, že do moment dosáhne vrcholu, že už lidí víc přibývat nebude. A zjišťujeme tím pádem, že nebudeme muset stavět tolik domů a že spíš se budeme starat o to prostředí, které máme už dneska postaveno, to máme zrekonstruovat. Máme nějaký termín do roku 2050 ideálně, aby ty budovy měly nulovou emisní stopu. Nechci tady dělat nějaký greenwashing, ale to je jenom o to, že nulová emisní stopa znamená taky míň zaplacených peněz za plyn, elektřinu a tak dále, za spotřebu energií, že to je vlastně výhodný pro nás jako pro koncový uživatele.
0: Ale řešíme nedostupnost bydlení, nedostatek bytů, drahé byty.
1: Ano, my totiž ty byty máme tam, kde je zrovna nepotřebujeme. Jo, projďte si pohraničí a tam bych řekl, že ty kapacity, nejsem na to odborník, ale mám pocit, že tam ty kapacity jsou větší, ale nejsou koncentrovaný tam, kde je zrovna chceme, protože nemůžeme ten dům tak jednoduše přesunout.
0: Mimochodem, jak často narážejí architekti na různá pravidla, třeba památkářů?
1: Narážíme na ně pravidelně. Je to velmi citlivé téma, protože proč...
0: Tak jak skloubit, pane Janáči, ochranu památek s tím moderním životem?
1: Je to nějaké diskuzi. Pokud do nějakého objektu, který má památkovou ochranu, se snažíme dostat funkci, která evidentně tam nepatří, nebo není to tak snadné, a pak ten objekt potřebujeme celý přestavět, je to vždycky na zvážení, jestli ztratíme kus té hodnoty, anebo získáme kus něčeho nového. A památková ochrana je, tu si zřídila společnost. Právě proto, aby si zachoval nějaké kulturní dědictví. A narážíme na to, kde je ta hranice, kde je ta strategie, co si chceme zachovat. Protože jak to jednou zbouráme, je to pryč. Ale já osobně taky na to narážím. Taky bych potřeboval nějaký ve svých projektech řešit nějaký ústupky z tohohle pohledu, ale je to nějaké debatě.
0: Jinak před 55 lety se historické jádro Prahy stalo městskou památkovou rezervací. Podle databáze Národního památkového ústavu se na jeho území nachází zhruba 1400 různých kulturních památek. Jsou to domy, paláce, mosty nebo jsou soši. Mezi ty nejznámější určitě patří Pražský hrad, Karlův most, Národní muzeum nebo Staronová synagoga. Tak jakou roli hrají v našem životě? Kromě toho, že jsou to turistické cíle?
1: To je druhořadé, ale pro nás, jako pro obyvatele téhle země, jsou extrémně důležité, protože díky těm stavbám si dokážeme připomínat naši historii, protože tam to architektura je z velké části i symbol. A ta symbolika těch památek je důležitá pro naši budoucnost. Čerpáme z toho spoustu zkušeností, vědomostí. Takhle, mohli bychom čerpat. Pojďme se z toho učit. Těch památek není zase... Toho, co není chráněno, je podstatně víc, než co je chráněno. To znamená, my tady je to takové téma, do kterého si můžeme strefovat. A pojďme v první řadě vyřešit to všechno okolo, ty stavby, které jsou, by si zasloužily zlepšit a nejsou památkově chráněné.
0: Když se, pane Janáči, podíváme na takový ten běžný život, konkrétně kdybychom mluvili o Praze, tak postupně mizí z toho centra. Má šanci se vrátit?
1: Je to otázka nabídky těch služeb. Pojďme si říct, jak se bydlelo v domech, které jsou v centru Prahy a jestli dnes ty nároky, které máme na to bydlení, jsou tam uspokojitelné. Když se budeme snažit, tak se nám to povede, bude to stát nějakou energii. Takže asi je to na širší debatu. Co nám dovolí památkové rezervace, jaké funkce tam provozovat, ale všichni tam rádi chodíme, cítíme se tam dobře v těch ulicích, líbí se nám to, je to atraktant i pro okolní země, že chtějí poznat, protože tam se jedou podívat, asi chtějí poznat nebo zažít tu atmosféru. Je to extrémně důležité.
0: aniž bychom chtěli být pragocentričtí, pane Janáči, tak tady i v okolí Českého rozhlasu, mimochodem je to nádherná historická budova, když

0: pominu novostavbu, tak se staví nové Václavské náměstí. Tak co si o tom myslíte?
1: Těším se na něj. Mělo být hotové už dávno. Chci, aby tam byly stromy. Budou tam jezdit tramvaje, jestli je to dobře nebo špatně. To já si myslím, že to bude dobře, protože rád jezdím po Praze městskou hromadnou dopravou. Byť nevylučuju to, že autem ve mně osobně se tady jezdí velmi dobře. Já jsem za 15 minut všude, protože jezdím v ten správný čas. Samozřejmě mám tu výhodu. Ale
0: šťastný to muž.
1: Přesně tak, ale těším se na to.
0: Lukáš Janáč z České komory architektů, člen pracovní skupiny pro udržitelnost. Já vám děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
1: Děkuji za pozvání, přeju všem hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodalo.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce.
1: Káva o čtvrté.
0: To je vaše každodenní inspirace.
1: Životní styl.
0: Rodina.
1: Zdraví.
0: Finance.
1: Nebo volný čas.
0: Káva o čtvrté.
1: Vaše zkušenosti.
0: Nové trendy.
1: I odborný pohled.
0: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
1: Káva o čtvrté.
0: Od pondělí do pátku po 16. hodině na dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Jitka Novotná se s Carmen Majerovou sešla v roce 2018 a já věřím, že opětovné setkání teď potěší i vás.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
0: Se zajímá.

0: Když řeknu, že se mnou ve studiu sedí dáma, která je herečkou a vůbec všestranně muzickou bytostí, zároveň s tělesněním šarmu, krásy i mateřství, a když dodám, že ta dáma má španělské kořeny i jméno, pak už nemusím prozrazovat více. Pak už budete nepochybně mnozí vědět, že příští hodinu prožijeme v milé společnosti paní Carmen Majerové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítám vás. S potěšením jsem sledovala váš výkon v hlavní roli hry Slepá láska, kterou uvádí Pražské divadlo u Valšu. Jste tam osamělou starou dámou, velmi vzdělanou dámou, noblesní, která před mnoha lety přišla o zrak. V bytě té dámy visí domnělý Monetův obraz a začnou se pak dít věci. Rozbíhá se drama o lásce, sobectví, zlodějských úmyslech a odhalení překvapivé minulosti. A na jevišti je s vámi výhradně mladé osazenstvo. Jak se vám s těmi mladými pracovalo?
1: Výborně, nádherně. Jsou talentovaní, moc je to baví, dají si i říct. Je mi s nimi moc dobře.
0: Takže jste byla chvilkami i takovou divadelní maminkou?
1: Myslím, že to moc nepotřebovali, ale ano.
0: Jak hluboce jste se dokázala vžít do role oné dámy?
1: Přiznám se vám, že jsem váhala, jestli vůbec tu roli přijmu. Ne, že by se mi nelíbila. Ta hra se mi nesmírně líbila. Měla jsem pocit, že to bude moc těžký a že to nezvládnu. Protože skutečně ta představa, že máte stvárnit, prožít kousek života někoho, kdo je nevidomý, kdo přišel o zrak. Prostě jsem se bála, myslela jsem si, že to nesvedu.
0: Trénovala jste na to nějak? Zkoušela jste si třeba?
1: Ano, jistě, že jsem se samozřejmě pokoušela chodit po bytě se zavázanýma očima, ale ani tak není důležité ta představa, že nevidíte nebo že je tma, ale dostat se dovnitř té bytosti, to je to, co chtěla jsem pochopit, ten pocit toho světla, které musí být asi vevnitř v té bytosti. Jistě, že si pomáháte, snažíte se si představit asi, jak se ten člověk třeba pohybuje. Velmi často se mi stávalo, že jsem potkávala někoho, kdo je nevidomý a prostě jsem nestoudně na ně zírala, až jsem si vždycky říkala, Ježíš, to nesmíš, to nemůžeš, to je neslušný, to je neuctivý. A pak jsem si uvědomila, ale oni mě nevidí. Takhle se mi stalo, že jsem jela s někým v tramvaji, kdo proti mě seděl a byl nevidomý.
0: Konec konců, to pozorování je podstata vaší herecké profesie.
1: Protože jsem viděla, jak se chová zcela normálně, zcela přirozeně, si věci bere z tašky. Je to pro mě velký zážitek, hluboký.
0: Vy jste kolem sebe, aspoň si to tak představuji, měla v dětství také několik umělecky orientovaných osobností, stejně jako byla tedy tato postava, a s nimi i cenných podnětů do života, které jste nesporně zúročila, tak se do té krajiny dětství, doufám, teď můžeme vydat. Pocházíte z Trutnova, což může být pro leckoho překvapení. A mě zajímá, jaké má to místo ve vašich vzpomínkách atmosféru.
1: Pro mě jsou to hory, sníh, zamlžené okno, u něho stojící maminka, moje krásná.
0: Z Majorky.
1: Ano, z Majorky, která upíná ty oči do toho šera nebo do toho bílého sněhu. A mnohdy bývala nešťastná nebo hodně smutná. No a pak tatínek u malířských štaflí, který maluje. A já jsem s ním strávila mnoho času a hrozně ráda jsem s ním byla, protože on mi dokázal poutavě vyprávět o přírodě, o životě. Dával mi krásné knihy do ruky. Die moderne Kunst, to si pamatuju, takovou velikánskou nádhernou knihu v kožené vazbě a v té byly nádherné obrazy. Takže to se mi tak všechno vybaví. Moje sestra, která milovala jazz, která byla o 4 roky starší a byla zlobivá, pořád utíkala z domova, maminka se na ní zlobila.
0: A co vy? Vy jste byla hodná?
1: Ne, já jsem byla poslušná holčička, já jsem byla ráda doma. Já to mám do dneška.
0: Kolik toho víte o seznámení svých rodičů, přičemž musíme asi objasnit, že zatímco maminka byla tedy Španělka z Baleáru, tak tatínek byl sudetský Němec.
1: Ano, ano.
0: Kde se potkali ti dva?
1: Oni se potkali ve Francii, v Cannes, kam maminka byla vyslána z Malorky, protože tam měla o 10 let starší sestru, která byla provdaná za Francouze. A maminka tam pravděpodobně šla za lepším životem, protože je třeba uvážit, že začátek 20. století, ten kamenný ostrov na Maliorce, že tam byla šílená bída. To si asi my ani neumíme představit. Takže ona té rodině ulevila, když už pak dospěla a jela za tou sestrou, kde snížila, no a tam potkala tatínka, mého dobrodruha.
0: Takže ve Francii, a někde jsem zaznamenala, že u vás doma se mluvilo francouzsky.
1: Ano, u nás se mluvilo francouzsky nebo německy, a pokud jsme my s mojí sestrou a Jdou neměli rozumět, tak se mluvilo španělsky.
0: Mm. Víte, já si tu francouzštinu představuju, že vytvářela atmosféru jakéhosi noblesního salonu. Myslíte si, že vás ten krásný, kultivovaný jazyk formoval i jako člověka, když jste ho slýchala od dětství?
1: Nevím, možná. Tak jistě, většinou to tak je, že vás formuje prostředí, ve kterém žijete.
0: Mohla byste nebo dokázala říct, ke kterému z rodičů jste měla blíž?
1: Tak rozhodně jsem je oba nesmírně milovala. Maminka byla tak trošičku, ten vztah byl malinko odtažitý. Tenkrát nebylo zvykem se třeba svěřovat rodičům, takže pokud jsem byla v důvěrnějším kontaktu, tak jsem byla s tatínkem.
0: Jak jste se potom dozvěděla, paní Carmen, že vaším i sestřiným biologickým otcem byl jiný muž než tento milovaný a láskyplný pan Majer?
1: To už jsem byla dospělá, tak bylo mi těch 15-16 let, kdy jsem o tom tak nějak pořád přemýšlela, co tak slýchávám v té rodině a proč tam figuruje postava, jméno. A protože vztah těch rodičů, pro mě je to nesmírně hluboké, protože vím, že mě nesmírně milovali. Obě nás milovali. Tak já jsem nějak si v tom vymyslela, jakože snad já, nebo ona, že je to nějak jinak. Něco tam ve mně vznikla nějaká nejistota. Tak jsem se maminky zeptala, jak to je. A maminka mi to tenkrát řekla, že tedy byl v jejím životě jiný muž, protože tatínek Carlos tedy, že byli spolu 7 let a že nemohli mít děti. Že maminka se zamilovala a vznikl tento vztah, který měl trvat dál, ale válka a okolnosti, do kterých se oni dostali, tak způsobila vlastně to, co způsobila. Protože tatínek, který Carlos odstoupil, uvolnil své místo, ale tím, že se náš biologický otec Manfred nevrátil na konci války, tak maminka zůstala s 2 dětmi, no a tatínek Carlos se jí ujal a nás se ujal.
0: Člověk už začíná více chápat tu posmutnělost Španělky ve střední Evropě, ano, že není způsobena jenom podnebím.
1: Ano, byla jsem svědkem velmi smutných okamžiků mé maminky. Samozřejmě, když jste dítě, tak to tak úplně nechápete. Jenom cítíte, že něco není v pořádku, že vlastně oba trpí, že konflikty byly samozřejmě.
0: Byla ta vaše reakce taková, že jste třeba jim to chtěla vynahradit, to neúplně blažené štěstí, které tedy neměli mezi sebou, že jim ho dáte aspoň vy z pozice toho potomka?
1: Já jsem takto nepřemýšlela. Já jsem jenom byla s nimi velice ráda. To prostředí bylo skutečně muzické. Ten táta můj hrál na klavír nádherně. U nás se věčně linula hudba.
0: A vy jste a taky maminka, hrála na klavír?
1: Ano, já jsem ano, hrála velice. Ano. Maminka mě samozřejmě všude do všech těch kroužků vedla. A máma moje nádherně zpívala, takže to prostředí bylo velice krásné a já celý život mám v sobě takový nádherný pocit té jejich lásky. Přestože mezi nimi to skřípalo nebo byl asi velký problém, tak ale vzhledem k těm dětem nás oni nesmírně milovali a s tím já žiju celý život.

0: Paní Majerová, kdy jste se poprvé potkala s divadlem, třeba včetně různých vystoupení ve škole nebo dokonce ve školce, pokud jste tam chodila?
1: No, ne, do školky jsem nechodila, ale ve škole, ano. I se stalo jednou, že jsem cestou domů ze školy potkala jednoho pána, který mě oslovil. Ukázalo se, že je to místní herec. V Trutnově tenkrát bylo krajské oblastní divadlo, profesionální scéna. Ten pán se jmenoval Miroslav Grác a že zakládá divadelní kroužek a že mě tak zná a měl taky podobně staré děti. A já samozřejmě nadšená. Už jsem v té době chodila do baletu, na rytmiku, hrála jsem na klavír, na sborový zpěv, na sólový zpěv. Ale mě to všechno samozřejmě nesmírně bavilo. To byl můj život. Takže jsem začala chodit do toho kroužku a má první role amatérská byla Gerda v Sněhové královně, ale potom mě tento pan Miroslav pozval do toho divadla, kde si mě pan ředitel Pravoš Nebeský vybral do inscenace Babička, kde jsem hrála Barunku. A to mi bylo 12.
0: Krásně přičichla k divadlu.
1: Tam to začalo, ano.
0: A určitě jste přemýšlela o letčem, o tom rozletu a vzletu a o tom, jak budete studovat a vzdělávat
1: se. To jsem si myslela, ano.
0: A mně připadá neobyčejně smutné, že člověk takto zapálený a dychtivý a šikovný a zdatný, ano, neměl možnost dalšího vzdělávání. Co se stalo po té 9letce?
1: Protože jsem se na ta svá studia nedostala, ten původ byl nějaký špatný v té době. Mí spolužáci, které jsem doučovala matematiku, tak ti pokračovali, já ne. No, šla jsem teda ještě do té 9. třídy. Mezitím se divadlo zrušilo v Trutnově, krajské oblastní divadlo, a ten pan ředitel Pravoš Nebeský se stal režisérem v Hradci Králové. No a já dostala takový nápad, bylo mi 16 let, že půjdu k divadlu.
0: Konzultovala jste ho s rodiči, ten nápad?
1: Ano, já jsem řekla, pojedu do Hradce Králové, že se tam na to zeptám. Oni mě nechali.
0: A jak jste se připravovala na to?
1: Já vůbec nechápu do dneška tu drzost, protože jak jinak to nazvat, nebo smělost. Skutečně jsem dojela do toho divadla, tam jsem klepala na ředitele. Ředitelem byl Milan Pásek tenkrát. A že bych ráda k divadlu. On tak na mě koukal a říkal, a co umíš? Já jsem říkala, že nic.
0: Proč jste neřekla, co všechno umíte? A že máte
1: nic,
0: za sebou
1: ale,
0: Barunku a Gerdu.
1: On byl úžasný. Jo, a řekla jsem ještě, že znám pana režiséra, že jsem hrála v tom Trutnově. To ano, to jsem samozřejmě předeslala. Tak on zavolal pana režiséra Nebeského a on říká, podívej se, víš co, příští týden bude umělecká rada, přijeď, domluvili jsme čas, termín, řekl mi, co se mám naučit, co bych mohla předvést. Já jsem hned řekla, že mohu zahrát na klavír, zatančit. I se to stalo, já jsem před tou uměleckou radou skutečně za ten týden vystoupila a oni mi oznámili, že mě vezmou jako elévku.
0: No, byla jste takové s prominutím pískle a kolem vás pravděpodobně ostřílení bardi, když už vás tedy do toho Klitzperova divadla přijali. Cítila jste se mezi nimi dobře a našla jste tam nějaké spřízněné duše, které vás, co by kandrda se zaštítili a uvedli do toho divadelního provozu?
1: Bez nich by to vůbec nebylo možné. Narazila jsem tam na báječné herce. Setkávala jsem se týdně s dramaturgyní paní Jarmilou Drobnou, která se starala o mé vzdělání v uvozovkách. Řekla mi, co mám číst, dávala mi skripta, dějiny divadla, prostě mi to vždycky utřídila, co všechno bych směla pročíst. Za 14 dní jsme se sešli, popovídali jsme. Potkala jsem tam svého prvního manžela, Maximiliana Horniše, skvělý herec.
0: Ten se vám taky věnoval profesně
1: ten
0: tedy?
1: Ten profesně ne, ten kolegyně Jarmilka Cmíralová, Švejdová, taky skvělá herečka a odborník a praktik i přes tu mluvu a přes techniku, takže k té jsem chodila. A ještě jsem chodila jednou týdně do Adalbertinů, tam se konaly pohybové kurzy. Na ty jsem docházela, takže já jsem vlastně měla nádhernou přípravu.
0: A tak se z vás stala herečka. No. Po jak dlouhé době se z vás stala i manželka?
1: Manželka se ze mě stala, bylo mi 20 let, kdy jsme se s Maxem vzali.
0: A role maminky?
1: A role maminky, to mi bylo taky těch 20, Hradci
0: no, panečku,
1: Králové.
0: No vy jste měla rychlý ano, start. Ano, a ano. Řekněte mi, jestli ta vaše prvorozená, ta Kačenka, ano. Jestli byla překvapením uprostřed dobře rozvíjející se umělecké dráhy, anebo plánovaným a toužebně očekávaným dárečkem?
1: Ne, byla překvapením. Ve svém mládí mě nikdy nenapadlo, že takhle brzy, to jsem nepředpokládala.
0: A asi jste v těch idealistických letech mládí nepředpokládala ani to, že přijde rozvod. Byla to pro vás velká rána?
1: Nemohu říct, že by to byla rána. Já jsem poměrně i v tom mládí byla bytost pragmatická a reálná, přestože jsem se pohybovala v těch svých nádherných ideálech a v té poezii života, to ano, ale myslím, že to vyvažovalo velmi ten můj praktický přístup k životu. No a náš vztah byl velmi krásný a hluboký s Maxem. Max byl skvělý člověk, taky jsem s ním celý život byla v kontaktu, ale uměla jsem si představit, že když to prostě nebude fungovat, v tom jsem byla trošku možná lehkomyslná. Vzpomínám si, že jsem si říkala, no tak, když to nebude v pořádku, tak to bude jinak.

u sedavě a zhlížejí se ve Vltavě jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima?

a ptáš se, co když neuvěří, že zbledal na svou úzkost lék. Tak dobře, čekej, třeba řeknu.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je herečka Carmen Majerová, kterou jsme opustili v Hradci Králové, poté, co se stala maminkou dcery Kateřiny. Také se dobře vyučila v tom hereckém řemesle, prožila své první manželství a pak se najednou vynořila nabídka k angažmá do Prahy. Jak to vzniklo? Městská divadla pražská.
1: Tenkrát ještě byla doba, kdy jezdívali pražští kritici a režiséři do oblastních divadel. A protože my jsme tenkrát měli velmi úspěšnou inscenaci Večera tří králového, takže se na mě přijeli podívat z Prahy a takzvaně mě koupili.
0: Ale museli k tomu získat vaše ano, co všechno bylo na miskách vah.
1: No, právě. V té době pan ředitel Milan Pásek odcházel do Brna a bral sebou svých několik oblíbených herců, mezi které jsem patřila i já. Měla jsem tuto krásnou nabídku právě i s mým manželem. A tenkrát Standa Zindulka, Lumír Peňáz, no byla to plejáda tamních herců. A já, protože jsem v té době už byla s manželem v rozvodovém řízení a teď přišla tato nabídka z Prahy, tak jsem ji přijala. Přestože v tom Brně bych měla půdu mnohem přívětivější, protože bych šla se svými kolegy a s šéfem, který mě znal a velice mi přál. A tady jsem šla na absolutní nejistotu.
0: Jak dlouho jste v Praze čekala na nějakou zásadnější, větší roli?
1: Tu já jsem měla hned. Já jsem měla první hostování Velbloud u Chemjehly, to bylo ještě v Alternaci. Mou první krásnou velkou roli byla Šehrezáda, to byl tenkrát muzikál. Vráťa Blažek, text, a Jiří Bažant a Jiří Malásek, hudba. Bylo to velice vtipný, nádherný představení s panem Rudolfem Dejlem, s Pepíčkem Zímou a byl to krásný začátek.
0: V městských divadlech pražských jste strávila poměrně dlouhá léta, vymezená letopočty 1967 až 91. Zažila jste tam úžasnou éru, skvostnou hereckou garnituru.
1: Ano.
0: Můžete trošku přiblížit atmosféru v tom divadle a taky role, které vás tam potkaly? I ty, které vás potěšily a třeba i ty, se kterými jste se trošku potrápila, jestli byly takové?
1: No, atmosféra, tu mám taky v sobě hluboce zakořeněnou, protože to skutečně byla plejáda skvělých herců, ale co bych řekla, skvělých lidí. A jak léta jdou a dnes ze svého úhlu pohledu mě nesmírně těší, že jsem svůj názor nemusela změnit. Někdy se vám stane, že někoho obdivujete v mládí a vzhlížíte k němu a pak během let zjistíte, že to třeba ani tak není, nebo že je to trošku jinak, anebo že ta osobnost není tak úžasná. Jak si myslíte, tak toto rozhodně neplatí. Já pořád mám pana Václava Vosku, Svatopluka Beneše, Jaromír Spál, Pepíček Beck, Jarka Adamová, Irenka Kačírková. Já myslím, že to dělal pan ředitel Ota Ornest. Jeho intelekt a jeho nadhled, jaký on měl. A co se týká těch rolí, tak těch bylo samozřejmě mnoho. Muzikály, byly to konverzačky, byly to dramatické role. Na to všechno jsem měla velké štěstí. Z kraje možná George Bernard Shaw, Čokoládový hrdina. Krásný text a inteligentní humor. Potom Před západem slunce, to zase byla dramatická role v Komorním divadle. Samozřejmě, že všechno nebylo tak ideální. Zároveň jsme někdy dělali texty, které byly zoufalé a tragické.
0: Se kterým jste se hodně potrápila.
1: Ano, ale to jsme se trápili všichni, ano,
0: rozumím.
1: Protože to byly úlitby Bohu. Ale naštěstí ten pan ředitel to zaštítil tak, že vždycky to pak vyvážil a člověk si zas pochutnal na té roli. Ale jednu musím vyjmenovat, ta už byla v mém zralejším věku. Tenkrát už to bylo divadlo Rokoko. Nádherná práce s panem režisérem Macháčkem a bylo to O'Neillova hra Smutek sluší Elektře. Překrásná práce.
0: A když říkáte nádherná práce s panem režisérem Macháčkem, o něm se říká lecos, že to byl divoch a cholerik a že se uměl dobře rozpálit.
1: Ano, to zcela určitě byl, to je pravda, ale já osobně musím říct, že mám s ním jen tu nejlepší zkušenost. On byl teda, jak se říká, pes, on vám neodpustil a muselo se pracovat, ale on byl inspirativní, on vám toho tolik řekl a dal vám tolik podnětů, že ta práce byla úžasná.
0: Ač se jeví, že jste žila jen a pouze pro divadlo, není to pravda, tak se zeptám, kde a jak jste poznala svého druhého muže, pohledného, šarmantního, noblesního Petra Kostku.
1: Ano, potkali jsme se ve Valdštejnské zahradě, kde jsme hráli letní představení Šehrezáda a tam ejhle pan kolega Petr Kostka se tak ploužil tam v zákulisí, protože jak jsem se pak dozvěděla, dostal hlášku, že Majerová přišla z Hradce Králové a no, tak nějak ho to zajímalo a tam jsme se setkali.
0: A byla ta jiskra, která přeskočila oboustranná a citelná.
1: Ano, ano, oba si to dodnes připomínáme, jak jsme se v tom zákulisí potkali, že to bylo velmi významné.
0: Hmm. Čemu jste se společně rádi věnovali? Jak jste randili? Chodili jste do divadla, na výstavy, do přírody?
1: Jenom to divadlo tenkrát.
0: A kdy přišla svatba, bylo to velké zvažování a rozhodování?
1: No, svatba přišla, protože si to naše děti přáli. Vzpomínali jsme na Kateřinku, která se narodila v Hradci Králové a Petr můj měl dvě dcery, Zuzanku a Helenku, takže když jsme potom to dali dohromady, tak ty naše děti, i Petrova maminka, ano, to byla herečka, vím, že byla u nás na návštěvě a povídá mi tenkrát, prosím tě, on ten Kostka, on si tě nechce vzít, není on nějakej blbej.
0: Takže vás k tomu dostrkali.
1: Petříčka možná ne. Tak jsme to tak potom udělali.

0: V našem povídání s paní Carmen Majerovou se dostáváme k pohnutým životním kapitolám. Když zemřela bývalá partnerka Petra Kostky a zároveň maminka jeho dcer, bylo Helence 6, Zuzce 11, čili velmi citlivý věk. Vzpomínáte si, paní Majerová, na to první setkání s děvčaty poté, co jste se rozhodli, že se stanete pod vlivem těchto událostí a okolností jednou velkou rodinou?
1: My už jsme se samozřejmě znali průběžně. Petr byl rozvedený, já byla rozvedená a holčičky jsem vídala. Ono to tak šlo pozvolna. Oni žili se svou babičkou a nějak to tak vyplynulo, že to tak bude, že se budeme stěhovat, že se ty dva byty. Takže to tak jako
0: vyplynulo.
1: Tak to vyplynulo.
0: Já vím, že jste se nejednou setkávali s udivenými pohledy a možná dokonce komentáři v okruhu svých blízkých, ale důležité je, že vy dva jste v tom pravděpodobně měli jasno a absolutní shodu. Ano. Je to takový krásný lidský bohulibý krok a přivádí mě k dost intimní otázce, k otázce víry a duchovních záležitostí. Jak moc jsou ve vašem životě přítomny?
1: Jsou hluboce ve mně. Ne, že bych byla ortodoxně věřící člověk, modlící se nebo chodící do kostela, ale věřím.
0: A lásky plně konáte. Vy jste porodila tedy dvě dcery a vychovala jste čtyři, tak to život ano. Zařídil. Co se vám při výchově dětí a dnes už i vnoučat a pravnoučat osvědčilo? Ano. A vlastně mě zajímá, jestli je v tom velký rozdíl v tom, jak jste si počínala, co by maminka a jak si počínáte, co by babička a prababička.
1: Rozdíl to asi bude, protože jako maminka jsem byla určitě dost přísná. Já mám ráda řád. Já jsem benevolentní a dám ráda prostor a myslím si, že člověk má mít prostor pro sebe, ale za jistých podmínek. V tom jsem jako mladá byla, myslím, velice zásadová. No a jako babička jsem možná trošku povolila.
0: No bodej.
1: Ale ne, řád musí být i tak.
0: Já teď použiju citaci vaší Teresky, která říkala, že jste ji naučila obrovské úctě k sobě samé. To asi souvisí s tou španělskou hrdostí. Víte o tom, dělala jste to uvědoměle nebo zcela intuitivně?
1: To jsem dělala vědomně, ale tu hrdost nebo víru v sebe sama i spolehlivost, já především v životě spolehám sama na sebe a věřím si. To je pravda, to já myslím, že je práce mých rodičů nebo toho prostředí, ve kterém jsem vyrostla. Mně to dává sílu, já potřebuju být pevná a potřebuju si být jistá, což neznamená, že bych nepochybovala. Já pochybuju každou minutu.
0: A ještě jednou, Tereza, máma mi ukázala, jak důležité je chtít být krásná každý den, i když o nic nejde a přijde mi to správné. To je ta dáma ve vás, která imponuje mnohým. Některé ženy namítnou, že nemají čas, ale vy taky zřejmě nemáte více než 24 hodin denně. Byla jste už od malička parádivé děvče?
1: Ano. Ano, to určitě. Ten čas je vždycky na všechno. Jde o to si ty věci zorganizovat.
0: Čas je u vás i na vaření, jste prý skvělá kuchařka. Ano. Troufnete si v dnešní době při té své četné rodině uspořádat hostinu pro všechny své děti, jejich partnery a jejich potomky? Vejdete se někam?
1: Ano, vejdeme se k nám. Ano, my máme velký byt, máme hodně židlí. Bývá nás hodně, toto jsem dělala celý život, ale musím se vám přiznat, že poslední dva roky už jsem to vzdala. Mě to už skutečně namáhá a protože se chci z nich hlavně radovat ze všech, když je mám pohromadě a že nás teda je hromada, tak chodíváme k naší vnučce, která má krásný dům a velký byt.
0: Převzala ten štafetový kolík.
1: Ano, převzala.
0: Jak to vypadá z hlediska hovoru? To musí být jako v úle, ne?
1: Ano, no to je Babylon.
0: Kdo je v té společnosti rodu Kostku tím nejzábavnějším vypravěčem?
1: No samozřejmě můj Petr.
0: Vážně?
1: No samozřejmě. To je nezdolná studnice humoru, vtipu.
0: Myslím, že jistý dluh tady máme ještě vůči vašim dalším dcerám, protože o Tereze se toho ví hodně, má spoustu fanoušků v divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, ale vy jste vychovali další tři děvčata, vyrostly z nich zajímavé, pozoruhodné bytosti, tak nás s nimi seznamte.
1: Tak nejstarší je Zuzka, která je řidičkou na tramvaji. Vždycky to byla taková sportovní holka, pracovitá, všechno umí. Ona zedničí a truhlaří.
0: Využíváte toho?
1: Ano, ano, celé rodině staví kuchyně a bourá krby. A
0: prostě kde není syn, musí být
1: co
0: Zuzka.
1: Co je zapotřebí, udělá absolutně spolehlivě a dokonale. Pak je Kateřinka, to je duše poetická, která ráda pracuje se slovem, dělá novinařinu, je redaktorka v jednom časopise, psávala básně a trošičku vědma taky a astrologie a taková naše čarodějka, jak ji říkáme, rodina. No a Helenka, která v mládí vystudovala organizace divadel. Předmět jakoby produkční, má svou agenturu a pracuje vlastně v tom divadle, ale tedy z jiného konce než my.
0: A když jste zmínila, že Kateřina psala,
1: ano.
0: Co vy? Zkoušela jste někdy psát?
1: Ne, to ne, to bych nedokázala. Je mnoho, kteří píší nádherně a které zbožňují a obdivují. Jeden z nich je Jan Skácel. Já vám řeknu kousek.
0: Ano? Budeme rádi, budeme poctěni.
1: Nechci, aby mne obmýšlel kterýkoliv Bůh. Mám odedávna svého. Pro vlastní potřebu a k svému narovnání. A pro pokoru, které je mi třeba. Někdy se přihodí, že lidská duše smrdí, jak namoklá psí srst. Za to se nerouhám. Chci jenom, aby bolest opravdu bolela a slza byla slza.

0: Naším vzácným hostem na dvojce Českého rozhlasu je paní Carmen Majerová. Já se vám přiznám, že vůbec nechápu, proč si vás více nevšímali filmoví režiséři, protože jste krásná, exotická, všestranně muzická. Mrzelo vás to?
1: Bylo mi to někdy líto, ale vím, že jsem slyšela jakýsi názor, že jsem byla buď moc krásná, nebo málo krásná.
0: Tak tomu prvnímu názoru já rozumím. Nevím. Každopádně svou všestrannost jste uplatnila vydatně na divadle. Už byla řeč i o muzikálech, nejenom v městských divadlech pražských, ale třeba i v hudebním divadle v Karlíně, tam dokonce v titulní roli muzikálu Hello Dali, kterou jste hrála dvakrát, pak v divadle FX Šaldy v Liberci. To je skvostná příležitost a zároveň neskutečně náročná, protože ta představitelka nesejde z pódia.
1: Ano.
0: Jak jste se na ní připravoval?
1: To je parádní role. To je role všech rolí. Bylo to skvostné. I potom v tom Liberci, tam jenom se vám přiznám k jedné věci, protože uplynul nějaký čas a mě bylo už tenkrát těch možná 45 a že jsem to už hrála, jak se říká, s odřenýma ušima. Myslím technicky. Jenom uchodit, uspívat.
0: Na doraz.
1: Ano. Už to nešlo tak lehce.
0: A co muzikál dnes? Dala byste si nějakou menší roli? Lákalo by vás to?
1: Hudba je moje mléko mateřské. Já bez hudby bych nemohla žít. Ale nevím, asi bych to nezvládla. Myslím si, že už ten čas pominul.
0: Vy jste z městských divadel pražských odešla z důvodů osobních i profesních. Přestalo se vám tam líbit. Co se děje v divadle, když tam člověk ztratí pocit radosti nebo možná bezpečí, spokojenosti? Co vás v tom divadelním provozu dokáže dráždit?
1: Neprofesionalita v podstatě. Já potřebuju k životu takové lidi, kterých si vážím. Obdivuju, ale stačí mi úcta, ta profesní, ta lidská. A jestliže v tom vedení podle mého názoru nejsou takoví, tak mě se nechce poslouchat a naslouchat. A pak raději dělám něco užitečného.
0: To jste tedy dělala, protože jste tou dobou měla nemocnou maminku, rozhodla jste se jí plně posloužit, doopatrovat. To se stalo a pak už maminka nebyla. A pro vás nastal krušný čas, pokus o návrat zpět, což nebylo jednoduché. Ne snad, že by vás nikde nechtěli, ale spíš ve vás se asi něco vzpříčilo. Co to bylo? Co se stalo?
1: Já jsem neodhadla následky toho kroku, který jsem udělala, protože on byl vzhledem k tomu divadlu lehkomyslný. Byl ve vztahu k mamince podstatný a nad tím divadlem jsem mávala rukou. Stejně za těchto okolností tam být nechci, tak bude lépe, když budu užitečná a budu s tou maminkou, ale. Pak nastalo to velké ale, protože maminka nebyla a já neměla divadlo a najednou bála jsem se toho návratu, že to prostě nedokážu. Já jsem sama nevěděla, že se to stane. Že po těch 5 letech nehraní a té deexistence v tom divadle a taky ztratíte kontakt, je to pravda. Nevzpomenou si na vás, nevolají vám. Když jste na mateřské, tak to volá režisér, hele, kdy už nastoupíš. Ale pak už ne. Takže to po všech stránkách bylo hodně těžké a mě tenkrát moc pomohl pan režisér Pleskot, kterému já jsem věřila, s kterým jsem se dobře znala. Dělala jsem u něho spoustu krásných rolí. Já jsem si sestavila takový svůj recitál a pod jeho režií a názorem a věděla jsem, že když on řekne ano, můžeš takhle vstoupit, tak že to bude dobře.
0: Ale stejně vám řeknu, vyvázat se z toho profesního ochromení solovým projektem, to je pro mě výraz velké síly a velkého odhodlání a opravdu osobnostních kvalit profesních, protože
1: já jsem to potřebovala.
0: To klobouk dolů. No každopádně nabídka potom přišla z možná netušeného směru z divadla v Mladé Boleslavi.
1: To bych jenom upřesnila, napřed přišla ta nabídka a tam já jsem přijala menší roli se svými lidmi, které znám, a tenkrát tam hostovala Dana Sislová, pan režisér Vymětal to režíroval a zároveň ale v té chvíli jsem oslovila toho Jaromíra a tak se to prolínalo.
0: A tak jste si v té Boleslavi zahrála více roli. Ano? Jaké to bylo ocitnout se po letech zase takzvaně na oblasti?
1: Tam já jsem doma. Na oblasti jsem začínala, takže jsem se cítila moc dobře.
0: Já si myslím, že ta oblastní divadla mohou mít krásnou atmosféru, netušeně vzácnou, která třeba přijde opravdu člověku po letech vrcholného profesionálního života v Praze vhod, možná tím zápalem, možná tím entuziasmem.
1: Já myslím, že to musí být v každém divadle a pokud to není, tak je problém.
0: Vy jste si ale vyzkoušela působení i třeba na menších scénách v divadle Viola. Ano. Tam hrajete už od roku 2005 se svou dcerou Terezou představení Hodně smíchu a pár slz. Je inspirováno slavnou spisovatelkou Betty McDonaldovou a jejím humorným vyprávěním Vejce a já. A nebo divadlo Ungelt s manželem Petrem Kostkou, inscenace Poslední romance, za kterou jste získala i širší nominaci, Natálii. Jaké to je stát se svými blízkými na jevišti? Protože já si myslím, že ta herecká intimita je docela odlišná od té osobní.
1: Ano, ale oni jsou v té chvíli moji kolegové, to znamená Petr je můj kolega a Tereska je má kolegyně. V šatně ještě si možná povídáme, jestli jsme nakoupili a jestli je všechno v pořádku, ale na tom jevišti je to moje kolegyně, tak jako kterákoliv jiná mladá dívka.
0: Tomu bych úplně nevěřila, že na ní nikdy nepohlížíte tím zrakem maminky a neříkáte si, ta moje holčička je dnes třeba unavená.
1: To si říkám možná v té šatně, ale na tom jevišti ne.
0: Vy jste na divadelní prkna oficiálně nastoupila v září 1960. Ano. Jste na nich dodnes? V zásadě se stejným pocitem nebo se hodně proměnil?
1: Se stejným pocitem, já to divadlo miluju. Pro mě existence na jevišti je vrchol štěstí.
0: A rodina pak asi taky, vidíte?
1: A rodina taky.
0: Je nějaká role, po které jste marně toužila?
1: Ano, svatá Jana. George Bernard Shaw, svatá Jana.
0: A s kým jste ji viděla?
1: To už potom jsem stejně byla stará, když se to hrálo v městských divadlech. Myslím, že ji hrála Zlatka Adamovská. Celý život jsem si přála jí hrát. A Terinka ji hrála v divadle pod Palbovkou.
0: Tak se to zhmotnilo ve vaší dceři. Jak moc s vámi cloumají emoce v životě? A ptám se na to, protože ať už se na to díváme jakkoliv a nezní to třeba úplně hezky, ale ty emoce jsou de facto výrobním prostředkem vás, herců. Pronásledují vás každou hodinu, každou minutu?
1: Emoce jsou, ano, výrobním materiálem, ale já bych jenom k tomu dodala, že zároveň je to mozek, tedy rozum a půvab té bytosti. Sex appeal, kterou má každá bytost. Takže materiál herecký jsou tyto tři složky. A jakmile jedna z nich převažuje, tak to není dobře. A já bych hlavně dala důraz na ten mozek, který to musí korigovat. To je tajemství té profese. A v životě emoce samozřejmě mnou lomcují, ale byla jsem vychovaná

0: pokud sedím v hledišti, tak já si přeju, aby ti, co hrají, co sdělují ty myšlenky, aby mi promlouvali do mého života, abych si řekla, aha, to jsem nevěděla, nebo trpí jako já, nebo směje se jako já. Existuje v divadelnictví tradice, že ten herec na jevišti do té tmy vstrčí ruku. Já, když stojím na jevišti, tak já do té tmy vstrčím ruku a jestliže ji tam z toho hlediště někdo uchopí, tak to je podstata a kouzlo divadla.
1: A máte, paní Majerová, nějakou životem ověřenou, přiléhavou divadelní repliku, natolik výstižnou, že vám čas od času naskočí do hlavy a třeba i do úst?
0: Ano, je to z mé milované role Hello Dolly. Mám s ní mnoho společného. A tuto větu nerad slyší můj manžel. Ona v jisté situaci říká, peníze jsou jako hnůj. Není z nich vůbec nic, dokud je nerozhážeš na všechny strany. Kolem všeho toho, co potřebuje růst.
1: Děkuji vám za tu repliku a za celou příjemnou hodinu. Naším hostem byla herečka Carmen Majerová. Naschledanou.
0: Naschledanou a děkuji vám.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla herečka Carmen Majerová. Režii měla Jaroslava Tvrzníková. Na pořadu spolupracovali Jitka Procházková, Jonáš Rosůlek a Filip Lukeš. A ještě připomínáme, přátelé, že už za pár minut tady bude další část premiérové četby Zatloukání hřebů.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Četby z díla Viléma Koubka Zatloukání hřebů. Hororový psychotriller o urbexu, rodinných traumatech a nevyjasněných vztazích. Kde končí hranice reality a začíná svět ovládaný nadpřirozenými mocnostmi? Jak se jejich hrůzné síle ubránit? Četbu do vysílání připravila Marina Feltlová a uslyšíte Luboše Veselého a Romanu Videnkovou. Režii má Vít Wenzl.

0: Adéla se jde podívat do protějšího bytu. V obýváku najde na zdi ne nasprejovaný, ale barvou namalovaný obrázek 4 velmi jednoduchých postav, vezoucích se na lodi nebo na nějakém podobném dopravním prostředku. Oproti předešlým vandalským čmáranicím je obrazec relativně precizní. Není to pouhá změť čar. Části z něj ale chybí, protože opadaly spolu s omítkou. Když Adéla malbu trochu pečlivěji prozkoumá, zdá se, že okolo figur původně byl ještě kruh a nějaký nápis. Na videu lze rozeznat písmena I a O. Záběr pak sklouzne k něčemu na zemi. Zprvu není jasné, o co se jedná. Obraz je rozmazaný a prozrazuje pouze hemžení. Adélin komentář, co to, podtrhne podivnost výjevu, a když mobil konečně zaostří, zjistíme, že se jedná o zhluk mravenců pohybujících se v kruhu. Kružnice je takřka dokonalá. Nemá konec ani začátek. Noví jedinci nepřicházejí, ani se z kruhu žádní neoddělují. Jde o perfektně oddělenou buňku hmyzu, která na první pohled působí nemístně a zvláštně. Od zkoumání detailu Adélu vyruší dupání. Ozve se jí přímo nad hlavou v bytě, kde bydlí jen vítr a podle internetu také duchové. Adéla se lekne. Je to patrné z křečovitého smíknutí telefonem směrem ke stropu. Následuje tiché vyčkávání. Zdálo se jí to? Ani v jednom bytě se nezeptali, jestli někdo není doma. Co když je? Napětí trvá jen sekundy, ale z nehybného záběru je cítit, že Adéla každou z nich prožívá jako hodinu. Potom se odněkud z horních pater ozve Michal. Zřejmě už nedokázal odolávat zvědavosti a vydal se rovnou do bytu Skořepových, kde by se měl nacházet oltář, čili hlavní lákadlo každé urbexové návštěvy. Adéla si slyšitelně oddechne, zakomíhá telefonem, jako by sama nevěřila tomu, jak moc jí dupání vyděsilo, potom se prudce otočí a vyrazí na chodbu. Pustí se do schodu, třetím patrem jenom proletí a lehce zadýchaná stane před vchodem do příbytku okultistů. Zárubně mi projde pomalu, opatrně. Dovedu si představit, že po přečtení historického článku na internetu by se kdekdo neubránil obavám z nadpřirozena. Možná je ale jednoduše pozorná a postupuje pozvolna, protože co by správná dokumentaristka nechce přijít o jediný detail toho nekřesťanského doupěte. Už z prvního záběru je znát, že všichni sem jezdí právě kvůli tomuhle místu. Zdi jsou pokryté čmárnicemi, vzkazy a různými symboly. Velká pozornost je věnovaná křížům, kterých jen na chodbě je snad 50. Vedle nich se ale krčí také pentagramy, obrácené kříže a další náboženská symbolika. Samozřejmě nechybí ani svastika a několik stylizovaných kosočtverců. Symboly vytvářejí velice chaotickou mozaiku a bohužel také likvidují veškerou potenciální autenticitu prostoru. Člověk se neubrání pocitu, že se bytem prohnalo stádo vandalů. Čmáranice se táhnou po zdech ložnice i dětského pokoje, kam Adéla zběžně nahlédne. Obzvláště ve druhé jmenované místnosti jejich hustota roste okolo dveří, které jsou namalované na zdi v reálné velikosti. Ta ale přitom nesousedí s vedlejší budovou. Jedná se o obvodový panel, takže pokud by šlo o skutečný průchod, vedl by do propasti. Adéla vejde dovnitř a zřejmě jediné dveře v celém paneláku zabere zblízka. Z nějakého důvodu jsou totiž nedotčené. Všechny tagy a malůvky se mačkají okolo nich. Zvláštní, slyšíme Adélu zašeptat, načež se otočí a na protější stěně najde objektivem nápis Bacha na dveře. Žádné další srozumitelné vzkazy nebo vysvětlivky, jen tento výkřik do prázdna. Jako by chymy snad mohla projít, odpoví kameramanka zdi a pokračuje v průzkumu bytu. Z dětského pokoje vejde do centrální chodby a zabočí vpravo do obýváku, kde se kromě Michala s Filipem nachází také oltář. Nutno dodat, že s jeho návrhem si někdo dal práci. Od pohledu působí robustně a výškou i tvarem připomíná stojícího člověka. Je vyřezaný ze dřeva a plný detailů. Obdélníkovým podstavcem se vinou podrobné řezby žilek a svaloviny, které směřují vzhůru k dutině sloužící k odkládání, zřejmě knih, kalichů z krví nebo čehokoliv dalšího, co je k uctívání spřáteleného božstva zapotřebí. Alternativní náboženství nikdy nebyla mou silnou stránkou, takže můžu jen hádat. Na dutinu navazuje hrudní koš pokrytý kůží. Tenkou vrstvou dřeva prosvítají pomyslná žebra. Děsivě reálné vyobrazení přechází v krk a končí hlavou bez tváře či jakýchkoliv rysů. V místech, kde by se měl nacházet obličej, jsou zatlučené hřebíky. Odhadem jich můžou být desítky. Liší se velikostí a vzhledem k různé míře rzy také stářím. Okamžitě je jasné, že tohle není odkaz nějakého náhodného návštěvníka sídliště 16, ale dlouhodobě budovaný projekt. Kvůli tomuhle celá ta štreka jsem stála za to. Ozve se Adéla, která oltář objektivem doslova hltá. Vyřezat něco takového musela být pořádná fuška. Mě by spíš zajímalo, jak to dostali do tohohle patra, odpoví Filip a přistoupí k oltáři. Prsty přejede pohřebících zabitých ve tváři. Jeden se přitom uvolní, spadne do prostoru na odkládání knih a pak se skutálí na zem. Co do tohle patra? Jak to sem vůbec přivezli? Přebije ho Michal, sehne se prohřebík a strčí jej do původní díry. Zatímco ho přidržuje, Filip jej něžně zatluče kovovou termoskou na čaj, kterou mezitím vylovil z batohu. Dovedete si představit, že za totáče zkoušíte pašovat něco takového? Pokračuje Michal. Víte, soudruzi, tohle je umění. Nemá to žádnou náboženskou hodnotu. Čest proletariátu. Zapitvoří se. To teda, vydechne Filip. Člověk by skoro řekl, že na netu tady o tom nepíšou úplně pravdu. Fakt si nedovedu představit, že by to sem Skořepovi dostali, aniž by je kvůli tomu zdejší křesťanská klika neupálila. Třeba to na začátku byl jen kus dřeva, zamyslí se Michal a přistoupí blíž, aby si udělal detailní snímek hřebíku. Třeba si to tady Skořepovi vyřezali. Adéla si namíří telefon do obličeje a řekne, je to k neuvěření, ale možná ani tenhle kluk není úplně blbej. Následuje smích. Adéla se ještě chvilku soustředí na oltář, potom projde místností a zachytí její dezolátní stav. Zdi jsou opět plné nápisů, křížů a různých značek. Některé vypadají trochu konkrétněji než jiné. Nebudu ztrácet čas jejich popisem. Oltáře se však vandalové nedotkli. Proč myslíte, že ten oltář a dveře namalované vedle v místnosti nejsou poničené jako zbytek bytu? Zeptá se Adéla a telefon stočí na kluky. Ti nakrabatí čela a pokrčí rameny. Možná je před úhonou chrání duchové, zkusí svou teorii Filip. Bez tak je to hlavní důvod, proč uvnitř paneláku nechceš stanovat, zamručí Adéla. Prosím? Nic. Její škodolibý úsměv není vidět, ale rozhodně je cítit. Co se obvykle na takovém místě dělá? Obrátí stránku Michal. Neměli bychom tu však, víte, něco říct nebo za sebou zanechat? Co třeba nějakou obětinu? Ještě ty ho v tom podporuj, odsekne Adéla a snad natruc projde futry do místnosti, kde kdysi stávala kuchyňská linka. Teď po ní zbyly jen díry ve zdi a třísky. Pak namíří mobil ven z okna, odkud se naskýtá výhled do okolí, které zeje prázdnotou. Na kilometry daleko jsou jen kopce a pole. Ocelová obloha už potemněla, světla začalo ubývat a zanedlouho se setmí. Nechci vám kazit vaši seanci, ale za chvíli bude tma. Jestli se chceme někde utábořit, měli bychom na tom co nejdřív začít makat. Máš recht, ozve se.
1: Dole cvaknou dveře. Tentokrát už se nehodlám nechat napálit a tiše čekám. Karel se zřejmě zouvá boty. Odkládá bundu, bere zpět do rukou batoh a zhruba teď zavolá, že je tu. Ale v domě je ticho.
2: Fajn. Do téhle hry na čekání se můžeme zapojit oba. Když ty o sobě nedáš vidět, taky se neozvu.
1: Tikání hodin v tátově pracovně začne působit tísnivě. Odměřuje totiž čas, během něhož by se něco mělo dít. Ale neděje. Ze všech sil se tikot snažím nevnímat a napínám uši. Přes cvakání časového strojku se pokouším zaslechnout v podstatě cokoliv. Zašustění, dupnutí, zakašlání. Prostě projev života. Ale sekundy neúprosně utíkají a v domě je mrtvo. Jako bych stála pod sprchou, z níž se na mě valí studená voda. Čekám, než se potrubím prodere tepla.
2: Prokřehlá na kost, zuby nechty se držíc naděje, že kotel ve sklepě skutečně funguje a co nevidět se moje mrazivé vězení změní v příjemné tropy.
1: Ale voda se neohřívá. Ledové kapky mě bodají do otupilé kůže a chlad se mi zažírá do morku kostí. Karle? Nakonec nevydržím a zavolám. Dům můj výkřik spolkne. V uších mi začne hučet. Rozbuší se mi ve spáncích.
2: Klid, Emo, klid. Jsi v domě, ten prostě občas vrže. Popraskává. Starý baráky tohle dělají. Dýchej.
1: Kouknu se na hodinky a na Karlův příchod je ještě brzo. Měla bych se jít podívat alespoň na chodbu, ale put sebezáchovy mě drží přibitou k židli.
2: Halo, je tam někdo?
1: Zkusím zavolat ještě jednou. Potichu se svezu ze židle. Nenazuju si papuče a jenom v ponožkách nenápadně přejdu ke dveřím. Od mé poslední cesty na záchod zůstaly pootevřené a toho hodlám využít. Přikradu se k ním a horko těžko se bráním představě, že tu realizuju scénář nějakého béčkového hororu. Co se tedy vlastně děje? Někdo z klíči vešel dovnitř a teď mě tu zabije? Nahlédnu škvírou a vyskočí na mě duch?
2: Jakkoliv se snažím situaci rozumně vysvětlit, zůstávám nahlodaná. Možná proto, že už několik dní čtu o zmizení svého bratra, které zřejmě doprovázely nadpřirozené okolnosti. Možná utnu horečnatý prout myšlenek a nakouknu do chodby.
1: Je prázdná. Dodám si odvahu a pomalu velice obezřetně začnu dveře otevírat. Ani s širším výhledem však nikoho nezahlédnu. Teprve teď si uvědomím, že jsem přikrčená a v plné pohotovosti. Nadechnu se a zkusím rozehnat křeč, která se mi zahryzla do nohy. Opatrně se vyplížím z pracovny. Podívám se dolů ze schodů a u dveří visí jen moje bunda. V botníku jsou jen mé boty. Je zavřeno.
2: Přesně tak, je zavřeno. Slyšela sklapnutí západky.
1: Klid. Schod za schodem sejdu dolů. Vrzání dřeva přitom zabránit nedokážu a mám pocit, že mě připravilo o několik let života. Zároveň se ale ujistím, že bez mého vědomí po schodišti nikdo do patra nevyjde. Do kuchyně spíš vpadnu, než bych do ní vešla. A všechno tam najdu tak, jak jsem to po obědě nechala. Na koberci v obýváku nejsou vidět stopy, takže tudy taky nikdo neprošel. Dveře na zahradu jsou zavřené a stejně tak i ty, co vedou do sklepa. Dolů jít ale odmítám. Jen se ke dveřím tiše přikradu a se zadrženým dechem poslouchám, jestli se za nimi něco neděje.
2: Od někud ze snových hlubin se ozve Michalovo volání o pomoc. Po zádech mi přeběhne mráz. Na pažích mi naskáče husí kůže. Byl to jen sen, dýchej.
1: Přistihnu se, že mám dlaň na klice a pozvolna jí stlačím. Dveře tak pomalu otevírám, ale za nimi je tma. Schodiště se v ní topí, jako by mizelo v prázdnu.
2: Takhle z výšky mi průzkum sklepa stačí,
1: říkám si, když stoupám na první schod. Další důkazy o tom, že jsem tu sama, nepotřebuju. Sahám na vypínač a zaháním tmu. Někdy si člověk může myslet, co chce, ale jednoduše tomu nedovede věřit. Skomírající žárovky mě však uklidní. Běžným letkám nesahají ani pokotníky.
2: ale světla vyzařují dost a sklep se díky nim změní v klasické skladiště s kotlem a karmou. Nikdo v něm není. To jsem teda blázen. Mumlám si pod nos a vracím se zpět do kuchyně. Z ledničky pak vylovím lahev slivovice. Zaliju si nervy a v patře se ozve zařinčení. Stuhnu. Zatajím dech. Nechápu, jak kolem mě mohl kdokoliv projít. Nechápu, jak kolem mě mohlo cokoliv projít. Zařinčení se ozve znovu. A zas. Je to můj vibrující telefon. Převalí se přeze mě vlna studu. Jsem upřímně ráda, že mě v tomhle stavu nikdo neviděl. Bleskově odložím flašku, vyběhnu nahoru a přijmu hovor od Karla. Dneska v práci končí dřív a ptá se, jestli bychom se nechtěli sejít ve městě. Souhlasím. Zavírám notebook a v klidu hovor utínám. Dnes už čtení tátova rozboru stačilo. Pak se obleču a aniž jsem ochotna si to připustit, jednoduše z domu uteču. Zavírej za sebou. Dneska s sebou v noci pěkně mlela. Hlásí mi ráno po probuzení Karel. Taky z něco mumlala. Nemám ponětí, co se mi zdálo. Dneska, jako ostatně skoro každé ráno, se mi sen po otevření očí prostě rozplynul a vůbec si ho nedovedu vybavit. Ale jako malá jsem bývala náměsíčná a ze spaní jsem mluvívala taky. Krom toho noční můry míváme všichni, takže se trochou Karlova nepohodlí odmítám trápit. Promiň? Zkusím zahrát téma do autu a dám mu pusu. Starost z jeho tváře úplně nezmizí. Vidím na něm, že z náplně mých posledních dnů není zrovna nadšený. Všímá si, jak jsem strhaná, otáčím se za každým nečekaným zvukem a myšlenkami spolu s Adélou, Filipem a hlavně Michalem pořád bloudím po sídlišti 16. Neřekne ale nic. Ani se mě nezeptá, jak mi je. Jsem ráda. Jakmile mu totiž budu muset pořádně vysvětlit, o čem táta psal, bude mě mít za blázna. Ranní hygiena toho smije hodně. Snídáme v pohodě. Do práce odcházíme spolu. Před domem se ale spíš octnu. S klíči v ruce stojím u vchodu a z nějakého důvodu si vzpomenu na nápis ze Skořepovic bytu. Bacha na dveře. Moc se tím necháváš unést. Vevnitř je prázdno a jaksi chladněji než obvykle. Takže na termostatu nastavím vyšší teplotu. Uvařím si konev čaje, zaženu stesk maskovaný nostalgií a najednou jsem zase u táty v pracovně. Notebook zatím ale zůstává zavřený. Dnes prostě nějak... Možná cítím, že se táta ve své analýze dostává ke kritickému zlomu a jednoduše nejsem připravená číst dál. Nedovedu si představit, jak se asi cítil, když to psal. Do jisté míry jsem vlastně ráda, že svými osobními komentáři práci zatěžuje jen minimálně. Přesto je ale znát, jak se postupně láme. Dokazuje to množství prostoru, který věnuje obhajobě nebo aspoň rozboru nadpřirozena. Těch nočních můr a denních úzkostí, co si musel prožít. Kdykoliv se prostřednictvím videa na to místo spolu s Michalem vracel. A vlastně kdykoliv slyšel jeho hlas nebo viděl, jak trávil svůj čas možná jen hodiny předtím, než se zcela vypařil z povrchu země. Není divu, že táta vypadal jako chodící mrtvola. Teď už konečně chápu, co se s ním dělo. Na chvíli se opřu v jeho židli a poslouchám déšť, který něco šeptá za oknem. Teprve s vypitým hrnkem čaje a rozpínajícím se teplem v útrobách se rozhoupu k tomu, abych pokračovala ve čtení. Překvapeně zjistím, že záznam u něhož mě včera cosi vyrušilo, už není příliš dlouhý. Adéla předhodila návrh na založení tábora. Kluci ho odsouhlasili, pak se šli dolů k autu, aby si vyzvedli stany a potřebné vybavení.
0: Krátce po Michalově zmizení jsme výše popsané návštěvě paneláku já ani policie pozornost příliš nevěnovali. Na rozdíl od exkurze do výkrmny se během ní totiž neudálo nic neobvyklého. Trojice prostě prozkoumala první bytovku a našla to, kvůli čemu na sídliště 16 vyráží urbexoví nadšenci. Pak se vrátila do auta, aby se připravila na noc. Teprve poté, co se záznam dostal na internet, se začalo ukazovat, že ne všechno na záběrech je tak nevinné, jak se zprvu zdálo. Oldřich Veselý jako první pod videem upozornil na to, že obrazec, který Adéla natočila ve druhém patře, není náhodný a vlastně je docela snadno rozpoznatelný i navzdory tomu, že ho nahlodal čas. Podle Veselého se jednalo o symbol krále Paimona, démona, který se vyskytuje v grimoáru Lemegeton v knize Ars Goetia. Lemegeton je středověký grimoár, z něhož v minulosti čerpali informace démonologové. Tato smyšlená kniha vyšla také v češtině a dá se normálně koupit v obchodech. Paimona vykresluje jako krále poslušného Luciferovi, který se může zjevit po boku svých dvou přívrženců, Bebala a Abalama. Pokud se však při vyvolání objeví sám, je potřeba těmto absentujícím společníkům přinést oběť. Paimon je všeobecně vzdělaný a má také široké znalosti o tajemstvích naší existence. Vzpomíná si na věci minulé, ale zároveň vidí do budoucna, dovede přivolávat duchy, přivodit vize, reanimovat mrtvé nebo třeba létat. Zobrazován bývá s nasazenou korunou. Podle Veselého není vůbec dobré znamení, že se na zdi v paneláku, kde údajně straší, objevila Paimonova pečeť. Pokud tohoto démona totiž někdo z tamních obyvatel vyvolal nebo uctíval, duchové, kteří přišli s králem, mohli na místě zůstat. Upřímně, kdykoliv čtu podobný komentář, přemýšlím, co lidi vede k tomu, aby podobným věcem věřili. Lucifer, démoni, peklo, magické schopnosti. Svět je přitom divný i sám o sobě, bez zbytečného fantazírování. Pečeť jako taková je nicméně zajímavá. Namalovali ji tam původní obyvatelé nebo si s ní dali práci až pozdější návštěvníci? A proč byla v druhém patře budovy, když byt z Kořepových, kde by podobný znak dával smysl, se podle ztracených míst nachází až úplně nahoře? Člověk by skoro řekl, že situace tu nebyla tak černobílá, jak se na zmíněných webových stránkách píše. Třeba Skořepovi nebyli jediní, kdo své naděje vkládal do alternativních božstev. Co se kruhu mravenců týče, nikdo se k němu pořádně nedokázal vyjádřit. Všem připadal zvláštní, některým dokonce zlověstný nebo hrozivý. Mezi diváky se však nenašel odborník, který by nezvyklé chování tohoto drobného hmyzu dokázal uspokojivě vysvětlit.
1: V tomhle ohledu poslouží moje úžasné znalosti ze světa populární vědy. Prokletí i výhoda mé práce. Podobný kruh jsem totiž nedávno viděla na jednom videu, kde se o něm mluvilo jako o spirále smrti. Je to vzácný jev spočívající v tom, že služebně starší mravenci za sebou zanechávají feromonovou stopu. Na jejímž základě je mají následovat mladší, neskušení jedinci. Tímto způsobem se zajišťuje cosi jako vzdělání, předávání informací. Problém nastává ve chvíli, kdy vůdčí mravenci ztratí orientaci a začnou se točit v kruhu. A pokud se zacyklí samotní navigátoři, krouží s nimi i jejich následovníci. Vzniká hmyzí spirála, z níž se občas nedá uniknout. A lapení jedinci bloudí v kruzích tak dlouho, dokud neuhynou hlady.
0: Každopádně mravenci nebyli tou nejdivnější věcí. Uživatel MMO Lord pod video napsal: bro, to dupání nedává smysl. Což samo o sobě nemá zrovna vysokou výpovědní hodnotu. Díky tomuto upozornění jsem se ale na šramot z horního patra zaměřil a konečně mi to došlo. Kdo nad Adélou dupal, když oba kluci byli nahoře u oltáře? V jejím natáčení není střih. Podle videa po opuštění bytu s pečetí patrem s narušitelem pouze rychle prošla a zamířila nahoru, kde už na ní čekal Filip s Michalem. Existuje samozřejmě šance, že dupal jeden z běžících kluků, který značně předehnal. Ze záznamu ale nemám pocit, že by se nahoru někdo vydal dostatečně brzo, ani že by na podobnou eskapádu byl čas. Sama Adéla při výslechu tvrdila, že nad ní musel hlučet jeden z jejich kamarádů a tehdy jsme se s tímto vysvětlením spokojili. Ani po zhlédnutí videa nebyl důvod k pochybám. Stačí ale jeden komentář upozorňující na drobnou nesrovnalost a najednou je všechno jinak.

Vilém Koubek, Zatloukání hřebů. Pro dnešek končí premiéra četby, kterou připravila Marina Feltlová. Účinkovali Luboš Veselý a Romana Videnková. Režii měl Vít Wenzl. A ještě připomínám, přátelé, že s hlavní postavou Emou Březinovou se na dvojce potkáte už zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herce Davida Matáska. Jak s odstupem hodnotí důvody, které ho po více než 30 letech vedly k odchodu z Národního divadla? Co by označil jako největší včelařský úspěch letošní sezóny? A jak se těší na nadcházející sérii představení Macbeth v rámci letních Shakespeareovských slavností? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví David Matásek a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Je tady, doufám, váš oblíbený pořad Českého rozhlasu Dvojky. Je tady noční mikroforum a z rozhlasového studia na Královských Vinohradech vás zdraví Ondřej Kepka. A samozřejmě nejsem zde sám, ale je tady velmi milý host, Zdeněk Vacek, pan doktor Zdeněk Vacek, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Řekl jsem to dobře.
1: Naprosto brilantně, Ondřej, teď vy jste u nás skoro doma. Dobrý večer, Ondřej, vám i posluchačům. Děkuji za pozvání.
0: Ano, ale mě tam vždycky skočí ta strž, také se tomu lidově někdy říká Čapkova strž. Jo? Jak je to vlastně s tím názvem strž? Jak se tam vzal ten název?
1: Je to název, který je tradiční, není, Čapek si ho nevymyslel, ale zamiloval si ho. Takže my používáme jako takové neoficiální logo jeho rukopis, právě slovo strž. Jinak Josef Dol a těch názvů byla spousta, ale konec konců do toho místo zná, ví, že je pod hrází rybníka, strže kolem nás, stráně, lesy. Je to výstižné, ano. Až to tam vypadá, je to prostě strž.
0: Mně se to hrozně líbí, ten název, stejně jako se mi líbí Čapkova věta, kterou myslím, že uveřejnila tedy mimo jiné Olga Scheinflugová v té knize Byla jsem na světě, že Čapek uznával ctnost ticha v tomto prostoru. Mně se to hrozně líbí, protože opravdu je to magické místo, které doporučuji každému, aby se tam přijel podívat, které je velmi odlehlé, tiché, je to taková samota, právě u Staré Huti, což je vesnice blízko Dobříše, aby jsme to lokalizovali tedy. Necítíte se tam někdy opuštěn, tak jako ztracen?
1: Naštěstí ne, naštěstí máme dost návštěvníků na to, abychom se tam necítili opuštěni, ale zase na druhou stranu čestně přiznám, že teď v těch zimních měsících, když zrovna nebyla školní výprava, tak se stávalo, že tam bylo víc zaměstnanců než návštěvníků. Ale teď už to ožívá opět a máme každoročně přes 11 000 platících, kteří opravdu si projdou tu poměrně rozsáhlou stálou expozici a ještě nejméně tolik jednou těch, kteří přijíždějí do zahrady, kde rozšiřujeme expozice zdarma, máme tam vybudovaný altánek Masarykův, ale jsou to i cyklisté nebo náhodní turisté, kteří třeba nepřijeli na strž a jsou zaskočeni tím, že když se něco jmenuje památník, takže to není pamětní deska na zdi, nebo že to není nějaká umrčí světnička Jary Cimrmana nebo něco podobného, ale že to je opravdu plnohodnotné muzeum, které vlastně obměňuje expozice a každý rok má něco nového.
0: Ano, je tam kromě té stálé expozice, která už je třetí nebo čtvrtá v pořadí vlastně, přemýšlím.
1: Už jenom od revoluce je to druhá expozice.
0: Druhá, takže dohromady třetí minimálně,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano, vlastně minulosti byla také rozšiřovaná postupně.
0: Takže dá se říct, že i s tou čtvrtou mám pravdu, ale tak kromě toho tam máte i takové průběžně měnící se výstavy, že jo, které střídáte podle určitých témat a musím říct, že ta strž je krásná v každém ročním období, že moc hezká na jaře, v létě, na podzim, tam kvetou úžasné stromy barevné. Kvetou, pardon. Listí opadá. Teď se omlouvám všem biologům, kvetou stromy. Na podzim to by mě dali. A zima je tam sice krutá, ale taky krásná.
1: Je tam opravdu krásně a Olga Scheinflugová kdysi zaznamenala, že Čapek, který měl svoji milovanou vilu se zahradou na Vinohradech, tak když odjížděl od Dobříše do Prahy za prací nebo za jinými povinnostmi, tak v té Praze byl pořád jí nevěrný, protože myslel na svou milovanou strž. Hmm. Strž byla prostě jeho útočištěm, které se mu naskytlo v dobách velmi těžkých. Na konci léta 1935 prožil tam, dá se říct, poslední 3 roky svého života.
0: Jenom, ano, takže jenom, ona se to váže jenom k jeho posledním 3 rokům.
1: Ale díky tomu, že tam ten čas strávil, že vtiskl tomu místu výrazný otisk, nejenom jak dům upravil, co vlastně realizoval v zahradě, ale především, jaké přátele tam potkával a zval, co všechno tam napsal. Právě na strži vznikla například Bílá nemoc před 90 lety. V době, kdy jsem tam Čapek dostal, to znamená pozdní léto 1935, tak dopisoval Válku smloky, již my věnujeme teď výstavu. A spousta samozřejmě dalších děl, článků i projevů do rozhlasu na strži psal do noci a byl zhroucen tím obrovským tlakem kolem mnichovské krize, právě na Strži 3 dny po Mnichovu, dostal nabídku od rodiny Manovi, tedy Tomase Mana, aby odešel do ciziny, aby si zachránil život, stejně tak jako Československo pomohlo rodině Tomase i Heinricha Mana zachránit se odchodem přes Československo do Ameriky, tak tuto nabídku dostal přesně na Strži a tam ji také odmítl. A je to místo, které, ač tam byl Karel Čapek jenom něco přes 3 roky, a od té doby už uplynulo prakticky 90 let, tak pořád je tam přítomen. A bez nějaké velké nadsázky, byl to bývalý průmyslový areál, v té době už vlastně opuštěný. A kdyby se tam neobjevil takový velký duch, jako byl Karel Čapek, tak možná, že už by to bylo místo buď bezvýznamné, nebo i zaniklé a třeba už by tam stálo něco naprosto jiného.
0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu 2.

0: Posloucháte noční mikrofórum Českého rozhlasu Dvojky. Sedím zde já, Ondřej Kepka, společně s mým milým hostem, s ředitelem památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, s panem doktorem Zdeňkem Vackem. Už jsme tak nějak charakterizovali tu straž, tedy jak jsme si vysvětlili, jak se říká tedy lidově památníku na straži. Pojďme možná trošku ještě blíž si říci, nebo popsat tak pro někoho, pro posluchače, kteří tam nebyli a kteří nás poslouchají třeba z odlehlých krajů naší republiky, jak to tam vlastně vypadá, co tam všechno je a co tam mohou vidět, navštívit.
1: Je to malebné, přitom skromné místo, tak jak to bylo v Čapkových dobách, takže nečekejte velký luxus, nečekejte oslnivé multimediální expozice, i když tím se nesnažím zamluvit nebo něco kamuflovat. My jsme hrdí na to, jak naše expozice nebo naše programy vypadají, probíhají, ale snažíme se, aby to mělo pořád takovou domáckou atmosféru. A za Karla Čapka to bylo místo, které vlastně plnilo roli takové chalupy. Dům, který původně patřil k továrně. Dneska se ani nechce věřit, že tam byl původně hamr na zpracování železa, strojírna, válcovna plechu dokonce. Nenáhodou se ta obec, do jehož katastru strž patří, jmenuje Stará Huť. Slévarenská tradice tam funguje vlastně dodnes. Takže trofeje velké pardubické nebo mnohá umělecká díla od Davida Černého například, nebo Neprašova další, byla odlévána právě nedaleko ve Staré Huti, ale co chci zdůraznit, už za Čapkových dob to bylo místo, kam sice přijížděli mnozí slavní známí, ale nebyli tam v žádném luxusu. Čapek si tu chalupu svoji zařídil nábytkem po rodičích, nábytkem, který jeho novou manželka Olga Šenflugová měla původně ve svém bytě na Vinohradech samostatném, nebo nábytkem, který scháněl různě po aukcích za pár šupů, bychom dali, mohli říct. Byla tam dispozici knihovnička, ale v té taky byste nenašli filozofická díla, ale jak vzpomínali tedy Čapkovi hosté, současníci a příbuzní, dost často detektivky nebo prostě lehká četba, jako když jdete na prázdniny k vodě, doslova, protože strž je vlastně dům se zahradou hned pod hrází rybníka. Do něho se také chodili koupat. Takže pěkné místo, obklopené klidnou přírodou, přírodou, která inspiruje k vycházce. Konec konců památník Karla Čapka tam před lety zřídil a dodnes udržuje naučnou stezku Karla Čapka, jejíž návštěvě zvu a která připomíná nejenom tohoto spisovatele a přírodní krásy a historii zpracování kovu, ale třeba i počátky trampingu. To všechno je spojeno s tímto místem, které má velkou výhodu. Ač je velmi tiché, neruší vás tam ani dálnice, ani železnice, ani žádný průmyslový areál funkční v okolí, tak vlastně jste ani ne 10 minut od sjezdu z dálnice Strakonické do Bříž a velice snadno se tam dostanete autem. Bezplatné parkoviště 400 metrů od nás, cyklostezka, máme i nabíječku, elektrokol, pěší vycházky, opravdu spousta krásných míst a nedaleko je Dobříšský zámek, který je se spisovateli také spojen, ovšem trošku v jiné konotace a v pozdějším období.
0: Ano, to je pravda. Uvnitř toho památníku, já nerad říkám muzeum, protože to zazní, trošku háže jinou konotaci, že jo, tak je vlastně ta stálá expozice připomínající život Karla Čapka, možná, že bychom mohli trochu připomenout vlastně, jak, po vás nechci vůbec žádnou přednášku, ale jak to vlastně tak je, jak to bylo. On se narodil koncem 19. století, že jo, v malých Svatoňovicích jako syn lékaře.
1: Byl vlastně nejmladším ze tří dětí, takže takovým mazánkem, dítětem velmi talentovaným, ovšem to neznamená, že by jeho sourozenci talentovaní nebyli. Ostatně jméno Josef Čapek, jméno jeho staršího bratra, určitě není neznámé, nejenom jako malíře, ale to už se trošku pozapomíná i spoluautora některých knih a divadelních her, mimo jiné ze Života hmyzu, což byla hra, která slavila bez nadsázky světové úspěchy ve 20. letech minulého století a hraje se samozřejmě dodnes. A potom ještě nejstarší sestra Helena, Sourozenci se sice trošičku rozutekli po republice, ale pořád udržovali kontakt a Karel s Josefem si konec konců postavili v Praze na Vinohradech v polovině 20. let dvojvilu se sdílenou zahradou. Karlova chalupa s Trštou už bylo trošku takové separé, kam jeho sourozenci moc nejezdili. Nicméně on tu trávil opravdu hodně času na sklonku svého života, ale ještě více času trávil v Praze, kde bydlel vlastně od 20. let. A my jsme teď v tomto roce tedy upgradeovali naši mobilní aplikaci, kterou už máme asi 3 roky na Strži, která se jmenuje Po stopách Karla Čapka. A provází po místech spojených s jeho životem a dílem. A je to minimalistická záležitost, protože jsme příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je sice velkorysý, ale přece jenom máme nějakou zodpovědnost. Já vím, že to zní jako fráze, ale já jsem na to opravdu hrdý, že se snažíme s minimálními rozpočty dělat co nejvíce muziky. A navíc záležitosti jako mobilní aplikace strašně rychle zastarávají. Takže se snažíme dávat maximum do obsahu s tím, že za pár let teď to bude upgradeováno. Udělali jsme teď novou trasu, což je 16 zastavení po Praze, takže Čapkova byla samozřejmě, ale i byt v Říční ulici, kde strávil ještě více času než na Vinohradech. Místa, kde, jak se stěhovala redakce jeho domovských Lidových novin, nebo Palác Lažanských, kavárna Slavia, ale Palác Lažanských, to je místo, kde vlastně Čapek nastoupil své první zaměstnání. Trvalo jenom pár měsíců a v jeho rámci se později přesunula zámek Kyše na Karlovarsku, byl preceptorem neboli vychovatelem ve šlechtické rodině Lažanských. Samozřejmě Národní divadlo, které je spojené se hrou RUR, s dramatem RUR. Národní divadlo si nechalo ujít světovou premiéru svojí laxností této hry, takže ho předběhli ochotníci v Hradci Králové. Spousta zajímavých informací, které tato aplikace připomíná a je vlastně napojena na GPS, že vás vlastně vyzývá k procházce Prahou v libovolném pořadí, ta jednotlivá zastavení, ty jednotlivé domy. Lokalizuje vás to, jakmile dojdete na to místo, tak nejenom, že tedy se spustí komentář, ale zobrazí se vám historická fotografie té budovy a vy si můžete vlastně snadno na displeji mobilu

0: bychom mu nevkládali do úst něco, co nikdy neřekl nebo nenapsal. Umělá inteligence opravdu hodně pokročila a je to velmi věrné. Co je zajímavé, ta aplikace má verzi českou i anglickou a v té angličtině se mi zná snad dokonce ještě zábavnější a věrohodnější, že to je Čapek. Mimochodem, my jsme tady na půdě a jsem teď hostem Českého rozhlasu, kterému chci ještě jednou poděkovat, protože veškeré existující nahrávky hlasu Karla Čapka, původního hlasu, celkem je to necelých 8 minut, zdá se to až neuvěřitelné, že tak málo.
1: Nic moc, ano, on se nechtěl nahrávat moc, ano.
0: Tak Český rozhlas nám za velmi vstřícných podmínek dal tyto nahrávky k dispozici pro tuto aplikaci, abychom mohli vlastně za přesně daných podmínek ten hlas využít. A tak tedy Karel Čapek prostřednictvím aplikace vzpomíná na to, jak stavěl svůj dům, jak to bylo v Lidových novinách, když se zrovna stěhovali a museli v tom každodenním šrumci psát články po nocích a přitom ještě ani neměli pracovní stoly a stáli opření o zeď a něco tam smolili, jak doktor Rašín, minister financí, první zákon republiky, píše Čapek a tak dále a tak dále. Spousta zajímavostí, je to 16 míst po Praze a kromě toho ještě dvě po Středočeském kraji. Mm-hmm. Jedno to místo je dům Důl Schiller u Kladna, což možná nikoho překvapí, ale je to místo, které je spojeno se vznikem románu První parta z roku 1937. Čapek tehdy sfáral do dolu, nejenom, že hovořil s horníky, ale i s důlními inženýry a tak dále. A co je velmi zajímavé, tento román později vysoce cenil Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr známějšího Tomáše Bati. V roce 1938, když Čapek zemřel, tak Jan Antonín Baťa napsal velmi tedy zajímavý nekrolog, kterým píše, že po přečtení První party Karlu Čapkovi vzkázal, že nikdy se nesetkal s tím, aby spisovatel byl schopen se tak nacítit do mentality chlapského kolektivu s jeho statečností, solidaritou, se všemi těmito úžasnými vlastnostmi i tím, jak to ti prostí lidé, řekněme, mají mezi sebou, jak fungují, aby to bylo přesvědčivé. A že na základě První party nabídl Karlu Čapkovi místo personálního ředitele Baťova koncernu a Čapek, že to odmítl, tak samozřejmě z obou stran bylo jasné, že to je nadsázka, ale myslím si, že to je dost výstižné a že První parta je takové opomenuté dílo, které si pozornost zaslouží. No a posledním místem, abych to jenom řekl velmi stručně, jsou Lány, tak to je obligátní a tak jako na jiných místech, historická fotografie dovede vás aplikace do parku Lánské obory s výhledem na zámek a vy si můžete prolnout fotografii místa, kde je zahradní nábytek, prezident Masaryk, Karel Čapek, Ladislav Hančura a další pátečníci, letní den a vy tady stojíte na stejném místě a porovnáváte, co tam přibylo a co tam chybí. Samozřejmě chybí tam ti velikáni, které připomene fotografie, které připomene aplikace, které připomíná naše muzejní expozice a vůbec celé prostředí Strže.
1: To, co teď jste právě slyšeli, je skutečný hlas, nikoliv vygenerovaný umělou inteligencí ředitele muzea Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše pana Zdeňka Vacka.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na Dvojce.
2: A mým hostem je ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, pan doktor Zdeněk Vacek. Ještě jednou krásný večer, jinak posloucháme Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky a bavíme se tak nějak především o Karlu Čapkovi, když i o Josefovi, o celé rodině. Mě zaujala jedna věc. Vy jste tady mluvil o využití umělé inteligence. V tom případě, v jakém ji využíváte vy, že vlastně, no, nedá se říct, imitujete, to je skoro už, no, prostě, že hlasem Karla Čapka promlouvá, tak to je jediná možnost. Jinou nemáme, že jo, pokud mu chceme dát do úst něco, co sice třeba napsal, ale nemáme tu nahrávku. Ale co by si Čapek myslel vůbec o umělé inteligenci, jako kdyby žil v dnešní době? On takový vizionář, všechny jeho vize, kromě věci Makropulo, jsem zjistil, jsem tak přemýšlel, to je jediné, co mu ještě úplně nevyšlo, jako ve smyslu, že to ještě nemáme, ten elixír, tak mu vyšlo, že jo, to je neuvěřitelné.
3: A samozřejmě já se jenom domýšlím, nemohl mluvit za Karla Čapka, ale já jsem přesvědčen, že jo, to je obrovský zájem a hlavně stejně jako se před 90-100 lety zajímal o pokrok například v jaderné fyzice, štěpení atomu, co všechno to umožní lidstvu, jaká energie se uvolní, ano, víme, Krakatit a další díla z té doby, tak co by Čapek určitě dělal, chodil by na přednášky na vysoké školy, jako chodil tenkrát, když se zajímalo třaskaviny, se zajímalo o atomovou teorii, snažil by se navázat kontakt s nejlepšími věci nejenom doma, ale i v cizině, takže on konzultoval v Cambridge.
2: Teď jsem to chtěl říct, tam jsme oba byli.
3: Patrickem Blackett, ano, právě. Ano. A je to ještě pikantní v tom, že Blackett to byl ten samý Blackett a ve stejném akademickém roce, teda kdy tam byl Karel Čapek, to znamená polovina 20. let, tam u něj studoval u Blacketta na Trinity College v Cambridge jistý Oppenheimer. A Oppenheimer Blacketta nesnášel a je to poměrně známá tedy scéna jak z filmu, tak z ní Oppenheimerovi, kde tedy mu podsunul to trávené jablko a pak se to stopí a tak dále. Nakonec nedojde k zavraždění Blacketta, nicméně tedy ve stejné době, kdy toto se událo, tak Blackett hovoří s Karlem Čapkem, později po letech na něj vzpomíná jako poučeného laika v nejlepším slova smyslu a předává mu nejnovější poznatky vlastně o tajích fyziky a co to bude znamenat pro lidstvo. A Čapek byl schopen domýšlet naprosto fantastickým způsobem a zároveň dokázal formulovat mravní postuláty, co s tím souvisí, co to lidstvu přinese, čeho by se mělo varovat. No a já jsem tedy přesvědčen, že umělou inteligenci by určitě ochutnával, zkoumal, promýšlel, domýšlel. Hrozně by mě zajímalo, jestli by si promluvil třeba s Elonem Muskem nebo Samem Altmanem, OpenAI a dalšími. Nepochybně by, když by je potkal, tak by nešel k jinému stolu, ale věřím, že by jim položil řadu otázek, sice laických, ale velmi poučených. A nemyslím si to sám, já jsem měl to štěstí, že mě přizval ke svému projektu doktor Daniel Hrbek, což je ředitel Švandova divadla tady v Praze na Smíchově, který má velmi dobré kontakty a profesionální osobní ve Spojených státech amerických. A zkontaktoval mě s Shakespeareovským divadlem v Los Angeles. To mimochodem otvírá po rekonstrukci novým nastudováním Čapkova RUR. A mohl jsem se tedy připojit doktoru Hrybkovi jak jeho týmu. Loni jsme byli ve Spojených státech a dostali jsme se vlastně na pozornost.

Ale já zase jsem optimista, já si myslím, že stejně jako byla kubánská krize počátkem 60. let, kdy prezident Kennedy vystoupil v televizi a řekl, vážení spoluobčané, zjistili jsme, že Sověti mají rakety, které jsou schopné zasáhnout jakékoliv město na celém americkém kontinentu a tak dále. V podstatě není proti tomu obrana. Všechno to vypadalo naprosto katastroficky, jak Amerika zaspala a tak dále. A ve výsledku ten svět šel naštěstí jinou cestou a neskončilo to tak apokalypticky. Takže já si myslím, že jsme na hodně zásadní křižovatce. Karel Čapek ji svým způsobem předvídal. Určitě by k tomu měl co říct, určitě by jeho analýzy nebo jeho další projekce a hodnocení byla extrémně zajímavá, ale neviděl bych to úplně katastroficky. Stejně jako o Karlu Čapkovi mluvíme a je objevován dosud, zatímco ti, kteří ho vlastně v té době, řekněme, převálcovali, jeho a mnohé další, Hitler, Stalin a mnozí jejich pohůnci, tak ti jsou na smetišti dějin a navždy opovrhováni, tak stejně tak si myslím, že to dobré prostě nakonec převáží a že to neskončí takovou apokalypsou, jak by se snad mohlo zdát.

0: ředitelem památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše s panem doktorem Zdenkem Vackem. Nejenom o Karlu a Josefovi Čapkovi, ale o době, ve které žil, a jestli dovolíte, bych se trošku zase vrátil na tu strž, která, tedy jak se jí říká lidově, aby jsme to pořád, jak se říká tomu místu, tedy Čapkova strž, když je to oficiálně památník Karla Čapka ve Staré Huti. Vy jste to, myslím, už zmínil, že pravděpodobně, já si to pamatuju od pana profesora Černého, který o tom mluvil v jednom mém dokumentu, že Čapek tam právě pravděpodobně psal i tu první partu, že jo, na té strži. Ono by to časově odpovídalo. To je opravdu dost málo známý román, dokonce spousta lidí, když to řeknete, jako koukají, jako že to. A přitom byl natočený podle toho velmi dobrý film, Otakar Vávra natočil. Mm-hmm. Malinko to tak ideologicky, jak bývalo jeho zvykem, tak jako přibarvil, ale jak to mohlo toho Čapka napadnout vlastně se jako najednou věnovat takové pro něj úplně daleké profesi, jako byl horník, jako, nebo hornictví, že ono to je o katastrofě, o zavalených hornicích, kteří díky vlastně spolupráci a jsou společnému jakoby prožitku nebo tak se dostanou z té katastrofy, řekněme teda, mm-hmm. jako velmi, jsem to řekl velmi tak jako až vulgárně, ale jak se k tomu dostal Čapek, nebo jak si myslíte, že to...
1: Je to vyhrocená situace, jsou to vztahy mezi lidmi, je to řekněme mimo tu intelektuální bublinu, ale Čapek byl velmi dobrý pozorovatel a lidé jako takový ho moc zajímali. A asi vycítil, že v tom je silný, prostě silný příběh, silný potenciál a že tím taky osloví možná další nebo jiný okruh čtenářů, nebo že obrátí pozornost těch, kteří hledají vysokou ve vysoké literatuře nějaká honosná témata, odtažitá od života třeba běžných lidí, takže je přivede k tomu, co sám třeba obdivoval. Navíc připomínám tedy, že byl synem lékaře nejen venkovského, ne lázeňského, ale lékaře, který se stará v těch malých Svatoňovicích i o horníky. A pan doktor Antonín Čapek i jeho děti, které ho třeba doprovázeli do těch chaloupek nebo po nemocných, tak byli konfrontováni s těmi těžkými úrazy, které jsou s prací v podzemí spojeny. Zároveň 30. léta, období, kdy teda proletářské umění se zdálo být na vzestupu a Čapek se vymezoval proti tomu se svojí láskou člověku a možná chtěl dát najevo, že o hornících, o lidech, kteří těžce pracují, kteří nejsou tedy tou společenskou elitou, lze psát a lze jim vyseknout poklonu a lze se nacítit do jejich problémů a zprostředkovat jejich mentalitu i jinak, než tou plakátovou, zjednodušenou ideologickou formou proletářského umění. Já si myslím, že v tom je to výborné a myslím, že proto to Baťa ocenil, protože ten k tomu šel, řekněme, z jiné pozice, z pozice podnikatelské, ale vlastně také. Také snaha povznést pracujícího člověka, vyzdvihnout ten jeho kumš, tu jeho píli, tu jeho vynalézavost, všechno to dobré a opravdu ho povznést a udělat z něj hrdinu. Tak stejně jako svými prostředky to dělal Baťa a pak je to spadlo, to už bych šel do odbočky, tak si myslím, že jinou cestou se do toho pustil Čapek a možná proto se to tak potkalo.
0: Vy jste teď krásně definoval vlastně ten i mírný posun, který udělal Otakar Vávra v té své filmové adaptaci, který tam vlastně ten třídní boj trochu jako vsunul úplně proti Čapkovsky, aby zřejmě obhájil tu adaptaci, aby to mohl nafilmovat, že jo, kdy najednou do toho dal ten konflikt, jak si majitele dolů, že jo, a že tam ta bezpečnost nebyla zajištěna, takové věci, které vlastně v té povídce vůbec nehrají roli, jo, je to o té sounáležitosti těch chlapů, jak si vzájemně pomůžou a jak se dostanou z toho problému, dal by se říct, taková katastrofická povídka, nebo ten film je takový katastrofický film, skvěle, ale skvěle natočený, bez pochyby. Přemýšlím taky o jedné věci, o které jste mluvil, jste tady zmínil Chýši, nebo Chýše tedy, kde Čapek působil jako vychovatel, tam je zase ten výbuch, že jo, který tam zažil, to souvisí možná taky trochu tady s tím tématem, ale také s tou ničivou silou těch Krakatitů a podobných jeho témat, a tam taky prý byl zánik věci Makropulos, že tam nějak slyšel tu legendu někde, že jo, je to tak, jestli si dobře vybavuji, vyprávět tedy o té nějaké paní, že jo, která tam žije v té věži toho zámku, nebo tak nějak, teď nevím, teď už trošku.
1: Každopádně ukládá si to, vrlo se mu to do paměti a vracel se k těm tématům po letech. To znamená, blevecká katastrofa, kratka ty dělí nějakých 6-7 let. Takže to v něm uzrálo, spojilo se to samozřejmě s dalšími poznatky k tomu, co načerpal z jiných stran, a vzniklo umělecké dílo. On v sobě střádal příběhy, střádal opravdu postřehy nebo dojmy, a pak je dokázal úplně mistrně zpracovat. A právě to vy víte velmi dobře, protože jste projížděl Anglii v jeho stopách.
0: Tak, ale vy taky. Jak potom,
1: tak jak vlastně říkal svému průvodci a příteli Očadlovi, ono to vypadá, že Našine celý den nic nedělá, ale že vlastně všechno bedlivě pozoruje, a potom tedy večer nedbaje únavy a blech, někde sedl v nějaké skromné komůrce, kde zrovna nocovali, a sepsal to, co všechno viděl a zažil, a Očadlo konstatoval, že ač tedy všechno zažíval s tím Čapkem a byl vedle něj, takže si připadal jak jednooký, co všechno vlastně nedomyslel, přehlédl, pominul.
0: Posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky, a já vás ještě, milí posluchači, navnadím na náš poslední vstup, kdy vám řeknu, že můj host, mnozí to jistě víte, je také vášnivý milovník starých vozů, veteránů, a že s nimi podniká i různé cesty a podobně. A k tomu se dostaneme až po další písni.

0: Milí posluchači, posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Tady u rozhlasového mikrofonu na Královských Vinohradech sedí a zdraví vás Ondřej Kepka a můj milý host, velký znalec díla Karla Čapka, novinář, publicista a v současné době ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, Zdeněk Vacek. A také vášnivý motorista. Já si to neodpustím. Sice tady během písně mě pan doktor říkal, že to nemám nějak přehánět, ale já vím, že vy jste vášnivý sběratel, dá se říct, veteránů. Dá se to říct, jo?
1: No, dá se to říct, ale samozřejmě všichni velcí sběratelé se jenom pousmějí, protože já mám všeho všudy 4 kousky, což teda skutečně velcí sběratelé to počítají ve stovkách nebo dokonce přes 1000 kusů.
0: Vážně, takový ano, jsou.
1: Až takový jsou.
0: To bych chtěl vidět tu garáž.
1: No, já teď bohužel nedávno zemřel můj dlouholetý, velmi dobrý kamarád, doktor Ladislav Samohý ze Zlína.
0: Mm-hmm. Ano, to bylo známé jméno.
1: Velký sběratel, dobrý člověk a na jeho pohřeb přišlo přes 800 lidí. A před pohřební síní stály nádherné veterány, ale hlavně tam zazněla spousta příběhů, jak tenhle koníček lidi spojuje a jak spojuje lidi napříč profesemi, různé věkové skupiny, sociální skupiny a tak dále, samozřejmě i mezi národy a je to nádherné. Je to opravdu nádherné a já musím říct, že jsem díky lásce k historickým autům, hlavně tady těm předválečným, se spřátelil s lidmi, tak jejich přátelství jsem moc vděčný. A zároveň je to úžasný způsob, když sednete do veterána, někam se vydáte, tak je to úžasný způsob, nejen jak si vyčistit hlavu. No na jednu stranu si ji vyčistíte, ale to znamená, že z nich vytěsníte vše, co vás zrovna trápí, ale vytěsníte to také tím, že se vám tam natlačí nebo aktivuje hromada jiných stresů, protože je to samozřejmě velice náročné, zvlášť když se vydáte třeba do alpského terénu, což jsem tedy absolvoval 2 předválečnými škodovkami stejných typů, jaké měl Karel Čapek, to znamená Populárem a Rapidem.
0: Ano. Když se tou cestu projel, tak jako jel on totiž.
1: Podle itineráře Čapkova detailního, ale je fakt, že on neřídil. On vlastně měl velký zájem o to, aby se naučil řídit auto, dokázal řadit, což se zdá banální, ale tehdy to tak banální nebylo, ale nedokázal zacouvat, protože trpěl bytěrovou nemocí, stuhlá páteř a tak dále. No a jak víte, pokud chcete zacouvat, nebyla čidla, nebyly
0: no,
1: kamery
0: to,
1: a podobně.
0: By mu už pomohla,
1: nemohl se otočit. Tím, že se nemohl otočit, tak zároveň nemělo smysl vůbec chodit ke zkoušce. Takže měl sice najatého šoféra, ale, a teď se dostávám tomu, proč Čapek auta a proč vůbec láska k automobilům, auta, která dnes vnímáme jako něco, co nás válcuje, co nám ničí životní prostředí a podobně, nebo co nás nikam moc rychle nedostane, protože jak byla reklama Českých drah, auta stojí, vlaky jedou, ano. Míněno stojí v kolonách, tehdy to bylo všechno jinak.
0: Tak ono s těma vlakama je to trošku složitější, no, ale pojďme od té komerce jinam. No.
1: Ale vlastně v té době na silnicích bylo prakticky prázdno a Čapek, stejně jako třeba prezident Masaryk, viděli v autu zlidovění nebo demokratizaci železnic. To znamená, můžete cestovat, aniž byste byli vázáni na jízdní řády, na to, kde kdo položil koleje, kde udělal zastávky. Čapek říkal, můžu zastavovat 100x denně, kde zrovna chci. Je to úžasná věc a bylo to vnímáno jako něco, co obrovsky umocňuje, rozšiřuje svobodu pohybu, vůbec svobodu jedince. A stejně tak se dívám na vývoj automobilů v té době i já. A Čapek podobně nahlížel i třeba na rozhlas. Opět jsme před rozhlasovým mikrofonem a jsme zpátky v těch 20. letech minulého století, v době před 100 lety, kdy Československo i další středoevropské země na ten rozhlas nahlíželi a vůbec na ty, kteří by chtěli poslouchat rozhlas, se pohlíželo velmi podezíravě ze strany úřadů. Protože ještě po dobem první světové války to bylo bráno jako technologie, která v době, kdy se snažíte na hranicích zabránit tomu, aby vám do republiky neproudili nepřátelské letáky z Německa, z Maďarska, které chtějí tu vaši zemi rozvrátit, tak najednou je nějaké rozhlasové vysílání, které nikdo nedokáže zastavit.
0: Zajímavé.
1: A dokonce to došlo tak daleko, že v počátcích rozhlasové vysílání u nás, to znamená kolem roku 23-24, byli pronásledováni radioamatéři, kteří si nekoupili radiopřijímač ve státem schválených prodejnách, ale kteří si ho bastlili doma ze součástek, tak dokonce policie dělala razie na ně. A došlo to tak daleko, že prezident Masaryk musel udělat populárně řečeno rozhlasovou amnestii, kdy tedy bylo těmto lidem vraceny ty součástky. Mm. Bylo to něco naprosto absurdního, protože třeba v Americe v té době už existovalo spousta komerčních stanic a miliony radiopřijímačů a zatímco tady u nás v Evropě rozvoj rozhlasu spadal pod ministerstvo poštelegrafu a hlídalo si to vnitro, tak tam to byla věc svobodného podnikání. Čili svoboda projevu, proto Čapek miloval
0: rozhlas.
1: Ale rozhlas.
0: To chci právě říct, že Čapek už zase i v tom byl vizionář, že, ano. že ano, cítil, ano. že to je celé úplně špatně. Tady ten
1: automobily, systém. Rozhlas a tak dál a tak dál. Miloval techniku, ale viděl v ní ten potenciál, věděl, co to lidstvu dává, jak mu to vlastně dodává křídla a jak to podporuje svobodu.
0: A rozhlas se mu snad odvděčil tím, že natočil spoustu nádherných adaptací jeho her, spoustu čedep a tak. Já vám strašně děkuju, že jste byl mým hostem tady v noční mikroforu Českého rozhlasu Dvojky. Přeju vám osobně i samozřejmě památníku Karla Čapka hodně úspěchu a těším se, že se brzo zase uvidíme někdy nebo uslyšíme na vlnách rozhlasu. Ještě žádný můj host neskončil tady rozhlasovým tématem, to je úžasné.
1: Ondřej, děkuji vám za pozvání i za to, co všechno jste za ta poslední pro Strž Čapkou udělal a děkuji i všem posluchačům, návštěvníkům, kteří podporují tím, že k nám jezdí na výlety. Děkuji vám.
0: Děkuji, to byl Ondřej Kepka a především skvělý host, ředitel památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, pan doktor Zdeněk Pacek. Hezký večer.
1: Hezký večer.

za námi repríza nočního mikrofora. Teď jsou 23 hodiny 30 minut 38 vteřin. Stále ještě je středa 19. srpna 2026. A o vaši přízeň se uchází jako každou noc s touto dobou nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, no a tou je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, věřím, že přijmete noční pozvánku a že spolu strávíme, budete-li mít čas a zájem, a jestliže mezi tím neusnete, příjemný čas až do druhé hodiny raní. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje klidnou a příjemnou srpnovou noc Miloš Skálka.

Dej mi všechnu svoji lásku, give me all your love. To byla jižanská trojka ZZ Top. Ta písnička zazněla proto, že bohužel dnes světové agentury s mírným zpožděním uvedly zprávu, že v pondělí 17. srpna, tedy předevčírem, odešel na věčnost ve svém ranči v texaském Richmondu bubeník téhleté jižanské kapely ZZ Top Frank Beard. Byl mu 77 let, jeho bicí nástroje z téhleté nahrávky výrazně pulzovaly a byly to právě jeho bicí, které určovaly ten drive, ten směr skupiny ZZ Top. No a potom, co z tohoto světa odešel basový kytarista Dusty Hill, tak byl Frank Beard jako bubeník druhý, který odešel z této jižanské trojky na věčnost, tak, že na světě už zůstává pouze jediný vousáč z této kapely, a to Billy Gibbons, kytarista a zpěvák. Dneska tomu jsou přesně 3 roky, co na věčnost odešel Vašo Pateidl.

Vzpomínka na Vaša Potejdla. Dneska jsou tomu přesně 3 roky, co Vašo odešel na věčnost. A to byl jeden z jeho zásadních hitů, písnička Ak nie si moja. 19. srpna roku 2019 se v New Yorku dražila kytara, která zní v nahrávce skupiny Derek and the Dominos Layla. To byla formace kolem Erika Claptona a tu kytaru hrál Duane Allman a ta kytara, která zní v této nahrávce, se prodala za krásný 1 milion amerických dolarů a byla to kytara Gibson Les Paul z roku 1957. To je ona.

Derek and the Dominos, to byla formace Erika Claptona ještě předtím, než se vydal na super hvězdnou solovou dráhu, a na tu kytaru hrál Dwayne Allman, a to byla kytara, která se vydražila 19. srpna roku 2019 za krásný 1 milion amerických dolarů.

neříkej, co má sestra, to je novinka Evy Farné v rozhlasovém éteru. 19. srpna roku 2013 vyzvala Lady Gaga své fanoušky prostřednictvím svých sociálních sítí, aby se zdrželi odsudků, které oni, nebo odsudků fanoušků, nebo antifanoušků, kteří o ní píšou nepěkné věci, a aby používali pouze slušný a nekonfrontační jazyk a neodsuzovali ty, kteří mají jiný názor než oni. Tolik Lady Gaga, kterou si teď připomeneme ve skvělém duetu s Brunem Marsem. Die with a smile, umírej s úsměvem, Lady Gaga a Bruno Mars.

Nečekaný duet Tomáš Klusa, Věra Martinová a jejich Magnetické bouře. Před námi poslední písnička této vysílací půl hodinky nočního proudu, potom Česká státní hymna, časové znamení, které oznámí, že se narodil nový den, zpravodajská relace, no a po zprávách opět vás pozvu do vln nočního proudu a budete-li mít chuť, čas a zájem, tak spolu můžeme strávit čas až do 2:00 ranní. No a teď ta závěrečná písnička této první půl hodinky. Životní bronzová socha Phila Lynotta z dílny sochaře Paula Delio byla slavnostně odhalena v Dublinu v ulici Harry Street. To je frontman slavné irské skupiny Thin Lizzy, který odešel z tohoto světa v roce 1986 ve věku pouhých 36 let. No a toho slavnostního ceremoniálu se zúčastnili jeho někdejší spoluhráči ze skupiny Thin Lizzy, a to Gary Moore, Brian Robertson a Scott Gorham. My si teď dopřejeme jeden z velkých hitů z pera Phila Lynotta, Whiskey in the Jar.

0: Už za chvilku oznámí časové znamení, že se narodil nový den, bude čtvrtek 20. srpna 2026.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministryně financí Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtu jednotlivých resortů. Izrael vyšetřuje, jestli se jeho armáda dopustila zločinů v pásmu Gazy. Fotbalisté Plzně nastoupí v play-off Evropské ligy v Bělehradě. Boj o evropské poháry čeká i Hradec Králové a Jablonec. A dnes čekáme většinou oblačno, na jeho východě s deštěm, teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých resortů pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Ve středu řešila peníze do dopravy, kultury, obrany nebo do zdravotnictví.
3: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
4: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
3: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
5: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
3: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
6: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Suchardá Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
7: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
6: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
8: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
6: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
2: Izrael začal vůbec poprvé vyšetřovat možné zločiny svých vojáků v pásmu Gazy. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich. Vyšetřování se tak nebude týkat například útoků z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda o nich údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu.
9: Vyšetřovat se ale bude třeba útok na auto, při kterém před 2 lety zemřelo 7 lidí prchajících z města Gaza. Jednou z obětí byla i 5letá Hindra Jabová, která se v průběhu střelby snažila telefonicky přivolat pomoc. Vojáci pak zabili i 2 přivolané záchranáře. Izrael v minulosti popíral, že by za útokem stál. Podobná šetření jsou například podle izraelské lidskoprávní organizace Ježdín vzácná a málo kdy končí adekvátními tresty pro pachatele. Izrael podle OSN v pásmu Gazy páchá genocidu, tento ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanazii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
10: Pacient, který si přeje podstoupit eutanazii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
11: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a po druhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Serhiem K má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Do Česka dorazí další silné bouřky. Meteorologové varují, že už teď v noci můžou zasáhnout Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Během dnešního odpoledne se pak objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Může doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km/h. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
12: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
2: V Českých Budějovicích dnes začíná 52. ročník agrosalonu Země živitelka. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství, představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Letošní premiéry shrnuje obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
13: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
2: V Mariánských Lázních se lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Na mši do kostela Na nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
14: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
15: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
16: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
15: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
17: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
15: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Vladimír Páral zemřel 9. srpna v nedalekém Chebu ve věku nedožitých 94 let. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
2: Sport. Plzeňští fotbalisté nastoupí v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Na stadionu Rejka Metiče se začne hrát ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hezký si uvědomuje sílu srbského celku.
18: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
2: Další 2 české kluby dnes čeká úvodní zápas závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Hradec Králové se ve 20:30 představí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec nastoupí o 1/4 později v Glasgow proti Rangers. Všechny 3 zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D5 u Rozvadova a nehoda v Praze na magistrále. Na dálnici D5 z Německa do Plzně pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion a blokuje připojovací pruh a vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 pak pozor na stojící kamion i před Prahou ve směru z Plzně. Za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje odstavný pruh, na místě už je asistence, a tak dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A v Praze pozor na nehodu ve Wilson Jeffersonově ulici. V nájezdu z ulice Politických vězňů havarovala dvě osobní auta, provoz je omezený. V Praze počítejte také s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 ráno. A na Českolipsku je neprůjezdná silnice 270 mezi Doxy a Mimoní. V zatáčce uvízel kamion, teď ho vyprošťují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme většinou oblačno, odpoledne a večer postupně až zataženo a na jeho východě déšť, místy je bouřky a to je silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
1: Český rozhlas 2.
20: Rádio, které vás baví.

10 minut po půlnoci, k tomu 57 vteřin. Čtvrtek 20. srpna 2026. Na dvojce pokračuje noční proud, který skončí ve 2 hodiny ráno. No a ze studiového domu v Praze na Královských Vinohradech a potažmo ze studia nočního proudu přeje klidnou, příjemnou srpnovou noc Miloš Skalka.

Je to v jeho polipcích It's in His Kiss, The Shoop Shoop Song. Ta písnička zazněla proto, že 19. srpna roku 2001 odešla z tohoto světa na věčnost americká soulová zpěvačka Betty Everett. Ta právě teď dospívala a bylo 61 let. No a ten její zásadní hit byl z roku 1964. Ten jsme právě poslouchali a není bez zajímavosti, že v roce 1984 tuhle tu písničku vrátila zpátky do života Madonna.

Mikael spolu. Já se ještě vrátím k té písničce The Shoop Shoop Song. Říkal jsem o tom, že zní ve filmu Madony Desperately Seeking Susan z roku 84, ale pak bych ještě měl dodat, že v roce 1990 pořídila úspěšnou cover verzi Cher. Tolik tedy informace k písničce The Shoop Shoop Song. Stále ještě jsme u 19. srpna a tentokrát roku 1988, kdy správci jukeboxů, kdo pak ví, co to byly jukeboxy, to byly ty hrací skříně, které byly v každé restauraci a v každém baru, tak správci jukeboxů oznámili, jaké byly nejhranější písničky za posledních 100 let, protože jukeboxy vstoupily do našeho života v roce 1906, ale ten první model se objevil už v roce 1889. Ale od roku 1906 se jukeboxy výrazně rozšířily a nejhranějšími písničkami v jukeboxech za posledních 100 let byli Hound Dog, Elvise Presleyho a potom Crazy s Patsy Cline. Toto je Patsy Cline.

neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada, Michal Malátný a Činasky. 19. srpna roku 1978 americká skupina The Commodores odstartovala svůj 5-týdenní pobyt na prvním místě britského singlového žebříčku té slavné britské Top 20, v tomto případě s baladou Three Times a Lady, třikrát dáma. To je písnička, kterou frontman skupiny Commodores Lionel Richie napsal z lásky ke své manželce, mamince a babičce. A v tom textu se zpívá Once, twice, three times, jednou, dvakrát, třikrát dáma. Lionel Richie a Commodores.

Jednou, dvakrát, třikrát, dáma, já vás miluju. Písnička věnovaná mamince, manželce a babičce Lionel Richie a The Commodores.

sama dotkni. Aktuální čas máme 31 minut po půlnoci, k tomu 38 vteřin. Dvojka vysílá živě a dvojka vysílá noční prout. A kalendářově jsme stáli ještě u včerejšího dne 19. srpna roku 1973. Proběhla svatba v Malibu a za manžele se brali američtí zpěváci, respektive zpěvák a zpěvačka, v jednom případě také zpívající autor, prostě Rita Coolidge a Kris Kristofferson. Ten svatební obřad proběhl v Kalifornii, jak už jsem říkal, v Malibu, a bylo to právě v době, kdy měl Kris Kristofferson na prvním místě amerického countryového žebříčku hudebního týdeníku Billboard jeden ze svých zásadních hitů Proč právě já? Why me?

Budiš mu země lehká, Kris Kristofferson, a jeden z jeho velkých hitů Why Me Lord, proč já, Bože, nebo proč já, Pane. Jak by mělo podle meteorologů dnes vypadat počasí, oblačno, zataženo, ale teploty výrazně letní 27 až 32 stupňů.

0: Tak všechno mám.
1: Když jsi blízko, tak všechno mám. Tolik skupina Poetika. 19. srpna roku 1969 se plejáda velkých, v té době velkých amerických hvězd objevila v pořadu televizní společnosti ABC v show Dicka Cavetta, Show from Television Center in New York City. To byl pořad, který soustředil hvězdy, druhdy slavného a dnes legendárního festivalu ve Woodstocku a ty hvězdy přijeli přímo z Woodstocku do nahrávacího studia. Byly tam takové osobnosti jako Johnny Mitchell, David Crosby, Stephen Stills, David Crosby, Jefferson Airplane, celá skupina. A bylo to vlastně jakási podsta onomu festivalu ve Woodstocku, který dnes patří k nedostižným metám světové koncertní scény. Toto je David Crosby a jeho písnička Hrdina, Hero.

Ať se loučíš sám, když to nedokážu. Já, to byla Tereza Mašková. 19. srpna roku 1967 vystoupala skupina The Beatles po 14. na první příčku všech podstatných amerických singlových žebříčků, v tomto případě s písničkou To jediné, co potřebuješ, je láska, All you need is love. No a není bez zajímavosti, že taková ta velká party, která se konala v nahrávacích studiích EMI v Londýně 25. června, tak byla vysílána živě prostřednictvím spojovacích satelitů do 25 zemí světa a tu show vidělo 400 milionů diváků. No a není bez zajímavosti, že skupinu Beatles doplnili ve sborových vokálech takové velké hvězdy britské hudební scény jako namátkou Mick Jagger, Keith Richard, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash, Marianne Faithfull anebo Walker Brothers, tedy Američané působící v Londýně. A ty všichni se podíleli na doprovodném vokálu. To jediné, co svět potřebuje, je láska.

To jediné, co potřebuješ, je láska. Já bych k tomu ještě řekl zdraví, a ta kombinace láska a zdraví, to je naprosto jasná dvojka a bez toho by život neměl smysl.

Ještě stále je čas, chci tě vzít na dovolenou. Máme teprve 20. srpna 2026 léto a dovolené jsou tedy v plném proudu. 19. srpna roku 1963 se narodil švédský hudebník, skladatel, zpěvák Rolf Larsson, což je jméno, které zřejmě nikomu nic neřekne, ale uměleckým jménem Joey Tempest, to už budou mnozí doma, protože je to solový vokalista švédské rockové skupiny Europe, která je neodmyslitelně spjatá s písničkou Final Countdown. No ale protože ta je tak profláknutá, tak si dáme s Joey Tempestem a skupinou Europe něco jiného, a to písničku Carry. Oslavenec Joey Tempest a Europe Carry.

oslavenec Joey Tempest, frontman švédské skupiny Europe. A balada nazvaná Carey. Tolik tedy oslavenec, který se narodil 19. srpna roku 1963.

Tolik je dnes mnoha laureátů ceny Legenda nočního proudu v kategorii skupina Jelen a v oblacích. 19. srpna roku 1951 další oslavenec narodil se basový kytarista a zpěvák skupiny Queen John Deacon a ten se stal vůbec nejmladším členem skupiny Queen, který se stal členem téhleté formace. Bylo mu 19 let a výrazně se podílí na repertoáru skupiny Queen jednou z písní, kterou napsal pro tuto skupinu, je písnička Jsi můj nejlepší přítel, You're my best friend, Queen.

0: Noční prout.
1: Dnes s Milošem Skalkou.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců.

0: bez chránce najdu ostraku.
1: Titulní písnička z skvostného alba Michala Prokopa, který v minulých dnech oslavil 80. narozeniny, a ostraka. 19. dubna roku 1943 se narodil anglický popový zpěvák Billy J. Kramer, který kdyby nic jiného, tak se svou skupinou Dakotas se definitivně zapsal a s pomocí manažera skupiny Beatles Briana Epsteina se také prosadil s písničkou Malé děti, Little Children.

Little Children Like You, malé děti jako ty. To byl oslavenec Billy J. Kramer, který se narodil 19. srpna 1943.

skupina UDG a hostující Rýna a Déšť i pláč. Aktuální čas 1 hodina, v tomto případě 17 minut a 2 vteřinky, dvojka, vysílá Noční proud. 19. srpna roku 1940 se narodil americký zpívající autor Johnny Nash, neodmyslitelně spjatý se svým jedničkovým americkým hitem z roku 1972, I Can See Clearly Now. No, těch hitů měl samozřejmě mnohem víc a Johnny Nash zemřel ve věku 80 let na podzim roku 2020. A my si ho teď poslechneme v písničce Houpej mě, lásko, Rock Me, Baby.

0: Wreck me, wreck me, baby, till I want no more. Tak dlouho mě kolíbej, tak dlouho mě houpej, až najednou řeknu, že už to stačilo. No more. To byl Johnny Nash.
1: A ty víš, co já chci říct, a já vím, co ty chceš slyšet.

A ty víš, co já chci říct? Miraj Navrátil a skupina Miraj. 19. srpna roku 1940 se narodil významný anglický zpívající autor, druhý člen skupiny Blooming, Roger Cook. To je muž, který napsal nějakých 80 hitů, které vstoupily do první třicítky britských singlových žebříčků, včetně písniček jako Something's Gotten Hold of My Heart, Něco ovládlo mé srdce, Long Cool Woman in a Black Dress, to první byl Gin Pitney, to druhé je skupina The Hollies, a napsal také písničku You've Got the Troubles, I've Got Mine, ty máš svý trable a já mám svoje. Marmalade. The Fortunes.

ty máš svoje problémy a já mám zase svoje. You've got your troubles, I've got mine, skupina Fortunes a písnička dnešního oslavence Rogera Cooka. Narodil se 20. srpna 1940.

Budu rád tolik laureáti ceny Legenda nočního proudu, skupina Opět a Radeček. Jsme-li u těch slavnostních večerů udílení výročních hudebních cen Legenda nočního proudu, tak ten další ročník se odehraje v přímém přenosu dvojky z toho velkého studia 1 v Praze na Královských Vinohradech, Vinohradská 12, a to 20. října od 19 hodin. Tak buďte přitom. 20. srpna roku 2021 zemřel významný americký countryový zpívající autor a muž, který psal krátké, úderné příběhy, Tom T. Hall. Měl hezkou řádku hitů, 12 z nich obsadilo první příčku žebříčku hudebního týdeníku Billboard, té countryové složky. A není bez zajímavosti, že napsal také onen velký hit pro Jeannie C. Reilly, Harp Valley PTA, což je písnička, kterou u nás doma s textem Jiřího Grossmana naspívala Naďa Urbánková jako rodičovské sdružení. No a my si teď Toma T. Halla připomeneme autorskou nahrávkou písničky Balada o 40 dolarech. Ballad of $40 a Tom T. Hall.

Natali, písnička o tom, jak někdo někomu dluží $40, vzpomínka na Toma T. Halla, který odešel z tohoto světa 20. srpna roku 2021 ve věku 85 let.

Lenka Filipová a prý se tomu říká láska, její písnička s textem Zdeňka Rytíře. 20. srpna roku 2004 došlo u rozvodového soudu v anglickém městě Stoke-on-Trent, kde se soudil Rob Tinsley, který žádal o okamžitý rozvod se svou manželkou, a ten důvod byl následující. Jeho manželka trpěla obsesí ke zpívajícímu autorovi Brianu Adamsovi a Rob Tinsley prostě už nesnášel, že celý jeho byt byl polepený podobiznami Briana Adamse, a dokonce jeho manželka instalovala v ložnici celoživotní podobenku, sochu Briana Adamse, a to už Rob Tinsley nevydržel a zažádal o rozvod. Toto je ten, který to způsobil, Brian Adams.

0: Což pak musím říkat všechna ta slova, ptal se Bryan Adams.
1: Noční prout. Dnes s Milošem Skalkou.

Kam se lásky podějí, ptá se Petr Spálený, víceméně ve finále nočního proudu ze středeční noci do čtvrtečního rána. 20. srpna roku 1990 odehrála americká skupina Aerosmith skvělý koncert ve vyhlášeném londýnském klubu Marquee a není bez zajímavosti, že se z ničeho nic objevil na pódiu také kytarista skupiny Led Zeppelin Jimmy Page, který odehrál pár písniček právě se skupinou Aerosmith a se zpěvákem Stevenem Tylerem. Toto jsou Aerosmith a Crazy.

Aerosmith a Crazy, no a jsme ve finále. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera, mladší jasenice, kterou v tomto okamžiku posloucháte, tedy dvojka, ta samozřejmě vysílá dál. No a poslední písnička je před námi. 20. srpna roku 1948 se narodil anglický zpěvák Robert Plant, někdejší frontman skupiny Led Zeppelin, který se posléze výrazně prosadil také na sólové dráze a v roce 2007 získal cenu Grammy za album Raising Sand, které natočil s bluegrassovou hvězdou Alison Krauss. Pro tento okamžik je tady Robert Plant, jenom nebe to ví, Heaven Knows, Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dobrý večer, drahé dámy, dobrý večer, vzácní pánové, srdečně vás zdravím. Je mi ctí, že mohu začít další zcela neočekávaný dýchánek tady v plzeňském divadle Alfa. Jak vidím, někteří z vás už jste se tady tak zabydleli, že si sem nosíte i svačinku, kafíčko a říkáte si, kdybych usnul, ať mě to trochu probudí. My se budeme snažit o to, aby vás to nenudilo, abyste se cítili dobře, abyste tady ten večer prožili s úsměvem. A já jsem si na ten dnešní večer pozval tolik hostů, že pravděpodobně ne na všechny se úplně dostane. Oni to všichni ještě neví, že jsou tady zbytečně, ale uvidíme, co všechno nám ten dnešní neočekávaný dýchánek přinese. Mám velkou radost z toho, že jste tady. Onehdy mi vyprávěl jeden můj kamarád takový skvostný příběh, že to slyšel teda, nevím. Mně to přišlo tak primitivní, že jsem si říkal, to vám musím sdělit, protože já tyhle obyčejné historky mám strašně rád. Jsme teď v období toho svatomartinského vína, těch husiček, těch dlouhých nocí, večerů, toho výborného pití mladého vína. A jak se potkají ti dva kamarádi a ten jen říká, pojď, půjdeme na to, dáme si trochu do nosu, trochu. Co říkáš? A říká, hele, já nemůžu. A proč nemůžeš? Já mám s tím problém strašnej.